Jsou 2 hodiny z neděle 23. srpna. Naladěné máte Rádio 7 s Martinou Zachrodovou za mikrofonem. Za 15:45 se můžete těšit na krátkou úvahu Štěpánky Paluchníkové na téma Bible.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Filipským, 3. kapitola, 8. verš.

0: Bůh se nám zjevil ve svém slově, v Bibli. Co přesně se z ní o Bohu dozvídáme, to přiblíží Štěpánka Paluchníková, která je pastorační asistentkou v církvi bratrské v Poděbradech.
1: Základy.
2: Bible je kniha plná událostí, které dohromady vyprávějí jeden velký příběh. Příběh Boha s člověkem. Jednotlivé příběhy jsou jako korálky na náhrdelníku. Každý má svůj tvar, barvu i význam. Ale teprve dohromady vytvářejí celek, jehož středem je něco nesmírně vzácného a zářivého. Když jsem poprvé vzala Bibli do ruky, bylo mi asi 13 let. Byla jsem zvědavá. Chtěla jsem zjistit, co na ní lidé vidí. Proč o ní mluví s takovým zaujetím a úctou. Očekávala jsem, že v ní najdu něco mimořádného, co mě okamžitě osloví. Ale tehdy se to nestalo. Text mi připadal vzdálený, nesrozumitelný a tak jsem ji po čase odložila. Dnes už vím, že Bible, ať už je nazvem Boží slovo, písmo nebo svatá kniha, je něčím jedinečným. Je to místo, kde se hmatatelně setkává lidské a boží. Nejen, že se setkávají, ale společně tvoří, společně píší příběh, který se odvíjí napříč dějinami. Je to příběh boží lásky k člověku, příběh vztahu, který Bůh nabízí, a zároveň příběh člověka, který se učí na tuto lásku odpovídat. V Bibli máme jedinečné svědectví o boží milosti a lásce, která se nemění, i když člověk znovu a znovu selhává. Je to příběh napětí mezi životem s Bohem a životem bez Boha, mezi touhou po dobru a zápasem s vlastní hříšností. Právě v této pravdivosti a otevřenosti je Bible tak silná. Neidealizuje člověka, ale ukazuje ho takového, jaký skutečně je. A zároveň ukazuje Boha, který se od něj neodvrací. Skrze písmo se nám Bůh zjevuje jako Otec, Syn a Duch Svatý. Ne jako tři oddělené osoby, ale jako jeden živý vztah. Už na počátku stvoření vidíme, že Bůh není osamělý. Slovo, skrze které je stvořen svět, je přítomné od počátku a duch se vznáší nad vodami. Bible nám tak nenápadně, ale hluboce ukazuje Boha jako společenství lásky. Vrchol tohoto příběhu nacházíme v události kříže. Tam se boží láska ukazuje v plnosti, ne jako vzdálená nebo nedotknutelná, ale jako láska, která vstupuje do utrpení. Na kříži netrpí jen syn, ale tajemným způsobem i otec. Bůh není lhostejný k bolesti světa, ale bere ji na sebe. Zároveň nám Bible ukazuje Boha takového, jaký je. Nejen v jeho zjevenosti, ale i v jeho skrytosti. Ne všechno je nám dáno pochopit. Některé věci zůstávají zahalené tajemstvím. A právě tato skrytost je součástí boží velikosti. Bible nás zve nejen k poznání, ale i k důvěře a respektu k nevyslovitelnému.
0: Příští úvahu Štěpánky Paluchníkové vysíláme v úterý v 9:30. Nenechte si ji ujít.

Vašimi společníky při neděli 23. srpna jsou Rádio 7 a Martina Zachrlová. Třetí hodina nám otvírá poklady z archivu, ve kterém uslyšíme téma lži a polopravdy.

Vítám vás u poslechu dalšího pořadu, který je plný pokladů z archivu. V současné události v mnohých z nás vzbuzují otázky a také někdy obavy. A možná si říkáte, jak je to možné, v 21. století je válka tak blízko. Jak se to stalo? Možná, že jsme přehlíželi některé varovné signály. Možná jsme míjeli to podstatné a tím dávali prostor něčemu zlému. Třeba je opravdu čas zamyslet se nad sebou samými. Na čem nám záleží? Podle čeho děláme své každodenní volby? Čemu věnujeme čas a proč? Jaké si volíme přátele? Myslím, že jedním z největších problémů dneška jsou lži a polopravdy. A proto se jim budeme také dnes věnovat. Vybrala jsem pro vás několik příspěvků z našeho archivu, které se lžím a pravdám, kterým chybí polovic, věnují. Tady je tedy hned první příspěvek, záznam pořadu, který pro Rádio 7 připravovala celé roky Marie Fridrichová. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Hodecová.

0: Maminko, to je 5D.
1: Vítám vás, maminky a děti, u posledního červencového Zadáno pro dámy. To nám ty prázdniny letí. Ale máme před sebou ještě celý srpen. Dnes držím v ruce dopis od paní Barborky z Brna, která mi poslala výstřížek z internetových novin Katnet z 22. dubna tohoto roku, kde se píše: Zatímco v Moskvě přichází na trh čtvrtý svazek Harryho Pottera, vzali děti v Novosibirsku tyto výmysly vážně. Inspirovány čarodějnickým učněm, připravili některé z nich kouzelnický nápoj pro přijímací ritus mladších dětí do spolku vyvolených. 23 dětí muselo být dopraveno do nemocnice s těžkými otravami. Případ vyšetřuje policie. To je konec citátu. My nebudeme mluvit jen o Harry Potterovi, ale podíváme se na kořen takových nesmyslů. A to je lhaní. Nejdřív si však vyslechneme anketu, kterou pro nás natočila naše spolupracovnice Tereza Mertová. Ptala se náhodných chodců a ptala se, jestli je lhaní špatné nebo ne.
2: No, tak já si myslím, že nějaká jako malá lež nevadí a nikdy jako musíte zalhat, ale nějak, jako v nějakých zásadních věcech určitě je lhaní špatné. To není správné lhat.
3: No určitě, no protože je to špatný.
4: No, jsem tam i lež nutná.
5: Myslíte si, že je na lhaní něco špatného?
6: No určitě, to je otázka. Morál?
7: Samozřejmě, prostě to je samozřejmost, že se nelže.
8: No, záleží jak kde a jak u čeho.
9: Určitě.
10: Lhat by se nemělo, ale někdy milosrdná lež je lepší než holá pravda.
8: No občas jo, když je to dobrá lež, tak ne, ale jinak jo.
5: No, já si myslím to stejný, no.
11: Přijde na to lhaní při jaké příležitosti.
8: Jo, určitě jo. Záleží na tom, o jakou lež jde, jaká ta milosrdná lež.
12: Ne, není, ne.
4: Někdy je potřeba.
5: Myslíte si, že lhaní je něco špatného?
13: Ano, víte, že jo.
0: Ano.
12: No, záleží na situaci.
8: No,
5: taky.
8: No, já si myslím, že jo, ale když je to dobré lhaní, tak ne, protože to někomu ublíží.
5: Lžeš někdy?
0: Ne.
5: Nikdy? Myslíte si, že lhaní je něco špatného?
8: Občas musí být, ale špatný to není. Jako, když to musí být, tak to jo, jo, ale jinak.
14: Tak jako jde o to, jakým způsobem se na to člověk podívá. Buď to je to milosrdné lhaní, anebo je to lhaní za nějakým účelem. No. Obecně lhaní asi ne, nemělo by být.
5: Myslíte si, že lhaní je něco špatného?
3: Špatného přímo ne.
0: Jo.
1: Všimli jste si, moji milí, většina dotázaných tuší nebo ví, že lhaní je špatné. Ale zřejmě téměř všichni někdy zalžeme. I apoštol Pavel v jednom ze svých listů zoufale konstatuje, že je bíný člověk, který chce dělat dobré, ale činí zlé. Pojďme si tedy zasvítit, co s tím lhaním.

Jak se vůbec dostala lež do života lidí? První lež použil ďábel, skrytý v podobě hada, když se zeptal Evy v zahradě Eden. Jakže? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě. To byla lež. Jenže Eva nepoznala, že s ďáblem se nemá vůbec bavit. Jeho lež mu začala vyvracet. Plody ze stromů v zahradě můžeme jíst, ale jen o plodech ze stromu uprostřed zahrady řekl Bůh, nejeste, propadnete smrti. A ďábel v podobě hada zase hned zalhal. Nikoliv, nepropadnete smrti. Bůh je pravda. Náš Pán Ježíš je pravda. Ale ďábel překrucuje Boží pravdu a činí z ní lež. Bůh třeba říká ve svém slově, nedovoluji vám čarovat, protože vám to ubližuje. Když to ďábel řekne, když nesmíte čarovat vy, ať čaruje Harry Potter. Je vymyšlený a ušlechtilý, skoro stejně jako ten váš Ježíš. Hlavně nečtěte Boží slovo, ale čtěte hodně Harryho Pottera. Takhle přesně pracuje ďábel se svou lží. A my lidé dovedeme být tak hloupí, že mu na jeho svádění nejen skočíme, ale ještě ho za to platíme a chválíme. Co je to tedy lež? Lež je opak pravdy. Pán Ježíš v Janově evangeliu v 8. kapitole říká, že otcem lži je ďábel, který je od počátku vrahem, nestojí v pravdě a pravda v něm není. Když ďábel mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Děti moje a mé milé drahé maminky, tohle je jedna z nejvážnějších věcí na světě. Ti lidé v anketě nevěděli, proč je špatné lhát. Lhát je špatné proto, že lež vymyslel ďábel. Ďábel je nepřítel Boží a úhlavní nepřítel Pána Ježíše. Bojoval s ním na život a na smrt, přivedl ho až na kříž a myslel si, že ukřižováním nad Ježíšem zvítězil, ale stal se pravý opak. Pán Ježíš zvítězil nad ďáblem tím, že se nechal ukřižovat za náš hřích i za to lhaní a pak smrt i hřích porazil svým zmrtvých stání. Od té doby svým poslušným dětem a učedníkům dává úplně nový život, život v čistotě a bez lži. Pán Ježíš je na zemi přítomen skrze svého neviditelného ducha, Ducha Svatého. Ďábla také nevidíme, ale on nás neustále pokouší k neposlušnosti. On nemůže jinak mluvit než přes nás. Takže když my lidé lžeme, sloužíme ďáblu. Když mluvíme pravdu, sloužíme Pánu Ježíši. V současné době v naší zemi mluví mnohem víc lidí ďáblovu lež než Ježíšovu pravdu. Ale vás, maminky a děti u rozhlasových přijímačů, které teď posloucháte, Pán Ježíš vyvolil, abyste odhodili každou lež a se svými bližními mluvili jen pravdu. A to nebude vůbec jednoduché, ale je to velmi důležité.

Hovoříme-li o pravdě, často přichází otázka. Co když pravdou ublížím? Co když pravdou někoho zradím? Ano, i o tohle se Ježíšův nepřítel postaral. Když už nevěděl, jak se postavit proti pravdě, vymyslel žalování. Ďábel je žalobník. Co je to žalování? Žalováním vytahujeme chyby druhého člověka a škodolibě se těšíme, že ten druhý bude potrestán. Za žalování očekáváme nějakou odměnu. Žalobníšci nejsou jenom děti, ale i dospělí. Dospělým se ovšem neříká žalobník, nýbrž udavač. Udavači se objevují v době, kdy vládce vyhlásí špatný zákon, zákon proti Bohu a jeho lidu, a pak hledá lidi, kteří ten zákon neplní. Většinou se to děje ve válce nebo v nějakém zajetí, třeba když je okupovaná celá země. U nás se takové věci děly za komunismu. Ale dnes žijeme v jiné době. Máme svobodu a mnozí svobodu silně zneužívají. Jsou lidé, kteří malým dětem nabízejí drogy. Jiní učí děti vyvolávat duchy. Jiní svádí děti ke sprostým věcem a pak je třeba i zabijí. A jiní vedou děti ke krádeži. Když se někde v tvém okolí, Petře nebo Davide, objeví člověk, který tvé kamarády svádí ke špatnosti, pak musíš jít a musíš to říct si rodičům a tvoji rodiče musí něco rychle udělat. To není žalování. To je ochrana pro vás, pro všechny. Kdyby v Novosibirsku někdo včas upozornil, že děti zakládají spolek vyvolený Harryho Pottera a rodiče to vzali vážně, nemuselo 23 dětí skončit s těžkou otravou v nemocnici. Aby z nás, křesťanů, nebyli jen nějací nepříjemní policajté, ale naopak lidé Ježíšovy lásky, rozvahy a moci, potřebujeme nutně Ježíšovu přítomnost v našem duchu. Nestačí vědět, že Pán Ježíš byl. Nestačí jít jednou za čas na parádní bohoslužbu. Nestačí mít jen vědomosti v hlavě. Potřebujeme Pánu Ježíši vydat své srdce. Onzíku, Teresko, Ivane, lžeš někdy? Pán Ježíš tě chce proměnit. Právě teď klepe na tvé srdíčko a říká: hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Honzo, Terko, Ivane, zaslechl jsi dnes Ježíšův hlas? Když poprosíš Pána Ježíše, aby ti odpustil tvé hříchy a začal královat v tobě, budeš i ty královat s ním. Náš národ potřebuje mnoho dětí a mnoho tatínků a maminek, kterým smí královat sám Ježíš Kristus. Dáš se mu?

Ať je Pán Ježíš s vaším duchem. Od mikrofonu se s vámi loučí a na vaše pohledy z prázdnin se těší Marie Fridrichová na adrese T2VR PO Box 96 656 96 Brno.

0: Na Rádiu 7 se v pořadu Poklady z archivu dnes věnujeme pravdám a polopravdám, jako snad nejnebezpečnějším věcem, se kterými se dnes a denně potkáváme. Slovo má Pavel Křivohlavý.
1: Hlavu vzhůru. Rádio 7.
2: V poslední době jsem si několikrát s naší dcerkou povídal o rytířích. Zajímá ji, jak žili, jak vypadaly hrady, ve kterých bydleli, jak těžká nosili brnění, jak dobře museli umět jezdit na koni a jak bojovali. A právě u tohoto posledního tématu jsme strávili nejvíce času. A to ne proto, že bych toho o starých bojových technikách tolik věděl, ale naší holčičku velice zajímalo, jak a čím bojují lidé dnes. Meče, štíty ani brnění nenosí a přesto spolu bojují. Jaké jsou zbraně dneška? Vyprávěl jsem jí, že nejtěžší zbraní dnešní doby je lež. Kdysi moci páni používali k prosazení svých zájmů meče a dýky, dnes šermují slovy, kterými podle libosti zatemňují pravdu a tím ovládají své poddané posluchače. Kdysi to byly houfnice, dnes je to televize. Lživé lidské slovo se stalo zbraní, která rozpoutává, živí a prohlubuje obrovské problémy mezi lidmi. A na to se mě ta malá holčička zeptala, jak je to možné, že někdo uvěří takové lži? Ona by přece nějaké hlouposti neuvěřila. A hned mi dala příklad. Kdybych jí třeba řekl, že na ulici vidím chodit velrybu, jen by se prý smála a nevěřila. Ti, kdo používají umění lži, to však dělají jinak. Šikovně, chytře, ba vychytrale. Neříkají průhlednou lež, ale daleko raději používají neprůhlednou polopravdu. Ta se odhaluje hůře. Na první pohled vypadá jako pravda, ale uvnitř se skrývá jed. Je to stejné, jako když se otráví jídlo. Na pohled dobré a vonavé, ale uvnitř smrtelně jedovaté. To ale ve středověku dělali také, řekla mi na to rychle dcerka. Také si otravovali jídlo, když se někoho chtěli zbavit. Namíchali něco jedovatého, zamíchali to do jídla, on to zbaštil a bylo po něm. Někdy stačí jen kapička jedu a je konec. Někdy stačí jen zrníčko nepravdy a smysl se zcela obrátí. Staří traviči byli stejně nebezpeční jako novodobí manipulátoři s pravdou. Obojí se těžko odhalují a obojí ničí lidem životy. Ať už to jsou obchodníci, kteří neříkají zcela pravdivé informace o svých výrobcích či prodejních praktikách. A nebo výřeční politici, kteří manipulují s polopravdami. Vždycky to člověku jen uškodí. Proto už před tisíci lety řekl Pán Ježíš Kristus svým posluchačům v kázání nahoře, vaše slovo buď ano, ano, ne, ne, co je nad to, je ze zlého. Jedině jasná a srozumitelná pravda není lež. Stejně jako hrnec, který má třeba jen jednu maličkou vírku, ztratí svůj obsah. Dnešní svět potřebuje pravdu. Schází nám. Jsme přesyceni polopravdami, které nás postupně otravují. Přál bych vám proto, milí posluchači, abyste dokázali dobře rozlišovat, kdo vám říká celou pravdu a kdo ji upravuje podle svých potřeb. Ale zejména bych vám přál, abyste sami ve svých životech dokázali být pravdiví a nemuseli se schovávat za slovo překroucené a člověka nedůstojné. Vaše slovo ať je vždy pravdivé a jasné.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu, pořad sestavený z toho nejlepšího, co máme v našem zvukovém archivu. V následujících minutách sáhneme po zamyšlení Miroslava Kubíčka, faráře Československé církve husitské, který ve svém pořadu Rýmování o životě řešil pravdu a její hloubku docela často.
1: Rádio 7, rádio, které míří k srdci.
2: Vítejte, přátelé, u dalšího dílu pořadu Rýmování o životě. Hovořil jsem minule o vděčnosti, v té souvislosti také o tom, že vše, co máme a čeho můžeme ve svém životě užívat, není ani zdaleka samozřejmé. Tohle poznání, zkušenost tohoto druhu jde pochopitelně ještě dále, dotýká se i dalších oblastí našeho života, ale i našich vlastností a zvyků. Pojďme si o něčem z toho dnes popovídat. Kromě vděčnosti a vědomí nesamozřejmosti jsem se posledně také zmínil o velikém nešvaru, který jsme zdědili z naší totalitní minulosti a který nás, žel, stále neúnavně provází. Pocit, že podvádět, lhát a krást je normální. Kradou všichni, proč bych zrovna já byl takovým hlupákem, že bych si nenakradl, a tak dále. Nejenom, že nás tohle všechno stále provází, ale ono to snad i bují téměř jako rakovinový nádor. Není pak divu, že se v našem národě donekonečna potýkáme s tak velikými a zdánlivě neřešitelnými problémy. Jestliže nejprve nevezmeme každý za své to Masarykovo nebát se a nekrást, jestliže stále budeme čekat, až naše problémy vyřeší ti nahoře, jestliže se budeme pořád jenom ohánět alibistickým argumentem, když nám oni lžou, my můžeme také, pak se změny k lepšímu nedočkáme. Žel, náš národ žije už po celé generace názorem, že my, poddaní, máme právo chovat se tak, jak nám předvádí naše vrchnost. Takže kradeli ona, my smíme rovněž, lželi ona, můžeme zcela legálně lhát také. Těch, kteří si uvědomují, že možná změna musí nejprve a především začít od jednoho každého z nás, byť by byl jenom malým, nepatrným a bezvýznamným, je stále dost málo. A tak raději krademe a lžeme. U té lži bych se rád dnes zastavil trošku víc. Ta nám totiž, například vedle zmíněné krádeže, nepřijde tak závažná. Dokonce by někdo mohl namítnout, že o lži se právě oproti krádeži nehovoří ani v desateru. Ale to je omyl, veliký omyl. Co takhle zamyslet se nad přikázáním nevydáš křivé svědectví? Většina lidí se pod tímto přikázáním pravděpodobně představí svědectví před soudem. Křivé svědectví je trestným činem, je na to paragraf, jde se za to do vězení. Ale to je až určitý extrém, postižitelný podle trestního práva, jenomže desatero božích přikázání jde mnohem dále do jemnějších niancí. Vezměme to analogicky s jinými přikázáními. V kázání nahoře Ježíš uvádí mimo jiné přikázání nezabiješ. Z právního hlediska také zcela jasně vymezeno, ale Ježíš ukazuje nejenom na skutečného vraha jako na viníka, nýbrž vedle něj staví i toho, kdo se hněvá, kdo snižuje druhého člověka, kdo odsuzuje a zatracuje druhého člověka a tak dále. To všechno vidí jako překročení zákona nezabiješ. A v tomtéž smyslu nejenom křivé svědectví před soudem, ale každá lež je překročením zákona, přikázání nevydáš křivé svědectví. Pokusím se teď celý ten problém, to znamená lež, vzít trochu z pohledu etiky obecněji. Jedna z možností je dělit etiku na principiální a situační. Principiální je taková, která vidí zákon, přikázání, předpis a tím je to pro ni dáno. Nic dalšího už není možné. Zákon je jednou zákon, platí vždy a všude a pro každého stejně. Situační etika se pak snaží pochopit každý případ jednotlivě, vnímat okolnosti, vidět situaci, ve které a za které ten konkrétní člověk ten konkrétní čin udělal. Určitě jsem zde o tom hovořil už vícekrát a určitě jsem také zmínil, že se přikláním spíše k situačnímu pojetí etiky, ovšem zároveň také zdůrazňuji, že nelze toto dělení chápat jako dva sobě neslučitelné póly, buď to jeden, anebo druhý. To by byla také chyba. Princip bez přihlédnutí k situaci a k člověku se stává chladně nelidským. Ale situační přístup, který přehlíží princip, má zase blízko k relativismu, účelovosti a bezzásadovosti. A to je, obávám se, také možný problém toho, o čem dnes hovoříme, tedy problém lži. My jsme se naučili žít ve lži. Je to účelové, přináší to často okamžitý prospěch i větší výhody, dělají to tak všichni, proč by zrovna já měl být výjimkou? Tento názor přežívá stále v mnohých lidech, je to velmi smutné a škodí to nám všem. Samozřejmě, že především tuto nepěknou vlastnost podporují totalitní režimy. Jeden vedle druhého, jak je náš svět prožíval například v průběhu 20. století. Tyto režimy zcela programově vychovávali člověka ke lži a přetvářce. Všichni věděli, že všechno je jinak, ale všichni, až na čestné výjimky, hráli tuto falešnou a schizoidní hru. Hráli ji proto, že se zkrátka vyplatila. Jako kluk jsem měl ve své knihovně knížku italského autora Gianni Rodariho Jasmínek v zemi lhářů. Byl to příběh chlapce, který se náhodou ocitl v zemi, kde vládl starý pirát, a ten, aby nevyšla jeho zločinecká minulost najevo, uzákonil v zemi povinné lhaní. Všechno se muselo říkat naopak, dokonce i kočky musely štěkat a psi mňoukat. Jasmínek, který tuto bláznivou komedii nedokázal pochopit, začal, vlastně zpočátku neúmyslně, svým silným hlasem bojovat proti té všeobecné lži. Přidala se k němu hrstka takových bláznů, kteří pod vládou lži trpěli, no a nakonec se ta lež sesypala jako pověstný domeček z karet. Opět se ukázalo, že lež sice může být pro danou chvíli výhodná, lze se jí pragmaticky a účelově přizpůsobit, ale krátké nohy bude mít vždycky. Byť byla i oficiálně uzákoněna a státem podporována. Lež, a to si pamatujme, je naším nepřítelem a vždycky se nakonec obrátí proti nám. Byť by se zpočátku tvářila sebelíbezněji. Problémem ale bývá, že lež se někdy dokáže tolik zabydlet v našich myslích, navíc tolik podporována veřejným míněním, ale někdy i státními zákony, že je velmi obtížné ji odhalit a ještě obtížnější vykořenit. Já už pár let v kazatelských kurzech naší diecéze přednáším etiku. A tuhle se mne jeden posluchač ptal, jakou bych mu doporučil literaturu mimo oficiální a odborný okruh. Stál o něco ze života. Nestačila mu strohá teorie. Překvapil jsem ho tím, že jsem mu doporučil mimo jiné Dobrodružství Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Nemáme už teď prostor ani čas na to, abych to vysvětlil podrobněji, proto jen velmi stručně. Huck se plaví na voru s černochem Jimem. Jsou dobří přátelé, ale několikrát se během jejich cesty dočteme o tom, jak velmi byl Huck ovlivněn tehdejším obecným a oficiálním myšlením amerického jihu. Černoch byl především něčím majetkem, tedy věcí. Huckleberry se potom zmítal ve dvojích pochybách. Je větším hříchem zradit přítele v nouzi, anebo okrást ubohou vdovu o její majetek. Opravdu, tento příběh je velmi poučnou učebnicí etiky. Nutno podotknout, že Huck jednal nakonec vždycky podle hlasu svého srdce, nikoli podle tehdy platného zákona. Řečeno v souvislosti s tím, o čem jsme dnes hovořili, podvědomně dokázal žít v pravdě, nikoli ve lži, i když se mu to samotnému někdy jevilo opačně. Ne, nejsou to jednoduché otázky, ale jsem přesvědčen, že nejsme-li už zcela znecitlivělí a sobečtí, dokáže nás právě naše srdce vést správnou cestou. A jsem také přesvědčen, že heslo našeho nedávno zesnulého pana prezidenta Václava Havla Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí je nejenom pravdivé, ale také pro nás nezbytné. Jsou tací, kteří se tomu smějí, ale prohrají oni, ne ti, kteří v pravdu a lásku věří. Přeji vám, přátelé, mnoho sil v tom vyčerpávajícím, ale nezbytném zápase. Mějte se krásně, no a opět za týden dáli pán naslyšenou. Vaši Transport Radio a Miroslav Kubíček.

Lži a nepravdy, anebo také jen půl pravdy, to je téma, kterému se věnujeme v dnešních pokladech z archivu. Ještě jednou se dnes vrátíme k pořadu Zadáno pro dámy, kterému dala název i podobu Marie Fridrichová, a zaměříme se ještě jednou na lhaní.

0: Maminko, to je pět tebe.
1: Pamatujete si, moje milé děti, o čem jsme mluvili posledně? O panenkách, které mají pomoci chudým dětem. A někdo z vás možná právě dnes s maminkou takovou panenku šije. A pamatujete si, milé mladé dámy, o čem jsme mluvili předtím? O lhaní. A u toho zůstaneme i dnes, protože za těch 14 dnů se mi vyjevilo, jak je lhaní v naší zemi rozšířené a zakořeněné. Nevěříte? Poslechněme si tedy nejprve anketu, kterou pro nás opět natočila naše spolupracovnice Tereza Mertová. Anketní otázka zní, lžete někdy?
2: A vy sama lžete? Stalo se vám někdy, že jste zalhala?
3: No, tak určitě stalo, ale snažím se nelhat takových jako těch zásadních věcí, ale určitě jako někdy se mě to stalo, že jsem určitě zalhala.
4: No, tak to je těžký, no. No, tak občas se stane, ale tak snažím se, že aby ne, no.
2: Jste zalhal jste někdy?
5: Určitě.
2: A kdy?
5: Naposledy je to 4 hodiny.
2: V jaké to bylo situaci?
5: Já už se nevzpomínám.
2: Vy sám někdy jste zalhal nebo lžete občas sem tam?
6: No, někdy musím.
2: A v jakých situacích zhruba?
6: Je to anonymní, že jo? No tak třeba manželský, že? Ty jsou nutný někdy. Jinak ne.
7: Mamince, jinak víceméně ne, no.
2: Vy sama někdy lžete?
8: No, jak kdy, ale víc ne teda.
9: Výjimečně.
2: V jakých situacích?
9: Pokud to není nic vážného a pokud je to třeba lepší pro někoho toho druhého.
10: Účelově.
2: A v jakých situacích?
10: Intimních, to jsem ženatý.
8: Určitě jo.
2: A kdy?
8: Třeba před rodičema, tak?
11: No já taky určitě někdy, ale jako ne takovou lež, která je špatná, no.
12: Občas, jako dá se říct, že ano.
2: Vy sám někdy lžete?
13: Určitě. Když je to lepší, než říct pravdu. Lepší ne pro mě, ale pro tu osobu samozřejmě.
9: Já si myslím, že každý lže. Občas. Někdy.
2: Třeba v jaké situaci lžet?
9: Buď to, když nechci někomu ublížit, nebo když mám strach říct pravdu.
14: Já lžu hodně málo. Ale jo, fakt málo. A ve věcech, když nechci tomu druhému ublížit, tak bych to třeba řekla nějak taktněji, nebo když by to bylo nutné říct, ale k lhaní se vyhýbám.
15: No jasně. Záleží kdy, když jdu třeba z nějaké spášky, tak doma rodičům a tak.
16: No, tak asi to stejný.
17: No já lžu určitě, ale čem to nevím. No tak pořád zas ne, ale jsem tam trochu určitě.
2: Vy sama někdy lžete?
18: No, kdybych řekla, že ne, tak by lhala. Takže určitě trošku zkresluju tu skutečnost ze svůj prospěch.
2: A myslíte si teda, že lhát se nemá?
18: V principu, pokud člověk chce dodržovat nějaký zásady, tak nemá.
2: Používáte někdy lež, lžete?
19: No, milosrdnou spíš.
2: A v jakých situacích?
19: V nemoci nebo v něčem takovém.
2: Ty lžeš někdy?
0: Ne.
2: A vy sama někdy lžete?
19: Určitě ano, pokud je to v zájmu toho druhého, zdravotní důvody a tak dále.
2: Takže v situaci, kdyby to člověkovi ublížilo, tak používáte lež?
19: No, asi se to nedá tak přímo nazvat, polopravdu.
2: Vy sám někdy lžete?
5: No, určitě.
2: A kdy, v jaké situaci?
5: No, třeba rodičům, když nechci něco říct, anebo někdy je lepší zalhat, no, v nějakém případě.
16: Já nelžu osobně, protože můj přítel to na mě vždycky poznal.
1: Všichni dotázaní odpověděli, že někdy lžou. Jen malé holčičce lhaní dovoleno nebylo, ale protože dospělí kolem lžou bezostyšně, to dítě asi začne lhát, co nevidět. Ačkoliv se všichni dotázaní ke lži přiznávali, zdá se, že ani jeden z nich z toho nedělal velkou vědu a necítil se proto nijak zvlášť hříšný. V našem povědomí je sice jakási téměř nezdůvodnitelná informace, že lhaní je špatné, ale nikdo neví vlastně proč a všichni to špatné tu a tam dělají a nepokládají to za trestné. Takže, popravdě řečeno, žijeme v neupřímné společnosti, kdy si vzájemně nemůžeme příliš věřit. Jestliže si lžeme, ať už milosrdně nebo nemilosrdně, tak jaká pak důvěra? To, že si vzájemně moc nevěříme, je pravda. A žít v takovém národě, kde nikdo nikomu nemůže věřit, není žádná slast. Poznala jsem to na vlastní kůži nedávno. Chtěli jsme s manželem podniknout něco nového, co jsme ještě nikdy nedělali. Ale daleko dřív, než jsme se rozhodli k prvnímu kroku, jsme ze všech stran slyšeli, jen ať si dáme pozor, že je kolem dokola samý podvodník. Žádná z těch informací nebyla nijak konkrétní, ale strašení se nakupilo do rozměru obrů. Když jsem šla po informacích do detailu a pídila se, odkud pocházejí, zjistila jsem, že žijeme v jakési řetězové reakci. Lidé si slibují určité sliby nebo uzavírají smlouvy, ale přitom necítí plnou odpovědnost za svým slovem stát. Jeden druhému bezostyšně lže, neplní termíny, neplatí faktury, natož pak dluhy, což dalším způsobuje platební neschopnost, která je často krytá opět lží, a tohle začíná vytvářet v celém státě takový začarovaný kruh, že bude-li to ještě nějakou dobu trvat, dostaneme se jednoho dne všichni do platební neschopnosti. Kořenem tohoto podivného stromu je lež a neplnění slibu. Řeknu vám upřímně, že kdybych neznala Pána Ježíše, asi bych v zemi, která je plná lhářů, ba i sedmi lhářů, nechtěla žít.

0: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo zhřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní.
1: Tato slova pronesl Ježíš v Janově evangeliu. Lidé, kteří si dovolují lhát, ať už svou lež charakterizují jako milosrdnou nebo nemilosrdnou, jsou otroci hříchu. Teď vidím na vaší tváři hluboký nesouhlas a otázku. Jak je to s tou milosrdnou lží? Co pak je správné, aby lékař vpálil nemocnému přímo do očí, že má rakovinu a umře? Ano, právě smrtelná nemoc nebo manželská nevěra bývají obhajobou milosrdné lži. Jenže rozhovor na vážné téma, které možná otře se naším životem, není otázkou pravdy nebo lži, nýbrž otázkou lásky či nelásky. Láska je tak mocná, že si může dovolit říci pravdu správným způsobem a přece nezraní. Když to neláska, byť by stokrát sebe milosrdněji zatloukala, jednoho dne vyjde najevo, stejně jako vždycky vyjde najevo lež. Láska je věčná, lež je naopak velmi dočasná. Láska buduje, lež boří. Jestliže se uchylujeme k milosrdné lži, pak to znamená, že nemilujeme, že nejsme ochotni podstoupit ten těžký zápas lásky, ve kterém pomůžeme bližnímu, aby v lásce poznal pravdu, která ho osvobodí.

0: Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Domnívám se, že i my křesťané už máme Boží slovo tak obehrané, že nám uniká jeho naléhavost. Bez Ježíše Krista znamená být otrokem hříchu. A naopak, jsme-li otroky hříchu, nemáme Ježíše Krista. Pokud se nevyrovnáte s existencí hříchu, pokud neuznáte, že hřích tu je a že je potřeba s ním jednat, působí to ve vašem životě ohromnou katastrofu. Tohle říká skotský kazatel Oswald Chambers. Podle mého názoru je uznání vlastní hříšnosti ten nejvýraznější pokrok, kterého člověk může dosáhnout. Dokud neuznáme, že každý člověk je ve své podstatě zkažený a zlý, pak je úplně jedno, která vláda nám vládne. Ať se politická strana jmenuje, jak jmenuje, bez Krista vládne vláda tmy, vláda hříchu. Proti tmě hříchu stojí jen jeden, a to je ten, který řekl: já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jediný, kdo nás zachraňuje z hříchu, je Pán Ježíš Kristus, který zemřel, aby nás učinil od hříchu svobodné. Rozšířenost lhání mě děsí. A tak bych vás, milá maminko, chtěla motivovat, abyste se dnes docela vážně nad lží zamyslela. Můžete o lži mluvit i s dětmi nebo s manželem. A pokud objevíte, že máte sklon ke lživému uhýbání nebo přehánění, nebo takové sklony uvidíte u svých nejbližších, pojmenujte je. My sami se od svých hříšných sklonů neosvobodíme. Kdyby bylo tak jednoduché zbavit se hříchu, Pán Ježíš by nemusel umřít na kříži. Ale už sama pravda poznání, že lžu, přestože nechci, je velký pokrok. Mám zkušenost, že kdykoliv odhalím ve svém životě nějaký kořen hříchu a dovolím Božímu slovu, aby ten hřích pojmenovalo, a pak prosím v pokání Ježíše o osvobození, vždycky se to děje. Něco jde rychleji, něco je větší bitva, ale s hříchem se nesmiřujme.
1: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
0: Skutečnou svobodu přináší jen Ježíš Kristus jako jediná pravda. Ať je to právě on, Pán Ježíš, kdo zůstává s vaším duchem a osvobodí vás od jakékoliv lži. Na příští týden volám k rádiu všechny děti, které nám poslali pohled z prázdnin. Budu si povídat právě s nimi. A kdo se nic neposlal, máte ještě příležitost. Z TVR vás zdraví Marie Fridrichová.

tečku za dnešními poklady z archivu udělala Marie Fridrichová. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Budu se na vás těšit v pravidelném čase. A moc vám přeji odvahu říkat pravdu, ať je jaká chce. A zároveň moudrost říkat ji laskavě a vlídně. Protože pravda řečená v lásce přináší úlevu a osvobození. Tak naslyšenou.

0: Jsou 4 hodiny z neděle 23. srpna. S vámi je na Rádiu 7 Martina Zachrlová. Před námi jsou písničky z archivu. Přeji vám krásný poslech.
1: Písničky z archivu.
2: Vítejte u dalšího dílu pořadu Písničky z archivu, kterým vás provede Karolína Vološinová. Jiří Zmožek, známé to jméno zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Některé písně archivní si samozřejmě připomeneme, ale je třeba také dodat, že Jiří je stále autorsky činný, koncertuje, přestože je mu přes 80 let. Dnes bude Jiří Zmožek vzpomínat na své babičky, na to, která z nich mu dala do ruky Bibli, respektive jak mu svým životem obě dvě posloužily. Mluvit bude o těžkých tématech, ale zároveň i o vítězství v životě, o roli víry a vztahu s Ježíšem Kristem. Dobrý poslech.

0: Posloucháte písničky z archivu s Jiřím Zmoškem. Pane Zmošku, kdo vám dal poprvé do ruky Bibli a řekl, tohle si musíš, Jirko, přečíst?
1: Já si nepamatuju, ale pamatuju si, že celá ta větev mojí babičky Magdalény každý den četla Bibli a modlili se. Oni byli Poláci, takže já jsem musel chodit s nima do polského zhromáždění. Chodili jsme takhle přes les, to si pamatuju, ke žvakům, a to bylo takový období krásný. Vždycky o prázdninách jsem jezdil k babičce Magdaléně, ona nám tam pekla ty bramborový placky, to se jmenuje tam na Ostravsku striky. No a tam jsem u ní... Já měl dvě babičky, to už všichni znají, tuhle story, ale jedna byla komunistická, druhá byla protestantská. Jo. Ta komunistická protestovala víc než ta protestantská a ta protestantská byla strašně tichá. Ale v obě jsem miloval velice a když jste se mě ptala, kdy jsem plakal, tak jsem plakal, když mi umírala ta komunistická. Jo. A když umírala ta protestantská, tak tam jsem byl dokonce u lůžka, to bylo v Orlové, to si do dneška pamatuju. A když umírala ta komunistická, tak to bylo ve Zlíně, tam jsem taky. A vždycky jsem byl u toho lůžka, když obě umírali. A myslím si, že prostě těžko bych rozlišoval, kdo z nich mi víc posloužil. Jestli mi víc posloužila ta, která tu Bibli měla pořád na stolku, nebo ta, která tu Bibli vůbec neměla, ale milovala mě. Jo. A myslím si, že ta láska jejich obou ve mně nějakým způsobem zůstala a nikdy bych je do dneška prostě... Já vám řeknu upřímně. Já jsem mockrát uvažoval o spáse mojí komunistické babičky. Ale nikdy, ani na vteřinu, jsem nezapochyboval, že ona je spasená. Já nevím proč a jak. A měl jsem nějaký vidění, když lidi přišli do nebe a takový věci, když tam přišel můj otec a viděl jsem tam najednou lidi, který vůbec bych nepovažoval za křesťany, který s tím neměli nic společného. Takže tak.
0: No a jak teda jste se vy dostal do osobního vztahu s Ježíšem Kristem? Kdy to nastalo? Za jakých okolností?
1: No to bylo dramatické období. Jako to bylo v roce 94, 25. února. Já jsem vlastně poslední Čechoslovák, který může slavit vítězný únor. Protože já jsem 25. února fakt udělal takový generální rozhodnutí, ale pícha předchází pád, že jo, a to je jednoduché vysvětlení, proč se člověk, a většinou to dopadne špatně, protože člověk zjistí, že pícha už nastala, pád přišel, ale já to musím zvládnout sám. A tam to musí skončit. To musíš zvládnout sám, musíš odstřihnout. To nezvládneš prostě, to neuděláš. Ty musíš zavolat to, co já jsem udělal 25. února 94 večer, když mě opustil poslední přítel, taky o tom píšeme v té knížce, už mi lásko není 20 let, a to doporučuju prostě každému, kdo má jakýkoliv pochybnosti, aby si aspoň tuhle pasáž té knížky přečetl. Protože já tam říkám, co se stalo. To bylo ve chvíli, kdy mě poslední přítel řekl, a to bylo v době, kdy já jsem nebyl schopen zvládnout ty věci, které byly nesmírně náročné. A on mě řekl o 7:30 večer, Jirko, já už ti nemůžu pomáhat. No já jsem se do auta a tam pod letenskou plání je taková zeď a najednou jsem úplně prožíval, jak ten zlej mě přemlouvá a říká, tak tady to teď napálíš do té zdi a budeš mít pokoj. Člověk hledá pokoj, ale vždycky dostane takovou tu nabídku, zruš ten svůj život. Vůbec to nežij, ty nepotřebuješ. A teď ty to přemlouvání. A jak jsem slyšel tohleto, teď to tady napálíš do té zdi a budeš mít pokoj, tak jsem udělal jednu, já tady nemůžu křičet v tom rádiu vašem, nebo by vám praskly tady ty...
0: Šetřte hlasy včerači.
1: Já večer mám koncert, tak nemůžu tolik mluvit ani křičet, ačkoliv chci tady hodně těch věcí říct, protože myslím si, že jsou hrozně důležitý. Jo. A v téhle chvíli já jsem nevzal pistoli a nestřelil jsem se do hlavy, nebo jsem řekl, kašlu na to, já to nějak zvládnu, já s tím něco udělám. Člověk by jim řekl, to nějak vyřešíš, víš, to vyhnije. A každý by takhle radil, a já ne. Já jsem v tom autě zařval, Bože, já už nechci žít tenhle život. A tam je ten zlom. Musí říct, já chci nový život. A Ježíš říká, musíš se narodit znovu. musíš se narodit znovu. On řekl můžeš, nebo když chceš, nebo udělali si to po svém, on řekl musíš. A v Bibli skoro nenajdete, jeden kamarád mi potom našel, když se setkal s tou ženou u té Jakobovy studny, tak tam použil slovo musíš. Ale jinak neříkal lidem musíš. On jim dal hodně svobody. Jo. Jedno je rozhodující. A proto já jsem dostal to pověření, abych oslavoval jméno Ježíš. Jo. Ve všech písních, které jsem od té doby psal, asi 300 jsem jich napsal nejmíň, všude oslavuju jméno Ježíš. A on říká tomu Nikodemovi potom slavnou Jan 3:16, neboť tak Bůh miloval svět, že si na svého jednorozeného dal, aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Ale nesmí se zapomínat na další verš, jo, na tu 17. Neboť Bůh neposlal svého syna proto, aby svět zatratil, ale aby svět zachránil, aby člověka zachránil. A teď to pokračuje tím finále, co já považuji za hrozně důležitý, neboť je napsáno, kdo v něho věří, kdo věří v Ježíše, není odsouzen. Kdo však nevěří, již jest odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího syna. A v tom je celý ten základ a to se nesmí překázet. Jedině Ježíš, proto máme ty koncerty a nakonec tam zpíváme prostě o tom, že Ježíš ti dal kříž, Ježíš ti dal krev, zachránil tě a máš to tady k dispozici.
2: Když bezhlavost svým okem klidně měříš,

padat v lež, když nenáviděn sám si bese zloby a slov ctnosti nadarmo, a slov ctnosti nadarmo však nebereš. Když umíš snít a nepodlehneš snít,

když počítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát.

seš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když s bratřem s davem uchováš si hrdost a nespíšníš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všem, mně čase, jak bych závodník byl sluš, pak pán, pak vítěz na živé si zemi, a co víc pak synu můj, a co víc pak synu můj, si muž. Když umíš snít a nepodlehneš snění, když hloubat znáš a dovedeš předžít, když proti triumfu a proti ponížení, jak proti svůdcům spoučený si kryt.

0: když hroutí se tvé stavení a znova. Jako dělník v potu, jako dělník, lopotíš se dál.
1: Takže co jste, kromě toho, že jste křičel k Bohu, už nechci žít tento život, dej mi nový život, co se odehrálo potom?
2: No, já jsem stavěl modlitevnu v Ostravě. Já jsem měl kazatele, tak jsem za ním jel okamžitě druhý den, potom do Ostravy, to je inženýr Oravský. A spolu jsme prožili takový večer, takový jako to pokání, jako to... V katolici by tomu řekli, že to byl můj farář, jo, nebo jak by to měli a oni, jo. Ale já jsem nebyl u zpovědi, že bych řekl, a oni by mi řekli, běž a řekni 10krát zdravas Maria a budeš spasený. To by on neřekl. Protože my víme, že jedině skrze pokání, skrze tu lítost, odchod z toho starého života je jediný řešení. Takže to jsme udělali ten večer, já jsem ho našel v té Ostravě. A tam jsme spolu prostě prožili a moje sestřenice Marta věřící říkala, že nikdy žádný takový pokání neslyšela.
1: Co se tedy od té doby pro vás změnilo a jak to vnímalo okolí?
2: Tak je to takový náročný, život se mnou je náročný, to jako já přiznávám, protože já se zabořím prostě do těch věcí, které vidím jako pověření a poslání a někomu to může i připadat jako... Ale je tady se mnou Markétka a děti mě milují a jsem ženatý, takže všichni mě v té rodině musí nějakým způsobem snášet a já jí v noci zpívám. Tuhle jsem zpíval, jako připravoval jsem si nejhezčí dárek a to se mi fakt stalo, že jsem ve 3 hodiny ráno řval pár tónů a já mám sluchátka, aby nebyl slyšet ten klavír po celém baráku. Že já mám takovou pracovnu nahoře, takovou místnost, to mám pracovnu a noclehárnu a všechno. A teď ve 3 hodiny v noci jsem řval pár tónů, to muselo být slyšet v celém baráku a najednou mi někdo klepe na rameno a manželka přišla a říká, co tady řveš ve 3 hodiny, tady budíš celý barák prostě, ale no tak to je, no, prostě řval jsem pár tónů, a takže takový je se mnou život, no.
1: Jak napsat hit pro lidi a jak pro Boha?
2: No to musí být pro Boha, aby to bylo pro lidi. Nemůže to být pro lidi, aby to bylo pro Boha. Nebo možná taky, ale...
1: To jste psal přece předtím, ne?
2: Ale to se nepíše. To člověk musí přijímat, jo. Já to ani nepíšu. Oni mi to pošlou vždycky, to se ve mně nějak narodí a já to zase dávám dál.
1: Je něco, co vám showbiznis dal a Bůh vzal? A naopak?
2: No, tak chvilku budu mlčet. Showbiznis dal jako... Bůh mi dal, abych showbiznisu mohl dávat.
1: Jak konkrétně?
2: No tak, víte, každej v téhle zemi, já o tom nepochybuju a všichni, kteří si myslí v téhle chvíli, že jsem pyšnej, tak mají pravdu, protože já jsem pyšnej na to, že každej, všichni zpěváci, všichni interpreti, všichni textaři, všichni, se museli seznámit nějakým způsobem s mojí tvorbou, která je blízká Bohu. A je to hrozně moc na internetu. Takže ve finále nikdo nemá až takovou výmluvu, že řekl, já jsem o tom nikdy neslyšel. Spíš by mohl říct, mě to ani nezajímá, protože já jsem psal takový zvláštní druh muziky, jo, takovou opravdu jako... Pořád tomu říkali melodik a prostě melodickou hudbu a některým to nesedí. Teď zrovna jeden takový šikovnej novinář napsal, že Zmožek se netají tím, že nemá rád tvrdou muziku, on miluje melodiku. Jo, a na tom to celý stojí, jo, že prostě já jsem to dostal jako takovou melodickou potěšující hudbu.

Další písničky z archivu a Jiřího Zmoška uslyšíte v sobotu od 15 hodin s tématem Velký příběh lásky a další projekty.

V noci je ticho. Alespoň u nás doma. Přes den cvrlikají děti i dospělí, běží různé přijímače a vysílače, doléhá ruch ze silnice, zvoní telefony, štěkají sousedovic psy a tak dále. V noci je ticho. Mám možnost slyšet věci, které přes den něco zahluší. Často to jsou jenom moje vlastní myšlenky nebo ozvěny rozhovorů, kterým teprve v tichu začínám rozumět. Ale občas to jsou i zvláštní slova. Tak intenzivní a tak moudrá, že je těžko považovat za řeč lidskou. Posuďte sami. Před 2 lety jsem si nočních tich užila až moc. Procházela jsem velkým psychickým vyčerpáním, které se začalo projevovat i fyzicky. Červená kontrolka únavy už blikala dostatečně dlouho, ale já se svévolně rozhodla nevěnovat jí pozornost. Přece nebudu padavka. Přece to dokážu. Vydržela jsem i jiné věci. Zatni, zaber, nefňukej. Že mám už neustále hlavu jako ve svěráku, že nemohu spát a budím se s pocitem, že se nemohu nadechnout, že je nějak málo kyslíku i přes den, že mi je špatně od žaludku, že neustále bojuji s úzkostí bez příčiny. Zatni, zaber, Křesťan nefňuká. Až když se dostavily projevy krvácení, připustila jsem, že je něco špatně. Něco ve mně. Moje tělo volalo o pomoc. Přes den se to někdy dalo neslyšet. Ale v noci je ticho. Něco je špatně, říkala jsem si v tom tichu, ale co? V ten čas jsem s Bohem téměř nemluvila. Měla jsem pocit, že není o čem. Bůh to ovšem viděl jinak. A tak se ke mně jedné noci stalo slovo a já věřím, že Hospodinovo. Když vidíš kolem sebe nějakou potřebu, ještě to neznamená, že jsi tou, kdo ji má naplnit. Ta slova zněla tím nočním tichem a já si je nechápavě opakovala. Zasahovala mě a dělala revoluci v mém myšlení. Vidět potřebu druhých neznamená jít a naplnit ji? Je to vůbec křesťanské? Jak tomu rozumět? Ale pomalu mi to začalo dávat smysl. Představovala jsem si, že Bůh vidí potřeby lidí a drží v rukou plán, mapu k jejich naplnění. A někde v tom plánu jsem i já. Ale kde? To se musím zeptat, protože ten plán drží v rukou Bůh, ne já. Vidět potřebu znamená ptát se, proč mi Bůh tuto věc ukazuje a co ode mě žádá. Kterým směrem stojím v jeho plánu vzhledem k této věci? A jak jednám já? Chovám se, jako bych měla v ruce plán a automaticky věděla, kde jsem a kde být mám. Jako bych byla Bůh. Mít otevřené oči pro potřeby druhých, to je boží myšlenka. Ale být jako Bůh, to jsem slyšela jinde, na adrese Eden 29, ulice U stromu poznání dobrého a zlého, v domácnosti u pana Adama a u paní Evy. A vzpomínám si na nezvanou hadí návštěvu, která s tímto výrokem přišla na kafe. Stačilo jednu z nejlepších božích výzev doplnit o detail. O malý pozměňující návrh, jen lehce pootočit význam toho, co zamýšlí Bůh a průšvih byl na světě. Je to tak. V nočním tichu lze odhalit hadí úmysly a poslat je před Kristův kříž, aby vyšlo najevo, že sledují pouze můj osobní průšvih. A že to, co rozhodně nechtějí, je, aby člověk hledal, kudy má jít podle boží mapy.

těm, kteří bojují za vlast a rodinu. Blízko těm, kdo jsou zranění na těle i duši. Buď blízko těm, kteří nemají

0: Hledáme 500 statečných dárců ochotných podpořit práci Rádia 7 tisíci korunou měsíčně. Přidáte se? Naši práci je slyšet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rádio 7 v proudu dobrých zpráv.
1: Začala 5. hodina z neděle 23. srpna. Vysíláním Rádia 7 vás provází Martina Zachrlová. Za čtvrt hodiny společně spočneme v modlitbách podle Bible, které se zaměří na meč ducha, slovo Boží.

Další týden se překlopil a je tu zase pravidelné pokračování modliteb podle Bible, ve kterých vás k modlitbám inspirovaným biblickým textem zve Helena Brdečková. V těchto pořadech se chceme nechávat inspirovat Božím slovem v našich modlitbách. Dnes znovu otevřeme 6. kapitolu dopisu apoštola Pavla Efeským a budeme se modlit tak, jak nás Pavel vyzývá, za naše duchovní vybavení vlastnostmi a schopnostmi, které v nás mohou a mají růst z Boží moci, působící v křesťanském životě. Jsme vyzývaní, abychom na sebe oblékli pravdu, spravedlnost, schopnost říkat lidem o Kristu, víru a tak dál. Když se dáme Pánu Bohu k dispozici a budeme se modlit za to, aby nás do těchto věcí, do těchto duchovních zbraní oblékal, Bůh to bude postupně dělat. Doporučuji, abyste si k poslechu pořadu přinesli také Bibli, nejlépe v ekumenickém překladu, ze kterého budeme číst během relace. Tak budete moci sledovat text a mít ho před očima během vašich modliteb. Písně a hudba, které v pořadu budou znít, vytváří čas pro naše modlitby. Na začátku se pomodlím. Pane Bože, ty víš o naší touze se modlit a poznávat tě. Prosím, veď nás při dnešních modlitbách a otevírej nám text Bible svým Duchem Svatým, konkrétně pro každého z nás, kdo poslouchá. Děkujeme ti. Amen.

Už víckrát jsme se v úvodu pořadu modlili podle textu zapsaného v 6. kapitole Efeským ve verších 10 až 18. K jednotlivým částem textu pak během pořadu připojujeme další oddíly jako korálky na šňůrku. Podle textu z 6. kapitoly Efeským, který si můžete teďka najít ve svých biblích, jsme se už společně modlili různým způsobem. Obvykle tak, že jsme prosili Pána podle celé pasáže, aby nás všemi těmito vlastnostmi vybavil. Minule jsme mluvili o tom, že nemusíme projít celý text a všemu dát stejnou důležitost. Ale můžeme v modlitbě zůstat na jednom místě, které nás nejvíc inspiruje, které nás například nejvíc zajímá, nebo je pro nás nejbolestivější, nebo nejvíc toužíme právě po tomto božím daru nebo vlastnosti. Ráda bych navrhla, abychom se dnes soustředili na 10. a první polovinu 11. verše. Přečtu je. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj. Schopnost žít v pravdě, spravedlivě a věrně nezískáme vlastními silami, ale Pán Bůh nás zve, abychom svou sílu hledali u něho. V jeho veliké moci, tak jak to stojí v 10. verši. V 11. verši čteme další boží pozvání. Abychom oblékli plnou boží zbroj. Vy, kdo posloucháte modlitby podle Bible často, jistě víte, že pokud vám způsob modlitby, který navrhuju, nevyhovuje, můžete se modlit jiným způsobem, ke kterému vás inspiruje biblický text. Nejdřív jako obvykle přečtu pasáž, podle které se budeme modlit, teď to bude 10. až 18. verš 6. kapitoly Efeským, a pak se budu podle něho modlit, tak jak mě inspiruje, v modlitbách můžeme zůstat i během následující písničky. Efeským 6, 10 až 18. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo boží. V každý čas se v duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách, a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Pane Bože, děkuji ti, že mi nabízíš, abych svoji sílu hledala u tebe, ve tvé veliké moci. Děkuji ti, že mě chceš dávat ze své veliké moci. Pane Bože, prosím, obleč mě do tvé zbroje. Obleč mě úplně.

Téma dnešního pořadu je zapsáno v druhé části 17. verše přečteného oddílu. O přilbě spasení jsme mluvili minule. Podívejme se, co je na pořadu dne teď. Efeským 6:17. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Meč je zbraň, kterou voják používá ke své obraně i k útoku proti nepříteli. Mečem ducha je tu označováno Boží slovo, které máme používat právě tak, k obraně i k útoku. Podívejme se na další místo v Bibli, kde je Boží slovo přirovnávané k ostrému meči, který proniká do našeho nitra a rozlišuje, co z našich myšlenek a tužeb je dobré a co špatné. Budeme číst z listu Židům ze 4. kapitoly verše 12 a 13. Slovo Boží je mečem Božího ducha. Někdy nás odsuzuje a říká nám, že to, co jsme udělali, je hřích. Jindy nás obhajuje a učí nás, že se na sebe máme dívat jako na vzácná a obdivuhodná Boží stvoření. Že je nám odpuštěno. Jednou nás usvědčí z toho, že jsme někoho zranili. Jindy nám pomůže vidět, že jsme byli sami někým zranění. Jistě už máte text ze 4. kapitoly Židům nalistovaný a můžeme se podle něj stišit k modlitbě. Židům 4:12 až 13. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Děkuji ti, Pane Bože, že tvé slovo je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Touhy i myšlenky moje, i ostatních lidí, kteří jsou kolem mě. Děkuji ti, že tvé slovo vidí každého tvora a nikdo se před ním neukryje a neschová. Děkuji ti, že všechno je před tvým slovem nahé a odhalené. Tvé slovo se nedá obalamutit výmluvami, chytrými vytáčkami, ani přikrášlenými pohádkami. Věci jsou před tebou nahé a odhalené. Děkuji ti za to.

Další pasáž budeme číst z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi. Je v Bibli zařazený jen asi dva listy zpátky před listem Židům, ze kterého jsme právě četli. Tedy ve třetí kapitole druhého listu Timoteovi ve verších 15 až 17 se píše o tom, k čemu všemu je Boží slovo dobré. Pavel Timoteovi píše. 2. Timoteovi 3, 15 až 17. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Veškeré, to je celé, písmo pochází z Božího ducha a je dobré nejen k usvědčování hříchů, ale dává také moudrost ke spasení, je dobré k učení, k nápravě a k výchově, aby byl člověk, který dává svůj život Pánu Bohu k dispozici, náležitě vychovaný a připravený, aby byl schopný dělat dobré věci, dobré činy. Aby v nás Boží slovo mohlo dělat práci, ke které je určeno, musíme ho na prvním místě znát. Potřebujeme si najít způsob, jak se budeme každodenně seznamovat s tím, co je v Božím slově napsáno. Ať ráno nebo večer, ať v úplném ztišení a samotě, myslím, že to je nejlepší, ale je to možné i v denním zhonu. Potřebujeme do sebe Boží slovo pravidelně přijímat a tak víc a víc poznávat, co říká. Druhou věc, kterou potřebujeme, je dávat Bohu plnou moc k tomu, aby Boží slovo v našem životě používal, aby nás jim učil, usvědčoval, napravoval a vychovával. Boží výchovu a ukázňování pod vlivem Božího slova musíme především vytrvale přijímat my sami. S velikou opatrností a pokorou bychom měli písmo používat k tomu, abychom jim kárali a soudili jiné. Tak, už bylo dost rad a pouček, pojďme se raději modlit, jak to v modlitbách podle Bible chceme co nejvíc dělat. Nejdřív oddíl znovu přečtu, pak se podle něj budu modlit a čas modliteb bude pokračovat i během písničky. 2. Timoteovi 3, 15 až 17. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Pane Bože, děkuji ti za tvé slovo, kterým jsi mi dal moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Děkuji ti, že písmo používáš k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, abych byla náležitě připravená ke každému dobrému činu. Prosím, abys mě skrze písmo učil, usvědčoval, napravoval a vychovával. Amen.

Vraťme se k našemu zhrnujícímu textu z 6. kapitoly Efeským. Dnešní text je zapsaný v 17. verši a zní: Přijměte také meč ducha, jímž je slovo Boží. Meč Božího slova má dělat svoji rozsuzující práci vevnitř nás, ale má ji dělat také v našem okolí. Před 2 týdny jsme v pořadu o víře mluvili o tom, že lži a nepravdy, které o sobě slyšíme nebo kterým věříme, můžeme Božím slovem lámat. To znamená říkat o nich. Boží slovo říká toto a toto, proto lámu lež, která říká něco jiného. Tak můžeme používat meče Božího slova ke své ochraně proti útokům v duchovní oblasti, které mohou přicházet z různých stran. Když nás Boží slovo napomíná a kárá, nemusí to být příjemné. Ale nezapomínejme, že Bůh je jako lékař, chirurg. Nepůsobí bolest svévolně a zbytečně. Zraňuje, jen když léčí. Vždyť v Janově evangeliu v 8. kapitole v 31. a 32. verši říká Pán Ježíš. Jan 8:31-32. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Je krásné prožívat svobodu, kterou lidem připravuje Bůh. Poznávání hluboké pravdy skrze Boží slovo a široké Boží svobody vám ze srdce přeje a za týden naslyšenou se těší Helena Brdečková.

Vysíláním vás posledních 6 hodin provázela a zároveň se pro tuto chvíli loučí Martina Zachrlová. Přeji vám krásný den s naším vaším rádiem.

Pokojnou neděli vám na Prahu ranního vysílání Rádia 7 s datem 23. srpna přeje Broňa Procházková. Minula 6. hodina a s ní nahlédněme na nabídku programu. Jako každý den, i do toho dnešního vstoupíme s tichým časem ve 6:45. Známé české přísloví, kdo uteče, ten vyhraje, připomene studna slova, ve které Jiří Hurta znovu přináší výklad prvního listu Korinským. Text z 10. kapitoly tohoto dopisu varuje před pocitem "já na to mám". Zároveň však ukazuje, kde může každý člověk čerpat sílu. V 6:45 studna slova. Některé důležité okamžiky židovské historie připomeneme s apoštolem Pavlem v hodině po 7, kdy čteme z Bible. Používáte na svých cestách navigaci? A dovede vás vždy bezpečně do cíle? Kde hledat spolehlivý směr, prozradí ve svátečním slově Vladimír Drbal. Poslouchejte po 8. raní. A krátce po 9. hodině záznam bohoslužby, kde na téma identity a důstojnosti postavené na Bohu kázal Petr Grulich. Bohoslužba nás zavede do církve bratrské v Havlíčkově Brodě. Díky, že posloucháte, díky, že nedělní ráno můžeme trávit spolu s vámi.

tichém čase na Rádiu 7 je dnes s vámi Broňa Procházková. Máme neděli, máme den volna, den, kdy se konají bohoslužby, mše, kdy se křesťané scházejí ke čtení Bible, k modlitbám, písním Bohu. V podobných kulisách se děje situace popsaná v Markově evangeliu ve 3. kapitole. Děje se to v sobotu, v Bohem a Bohu oddělený sváteční den. Děje se to v synagoze, tedy něco jako modlitebně nebo kostele, a děje se to, řekněme, na bohoslužbě, kde jsou přítomní znalci písma a kam přichází i Ježíš. Když znovu přišel do synagogy, byl tu člověk s ochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl: postav se doprostřed. Potom se jich zeptal: smí se v sobotu konat dobro nebo zlo? Zachránit život nebo zničit? Oni však mlčeli. S hněvem se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu muži: natáhni ruku. A když ji natáhl, byla znovu zdravá. Z textu trčí tvrdost srdce znalců písma. Z té bohoslužby trčí jejich tvrdost srdce. Pravidla jsou jim nad trápení člověka. To je silné memento, to je silný vykřičník. Pro koho? Pro všechny znalce. Znalce písma, znalce pravidel, co jak má být. Míří to na ty, co přeci ví, jak se věci mají, co mají poznání božích věcí. Pozor, netřepe to samotnými pravidly, neruší to den odpočinku. Třepe to těmi znalci, těmi, co ví, těmi, co správnost vyhlašují, těmi, co život parcelují, co jak by se mělo a nemělo. To zatřepání nesměřuje na pravidla, ale na znalce, jak s pravidly zachází. Nechejme sebou zatřepat, ať to, co chce stvrdnout a okorat, tak změkne a obnoví se. Jak používáš pravidla? Co požaduješ? Co vyhlašuješ, že Bůh požaduje? A žiješ svá vlastní slova? Žiješ své vlastní vyznání? Náš nebeský Otče, prosím, odpust, kdy mám tvrdé srdce. Prosím, odpust, kdy problémy lidí nechci vidět. A děkuji, že ty je vidíš a vidíš i ty moje. Děkujeme za dnešní den, děkujeme za den odpočinku, děkujeme za tvůj lid v této zemi, co se hlásí ke jménu Pána Ježíše Krista a v tomto jménu se schází. A prosíme tě, ať jsou to setkání, která život lidí budují a ne ničí, ze kterých máš radost a ne zármutek, kde se koná dobro a ne přehlížení. Amen.

0: Začíná pořad Studna slova, vítejte u jeho poslechu. I dnes společně nahlédneme do archivních nahrávek, které už desetiletí ukrývají výklad kazatele Jiřího Hurty, věnovaný prvnímu listu Korinským. Společně teď procházíme desátou kapitolou a přemýšlíme o falešných i pravých jistotách i o tom, jak jistota zakotvená v Bohu mění život člověka. Dnes se dostane i na jedno známé české přísloví. Dobrý a klidný poslech.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.

Trvá to někdy dost dlouho, než si jako následovníci Pána Ježíše uvědomíme svou ubohost a slabost. A je velkou milostí rozpoznáváme-li, že nejošemetnějším výrazem této slabosti bývá duchovní siláctví víry. Pro ty, kdo se pokládají za silné křesťany, je proto až smrtelně nebezpečné pokušení, kterým na ně působí životní styl okolního pohanského světa. A jen proto také apoštol Pavel napsal korinským křesťanům už připomenuté slovo: Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. K záchrannému božímu zásahu dochází ovšem prostřednictvím božího slova, tedy varováním nebo povzbuzením obsaženým v písmu svatém, jeho výkladem, kázáním, osobním svědectvím, bratrským napomenutím, připomenutím duchem svatým a také sborovým obecenstvím. V našem textu slovem varování zasahuje apoštol Pavel a navazuje na zkušenost starého Izraele, když říká ve 14. a 15. verši: A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Mluvím k vám jako k rozumným lidem. Posuďte sami, co říkám. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Před pokušením, které na křesťana útočí v podobě životního stylu okolního světa, je tedy možno utéci. Pavel tu vlastně říká: Milí bratři, vy přece nejste spoutáni svými zlými náklonostmi, anebo svou touhou po zlém. Vy přece patříte Kristu. Vaše spoutanost hříchem byla Boží milostí rozvázána, takže se vám vírou v Kristu dostalo svobody a proto jste schopni všemu zlému utéci. Výzva křesťana, aby utíkal před modlářstvím, je proto oprávněná a reálná. Pavel k ní dokonce dodává: mluvím k vám jako k rozumným lidem. Ta slova mohou znít ovšem i ironicky, protože se jimi Pavel ve skutečnosti dovolává toho, co korinští křesťané o sobě sami tvrdili, že totiž jsou rozumní v Kristu. Pavel jim to už ve 4. kapitole v 10. verši připomněl, když jim řekl: My jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní. My jsme slabí, vy silní, vy slavní, my bezecti. Vždyť mnozí korinští křesťané byli natolik rozumní, že svým praktickým realismem si dobili místo na životním výsluní. Proto by taky měli být dost rozumní k tomu, aby střízlivě a reálně uměli posuzovat svou situaci v církvi i ve světě a aby uměli vyvodit správné závěry z toho, co jim Pavel předkládá dalším slovem. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. Víme, že v tomto slově jde především o svátost těla a krve, tedy chleba a kalicha, o společenství stolu Páně. Pavlova slova připomínají ustanovení svaté večeře Páně ze 14. kapitoly Marka, kde čteme:
když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Mezi Markem a Pavlem je však rozdíl. U Pavla je kalich na prvém místě, chléb na druhém. U Marka je to obráceně. Pořadí, které uvádí Pavel, můžeme ovšem velmi snadno zdůvodnit. Pavel totiž slova o chlebu svazuje hned v následujícím textu s důrazem na jednotu církve, která je založena právě na jednom chlebu. Říká přece jasně: protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom tělu. Mimo to může být důvodem Pavlova připomenutí kalicha na prvém místě skutečnost, že takzvaná úlitba z kalichu byla prováděna i při pohanských kultických hostinách, které Pavel samozřejmě odmítá, zatímco klámání chleba při této modloslužbě nedocházelo. Píše-li Pavel o kalichu, za který děkujeme, nebo podle kralického překladu o kalichu děkování, připomíná tím souvislost se starým židovským zvykem děkovat na konci slavnostní hostiny nad kalichem vína modlitbou, která začínala slovy: pochválen buď. Při židovské velikonoční hostině byla tato modlitba spojena vždycky s třetím kalichem, který koloval mezi účastníky kolem stolu. V hebrejském označení tohoto kalichu je slovo, které může znamenat blahořečení nebo požehnání, ale právě tak i děkování, chválení nebo velebení. Abychom však pochopili nebezpečí, před nímž chce Pavel varovat, připomeňme si, že korinští křesťané chápali svátost chleba a vína jako nějaké automaticky působící kouzlo, které má takovou moc, že může zabezpečit křesťana před škodlivými vlivy pohanského prostředí. Takže křesťan, který přijímal chléb a víno při stolu Páně, si může dovolit účast i na kultických hostinách v pohanských chrámech, protože svátost chleba a kalicha ho samočinně chrání před vlivy pohanských božstev. Tuhle nebezpečnou pověru Pavel ovšem zásadně odmítá. Na podstatě svátosti totiž záleží i její působení. Tak jako je účinek léku závislý na jeho chemickém složení a obsahu, tak i účinek svátosti spočívá v její podstatě. A podstatou svátosti je koinonia, účast, tedy společenství. Je to společný podíl na dobrodiních Kristových. Účast na dobrodiní Kristovi oběti krve a těla. Tato společná účast ve víře znamená i duchovní spojení všech účastníků v jedno tělo. Jsme-li vírou účastni na Kristově smrti, pak to ovšem znamená i navázání živého vztahu ke vzkříšenému Pánu a také zapojení do živého obecenství s ostatními věřícími. Toto spojení je tak živé, že jakékoliv spojení jiné je jím vyloučeno. Tady platí něco, co známe už ze školy z chemie. Na chemický prvek, který je jednomocný, můžeme vázat jenom jeden jediný prvek jiný. Prvek s jedinou valencí nelze slučovat s prvky dvěma.
Právě tak společenství těla a krve Kristovy má jen jednu jedinou možnost. Totiž spojení s Kristem. Jiná možnost neexistuje. Jako se muž spojením se ženou stává s ní jedním tělem, jak jsme četli v 6. kapitole 16. verši, a jako se spojením s nevěstkou toto spojení s vlastní ženou ruší, tak i účast na pohanské hostině tuto jednotu těla Kristova, vytvářenou účastí na svátosti Kristova těla a jeho krve, ruší. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne. Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno, budou ti dva jedno tělo. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Kristus si nás oddělil pro sebe. Je tedy třeba rozpoznat hranici oddělení a dbát na ní.

důvěřovat, že Bůh je ten, který takovou schopnost může člověku dát, znamená velkou posilu na cestě životem, ať nám nechybí ani v dalších dnech. Končí relace Studna slova, to další vydání vás ve vysílání Rádia 7 čeká opět v premiéře v sobotu o 15:30 odpoledne.

V nedělním ránu 23. srpna máte naladěno Rádio 7. Vysíláním provází Broňa Procházková. Za námi 7. hodina, která dá prostor slovům Bible. Slovům, jak jsou v písmu zapsána. Možná syrovým slovům, ale slovům protříbeným staletími. Slovům, kterým má smysl naslouchat i dnes. Otevřu knihu Žalmů, také slova starozákonního proroka, a svou pozornost obrátíme i do Nového zákona, konkrétně do 9. kapitoly listu Římanům. Pokojné ráno s Rádiem 7.

0: דרך אורן ונסם הדעולה.
1: Nezahrnuj mě mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližním mluví o pokoji, srdci však mají zášť.

0: Hospodin však vyslyšel moje prosby. Hospodin je má síla, můj štít, na něj se mi spoléhá.
1: Zachraň
0: Hospodin,
1: svému
0: dědictví.

citátu ze žalmu číslo 65. Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň, Bože naše spáso, naděje všech končin země i zámořských dálek. Jenž si upevnil svou mocí hory, opásán bohatýrskou silou, jenž konejšíš hukot moří, hukot jejich vlnobití i vřavu národů. Z tvých znamení jímá bázeň obyvatele všech končin, tam, kde jitro nastává, i kde se snáší večer. Všechno naplňuješ plesem.

0: שגואלי חי ולא בקבר, הוא קם מן המתים.
1: V knize proroka Malachiáše je tento text. Unavujete Hospodina svými slovy. Ptáte se, čím ho unavujeme? Tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu, takovým on přeje. A nebo, kde je Bůh zastávající právo? Hele, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde pravý Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže?

V nedělním ránu v čase mezi 7 a 8 hodinou otevíráme stránky Bible. Už jsme svou pozornost směřovali do Starého zákona. Za okamžik ji přesuneme do zákona nového. 9. kapitolu listu Římanům přečte Kateřina Hodecová.

List Římanům, 9. kapitola. Mluvím pravdu v Kristu, nelžu a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem. Jím je svěřen zákon i bohoslužba, i zaslíbení. Jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky. Amen. Ne, že by slovo Boží selhalo, vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael. Ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci. Nýbrž z Izáka bude povoláno tvé potomstvo, to jest, dětmi božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. Slovo zaslíbení zní takto. V určený čas přijdu a Sára bude mít syna. A nejen to, také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka. Ještě se jí nenarodili a nemohli učinit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu. Neboť je psáno, Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl. Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne. Mojžíšovi řekl, smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Písmo přece říká faraonovi, vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Smilovává se tedy nad kým chce. A koho chce, činí zatvrzelým. Snad mi řekneš, proč nás tedy Bůh ještě kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli? Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci, proč si mě udělal takto? Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc a proto s velkou zhovívavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě, stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil k slávě. Na nás, které povolal nejen ze Židů, ale i z pohanských národů. Jak je psáno u Ozeáše, lid, který není můj, povolám za svůj lid a nemilovanou nazvu milovanou. A kde bylo řečeno, vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého. A Izajáš prohlašuje o Izraeli, kdyby bylo synů Izraele jako písku v moři, jen zbytek bude zachráněn, neboť Hospodin vykoná svůj soud na zemi rychle a úplně. A jak to Izajáš předpověděl, kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě, bylo by to s námi jako se Sodomou. Gomoře bychom byli podobní. Co tedy nakonec řekneme? To, že pohanští národové, kteří neusilovali o spravedlnost, spravedlnosti dosáhli, a to spravedlnosti z víry. Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedospěl. Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno, hle, kladu na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v něho věří, nebude zahanben.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

A ještě jedno místo mám pro vás nachystané, místo z Bible. Konkrétně místo z knihy Přísloví, kde je perla za perlou. A jednu takovou perlu, nebo možná dvě, vám přidám i v tuto chvíli. Čtu z knihy Přísloví z 18. kapitoly 12. a 13. verš. Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora. Odpoví-li, kdo dřív než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj.

Používáte na svých cestách navigaci? A dovede vás vždy bezpečně do cíle? Kde hledat spolehlivý směr, prozradí ve svátečním slově Vladimír Drbal. Za okamžik s 8. hodinou.

0: Bylo 8 hodin máme neděli 23. srpna. Vysíláním Rádia 7 provází Broňa Procházková. Do svátečního dne dáme sváteční slovo. To dnešní připravil Vladimír Drbal starší.
1: Sváteční slovo.
2: Podle rady své veď mne a potom v slávu přijmeš mne. 73. žalm, 24. verš. Podlehl jsem touze nebloudit v neznámém terénu a pořídil si do auta navigaci. Bláhově jsem si myslel, že jezdit podle navigace je takzvaně brnkačka. Zadám a dojedu kamkoliv. Opak je však pravdou. Na to jsem došel, ale později. A nevylučuji i chybu na své straně. Technika mě sice vede k cíli, ale ne vždy tak, jak bych si to představoval nebo logicky očekával. A tak pro své cesty musím dál používat i zdravý rozum. Doufám tedy, že jej ještě trošku mám. Moje čerstvá zkušenost ukazuje, že i to je málo. Co se stalo? Jeli jsme na návštěvu do Čech. Tuto cestu bych už mohl jet, jak se říká, po slepu. Ale když mám novou navigaci, tak ať mi nevede. Ať pracuje technika. Zadal jsem trasu, upřesnil průjezdní body, aby si navigace náhodou moc nevymýšlela. Jedno heslo říká, důvěřuj, ale prověřuj. Proto jsem před cestou ještě zkontroloval na dopravních informacích, zda není na vypočítané trase náhodou nějaká silnice v rekonstrukci. Prý je, ale jen pro nákladní auta. A tak jsme v sobotu ráno vyjeli. Liboval jsem si, že mě konečně navigace vede cestou, jak bych potřeboval. V Jihlavě jsem viděl upozornění, že pro nákladáky je mnou zvolená trasa uzavřena. Ale copak krátká Fabie je nákladák, i když je plně naložena? A ejhle. Asi po 7 kilometrech mne uprostřed silnice vítala cedule zákaz vjezdu. Na silnici pracovali asfaltéři. Nechtělo se mi vracet až do Jihlavy, otočil jsem se a snažil se jet nějakými klikatými silničkami nižší třídy přes malé osady, o jejichž existenci jsem doposud nevěděl. Neoblomný ženský hlas v navigaci mě neúnavně oznamoval. Až to bude možné, otočte se, a naváděl mne na zavřenou silnici číslo 602. V tom proti mně jelo auto policie. Obyčejně je člověk rád, když se policii může vyhnout. Tentokrát jsem pro změnu zastavil policii já. Vysvětlil jim situaci a poprosil o radu. Řekli, že silnice je uzavřena teprve druhý den a byli ochotni jet před námi a navést nás na objízdnou trasu. Zlost mě už přešla, zařadil jsem se za policejní auto a vyjeli jsme. Připadal jsem si jak prezident se soukromým doprovodem. Už jen chybělo houkání, blesky majáčku a možná i ovace obecenstva. V Jihlavě jsem najel na správnou objízdnou trasu a už bez problémů pokračoval v cestě. Akorát jsem byl bohatší o zkušenost, že se nemohu spoléhat vždy na navigaci a svou představu o zkrácení cesty. Pán Bůh nás vede svými cestami. Vedl před mnoha lety i izraelský národ do zaslíbené země. Navigací pro ně byl

0: noční ohnivý sloup a denní oblak kouře. Nevedl je nejkratší cestou, jak by si to pravděpodobně Izraelci sami zvolili. V kratší trase byla válka, jak máme zaznamenáno v Exodu v 13. kapitole v 18. verši. Pán Bůh dobře věděl, kudy a jak má svůj lid vést. Na Izraelcích bylo, aby důvěřovali Božímu vedení. I pro nás má Pán svou cestu. Nehledejme cestičky podle vlastního plánu a vlastních představ. Boží hlas bude upozorňovat, že se máme otočit nebo změnit směr naší cesty. Svůj zdravý rozum nechme raději odpočívat. Vyplatí se to. Důvěru v Boží navigaci přeji sobě i vám, posluchačům. Bude nám to k užitku a k Boží slávě.
1: Sváteční slovo připravil Vladimír Drbal starší.

Pokud znáte nějakou Sandru, nezapomeňte jí pogratulovat, má totiž dnes svůj svátek. Jméno Sandra je řeckého původu a u jeho počátku stojí mužské jméno Alexandr. Význam tohoto jména zní ochránkyně mužů.

0: 頭。
1: Kalendárium. Dnešní datum připomíná událost z roku 1939, kdy byl v Moskvě podepsán pakt Molotov-Ribbentrop, smlouva o neútočení mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem, která výrazně ovlivnila první roky druhé světové války. A 23. srpna roku 1948 se sešli delegáti 147 církví z celého světa v Amsterdamu a podepsali prohlášení, kterým byla založena Světová rada církví. Ze jmen, která se pojí k dnešnímu datu, připomeňme Alojze Jiráska. Tento spisovatel se narodil před 175 lety roku 1851. A své narozeniny dnes slaví i písničkář Karel Plíhal. Ale přidejme dvě jména z oblasti české církve. Roku 1924 se narodil jeden ze zakladatelů práce Transworld Rádia u nás, Bohuslav Smutný. Stál u zrodu práce TVR, pomáhal s natáčením nahrávek i distribucí křesťanských tiskovin pašovaných ze zahraničí. Prakticky sloužil ve svém domovském sboru Církve bratrské na Kounicově v Brně, kde byl 40 let členem staršovstva. A roku 1925 se narodil Miloslav Košťál, český archivář, historik a kazatel Církve bratrské. Jeho odborné práce měly široký tematický rozsah. V dubnu 2007 převzal z rukou ministra vnitra medaili za zásluhy o české archivnictví. V červnu 2015 obdržel čestné členství v České archivní společnosti. Miloslav Košťál zemřel v květnu roku 2018. Nahlédli jsme do kalendária, které připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Nedělní ráno sotva překročilo práh 8:30. Už víte, co dnes budete dělat? Pokud zůstanete s rádiem 7, pak v 9 hodin namátkou vybírám z programu. V 9 hodin zveme na záznam bohoslužby z církve bratrské v Havlíčkově Brodě. Dostaneme se na kázání o hodnotě člověka. Se 14. hodinou jsou tu pak poklady z archivu, které se zaměří na lži a polopravdy. A pokud máte chuť cestovat, pak nabízím 19. hodinu a pořad Za obzor. Dostaneme se na cestu kolem světa a na ní do Spojených států.

Před sebou mám program Rádia 7 a dívám se, jaké typy k poslechu by k vám měly rozhodně doputovat. V prázdninových fortepiánech se vracíme k pořadům, které byly odvysílány před lety a které stojí za poslech. Další z nich je rozhovor s právníkem Janem Luhanem o právu a spravedlnosti. Fortepiano začíná v pondělí v 10 hodin.

Letošní ročník festivalu United sotva skončil. I Rádio 7 bylo součástí tohoto festivalu, a to opět v altánu Rádia 7, kde jsme měli rozhovory se zajímavými hostmi. Záznamy těchto rozhovorů pak proznívají vysíláním. A proznívají vysíláním třeba i po letech. V roce 2023 jsme na festivalu United natáčeli se slovenskou zpěvačkou Lidií Ryšovou. O její víře, o její tvorbě, o jejím životě. Záznam tohoto rozhovoru zachytíte v pořadu Pohovka v úterý v 21 hodin. A jak zpívá Lidie Ryšová? Takto.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost v prosazování sebe, ale služte v lásce jedním druhým. Galackým 5:13.

Minula 9. hodina z dnešního dne, tím je neděle 23. srpna. Pokojný čas, pokojný nedělní čas a pokojný čas s Rádiem 7 vám od mikrofonu přeje Broňa Procházková a zvu ráda na bohoslužbu za 15 minut. Kde bere člověk svou hodnotu? V uznání druhých? Ve výkonu? Nebo v tom, jak se zrovna cítí? Petr Grulich v kázání otevírá téma identity a důstojnosti, která stojí na Bohu. A proto se nezhroutí, ani když se nám nedaří. Poslechněte si povzbuzení, které vrací člověka zpátky k tomu podstatnému. Bohoslužba za 15 minut zní z církve bratrské v Havlíčkově Brodě.

0: Nemusím se stydět za to, že věřím v tebe, dospívala Gina. Ještě jedna písnička a po ní nás čeká bohoslužba, která nás zavede do církve bratrské v Havlíčkově Brodě, kde kázal Petr Grulich.
1: Ve chvíli stišení se chci k tobě přiblížit, Bože můj, být v přítomnosti tvé. U tebe odložit vše, co mě stihlo obtížit, čemu

0: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
1: Tak většina z nás má asi nějaké sourozence. Malý David má bratra Patrika. Malá Anetka má sestru Izabelku. Ku příkladu já, my jsme ze 4 dětí, manželka je dokonce ze 6. To potom znamená, že naše děti, když to spočítáme, je jich dohromady 32 bratranců a sestřenic. Mně už se to plete. Tak rodina, sourozenecké vztahy. Je tu nějaký jedináček? Jedináčci budou mít dnes trochu výhodu. Budeme mluvit o sourozeneckých vztazích, ale vybral jsem z Bible 3 místa, kde to ale dopadlo špatně. Nebo kde to probíhalo špatně. Takže podíváme se společně na to. Ale to kázání má ještě jiný název. Jo? To téma, ke kterému se dostaneme. Hodnota člověka v Bohu. Hodnota člověka v Bohu. A právě na těch sourozeneckých vztazích si něco ukážeme. Tak sourozenecký vztah, to je něco jedinečného. První přátelství, společní rodiče, společný pokojíček, společné hračky, potom společné vzpomínky. To je člověk, bratr nebo sestra, kdo nás zná jako nikdo. Ale je to taky první aréna někdy. První zápasy, nemusím to asi rozvádět, že bojujeme o pozornost a lásku rodičů taky, samozřejmě. No a tenhle ten model, to, co se naučíme, nebo to, co se do nás nějak zapíše, tak si potom přenášíme i do těch sourozeneckých vztahů v církvi, ve společenství, taky jsme zde bratry a sestrami. Tvoříme jednu velkou duchovní rodinu. No a i v církvi se odehrávají různé zápasy. Nechci přímo říct, že to je arena, to ne. Ale jo, vztahy, to je něco, co nás provází, utváří, naplňuje a nakonec i vztah k Pánu Bohu. No Pánu Bohu stálo za to, aby se nám představil ne jako ředitel, ne jako manažer, ale otec. Otec. Tak, ale ta hodnota člověka v Pánu Bohu. Vybral jsem 2 biblické texty. První je hned z první knihy a první kapitoly v Biblii. Genesis kapitola 1, 26. a 27. verš. Je to slovo, kdy Pán Bůh tvoří člověka a vlastně vkládá už tu hodnotu do něj. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem. Naším. Podle naší podoby. A Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Tak to je první slovo. A pak když to promýšlí apoštol Pavel, něco z toho, co jsme teď právě četli a z těch zkušeností, které měl, tak Efeským kapitola 1 od 3. verše, tak tam do Efezu lidem v církvi píše toto. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Jaká to je hodnota? Obdařil nás vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví, a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti. Tak tedy hodnota člověka Pánu Bohu. Vzpomínám na dobu, kdy jsem chodíval do mládeže, ale to už je strašně dávno teda. Jedna mladá dívka se během jednoho z programů ptala kazatele, jestli věřící člověk může mít zdravé sebevědomí. A připadalo jí to jako docela těžký hřích. Tak je to doba, která už je pryč, jo? Ale tenkrát To hodně lidí tak prožívalo. Byla nejistá myslet si o sobě něco dobrého. A tak si říkám, kde se to v člověku bere, pokud se někdo začne v životě podceňovat. Tak samozřejmě, Boží slovo nás varuje před pýchou, před soběstředností a podobnými věcmi. Známe ta nebezpečí. Ale ta nebezpečí číhají i na opačném pólu. A sice, že člověk nezná, ba dokonce odmítá hodnotu, nedokáže přijmout hodnotu, kterou nám Bůh daroval. A pak ani v druhých lidech tu hodnotu, kterou Pán Bůh dává lidem, nevidí. Stačí malá kritika a hned se propadáte někam dolů. Jo, jaký já jsem zase nemožnej a tak dále. A to potřebuje nějaké uzdravení. Někdy dokonce i vnitřní uzdravení. A zajímavé je, že podle některých výzkumů může mít vztah se sourozencem větší vliv na pocit vlastní hodnoty než vztah s rodičem. Především v pubertě. Sourozenci totiž vidí naše slabiny zblízka, jsou svědky našich trapasů, různých selhání. A jejich reakce často osobnost formují, nebo formují to, co si o sobě začneme myslet. Protože výsměch jednoho nebo někoho z vrstevníků může bolet víc než kritika ze strany rodičů. No, protože to je jiná generace. Že jo? To je něco, co bylo dávno, ale když mi to řekne někdo, kdo je současný. Tak vývojová psychologie dokonce upozorňuje, že sourozenecké dynamiky se zřetelně aktivují potom i v dospělosti. Například, když se řeší dědictví. Nebo když se má řešit péče o stárnoucí rodiče. Nebo i další rodinné záležitosti. A podobné věci se přirozeně objevují i v církvi. Jako kdyby se znova objevovaly ty staré vzorce. Kdo byl vždycky ten zodpovědný? Kdo se vždycky vyvlékl z problémů, nebo kdo byl ten vždycky oblíbený a tak dál a tak dál. Znáte něco takového? Tak se dnes dozvíte. Tak podíváme se dnes na tři místa v Biblii, kde se to společné nažívání neúplně povedlo. A po těch třech biblických příkladech se vrátíme zpátky k tomu názvu kázání a znovu si připomeneme, jaká hodnota člověka je v Bohu, v našem nebeském Otci. Tak ten první sourozenecký vztah, hned na začátku Bible, Kain a Abel. Stalo se to hned na počátku lidských dějin, dva bratři. Oba přinášejí Hospodinu oběť. Dali mu něco ze sebe. Co dělali, čím byli. A Bůh přijal jen tu Abelovu oběť. A tu Kainovu ne. Bible to líčí takhle. I shlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neschlédl. Proto Kain splanul velkým hněvem a zesinal ve tváři. A z toho se narodila ta první lidská tragédie. Začala Kainovým pocitem, že není dost dobrý. Že nebyl dost oceněn. No a když se člověk cítí odmítnutý, často přestává mít své emoce pod kontrolou. Někdo jiný je lepší, úspěšnější, oblíbenější. A tak hledá viníka. A hledá někdy i třeba to, na koho tu bolest hodit. Začne se cítit a prožívat jako oběť. A z téhleté vnitřní ublíženosti se snadno stane hněv, a potom dohromady je to výbušná směs, která už nemá žádné hranice. Ale co říká Pán Bůh? Co v takové chvíli, kdy člověk prožívá zvláštní emoci, říká Bůh? No Pán Bůh Kainovi tam říká, no nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však nad ním máš vládnout, nad tou emocí, nad tím prožíváním. A pokud se tím necháš pohltit, pokud se necháš pohltit vlastní žárlivostí nebo zahořklostí, nakonec ti to úplně zničí. A Kain se neovládl a Abela zabil. Ale ve výsledku na to doplatil možná víc on sám. I když zůstal naživu, stal se z něj vyvrhel, odsouzený k životu v osamění, oddělený od ostatních. Vlastně to byla taková chodící mrtvola, ten Kain. Proč? Protože nedokázal zvládnout, co se dělo v něm uvnitř, když stál tváří v tvář někomu v uvozovkách úspěšnějšímu. A možná i v tomhle příběhu jakýsi vzorec nebo skrytý vzorec, který se v lidech opakuje znovu a znovu. Je to pokušení, které nás ničí zevnitř. A když mu podlehneme, tak se dějí nevídané věci. A pokud dovolím, aby mě ta emoce ovládla, aby mě ovládla žárlivost, křivda nebo pocit ublíženosti, dříve nebo později mě to úplně sežere. Odděluje mě to od druhých a já pak svým způsobem žiju v jakémsi vyhnanství. Tak to je ta první sourozenecká dvojice, kde se to neúplně povedlo, nebo kde se to nepovedlo. Ta druhá známá biblická dvojice toho sourozeneckého vztahu jsou ti dva bratři Jákob a Ezau. Tentokrát zřejmě selhali rodiče. Otec Izák měl radši staršího Ezaua a maminka Rebeka zase měla radši toho mladšího Jákoba. A to je jedna z největších chyb, kterou můžete při výchově dětí udělat. Nadržovat jednomu před druhým. Bible to říká jasně, to je Genesis 25. Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba. A tak Ezau a Jákob, bratři, dokonce dvojčata, nesou celoživotně břemeno komplikovaného vztahu. A nejenom mezi sebou, to se pak přenáší do dalších a dalších vztahů. Kdo je lepší a kdo je horší? Mám tě rád, protože ti něco jde. Místo toho, aby od rodičů slyšeli, nebo od okolí slyšeli, mám tě rád, protože prostě jsi. Rodiče tím v dětech zasejí pocit méně cennosti. A ten se pak snadno přenáší i ve vztahu k Pánu Bohu. I ve vztahu k Pánu Bohu člověk prožívá něco, co je vlastně proti Pánu Bohu. A člověk těmhle lžím někdy uvěří a začne si myslet, že má nějakou hodnotu i před Bohem, jen když něco dokáže. Mám hodnotu před Bohem, jen když něco dokážu. Jen když mi něco jde, jen když se něco povede. Jen když se prosadím. A když se mi to nepodaří, tak ani před Pánem Bohem nemám hodnotu. Nepovídáte to ostatním, ale začnete nenávidět sami sebe. V lidech to vypadá tak, že mezi sebou soutěží o boží požehnání. Nebo jak nám to ten biblický příběh vypráví, že tam někdo soutěží o to prvorozenství. To je vlastně soutěž o to boží požehnání. Protože člověk podvědomě věří, že Bůh přijímá člověka jen na základě úspěchu. Když se mi to povede, tak to potom získám. Jenže Pán Bůh své požehnání dává i tomu, kdo je v lidských očích neúspěšný, tedy i tomu druhorozenému. A jak dopadl ten biblický příběh? No to boží požehnání nakonec dostal ten druhorozený. Tak a ta třetí biblická dvojice v Novém zákoně už, ti bratři, ten marnotratný syn a jeho starší brácha. Ten postoj toho staršího bratra v tom vyprávění o marnotratném synu, když se ten mladší bratr vrací domů z ciziny a víme, že se vrátil s ostudou, to nebyla žádná úspěšná mise, tak se ten starší nedokázal ovládnout. rozčílil se. A místo z radosti z návratu bratra z něj vypadly jen výčitky, dokonce i směrem k otci. A znovu se tady ukazuje, co s člověkem udělá neustálé porovnávání se s druhým člověkem. A i v tom starším, ten pocit křivdy se v něm hromadí. A starší bratr to nakonec řekne nahlas, jak se cítí. Lukáš to popisuje takhle. Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě jsi nedal ani kůzle, abych se mohl pobavit s přáteli. Ale jakmile se objeví tenhle tvůj syn, to si všimněte, ani už mu nestojí za to, aby ho nazval bratrem. Otec si tam říká, no když se objeví tenhle tvůj syn, který rozházel majetek s prostitutkami, pro něj necháš zabít vykrmené tele. Tak je tam ta hořkost, ukřivděnost a pocit, že všechno záleží jen na tom, kdo je víc zasloužilý a úspěšný. A přitom ten otec ukazuje ten pravý opak. Boží přijetí není odměna za dobrý výkon, ale dar, který čeká na každého, kdo se vrátí domů. Dar. Tak, bratři a sestry, co s tím? Co s těmi sourozeneckými vztahy, které se nás nějak dotýkají? Ani si to někdy neuvědomíme, ale prostě nějak nás to provází dlouho. Co s tím, pokud se jako dospělí srovnáváme s druhými a nedokážeme se z toho vymanit? Co s tím, pokud ostatní lidé kolem nás, a to nejenom někde ve firmě, ale třeba i v církvi, ve sboru, dokonce v rodině, jsou lepší. A dej jim to nějak líp. A my jim to závidíme. Bystřejší, schopnější, nadanější, šikovnější, výřečnější, oblíbenější, úspěšný, zdravější, bohatší a já nevím, co ještě. Tak vracíme se k tomu základnímu tématu. Ty sourozenecké vztahy, ale ten nadpis toho kázání. Hodnota člověka v Bohu. A to nám Boží slovo znovu a znovu připomíná. Naše hodnota před Bohem a v Bohu nezávisí na tom, co umíme nebo neumíme, protože naše skutečná hodnota je v tom, kým jsme v Pánu Ježíši Kristu. Jinými slovy, naše hodnota je v Bohu zakořeněná, platná, trvalá. A Boží slib je takový, že je to navždy. A když tohle člověk pochopí nejen rozumem, ale opravdu i prožije, tak se v něm něco začne uzdravovat. A nejenom v něm, ale i v církvi, jako ve společenství, jako v celku. Protože víme, že nás Pán Bůh přijímá na základě milosti a také na milost. A pak jsme osvobozeni od potřeby neustále dokazovat tu vlastní hodnotu. Nemusíme se trápit tím, jestli jsme dost dobří, protože víme, že naše hodnota nestojí na tom, jestli se nám něco povedlo. Tak někdo by mohl mít pocit, že takové kázání zní trochu jako školení z nějaké firmy, něco, co by nás mělo motivovat k lepší práci. Je pravda, že i současná psychologie se hodně zabývá sebevědomím a hodnotou člověka, ale tady nejde o lidské vylepšování, protože když to slyšíte ve firmě, tak na sobě pracujete vlastní silou. Když někdo navštíví nějakého odborníka, no tak ten odborník mu řekne, no tak tady jsou nějaké vlastní síly, tady máš nějaké energetické zásoby, a ty pak použij k tomu, aby se cítil líp. A člověk pracuje sám na sobě. A buduje si sebeobraz pomocí svých schopností. Ale v biblickém pohledu to funguje úplně jinak. Podle písma je to sám Bůh, kdo se nás zastává. On, svatý a milující Bůh, nás přijímá za své syny, a dcery. A právě v tom nám ukazuje, jakou máme hodnotu. Jeho přijetí, jeho milosti, jeho lásce. Nemusíme na tom pracovat vlastními silami, ale stačí tomu uvěřit a přijmout to, že to tak v Bohu je. A tak v křesťanském pohledu přijímáme Boží pohled na sebe. A to znamená, že i přes všechny chyby, selhání, slabosti jsme dědici Božího království. Věříte tomu? A pokud nás miluje sám Bůh, proč bychom sami měli nenávidět sami sebe? A proč bychom měli s druhými soupeřit? Proč? Vždyť to v tom Božím pohledu vůbec nedává smysl. Tak vrátíme se na závěr k tomu, čím jsme začali. Ty sourozenecké vztahy, jsou ty tři, že jo, Kain Abel, Jakob Ezau, marnotratný syn a ten jeho bratr. Ale ta otázka, jestli se máme rádi v tom biblickém slova smyslu. Protože z biblického pohledu to není žádný narcismus. Že ta dívka v mládeži se ptá, no, může mít křesťan zdravé sebevědomí, protože jí to připadá jako hřích. Ale v Božím pohledu to není ani sobectví, ani narcismus, ale odvaha uvěřit, že i když padneme, selžeme nebo nesplníme všechny nároky, pro nebeského Otce máme hodnotu stále. Trvalou hodnotu. A když dokážeme přijmout Boží dary, a když dokážeme rozpoznat, že nás Pán Bůh přijal, tak se nám otvírá cesta přijímat i ty druhé. Už s nimi nemusíme soupeřit. Už s nimi nemusíme zápasit. Už se s nimi nemusíme srovnávat. A právě o tom je církev. O tom je církev. O společenství těch, kdo vědí, že jsou Bohem milováni navzdory. Milováni navzdory všem našim slabostem. A v tom je i naše uzdravení. Ať nám Pán Bůh bohatě požehná.

Dnešní den stojí téměř na prahu 10. hodiny. S ní se od mikrofonu loučí Broňa Procházková s přáním krásnou neděli.

Sváteční neděle s datem 23. srpna 2026 se právě přehoupla přes 10. hodinu. I dnes je s vámi Rádio 7, od jehož mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. Máme pro vás připravenou celou řadu zajímavých pořadů, které jsou plné příběhů, rozhovorů, biblických zamyšlení i rozmanitých hudebních žánrů, a které potěší i povzbudí nejen ucho, ale i srdce. Pojďme si je společně představit. Thank you.

probdělé noci, ale i objevování skrytého potenciálu, o kterém jsme neměli ani tušení. Jak touto neuvěřitelnou jízdou procházela Denisa Vampolová a co v sobě díky mateřství objevila, si bude povídat v repríze pořadu Rozmarína s moderátorkou Lídou Pohankovou od 11 hodin. Používáte na svých cestách navigaci? A dovede vás vždy bezpečně do cíle? Kde hledat spolehlivý směr prozradí ve svátečním slově Vladimír Drbal. Poslouchejte od 12 hodin. Bezmála 5 let po úmrtí zpěváka Davida Stypky vyšla jeho nová deska Opatruj. Písně, které vznikaly při natáčení desky Dýchej, oživili Davidovi kolegové z kapely Benjis a fanoušci jásají. Radost se přenese i k vám při poslechu intervalu popolední. V dalším kormidle budeme znovu pátrat na nebi a tentokrát bude řeč o hvězdách. O jejich kráse a také nebeském řádu vás po 13. hodině přesvědčí váš rozhlasový kamarád Ondra. Od malinka se učíme, že lhát se nesmí, ale stejně v životě na spoustu lží narážíme. Ještě horší je ale polopravda, protože pak už musíme hodně dobře rozlišovat a mít se na pozoru. Proč je vlastně tak těžké žít a mluvit pravdivě? Po 2. hodině odpolední zveme k poslechu pokladu z archivu, relaci, ve které se vracíme k těm nejlepším zvukovým záznamům. České kulturní dědictví patří k jedním z nejbohatších. Přesto Bedřich Smetana, Antonín Dvořák ani Josef Suk pro sólovou harfu nikdy nic nenapsali. A proto přední česká harfistka profesorka Jana Boušková nelenila a několik skladeb z jejich tvorby pro potřeby milovaného nástroje sama upravila. Tento světový unikát vám představí v pořadu Concertino od 15 hodin ochutnávkou z alba Má vlast, Smetana, Dvořák, Suk. Prostor pro vnímání biblických textů a přemýšlení o nich, to je relace Séla. K bohoslužbě slova manželů Šanderových se můžete připojit v 16 hodin. Věděli jste, že vítězný únor lze slavit i po sametové revoluci? Proč a jak to souvisí s osobní životní revolucí jednotlivce? Více prozradí od 16:30, kdy k poslechu zahraje v písničkách z archivu Jiří Zmožek. K závislostem vede většinou krátká cesta. Mnohem větší úsilí je zapotřebí na cestě ven. Doktor Tomáš Kratochvíl z plicního oddělení fakultní nemocnice v Brně se podělí v akademii po 17. hodině o postřehy ohledně závislosti na tabáku a nikotinu. Používáte na svých cestách navigaci? A dovede vás vždy bezpečně do cíle? Kde hledat spolehlivý směr prozradí ve svátečním slově Vladimír Drbal? Poslouchejte v 18 hodin. To byl přehled pořadů, na které se můžete ve vysílání Rádia 7 těšit. V této hodince také nahlédneme do kalendáře, abychom věděli, komu dnes můžeme popřát a podíváme se spolu také do historie na některé z událostí a osobností, které jsou spojené s datem 23. srpna. Teď už k vám posílám písničku Lenky Halové a Pavla Dirdy Požehnán buď Hospodin, protože dnes je neděle. Boží den a právě jemu v něm patří chvála. Ať se vám hezky poslouchá a třeba i zpívá.

0: Bože, budeš hlas, který mě vede. Budeš jako vřelé obětí, které zahují moji slabost. Nikdy tě neunaví mě milovat, dospíval ve své písni Sedy Esperanza, žízeň a naděje Jesus Cabello. Po další písničce KSP Music U tebe jsem v bezpečí už relace Život víry.
1: U tebe jsem bezpečí.

0: Strach z budoucnosti a obavy ze smrti nejsou cizí mnohým lidem. Lze nad tím vším zvítězit? Své k tomu poví Tomáš Mikuš, se kterým natáčela Lenka Malinová.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Ahoj, já jsem Tom Mikuš. Narodil jsem se na Vsetíně, v srdci Valašska. A chtěl bych se vám říct příběh o tom, jak jsem poznal Boha. Já jsem vyrůstal v rodině, která je nevěřící do dneška. Jakoby ta moje rodina věří, že Bůh existuje, ale to je tak všecko. Nemají s Panem Bohem prostě žádný vztah a ani tu svoji víru nějak nepraktikují. Takže jsme doma nikdy o Bohu nemluvili a maximálně tak babička prostě něco řekla, úplně něco hodně tradičního, ale nějak mě to k Bohu nepřibližovalo. A vyrůstal jsem v rodině a byl jsem spokojený a všechno šlo dobře. Takový první zvrat v mém životě začal, když mě umřel taťka. To bylo, když mi bylo 8 let. A to jsem měl potom strach, co to v mém životě způsobí. Protože jsem se s tím musel nějakým způsobem vyrovnat. A když jsem potom dál dospíval, tak jsem prožíval strachy ze života. Prostě, jestli budu schopný vychovat prostě svoje děti, starat se o svou manželku a takovéhle běžné věci, protože jsem nikdy neviděl, jakoby jak to má ten manžel a ten otec dělat. Takže jsem nad tím pořád přemýšlel a cítil jsem v tom opravdu velkou nejistotu. A chodil jsem dál normálně do školy, ale prožíval jsem jakoby tady ty obavy, celkově bych to nazval obavy z budoucnosti prostě. V páté třídě mě můj soused pozval na církevní tábor do Rostoví. A tak jsem si říkal, že pojedu. I s mým bráchou, já mám bráchu dvojče, jsme oba dva jeli na tento tábor. A byl jsem zaražený z toho, jak se tam ti lidi k sobě chovali, protože oni se k sobě chovali moc hezky. Měli prostě ti vedoucí, měli zájem o ty děti, byli obětaví, přátelští. Já jsem pozoroval ten jejich život a říkal jsem si, já bych chtěl mít taky takový život. A tak jsem se s nima zpřátelil a měli jsme na tom táboře duchovní programy a říkal jsem si, přemýšlel jsem o tom celkově a na ten tábor jsem jezdil rok co rok a pozvali mě i do dorostu, do církve. Tak jsem tam přišel a zpřátelil jsem se tam prostě s těmi všemi lidmi a slyšel jsem evangelium, slyšel jsem o Ježíši, o tom, že mě má Bůh rád. A přemýšlel jsem nad tím. Porovnával jsem to s tím, co mi říkají doma, s tím, co slyším od spolužáků. A snažil jsem se udělat nějaký názor na život. A zásadní věc nastala, když ti moji vrstevníci začali chodit do takzvaného předkonfirmačního cvičení, což je příprava na konfirmaci v evangelické církvi, protože ta církev, do které jsem chodil, byla evangelická. A já jsem chtěl být s nima. Ale neměl jsem ještě takový velký zájem o Boha. Ale to pro mě byla tak velká motivace, že jsem si říkal, budu tam chodit na to předkonfirmační cvičení. Ale zároveň jsem byl i zvědavý, jakoby, co se tam bude probírat. Tak jsme tam s bráchou oba začali chodit a to změnilo můj život, protože my jsme v tom předkonfirmačním cvičení četli Biblii, mluvili jsme prostě o Bohu, o jeho vztahu člověku, o církvi, o pokání, o hříchu. A já jsem si uvědomil prostě, že Bůh mě má rád a že dal za mě Ježíše, abych já mohl být s ním a nemusel jsem prostě mít v životě takové velké prostě nejistoty, problémy a že můžu žít život takový, aby jsem se mu líbil. A tak jsem tomu uvěřil. V průběhu toho roku byl to proces, nemůžu říct, že to bylo hned, ale na konci jakoby toho školního roku jsem určitě věřil, že Bůh existuje, že mě má rád a že za mě dal Ježíše. Že Ježíš za mě umřel. A za to jsem strašně moc vděčný, že mi to tam řekli. Musím jako říct, že to byla prostě nejzásadnější informace v mém životě. A potom nastaly v mém životě změny, ty, že jsem přestal mít strach z budoucnosti, z toho, jak to zvládnu, jak prostě svoji rodinu povedu a takové každodenní věci, protože jsem si uvědomil, že jestli je Pán Bůh se mnou a jestli mě má rád, tak mi bude pomáhat a nemusím ovšem mít konkrétní představu a nemusím mít všechno naplánované a vědět, jak všechno udělám a takové věci. Protože jsem si říkal, jestli mě Bůh má rád, tak se za to budu modlit a jakoby lepší průpadová stejně pro život neexistuje, než že prostě vím, že jsem milovaný Boží syn. A tedy to se stalo mojí identitou. A další takovou výraznou změnou bylo, že jsem se začal odlišovat od mých spolužáků, že jsem přestal prostě mluvit prostě a jakoby chovat se jinak. Protože jsem viděl, že to je na místě, že v tom není hodnota žádná chovat se jakoby tady tím způsobem, jak oni se chovali. A další zásadní změnou bylo to, že jsem přestal mít strach ze smrti. Já bych si to dneska ani jakoby neuměl představit, co to pro člověka znamená, kdyby jsem si to jako dítě neprožil. Pamatuju si docela zřetelně, že potom, co mi umřel ten taťka, tak večer, když jsem usínával, možná to bylo ještě předtím, než umřel, ale prostě v tom dětství, no, že když jsem večer usínával, tak jsem přemýšlel nad životem a říkal jsem si, jak je možné, že já teďka tady žiju život, mám nějaké tužby, mám nějaké představy, můžu se pro něco rozhodnout, něco mám rád a jednou nastane chvíle, kdy umřu a úplně přestanu existovat. A už nikdy nebudu moct něco chtít, něco mít rád, že moje bytost a vědomí se úplně ztratí. A já dneska se mi to ani téměř nedaří si vybavit ten pocit. Ale já jsem měl z toho hluboký pocit beznaděje a smutku, že něco takového se prostě vůbec může stát, že jako prostě to naše bytí je tak strašně dočasné, že já tady budu chvilku a pak to už navěky nebude mít vůbec žádný smysl. A mně jako dítěti to bylo tak líto, že já večer, kolikrát se to stalo, že jsem usínal v posteli a já jsem z toho plakal. A nedovedl jsem se s tím absolutně prostě vyrovnat. A bylo mi z toho prostě smutno. A měl jsem prostě strach ze smrti a z toho, jak je to prostě možné, něco takového. A dneska už se mi ten pocit ani nedaří si vybavit, protože vím, že to je nesmysl, že já budu mít život věčný, že budu s Bohem a že On mě má rád a že už nic lepšího si nemůžu ani představit. Takže tady v tomto nastala u mě velká změna a chtěl bych říct každému, že ten strach ze smrti je špatná věc, je to fakt strašné, ale není to pravda. Můžeme být s Bohem, můžeme s ním být na věky a mít se dobře. Stačí prostě akorát se prostě rozhodnout žít s ním a přijmout to, co udělal pro nás Ježíš. A udělat pokání ze svých hříchů. A to jsem udělal taky, když jsem Bohu předložil svoje představy o životě, to, jak jsem chtěl svůj život vést bez něho, jak mít naplánovanou svoji budoucnost. A s ním jsem nepočítal, protože jsem ho neznal. Tak tady to jsem Pánu Bohu vyznal a i všechny ostatní věci, které jsem dělal špatně. A jsem za to moc vděčný. A takový život, jaký žiju dneska, já ve svém dětství by jsem si ani nedovedl představit, že prostě člověk může být tak šťastný a žít takový, já bych řekl s nadsázkou, bezstarostný život. Jako bezstarostný není, jo, v tom správném slova smyslu. Ale s takovou nadsázkou, jo, protože si s tím nemusím dělat starosti, že bych všechno musel řídit a mít pod kontrolou. A jsem za to moc vděčný.

0: toho, co vyprávíš, tak je jasné, že do tvého života vstoupila radost a štěstí a tak, že tvůj život je teď naplněný. A když člověk začne poznávat Boha, tak tam přijde ta radost a to štěstí. Ale život není vždycky snadný. Ty jsi ještě mladý člověk, ale přesto už jsi poznal i tu druhou stránku života, že jsou i těžkosti. A jak jsi to řešil?
1: No, řešil jsem to s modlitbou hlavně. Jako největší těžkost bylo, když mi umřel ten taťka, no.
0: A to jsi se ještě modlit neuměl?
1: Ano, to jsem se modlit neuměl. Snažil jsem se s tím vyrovnat, jak jsem uměl, ale nejvíc mi pomohlo to, když jsem si uvědomil, že já sice nemám pozemského otce, ale já mám nebeského otce. A já jsem Boží syn a já nejsem žádný sirotek. Ani napůl sirotek. Tady tato identita se stala jakoby v mém životě tak bytostnou, že mě ani nenapadlo, že nemám otce později. Mně to na mysl nepřišlo, protože já jsem cítil, že někomu na mě záleží, někdo můj život koriguje a dává mi cenné rady, které potřebuju. A tady to se prostě stalo pro mě strašně vysvobozením, že jsem si uvědomil, že mám prostě nebeského otce. Je to můj otec v nebi, prostě, který mě má tak rád, že mi nahradil toho pozemského otce.
0: Každý křesťan, když nastoupí na tu cestu za Bohem, tak musí dělat další kroky. Jaké byly ty další kroky v tom tvém životě, v tom duchovním životě?
1: Začal jsem čít Bibli, to byl hodně zásadní krok, protože Pán Bůh se člověku dává často poznat a základní věci člověk pochopí z písma. Takže jsem četl Bibli a nestačil jsem se divit, jaký má Kristus charakter, co učí. A hodně mě to zajímalo. Řekl bych, že jsem se do toho ponořil a ty slova Nového zákona jsem hodně hltal. Ale do jisté míry to moje obrácení bylo intelektuální. Ne tak úplně, protože jsem vnímal tu duchovní realitu jako církve a to, co Bůh ke mně cítí. A i jakoby to obrácení a pokání není nikdy úplně intelektuální věc. Ale do jisté míry byla. A pochopil jsem z toho, jak jsem četl Nový zákon a příběhy různých lidí, že nemám plnost Ducha Svatého v mém životě. A moc jsem potom začal toužit. Když jsem četl příběhy různých lidí, jaký zvrat v jejich životě způsobilo to, když Duch Svatý naplnil úplně celé jejich bytí. Jo, literatura a některé církve to nazývají křest Duchem Svatým. A když jsem četl v Novém zákoně, jaký to mělo zásadní vliv na učedníky. A Pavel, když potkal těch 12, kterým říkal Duchu Svatém, oni říkali, my jsme ani neslyšeli, že byl Duch seslán, tak jsem si říkal, no to je téměř můj případ, jako. Já jsem věděl, že Duch Svatý je se mnou, ale ta plnost toho, aby naplnil moje bytí, tak to jsem neměl. A začal jsem potom moc toužit. A toto je poměrně dlouhý příběh. Modlil jsem se za naplnění Duchem Svatým 4 roky. Neměl jsem nikoho moc, kdo by mi s tím dokázal pomoct a poradit, a kdo by to prožil nějak podobně. Ale Pán Bůh mě vyslyšel. A i když já jsem měl pocit, že nemám vůbec žádné předpoklady k tomu, abych žil život, který nese takové ovoce, jaké čtu v Biblii, nebo jaké jsem četl v knihách, které byly z jiných kontinentů, tak se to začalo přesto dít. Protože z té Boží vůle není nikdo vyňatý. A po tady té zkušenosti já jsem si říkal, jestli i mně Bůh dal svého ducha, tak to je opravdu pro každého. Opravdu pro každého. A moc mě pozbuzovaly ty slova Pana Ježíše, kdy on nás učí, že když se modlíme, tak to máme dělat, jako když ta vdova chodila za tím soudcem. Pořád. A tam je napsané, že ten soudce jí to dá pro její neodbytnost. Já jsem si říkal, jestli Kristus takto vyučuje o modlitbě, tak já to musím takhle dělat. On nám říká, že to máme takhle dělat. Takže jsem si říkal, já budu na tom lpět. úplně na tom budu lpět. A byly pro mě v podstatě přípustné jenom dvě boží odpovědi. První bylo to, že mi Bůh řekne, dívej se Tome, já vidím, že se modlíš za Ducha Svatého, ale já tě nevyslyším z tady toho a toho důvodu. Že mi Pán Bůh odpoví na moje modlitby a tak, že to pochopím. Ale to se nikdy nestalo. A druhá možnost byla ta, že mi Pán Bůh Ducha Svatého dá a že to bude mít viditelné vnitřní změny v mém životě. Ovoce Ducha Svatého hlavně. Ale ani jedna z tady těch dvou věcí se nedělá. A třetí cestu jsem si neuměl představit. Tak jsem si říkal, je potřeba být vytrvalý. Tak jsem se za to modlil 4 roky. Různé lidi jsem žádal o modlitbu, starší církve. A na Campfestu se za mě pomodlila jedna malá holka, modlitebnice, a tam jsem si uvědomil hodně bytostně svoje hříchy a to, jaký jsem člověk. Protože to byl bod, kdybych řekl, že mě naplnil Duch Svatý, protože jsem cítil takovou radost a pokoj, ale zároveň jsem vnímal to, jaký jsem člověk. Že moje motivy, to, co dělám, nejsou prostě vůbec dobré. Že často myslím jenom na sebe a Bohu slibuju prostě, jak ho budu mít rád a takové ty prostě naše lidské řeči, ale přitom to nezvládnu. Vůbec. Nikdo z nás to prostě nezvládne, že jo, když Pánu Bohu bude slibovat, já už nikdy neudělám tohle a takové. A říkal jsem si, ale i přesto prostě, Bůh mě má tak rád. Tak moc rád. A viděl jsem, že on je v té lásce úplně radikální. Že on ne, že mě má jenom rád, ale on chce být se mnou a on chce přebývat ve mně. A viděl jsem to tak bytostně v tu chvíli, a že mě prostě z toho bylo do pláče, jak se ta holka za mě modlila. A já jsem začal plakat. Já jsem plakal a plakal a plakal. A někdo tam hrál chvály. A já jsem tam plakal dobrou půl hodinu. A já jsem plakal tak moc, že já jsem měl jakoby ve tváři úplně křeče z toho, že jo, prostě mě úplně už ta tvář celá bolela. Já jsem si tak uvědomoval Boží dobrotu a jeho lásku ke mně, že to nešlo jinak. To prostě v tu chvíli to nešlo zastavit. Já jsem si uvědomoval svůj hřích a to, jak on za mě dal svého syna, že jsem z toho byl úplně to dostalo. Ale já jsem si neuvědomil, že Duch Svatý se mnou v tu chvíli tak jedná a že to je to, co bych mohl nazvat křtem Duchem Svatým. A já jsem se potom dál za to modlil a to trvalo dalšího déle než půl roku. Až potom jsem si uvědomil, no jo, ale to, co já prosím, tak to Pán Bůh už mě dal. A protože jsem měl představu, že v tu chvíli, kdy mě naplní Duch Svatý, tak se musím začít modlit v jazycích. Ale v tu chvíli se to nestalo. To se stalo krátce potom, když jsem si tady tohle uvědomil. Tak jsem se začal modlit v jazycích. Ale to bylo déle než půl roku po tady té zkušenosti, kterou jsem měl s tím, že mi Bůh dal uvědomění mého hříchu, jeho lásky, a zažil jsem to, jak Duch Svatý mě prostě úplně obejmul a tady to mi všechno ukázal. Takže já jsem to neměl ve stejný okamžik, ale měl jsem tu představu, že to tak bude, což byl pro mě trochu problém. Ta touha, kterou jsem měl po mém obrácení po Duchu Svatém, tak tu Pán Bůh bez zbytku naplnil a jsem rád, že můžu cítit, že se mnou každý den, v každém okamžiku. A do dneška mě nepřestává udivovat, když vidím, co Pán Bůh v mém životě dělá. Protože když se to vezme z toho lidského pohledu, tak já nejsem absolutně nějaký výjimečný člověk. Já jsem úplně obyčejný kluk, prostě z nějakých valašských pasek, jak my tam říkáme, a k tomu mi umřela taťka, což mě jakoby v začátku handicapovalo v podstatě do toho života. Ale Pán Bůh v mém životě vidím, že dělá prostě věci, které nejsou obyčejné. Kdy já jsem vždycky toužil potom, aby v mém životě byly stejné věci, které čtu v Novém zákoně. Aby jsem někomu řekl o Bohu a ten člověk uvěřil. Nebo se za někoho modlil a ten člověk byl uzdraven. Ale říkal jsem si, to je pro ty supermany a ty lidi, co nežijou úplně normální život, ale buď se pořád jenom modlí, nebo jsou někde na misi, nebo jsou někde v Africe, nebo v Jižní Americe. A nebo ještě v Číně, že jo, to je taky taková možnost. Ale jsem rád, že můžu vidět, že to je pro každého člověka. Pro každého úplně obyčejného člověka. protože to je ten samý Duch Svatý, kterého má, já nevím, David Hogan, který je v Jižní Americe a káže tam Indiánům, jako já. A opravdu vidím, že když někomu říkám evangelium a ten člověk mi řekne, víš co, já tomu nevěřím. A já mu řeknu, dobře, ale Ježíš není ten, kdo jenom mluví, ale on v Novém zákoně uzdravoval nemocné a stejně tak to dělá i dnes. A já jsem viděl, že tebe bolí noha, co kdyby jsem se za tebe pomodlil? A ten člověk, to se stalo přednedávnem, mi řekl, tak jo? Tak já jsem mu říkal, to je fajn, že se nebojíš, pomodlíme se. Pomodlili jsme se a natažené vazy v jeho koleně byly na místě uzdravené. A já jsem mu totiž řekl, víš co, řekni jenom, Pane Bože, jestli je pravda, co říká tento kluk o Ježíši, tak mi prosím tě uzdrav koleno. On to řekl a to, co jsem říkal o Ježíši, to byla pravda. A Pán Bůh mu uzdravil koleno. A pro něho, to věřím, bylo velkým svědectvím. My jsme už potom tolik v kontaktu spolu nebyli. Ale Pán Bůh svoje slovo dosvědčuje mocnými skutky, stejně tak jako dřív. Je to jenom o tom, jako jestli potom toužíme. A jestli chceme, aby ti lidi opravdu viděli, že Bůh je dobrý a že to evangelium je pravda. A potom to jsem vždycky moc toužil, aby jsem viděl takové to boží jednání i v mém životě. A vidím ho, ale vím, že bez Ducha Svatého to absolutně není možné. Z našich sil to nebude nikdy možné.

Svědectví Tomáše Mikuše natočila pro Rádio 7 Lenka Malinová. Pokud jste i vy navázali s Bohem osobní vztah a chcete se o svůj příběh podělit s druhými, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz nebo nás vyhledejte na sociálních sítích. Rádi váš příběh pošleme dál. Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pondělí od 8 hodin a 30 minut v pořadu Stopy, ve kterém bude hovořit Helena Jetmarová. Pořad Život víry naplní Karla Daňová v pátek v 11 hodin a 15 minut.

0: Kalendárium.
1: Srpna roku 1939 byl v Moskvě podepsán pakt Molotov-Ribbentrop, smlouva o neútočení mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem, která výrazně ovlivnila první roky druhé světové války. V roce 1948 se sešli v Amsterdamu delegáti 147 církví z celého světa a podepsali prohlášení, kterým byla založena Světová rada církví. Členy tohoto společenství je většina ortodoxních církví, mnoho protestantských církví, včetně anglikánské komunity, některé baptistické, mnohé luteránské, metodistické a reformované církve, skupina nezávislých církví a některé letniční a starokatolické církve. Současným generálním sekretářem je Jerry Pilly, pastor presbyteriánské církve z Jihoafrické republiky. Světová rada církví sídlí v ekumenickém centru v Ženevě. Dnes je tomu 175 let, co se narodil český spisovatel, prozaik a dramatik Alois Jirásek. Autor řady historických románů a představitel realismu v české literatuře. Z Jiráskova díla připomeňme například Staré pověsti české, filozofskou historii či slavný román F.L. Věk. Jirásek také výrazně ovlivnil vnímání husitství a naší historie po bitvě na Bílé hoře. V roce 1924 se narodil jeden ze zakladatelů práce TVR u nás, Bohuslav Smutný. Stál u zrodu práce TVR, pomáhal s natáčením nahrávek i distribucí křesťanských tiskovin pašovaných ze zahraničí. Prakticky sloužil ve svém domovském sboru CB na Kounicově v Brně, kde byl 47 let členem staršovstva. Opravuji 40 let členem staršovstva. Srpna roku 1924 se narodil také židovský spisovatel, dramatik a scénárista Efraim Kishon. Narodil se v židovské rodině v Budapešti. Za druhé světové války byl internován v táboře nucených prací. Zachránil se útěkem z transportu do koncentračního tábora. Po válce se vrátil do Budapešti, kde studoval dějiny umění a psal humoristické divadelní hry. V roce 1949 odešel z Maďarska do Izraele, změnil si jméno a začal psát hebrejsky. Zemřel 29. ledna roku 2005. V roce 1925 se narodil český archivář, historik a kazatel církve bratrské Miloslav Košťál. Vystudoval češtinu a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jako městský archivář v Děčíně a posléze jako vedoucí zemědělsko-lesnického archivu tamtéž. V roce 1970 odešel do církevní služby a působil jako kazatel církve bratrské, nejprve v Náchodě a následně v Praze. Současně byl mezi lety 1983 až 88 členem rady církve bratrské. Po odchodu do důchodu žil v Novém Městě nad Metují a sloužil jako administrátor sboru v Náchodě a České Skalici. Jeho odborné práce měly široký tematický rozsah. V dubnu 2007 převzal z rukou ministra vnitra medaili za zásluhy o české archivnictví. V červnu 2015 obdržel čestné členství v České archivní společnosti. A poslední, kdo se narodil 23. srpna a kterého vzpomeneme v těch narozeních, je Karel Plíhal, český písničkář. Ten se narodil v roce 1958. 23. srpna roku 1933 umírá český architekt Adolf Loos. Byl jedním z architektů přelomu 19. a 20. století, kteří výrazně ovlivnili dění na evropské scéně. Jeho stavby najdeme ve Vídni, v Paříži, ale i v Praze, Plzni, Náchodě či Hrušovanech u Brna. Nejznámější je patrně jeho Millerova vila v našem hlavním městě. Poslední, koho vzpomeneme v dnešním kalendáriu, je český malíř Mikuláš Medek. Ten zemřel 23. srpna roku 1974. Medek, vnuk impresionisty Antonína Slavíčka, se dostává na přední místa pozornosti mezi českými malíři 20. století. Nevšední spiritualita jeho díla se vepsala do realizací například v kostele v Senetářově, v Jedovnicích, ale i na méně čekaných místech, například ve vyhlídkové restauraci v nové odbavovací hale letiště Václava Havla v Praze. To je z dnešního kalendária s datem 23. srpna vše. Připravili je pro nás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Je krátce před 11. hodinou, která na Rádiu 7 přinese relaci Rozmarína, kterou dnes vyplní povídání o mateřské dovolené. Teď písnička Kristýny Exnerové a Ginny Čunkové Jsme koupeni a po ní si řekneme, jaké jméno se dnes skrývá v kalendáři.

Je 23. srpna a pokud znáte nějakou Sandru, nezapomeňte jí pogratulovat, má totiž dnes svůj svátek. Jméno Sandra je řeckého původu a u jeho počátku stojí mužské jméno Alexandr. Význam tohoto jména zní ochránkyně mužů. Toto jméno je oblíbené i u mužů, kde zní Sandro. Jeho význačným nositelem byl slavný italský malíř Botticelli, který žil v 15. století a který byl jedním z nejvýznamnějších představitelů italské renesance. Mezi jeho vrcholná díla patří obrazy a fresky, kterými se podílel na výzdobě Sixtinské kaple v Římě. Podle posledních údajů, které nejsou nejčerstvější, je u nás kolem 5500 nositelek tohoto jména. Jsou u nás i Sandrové, těch je ale pouze kolem 20. Pokud tedy nějakou Sandru nebo Sandra znáte, vzpomeňte si na ně a potěšte je přáním, úsměvem nebo dárečkem. Případně je vemte na výlet do Říma a prohlédněte si díla jejich jmenovce Sandra Botticelliho v Sixtinské kapli. Můžete také sáhnout po některé z knih dnešního oslavence Aloise Jiráska nebo společně shlédnout film či seriál podle jeho předlohy. My všem Sandrám a Sandrům přejeme, ať prožijí den bohatý na radostné chvíle a setkání, boží doteky a blízkost a posíláme jim písničku o ochránci, který miluje a střeží všechny, kdo mu patří.

Najdete nás i na Facebooku. Stačí zadat facebook.com/radio7.cz. Jsme také na Instagramu jako Radio 7 Česky. Sledujte, co se u nás děje.

0: S písní Jeremyho Kempa My Defender, můj ochránce, kterou jsme hráli všem Sandrám a Sandrům, jsme se na Rádiu 7, jehož vysíláním vás provází Milan Remeš, přenesli přes 11. hodinu srpnové neděle s datem 23.8.2026. Před námi je pořada Rozmarína, ve které se dnes budou Lída Pohanková a její host Denisa Vampolová zabývat obdobím, které dokáže překopat život od základu. Přináší probdělé noci, ale i objevování skrytého potenciálu, o kterém jsme neměli ani tušení. Pokud stále ještě nevíte, o jakém období bude řeč, tak vám prozradím, že o mateřské dovolené. Přeji vám objevný poslech.
1: Dnes vás v Rozmaríně v Rádiu 7 vítá Lída Pohanková. A téma našeho dnešního povídání bude právě trošku právě o té rodině, tak jak je ten náš pořad vlastně zaměřený. Bude

0: Facebooku dozvídala, co třeba prožíváš. A tam se mi právě líbila taková ta tvoje otevřenost, že mluvíš i o věcech, o kterých se někdy ani v církvi až tak moc nemluví. Nicméně začala bych trošku pozitivně. Já vidím mateřskou dovolenou, já myslím, že teda slovo dovolená, nad tím se někteří asi pozastaví, jak každopádně jako nějaké období zastavení. Nějaké období, kdy se v člověku může odehrát nějaká proměna, může v sobě najít věci, o kterých dřív ani nevěděl, a já vím, že ty jsi v sobě taky některé takové věci objevila. Zkus nám říct, jaký byl ten tvůj nástup na mateřskou dovolenou a co se tam odehrávalo?
1: Můj nástup na mateřskou dovolenou byl asi jako pro většinu maminek šok, protože najednou ze dne na den se musíš o někoho starat, najednou ze dne na den jakoby umřeš sama sobě, prostě nemáš jako kapacitu, energii, myšlenky řešit cokoliv ohledně sebe. Jsi ráda, když si odpoledne vyčistíš zuby poprvé za ten den.
0: Myslím, že mnohé maminky znají.
1: Jo, já si to myslím taky, no. Někdy třeba s pyžama se ani neprovlečíš prostě, protože nenikdy. Takže takový byl můj nástup na mateřskou. Jak ty se ptala, co tak jako člověk jako rozvine na té mateřské, asi narážíš na to šití, je to tak?
0: Určitě.
1: Jo. Vlastně, co se mi narodil syn, tak manžel ten rok mi na Vánoce pořídil šicí stroj. S tím úmyslem, že budu jako doma spravovat nějaké prostě oblečení, nebo když bude potřeba, tak závěsy zahnu a tak. No jenom, že když mi ho kupoval, tak jako netušil, do čeho se pouští, protože jsem si říkala, když už ten stroj doma mám, tak jako si zjistím, že co a jak a co by se dalo všechno ušit. No a chytlo mě to. Tak na mateřské jsem si, ne, že bych si krátila čas, to ne, ale to šití bylo takovým oživením těch všedních dní. No, byl to takový, řekněme, trochu útěk vlastně z toho, kdy žena neřeší sama sebe, ale přece jenom jako ze dne na den prostě je to změna. A najednou mi chybělo něco dělat jako pro sebe, trošku něco, co by mě bavilo. Uhum. A to šití, to bylo ono, no.
0: Já jsem právě přemýšlela nad tím, jak jsi vlastně říkala na tom začátku, že najednou nemáš vůbec na nic čas. A je to tak, že pro některé maminky je to obdobím, ve kterém by asi vůbec nepřemýšleli, jestli mohou rozvíjet ještě nějaké svoje talenty, ale přemýšlí, jestli ještě někdy vůbec přijde období, kdy něco ze sebe budou moc dát, protože teď se všechno bude točit jenom kolem dětí. Bylo to nějaké takové období, kdy si vlastně nic nebyla schopná rozvíjet?
1: Jo, určitě. Jako to šití, to přišlo až nějak, až syn měl, já nevím, 2 roky. Mm-hmm. No, tak potom jsem začala nějak jako více šít. No, a pak se mi zase narodila dcera. Ale i tak to šití, jako vždycky jsem si našla chvilku, aspoň něco, jako trochu mít pocit, že dělám i něco jiného, než že furt jenom přebaluju a prostě běhám doma.
0: Já právě jsem nad tím taky takhle přemýšlela, že vlastně, jak to působí na ty děti, když ta maminka se stará jenom o děti, a jestli je to pro ně přínosem, že maminka má vlastně něco ještě svojeho, a nebo jestli si měla někdy pocit, že to je na úkor dětí.
1: No, nad tím jsem nikdy nepřemýšlela takhle. Neměla bych ten pocit, že to je na úkor dětí, to ne. Ale vlastně, když tak jako nad tím přemýšlím, tak je asi fajn, že viděli, že máma je schopná jako dělat něco, co jí těší. I přesto, že těch povinností prostě kolem je spousta. Asi si to nedokážu takhle jakoby sformulovat, že jo, pro sebe pořád jsou jako dost malí. Ale podvědomě nějak jakoby to určitě budou vnímat asi.
0: Přijde mi, že někdy právě, když ta maminka dá do toho úplně všechno, tak se taky může stát, že z dětí vyrůstají lidé, kteří mají pocit, že pořád jim všichni budou kolem nich skákat a dělat všechno. A že vlastně možná to není úplně to, co chceme ty děti naučit.
1: Jo, je to tak. No, jako vyrůstají v tom pocitu, že svět se točí kolem nich a pak to budou mít v životě jako dost těžké, no.
0: Ty jsi

0: Zřejmě začala šít nějak pro sebe, ale ono se to, myslím, trošku rozvinulo dále.
1: Já bych skoro až řekla zvrtlo, jako, ale... No. Je pravda, že mě začali oslovovat přátelé, jestli bych jim něco neušila, což jsem jako ušila dle možnosti. A když už se mě pak začali ptát, jako jsem tam někdo cizí, tak jsem říkala, no, že se omlouvám, ale že to jako, to už bych nesvládla. A jsem ráda, že se to podařilo celkem udržet jako v té rovině toho koníčku. Že to prostě už, to šití je pro mě, ne já pro to šití, takže můžu dělat tak, aby mě to furt bavilo, ale nemusím se prostě honit, abych něco, jako...
0: Někdy si myslím, že když to takhle na té mateřské dovolené člověk v sobě nalezne, tak se třeba chce potom i nasměrovat, že by tímhle směrem šel a třeba si založil firmu nebo něco takového. Takhle si nad tím úplně nepřemýšlela.
1: No, tak jako trochu přemýšlela, ale je pravda, že ty ženy, které takhle začínají na mateřské, tak mají ty myšlenky, že by to jako rozjeli potom ve velkém to šití. Ale není to jako úplně jednoduché, jednak být živnostník v dnešní době, už to samo o sobě, ale co se týče toho šití, já jsem přemýšlela zleva zprava, jestli by to bylo reálné, i s odstupem času, jako jo, takhle jsem přemýšlela znovu, a vždycky jsem si to vyhodnotila, že to není úplně jako reálná věc. Jednak bych musela mít velkou klientelu, jednak bych musela šít za tolik peněz, abych tu klientelu měla vůbec. No ale to by znamenalo, že bych musela šít od nevidím do nevidím. A to už by mě ani nebavilo.
0: Asi trošku ten komerční přístup by mohl zničit právě toho koníčka a zničit právě to, jak jako to vyjadruje, že je to pro tebe vlastně relax.
1: Je.
0: Asi člověk přijde na nějakou hranici, kdy přesně nad tímhle musí přemýšlet, že jestli si chce udržet radost z toho tvoření, a nebo jestli to chce vzít jako způsob obživy.
1: Určitě, jo.
0: No tak já myslím, že stejně je dobré vědět, že se na mateřské dovolené v nás může objevit něco, co jsme ani nevěděli, že tam máme. Nebo byly nějaké náznaky před mateřskou dovolenou, že něco takového v tobě dříve?
1: Tak jako já jsem byla vždycky šikovná, tak manuálně, ručně. Takže já jsem pletla, háčkovala. Jako tyhle ty věci mě, asi to jako ve mně vždycky bylo nějak. Jo, nějak i co se týče grafiky třeba, nějaká ta jakoby něco tvůrčího jako ve mně vždycky bylo. Bavilo mě to.
0: Je pravda, že vlastně ta mateřská dovolená, tedy tohleto období, kdy je žena doma s dětmi, jak si evokuje to, že potřebujeme najít něco, co můžeme dělat a zároveň zůstávat doma. A co si myslím, že na to ale jako jindy nebylo tolik prostoru, protože jak jsme i společenští, tak vždycky nacházíme hodně věcí, které děláme mimo domov. A najednou musí člověk najít něco, co dělá doma. Možná taky může začít vařit, péct, cokoliv. To jsou asi věci, které se rozvíjejí právě tím, že najednou žena je doma a začne vidět jiné věci.
1: Jo, jako přirozeně to tak i vyplývá, no.
0: Jo, já si to uvědomuji, že asi jsou různá období, možná je dobré se k tomu období právě tak nějak postavit, že tohle to je toto období a že nemusíme být nešťastní z toho, že najednou jsme uvázaní na jednom místě a nemáme ten rozlet, co jsme měli možná dřív. Vždycky se tam dá najít, co zrovna teď se dá rozvíjet.
1: Dá, ale je to kumšt teda. A jako dneska, já jsem nikdy moc jako nechápala, když jsem ještě byla bezdětná, jako, že matky, které jsou doma během mateřské, tak mají potřebu, já nevím, kariérně prostě nějak jakoby minimálně pokračovat, ne že rozvíjet, ale minimálně jako něco pokračovat v té svoji práci. Jako moc jsem tomu nechápala, vždycky jsem si říkala, jeda, tak 3 roky doma, jako, to musí být tak super. A pak, když jsem se dostala do té situace, tak jako člověk zjistí, že jako je to hezky, ale tak úplně super to taky není. A jako není jednoduchý se v tom zorientovat a jako najít si něco, co by se dalo propojit.
0: Je to prostě dobré období, ale musí se taky dobře uchopit, protože ho můžeme buď to ztratit, přesně jak říkáš, a jenom se starat o kariéru, anebo naopak se v něm někde uhnízdit a vlastně nerozvíjet vůbec nic a taky asi by to nebylo to pravé ani pro tu maminku, ani pro ty děti.
1: Ve finále jo, no.
0: Tak o tom, že dá mateřské dovolené, ale v sobě člověk objeví nejenom ty pozitivní nějaké vlohy, které bude rozvíjet, ale že se objeví i věci, které nás mohou trochu zaskočit, ale taky nově nasměrovat, tak o tom si zase řekneme po písničce.

0: Dnes si v Rozmaríně povídáme s Denisou Vampolovou, u mikrofonu je Lída Pohanková. A naším tématem je, co všechno se dá prožít na mateřské dovolené, nebo jak nás může mateřská dovolená nasměrovat. Tak zatím jsme si povídali o takovém rozvoji hezkého koníčku. Člověk se naučí šít a má víc času právě na ty ruční práce třeba. Ale já právě vím o tobě, že to nebylo jenom o tom, že se rozvinul nějaký koníček, ale že si právě na té mateřské narazila taky na nějaké věci, které si taky pravděpodobně měla v sobě, stejně jak ten talent třeba na ruční práce. A právě na té mateřské dovolené to nějak vybublávalo, začalo vybublávat na povrch. Tak kde pak to asi tak začalo? Nebo jak, co se dělo?
1: Občas mi někdo z okolí řekl, že mu přijde, že jsem moc úzkostná na děti, což já, když jsem si to jako srovnala třeba s jinýma maminama, tak jsem vždycky jako říkala, no ale jsou na tom maminy jako hůř, než to tak řeknu, že jsou takové, které jsou i více úzkostnější, tak to byly takové jako vlaštovky a vždycky se mě to jako dotklo, že se jako mi to nelíbí tady to, a snažila jsem se to jako neřešit. Ale pak postupně jsem si začala všímat toho, že přemýšlím nad sebou, nad svým životem jako takovým, že možná se i víc pozoruju. A najednou, ono to šlo jako postupně, ale přišla chvíle, kdy jsem si uvědomila, že vlastně mám strach ze smrti, ale ne ze smrti jako takové, nebo z toho, co jako bude, ale z toho, že když se mi něco stane, tak děti budou bez mámy. A tady tohle bylo dost náročné období, kdy jsem si musela sama v sobě zpracovat, jak to vlastně mám, i já s Bohem, i vlastně celkově, no.
0: To je právě asi přece jenom ten přechod do mateřství je opravdu změna. Do té doby člověk přemýšlel jenom o sobě, byl zodpovědný za sebe, ale najednou tam asi je daleko větší zodpovědnost za to, že někdo na mém životě závisí. A myslím, že to všichni víme, že matka je pro děti důležitá a chceme pro svoje děti to nejlepší, tak chceme, aby měli matku, že? Máš pocit, že právě to začalo tím vstupem do mateřství, že najednou tam něco se takového objevilo, co tě začalo trochu trápit?
1: Jestli jsem nějaké jakoby geny, nebo jak to říct, jako v tomhle ohledu měla, nevím, ale projevovat se to začalo rozhodně až v mateřství. Mm-hmm. Až jsem se stala matkou, tak postupně tyhle ty věci se začaly projevovat.
0: Možná i na tohle to je to, ta mateřská dovolená, důležité období, aby si člověk uvědomil, že co tam vlastně v sobě má a jakým způsobem se k tomu staví. Co to pro tebe znamenalo, když jsi zjistila, že opravdu asi možná to není úplně jenom zdravý přístup, nebo jak rozeznat, že to je zdravý přístup vlastně, že to je naprosto zdravá péče a starost o děti, a nebo je to už něco trošku, jakože už je to nějaká taková možná úzkostná porucha, nevím, jak se to dá pojmenovat.
1: No, jak už jsem říkala, tak občas se objevil někdo, kdo se odvážil mi říct, to, jak mě vnímá ve vztahu k dětem. Ale stejně to furt bylo takové, to prostě člověk nechce jako slyšet, jo. Takže já jsem prostě na to měla svůj názor. To, kdy už to nebyla únosná míra, tak to se vlastně projevilo tehdy, když jsem prožívala nějaké stavy, které jsem si potom následně dobře definovala jako panické ataky. Hmm. Tak to už byly chvíle, kdy... Ale já jsem nevěděla, proč to přišlo. Prostě najednou jsem se ocitla jako v těch stavech a říkala jsem si, aha, tak jako něco je špatně. Nevím co. Jako jestli to mělo souvislost prostě s nějakou úzkostí ohledně dětí, ohledně mojeho života. Asi jo, jako někde se to muselo vzít, někde to prostě má kořen. A já nevím, jestli ten kořen je tady tohle, ta moje obava, anebo jestli to má kořen ještě někde jinde a tohle už je jenom projev. Nicméně se to projevilo těma atakama.
0: Já si spíš říkám, že možná právě to mateřství může být spíš takovým katalyzátorem, který to asi trošku uspíší. A na jednu stranu asi je lepší, když člověk zjistí, že je něco, s čím má jednat, než kdyby to neustále jenom potlačoval. A protože z mých zkušeností věci, které v sobě potlačujeme, nás stejně ovlivňují, jenom to nevíme.
1: Je to tak, no.
0: Takže když to víme, tak je to možná první krok k tomu, abychom s tím něco udělali. Takže ty jsi najednou něco takového zjistila, takže to byl první krok, kdy už jsi to musela přiznat. A teď co s tím ale? Protože možná nejsi jediná, kdo něco takového zjistí, ale najít dobré řešení je možná ještě cesta.
1: No, ono právě, vlastně já jsem měla první ataky minulý rok na jaře. A tehdy mě napadla myšlenka, jestli by nebylo fajn obrátit se na nějakého odborníka, na nějakého psychologa, psychoterapeuta nebo něco. Byla to jenom myšlenka. Zůstala jsem jenom u myšlenky, protože nakonec ty stavy, ty ataky mě provázely asi jenom týden, takže pak nějak jsem to vypustila. Přestala jsem jako řešit otázku nějaké odborné pomoci. Až pak vlastně v loni, v prosinci, před Vánocema to udeřilo znovu, ale v takové míře, že jsem se z toho jako poskládala úplně i zdravotně, prostě měla jsem kolapsové stavy a nebyla jsem schopná vůbec ničeho. A tehdy jsem si říkala, že teď už je pomoc opravdu na místě, no. Takže ptala jsem se přátel, jestli mají nějakou zkušenost s nějakým poradcem nebo s nějakým terapeutem. A moje kamarádka ze sboru zareagovala úžasně. Ona mi okamžitě domluvila svoji terapeutku, ke které kdysi chodila před lety. A tam pak už to šlo jako rychle, jo. A ta pomoc přišla, myslím si, tak akorát, no.
0: No, když to tak vyhodnocuješ, je lépe začít dříve než později, asi, že?
1: No, jako napadlo mě samozřejmě, kdybych tehdy na tom jaře nezůstala jenom u té myšlenky, ale skutečně si našla nějakého terapeuta, jako mě by zajímalo, jestli, nebo asi bych se jako psychicky tak nerozsypala na konci roku, ale... Jako zajímalo by mě to, kam by to vedlo, nebo jak by to všechno jako se vyvíjelo. Nicméně tady tímhle jsem si potvrdila to, co už jsem kdysi slyšela, takovou myšlenku, že pokud někoho jenom napadne vzdáleně, prostě proletí myšlenka na nějakou odbornou pomoc v oblasti psychologie, takže by to měl člověk minimálně vyzkoušet. Takže jako z tohohle, řekněme, je takové ponaučení třeba pro diváky.
0: Určitě je dobré nad tím takhle přemýšlet, možná tím spíš, že ty jsi vlastně se pohybovala především v církevním prostředí, nějakým způsobem si i pracovala v církvi a možná člověka spíš napadne jenom, mělo by mi stačit se za to pomodlit, ne?
1: No, jako je pravda, že tenhle ten názor jsem slýchávala. Ne teda vzhledem k mojí osobě a k těm problémům, co já jsem řešila, ale obecně jako vím i z okolí, kdy člověku byla poskytnuta tato cenná rada, však přece se stačí pomodlit. No, nestačí.
0: Určitě, tohle to je myšlenka, kterou ještě asi budeme rozvíjet dál. Můžeme si možná pustit písničku a po písničce určitě budeme přemýšlet právě ještě tady nad tím, co jsou ty dobré cenné rady a jak vlastně i církev může pomoct, protože věřím tomu, že to křesťanské prostředí, víra, vztah k Bohu jsou velmi důležité hodnoty a devízy, určitě, které i v takovéhle situaci pomáhají, stejně jako ve všech ostatních, jenom se asi musí dobře uchopit a dobře zakomponovat do té naší cesty.
1: Je to tak.

0: Tak nám doznívá píseň Já verím od skupiny SP a my jsme si právě tady s Denisou povídali o tom, jak právě v tom období, kdy člověk zažívá v krásném čase mateřské dovolené, kdy má radostné mateřské povinnosti, zároveň i období nějaké temnoty a útoku, jak právě i pro ní bylo důležité právě třeba tady tahleta píseň. Chceš nám k tomu něco víc říct?
1: Tahle píseň, když bych o ní měla něco říct, tak jako mě rozhodně tahala z toho dna, na kterým já jsem se jako pohybovala v tu dobu. Já když jsem se vlastně, já tomu říkám psychicky vysypala, jo, nevím, jak jinak to jako lépe nazvat, před těmi Vánoci, tahle píseň se tak jako ke mně nějak dostala a já když jsem ji slyšela prvně, tak já jsem prostě se mi celou probrečela, protože tak se dotýkala mojeho srdce, ona v podstatě byla voláním mojeho srdce. Já jsem se rozhodla, že tu píseň se naučím nazpaměť, protože když bývaly chvíle, já jsem nejhorší chvíle zažívala, když jsem byla sama doma. A sama doma s dětma to bylo ještě horší, protože když prostě se mi něco stane, že jo, tak co s těma dětma bude a tak. No a když přicházely už takové, cítila jsem, že už mi ataka tak jako klepe na rameno, tak já jsem si vybavila tu píseň, začala jsem ji zpívat jako vyznání a vždycky přišla prostě úleva. Fakt jsem cítila, jak ta píseň mě pozvedá. Jo.
0: Tak jak jsi zmiňovala, když člověk cítí, že na něho přicházejí nějaké takovéhle problémy, tak vyhledá odborníka, ale zároveň zmínili jsme, že pravděpodobně nestačí říct, tak se pomodlíme a bude všechno v pořádku. Mm-hmm. Přesto si myslím, že právě víra v Boha a církev má v sobě veliký potenciál, aby mohla i v takovýchhle situacích být pomocí. Mm-hmm. V čem tobě pomáhala právě církev, přátelé, důvěra v Boha?
1: Pro mě byly významnou pomocí. A to tak, že když byly chvíle, kdy mi bylo zlé, a potřebovala jsem, vlastně když to celé začalo, když se to rozběhlo, tak pro mě bylo nepředstavitelné být sama doma. Takže já jsem napsala do skupiny, kterou máme v rámci církve, psala jsem, jestli by byl někdo ochotný si mě vzít k ním domů s dětma, protože bylo před Vánocema. A jedna rodina si nás vzala na 2-3 dny. Jsme tam chodili každý den, na celý den a to bylo super. To byla veliká pomoc před Vánocema, jako jo, kdy už každý prostě chystá a tak. Tak to jsem moc vděčná. Pak byly chvíle, kdy mi nebylo dobře, byla jsem sama doma a věděla jsem, že musím být sama doma, abych se nějak jako mohla posouvat, tak jsem psala, prosím vás, modlete se za mě, teď mi fakt není dobře. A vím, že se za mě modlili, pár přátel mi i volalo, že byli jako prostě přítel na telefonu, že jsem byla sama, ale nebyla sama. A ta podpora byla hodně cítit. Cítila jsem, jako kdyby cítila jsem to jako kdyby takový štít, jako kdyby byli mojím štítem a hnacím motorem. No, byla to velká pomoc v nich.
0: Já myslím, že je právě dobré si uvědomit, že my máme úžasné možnosti právě jako křesťané, kteří se mohou obracet k Bohu. A je dobré vědět, že je můžeme použít. Zároveň možná se člověk učí v takových chvílích i takové té pokoře, že ale nemáme úplně všechno, nebo nemůžeme si myslet, že jenom tím, že použijeme třeba jednu oblast, takže se vyřeší všechno. Myslím, že se musíme učit tak, jak si brát možná trochu víc komplexně ten život a nebát se použít i vlastně nástroje, které máme pocit, že nevíme, jestli jako křesťané bychom je vůbec měli používat. Třeba právě tu psychologii nebo psychoterapii.
1: No. Je pravda, že v církevním prostředí pořád ještě trochu vnímám takovou, jako, jak to říct, nedůvěru. Možná, nebo
0: Možná obavy?
1: Možná,
0: kam
1: možná
0: nás to může,
1: obavy.
0: Jestli nás to může nějak odvést od Boha?
1: Možná, jo, možná, že jo, no. Takže to nějak jako trošku to jakoby vnímám na pozadí, ale osobně jsem tohle neřešila. Prostě pro mě odborná pomoc je odborná pomoc, tak jako když mi fyzicky není dobře, tak jdu k doktorovi, a když mi psychicky není dobře, tak jdu taky k doktorovi, jenom se jinak jmenuje.
0: Jo, v čem konkrétně třeba vidíš přínos právě toho, že člověk začne docházet k nějakému psychologovi nebo psychoterapeuti, nebo spíš v čem konkrétně tobě to pomohlo, protože asi každý případ je trošku jinačí.
1: To asi bude, no. Mě ta sezení otevřela oči. Tak, jak jsem si myslela, že jsem sama se sebou v pohodě, jako taková ta krize, nějaká identity, jako jo, tak jak každý asi jako někdy má, tak jsem si myslela, že už jako to mám vyřešené, ale na těch sezeních jsem najednou začala poznávat sama sebe. Měla jsem zrcadlo v podobě té terapeutky, která prostě s otázkami jako mi nastavovala zrcadlo. A já jsem se v něm viděla a říkám si, tyjo, to jsem já. A najednou jsem stála před tím, jestli chci taková být, anebo ne. Ale už to nebylo jakoby automatické, jo? Už jsem se prostě mohla rozhodnout, protože jsem to viděla. A kolikrát jsou chvíle, kdy to není jednoduché tomu čelit, ale já jsem z toho nadšená vždycky. I když to jsou těžké chvíle, já jsem nadšená, protože vidím něco, co mě může posunout zas dál.
0: I když něco, co se o sobě dozvíš, není úplně příjemná věc, kterou by si o sobě chtěla vědět, tak to může mít dobrý dopad.
1: Jo, a navíc i díky tomu jsem pochopila, proč se chovám tak, jak se chovám v určitých jako chvílích. Jo, najednou už mi to prostě zapadá a dává mi to smysl. A pro mě prostě ty návštěvy té terapeutky jsou jako obohacením velkým.
0: Myslím, že ty obavy, jak jsme trošku zmínili, křesťanů někdy z psychologie nebo z psychoterapie mohou být, že aby nám to nějak nevzalo víru v Boha. Narazila jsi na nějaký takový moment, nebo narazili jste spolu na nějaký takový moment, třeba ohledně víry, protože ne každá psycholožka, na kterou narazíme, je křesťanka.
1: No spíš naopak, no.
0: A právě, myslím, že tam může být taková ta obava dát se do rukou člověka, který Boha nezná a vlastně teď nám může přesnažit radit způsobem, který zpochybní naši víru.
1: Je pravda, že na začátku jsem možná měla vlastně tady ty obavy. No obavy. Jako přemýšlela jsem nad tím, jestli mi to nemůže nějak jako uškodit v oblasti víry. Ale říkala jsem si, tak já jako přece vím, komu jsem uvěřila, jako mám za sebou leta křesťanského života, tak jakoby vím, co a jak, tak nakonec ukáže se, jestli jsem pevná nebo ne, že jo, nebo nakolik. Tak jsem do toho šla a je pravda, že jsme se, ta moje terapeutka, ona teda nějakým způsobem věřící je, a víry jsme se samozřejmě dotkli, protože prostě to je součást mojeho života. A někdy mi dávala takové otázky neúplně příjemné, ale vím, že to nedělala proto, aby mě zpochybnila, nebo moji víru, ale byla to, nevím, jak to říct, v podstatě taková jakoby moje osobní výzva, jestli to, čemu věřím, tomu skutečně věřím. Jo, dávala ty otázky prostě tak, že mohla bych se znejistit a chvíle jako byly takové, jsem si říkala, aha, tak jak to vlastně je? Ale nutilo mě to, možná to, co jsem, čemu jsem do té doby věřila, jako podívat se na to trošku z jiného úhlu.
0: Já myslím, že to je důležitá věc a člověk by předpokládám, věřím, během života měl taky se dobírat hlubších otázek, než když uvěřil možná nějakým jednoduchým věcem na začátku. Oni ty jednoduché věci jsou vlastně velmi hluboké a přesně tak, jak říká, začínají se dotýkat každé oblasti našeho života a my si musíme znovu a znovu říkat, jestli opravdu i v téhle oblasti věřím tomu, co říká Bůh, co říká Boží slovo. A neměli bychom se takových otázek bát.
1: No, určitě je to tak. A je pravda, že já, co jsem začala řešit ty svoje problémy, tak najednou jsem byla postavená jako před to, že jestli to, čemu jsem do té doby věřila, o čem jsem tak jako i slyšela, jako různá svědectví a prostě to, čemu člověk věří, jestli jako jsem schopná jako by se tím řídit, jo? Že najednou to, co jsem věděla rozumově, tak najednou jako by přišel čas praxe.
0: Určitě. Mně ještě napadá právě taková otázka vlastně, jestli pro tebe bylo výhodou, že je to člověk mimo církev, ve které si měla přátelé, ve které si třeba nějakým způsobem sloužila nebo slouží doteď, jestli je to právě třeba trošku výhodou takový ten odstup a to, že je to někdo vlastně odjinut?
1: Má to svoje výhody, určitě. Jo, jednak není, jak to říct, zatížená tím jakoby prostředím, jako zní to blbě, jo, ale má, díky tomu má ten nadhled. Jo, takže určitě je to fajn a i přesto, že nemá takové zkušenosti z tohohle prostředí nebo tak, tak v tom je prostě výhoda. Určitá, jo.
0: Asi je to, přijde mi, že se člověk může cítit trošku bezpečněji, protože vlastně, když jsme příliš spojeni s tou službou a s tou církví, tak vlastně můžeme mít právě obavy říct všechno. Aby se na nás nějak nezačali ti lidé dívat, aby nám nepřestali třeba důvěřovat, aby si o nás nezačali něco myslet, že nemáme dobrou víru nebo něco. Zatímco, když to je člověk mimo církev, přijde mi, že by to mohlo být vlastně opravdu spíš výhodou a nemuseli bychom se toho bát.
1: No, já si taky myslím, že není čeho se bát.
0: Možná právě někdy, když se vlastně pastoři, pracovníci v církvi snaží příliš vlastně lidem mluvit do života, tak je to může zbytečně vyčerpat a někdy pokazit vztahy. Zatímco když by někdy poslali k odborníkovi, tak to možná může naopak uvolnit vlastně celkově tu další spolupráci lepším způsobem. Aspoň tak to na mě trošku působí.
1: Může. A navíc ti terapeuté, oni na to mají školy, oni jsou na to trénovaní. Když to pastor jako má velkou váhu, když se za mě modlí, ale pokud nemá ty zkušenosti s těmi problémy, tak já myslím, že moc není co řešit. Jako.
0: A hlavně má spoustu další jiné práce, která ho rozptiluje a nemůže se vlastně na to tolik soustředit. Takže já myslím, že závěrem nebojíme se svěřit se i do rukou odborníků.

0: Dostáváme se k závěru našeho dnešního povídání s Denisou Vampovolovou a stejně tak, jako se na mateřské dovolené objeví skryté talenty a rozvinou v nějakém podnikání, tak se mohou objevit skryté problémy, které by zatěžovaly náš život a když s nimi začneme jednat, tak nás naopak mohou velmi posunout. Když tak nad tím přemýšlíš, vlastně co ti tohleto období dalo, nebo co bys se z toho chtěla jakoby vytěžit? Jestli se to dá právě použít i dál a třeba pro další lidi?
1: Vytěžit. Pro mě osobně, já jsem nadšená z toho, že se můžu posouvat. Že jsou prostě oblasti, ve kterých se měním. Je to dobře, jsem za to ráda. A jsem strašně zvědavá, co ještě přede mnou. směrem k ostatním. Bylo by fajn, nebo myslím si, že je důležité, aby si lidi uměli říkat o pomoc, což já jsem se taky učila, pořád se to učím, říkat si o pomoc. A když má člověk pocit, že toho už je na něho moc, tak prostě zajít za někým, komu by svěřil svoje problémy.
0: Já se musím přiznat, že mě právě trochu i překvapilo, že jsi byla ochotná i takovéhle věci sdílet veřejně v tom online prostoru. Přece jenom jsem asi ještě trochu stará škola, úplně to neumím takhle, nebo není to pro mě tak přirozené. Ale právě by mě zajímalo, jestli tím, že člověk takhle vlastně nese tu kůži na trh, tak co to vypůsobí? Ozvali se ti třeba nějací další lidé, že třeba s nějakými takovými problémy bojují, nebo jo, máš pocit, že ti to otevřelo třeba nějaké možnosti i druhým trošku pomoct je nějak nasměrovávat nebo pozvedat?
1: Nějaká příležitost už byla. Myslím si, že tak je to jako krátká doba, jo. Teprve od ledna prostě řeším ty svoje problémy. Myslím si, že Bůh si to ještě použije v budoucnu. Nevím jak, ale určitě jo. Nějaké možnosti už byly. Člověka povzbudit třeba k té terapii, aby se toho nebál. Jsem ztratila niť.
0: Niť. Možná. Jo. Takže to jsme zase u toho šití. Ale spíš mě napadá, že prostě...
1: Jo, ten online prostor. Vím. Jo, lidi se mi ozývali. Soukromě do zprávy na to reagujou. Přesně jako s tím, že prožívají i třeba to stejné, co já. Když jsem tehdy psala ty svoje myšlenky ohledně strachu kvůli dětem, ne ohledně dětí, ale kvůli dětem, že mně se něco stane. My pak jako maminy psali do zpráv, že prožívají úplně to stejné. A těch lidí jako je dost. Pak když jsem nadhodila to, že potřebuju odbornou pomoc v oblasti psychologie kvůli těm atakám, tak potom mi taky pár lidí psalo, že třeba svoje zkušenosti, jaký oni mají zkušenosti. Takže těch lidí s těmihle problémy je hodně, jenom se o tom ještě tak moc nemluví. A to je ten důvod, proč já se nebojím to otvírat na těch sociálních sítích, no. Protože bych ráda to odtabuizovala.
0: Určitě možná právě to, že někdo uslyší, že to, že najednou mě začínají napadat na mateřské dovolené, strachy, kterých jsem si nebyla vědoma, tak je dobré vědět, že opravdu v tom nejsou maminky sami, že? A A možná právě je to takový nějaký hlubší rozměr, do kterého člověk vstupuje, když najednou má děti a potřebuje se o ně starat a asi začne daleko víc přemýšlet o tom, co vlastně chce těm dětem předat, co do nich chce vkládat. Někdy v tom, jak máme opravdu teď hodně možností a prostoru svůj život nějak rozvíjet, tak někdy může pádit takovou rychlostí, že si třeba někdy ty důležité otázky života vlastně nepoložíme. Mm-hmm. A ani někdy ani nevíme, kam pádíme. A já z tohoto hlediska třeba vidím mateřskou dovolenou jako dobrý čas zastavení. Takže určitě je to nějaké povzbuzení i pro druhé.
1: Určitě, dá se z toho vytěžit dost, jako no.
0: Já si sama uvědomuju, že vlastně na mateřské dovolené to byl přesně ten čas, kdy já jsem začala hledat Boha a možná z trošku podobného důvodu, že jsem začala potřebovat mít smysl života. Mm-hmm. Do té doby jsem ho asi nepotřebovala tolik, nebo jsem si ho tak neuvědomovala a možná by bylo dobré povzbudit se navzájem v tom, aby jsme se právě těm možná hlubším a někdy nepříjemným a těžším otázkám nebránili. Mm-hmm. Ani na té mateřské dovolené. Dá se to i na té mateřské dovolené spíš tak něčím jenom tak potlačovat, odsouvat ty hlubší otázky?
1: No tak těma povinnostma, že jo? Praktickýma. To, co člověk jako musí dělat, protože jak je prostě žena zavřená doma, tak jako vidí kolem sebe, co je všechno potřeba udělat. Takže jako dá se to potlačit velice dobře, když člověk chce. A proto já říkám, že pokud se chce člověk v něčem posunout, tak první zásadní věc je být upřímný a otevřený sám k sobě. Mm-hmm. Pokud tohle není, tak jako těžko.
0: Je pravda, že někdy potkám i právě takové maminky, které bych řekla, že se za ty děti vlastně zase spíš schovávají. Hmm. Že jim jakoby děti umožňují neřešit důležité otázky života, protože pořád je někde potřeba někomu utřít nos, dát najíst nebo zvednout ze země a podobně. Co s tím, když se začne někdo spíš schovávat za děti a vlastně se s ním nedá zabrousit do něčeho hlubšího?
1: To jako člověka nedonutíš.
0: Ano, máš pravdu.
1: Bude to o tom, že prostě buď chce být otevřený, upřímný a hledat, nebo nechce.
0: Vlastně jsme mluvili o tom, že nás ta mateřská dovolená tak jaksi uváže doma. Ale přesto, asi je důležité udržovat nějaké kontakty. Jakým způsobem udržovat kontakty? Protože taky se někdy můžeme schovat jenom právě za ten online prostor, že? Je důležité mít i konkrétní lidi, kteří, vlastně jak jsi říkala, ti dokázali říct, že vidí na tobě nějakou úzkostlivost. Asi by to neuviděli, kdyby jsi jim psala jenom, co jsme měli dneska dobrého na svačinku.
1: Jo, tak to bylo určitě tak to pramení z nějakých jako osobních jako setkání a zkušeností. Akorát doba covidu, co je za náma, snad pomalu, tak jako tak tomu jako moc nenahrávala, že jo. Tam jako jsem zažívala taky jedny z nejhorších momentů, já, která jsem spíš jako založením extrovert a mám ráda lidi, tak prostě ta doba byla šílená tady pro tohle a já si myslím, že tam se umocňovaly ty problémy, na které jsem měla založeno, tak ono postupně prostě se to umocňovalo a vylízalo na povrch. Ale i přesto, díky Bohu za online prostor, že i když to bylo omezené, tak jsme měli příležitosti, jak se potkávat jinak, jinde. Využívala jsem toho taky, když mi nebylo dobře. Pamatuju si moment, kdy jsem byla prostě tak těžce psychicky na tom špatně. A normálně měla jsem pocit, že já už jako nevím, co by. Já bych, jako cukalo to se mnou, jako zažila jsem si pár silných momentů během té doby. Jedna z těch věcí byla, kdy myslím si, že vím, co zažívají lidé, těsně předtím, než třeba spáchají sebevraždu. Ty pocity nebo ty myšlenky nejsou úplně přenositelné. Je to hrozné. Člověk prostě chce utéct ze svojí hlavy, ale nejde to. Ty zkušenosti, které mám, jsou těžké hrozně, ale jsem za ně moc vděčná. Jeden další silný moment byl, kdy už toho bylo nějak na mě moc a já jsem cítila, jak chci strašně utéct. Chci prostě utéct, ale nemůžu, když jsem matka Jejda. Já nemůžu jen tak prostě někde utéct. A tak jsem psala, měla jsem kamarádku, která často mi psala, no ta, co mi domluvila i tu terapeutku, tak ona mi byla taky velkou pomocí a furt na drátě, tak jsem mi psala, říkám, teď prostě mám fakt jako blbou chvíli. A vím, že se za mě modlila, i psala mi povzbudivé prostě věci. Takže mít někoho blízkého, aspoň jednoho člověka v církvi, je moc důležité.
0: A správně jsi zmínila, díky Bohu za online prostor. Protože když jsme uvázaní doma a opravdu nemůžeme kdykoliv někam zaběhnout, tak, jak říkáš, i ta SMS-ka, i to zavolání a v současné době nějaký Zoom, prostě kdy se můžeme i vidět, tak pravděpodobně může člověka vytrhnout z těch nejhorších pocitů.
1: Jo, je to tak, no.
0: No, rozhodně bychom chtěli všechny, kdo nás dnes poslouchají, povzbudit v tom, že mateřská dovolená je dobrý čas. Můžete v mateřské dovolené, na mateřské dovolené najít svoje talenty, rozvinout je tím, že najednou se porozhlednete doma, zjistíte, co všechno se dá udělat, uvařit, upéct, ušít, uplést a podobně. Ale zároveň nebraňme se právě i těm hlubším otázkám, které nás tam mohou napadat a které, věřím, že přicházejí i od Boha a ukazují nové věci, do kterých můžeme vstupovat. S tím se dnes z Rozmaríny rozloučíme. Od mikrofonu se loučí Lída Pohanková a můj dnešní host
1: Denisa Vampolová.
0: Mějte se hezky.

příští vydání Rozmaríny, které premiérově naladíte ve čtvrtek od 10 hodin, přinese rozhovor Radky Mazurové s lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou na téma, které se krásně rýmuje. Kyberdítě a jeho sítě. Zvony odbíjejí pravé poledne a sváteční srpnová neděle s datem 23.8. vstupuje do své druhé poloviny. Pokud jste se právě usadili k prostřené tabuli, tak vám přeji dobrou chuť a požehnané chvíle, ať už v rodinném kruhu nebo v boží blízkosti. Posloucháte víkendové vysílání Křesťanského rádia 7, které vám i dnes přináší pozitivní zprávy a také poselství, které je pro všechny lidi. O boží lásce, naději, odpuštění a záchraně v božím synu Ježíši Kristu. V následujících chvílích vám nabídneme sváteční slovo Vladimíra Drbala staršího a po něm hudební pořad Interval, který přinese poslední zastavení u tvorby hudebníka Davida Stypky. Od mikrofonu vám přeje příjemné poslouchání Milan Rem.

0: straně. Technika mě sice vede k cíli, ale ne vždy tak, jak bych si to představoval nebo logicky očekával. A tak pro své cesty musím dál používat i zdravý rozum. Doufám tedy, že jej ještě trošku mám. Moje čerstvá zkušenost ukazuje, že i to je málo. Co se stalo? Jeli jsme na návštěvu do Čech. Tuto cestu bych už mohl jet, jak se říká, poslepu. Ale když mám novou navigaci, tak ať mi nevede. Ať pracuje technika. Zadal jsem trasu, upřesnil průjezdní body, aby si navigace náhodou moc nevymýšlela. Jedno heslo říká, důvěřuj, ale prověřuj. Proto jsem před cestou ještě zkontroloval na dopravních informacích, zda není na vypočítané trase náhodou nějaká silnice v rekonstrukci. Prý je, ale jen pro nákladní auta. A tak jsme v sobotu ráno vyjeli. Liboval jsem si, že mě konečně navigace vede cestou, jak bych potřeboval. V Jihlavě jsem viděl upozornění, že pro nákladáky je mnou zvolená trasa uzavřena. Ale co pak krátká Fabie je nákladák, i když je plně naložena? A ejhle. Asi po 7 kilometrech mne uprostřed silnice vítala cedule zákaz vjezdu. Na silnici pracovali asfaltéři. Nechtělo se mi vracet až do Jihlavy, otočil jsem se a snažil se jet nějakými klikatými silničkami nižší třídy přes malé osady, o jejichž existenci jsem doposud nevěděl. Neoblomný ženský hlas v navigaci mě neúnavně oznamoval. Až to bude možné, otočte se, a naváděl mne na zavřenou silnici číslo 602. V tom proti mně jelo auto policie. Obyčejně je člověk rád, když se policií může vyhnout. Tentokrát jsem pro změnu zastavil policii já. Vysvětlil jim situaci a poprosil o radu. Řekli, že silnice je uzavřena teprve druhý den a byli ochotní jet před námi a navést nás na objízdnou trasu. Zlost ne už přešla, zařadil jsem se za policejní auto a vyjeli jsme. Připadal jsem si jak prezident se soukromým doprovodem. Už jen chybělo houkání, blesky majáčku a možná i ovace obecenstva. V Jihlavě jsem najel na správnou objízdnou trasu a už bez problému pokračoval v cestě. Akorát jsem byl bohatší o zkušenost, že se nemohu spoléhat vždy na navigaci a svou představu o zkrácení cesty. Pán Bůh nás vede svými cestami. Vedl před mnoha lety i izraelský národ do zaslíbené země. Navigací pro ně byl noční ohnivý sloup a denní oblak kouře. Nevedl je nejkratší cestou, jak by si to pravděpodobně Izraelci sami zvolili. V kratší trase byla válka, jak máme zaznamenáno v Exodu v 13. kapitole v 18. verši. Pán Bůh dobře věděl, kudy a jak má svůj lid vést. Na Izraelcích bylo, aby důvěřovali Božímu vedení. I pro nás má Pán svou cestu. Nehledejme cestičky podle vlastního plánu a vlastních představ. Boží hlas bude upozorňovat, že se máme otočit nebo změnit směr naší cesty. Svůj zdravý rozum nechme raději odpočívat. Vyplatí se to. Důvěru v Boží navigaci přeji sobě i vám, posluchačům. Bude nám to k užitku a k Boží slávě.
1: Sváteční slovo Vladimíra Drbala staršího na téma navigace si můžete poslechnout ještě v 18 hodin.
2: Hledáme 500 statečných dárců ochotných podpořit práci Rádia 7 tisíci korunou měsíčně. Přidáte se? Naši práci je slyšet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rádio 7 v proudu dobrých zpráv.
3: Interval. Hudbu s přesahem vybírá Lucie Endlicherová.

lednu 2021 zemřel zpěvák David Stypka, hudebník, kterého posluchači zhusta objevili až příliš pozdě. Majitel zemitého, velmi charakteristického hlasu i projevu, textař neuvěřitelně lehkého pera, s postřehy, které oblékal do neobvyklých formulací. Pan zpěvák i pan autor. Až příliš pozdě možná mnohým došlo, jaký poklad se ve Stypkově hudbě ukrýval. O to zajímavější je vracet se k jeho tvorbě dnes, s odstupem, svědomím, že nic dalšího už nemůže být přidáno. I když to poslední vlastně neplatí. Bezmála 5 let po Stypkově odchodu vychází nahrávka Opatruj, která zpracovává materiál, který vznikl při natáčení poslední desky Dýchej. A vlastně už i ta byla dokončena až po Stypkově úmrtí. Producent Martin Ledvina se zpracování surového materiálu ujal spolu se členy kapely Benjis. A výsledkem je právě deska Opatruj, ke které je dobré přistupovat opatrně, s nadhledem. A pak posluchač objeví i perly, které by jinak zůstaly jeho uchu skryty. Interval vám je dnes nabídne také. Dobrý poslech přeje Lucie Endlicherová.

Vstupní píseň alba, nazvaná Můzy, dobře připomíná, kdo byl David Stypka. Zpěvák uhrančivého hlasu a neotřelých textařských obratů. Umělec, který byl objeven možná až příliš pozdě. Nadhled, se kterým přistupoval k tématům vkládaným do svých písniček, dobře dokládá hned úvodní skladba s textem Bude se zpívat a tančit a víno po litrech pít, řízlé ambrózií, když už je život tak dlouhý, tak ať je pro co žít, s mírnou ironií. A stačí si připomenout, že album Opatruj vznikalo z materiálu připraveného pro předchozí desku Dýchej a hned je jasné, že i tahle slova už byla poznamenaná vědomím konce. A když posluchač zaujme tenhle úhel pohledu, vlastně tenhle úhel poslechu, možná se mnohé změní.

Hned při prvním poslechu téhle nahrávky mě vzala za ucho i srdce tahle písnička Hrdinové a její zvláštní konec, ve kterém se zpívá: Svět se zbláznil najednou, bože, kam jen ty lidi jdou a co já s tím? A tohle zní po vítězném tónu, vítězném úvodu písně Hrdinové trošku jako deziluze, jako procitnutí, realita. A když pak následuje píseň s ironickým názvem Už mě nesou, tak vlastně nezbývá, než se smát, nebo aspoň zasmát. Protože nadhled, se kterým David porcuje realitu s jejími temnějšími stránkami, je vlastně neskutečný.

Možná, že reggae rytmus písně Lanýže působí v oblasti stypkovy tvorby trošku nepatřičně, ale jeho spoluhráči z kapely Benjis při vydání desky ujišťovali, že jednotlivé písně dokončovali podle toho, jak by se nejspíš jejich nálada sunula, kdyby tvořili společně ještě i s Davidem Stypkou. A tak je otázka, zda uvolněný a pohodový rytmus nemá vlastně kontrastovat s úvodní výzvou, jen hlouběji rýme držkou v zemi, čekají nás tam Lanýže. Speciální pochoutka jako odměna za utrpení a překračování nepříjemností? A nebo ještě něco jiného?

David Stypka, tak jak ho posluchači znají, to jsou písně Jakub a Přítel, které jsme teď poslouchali v intervalu. Hrajeme z desky Opatruj, z desky, která vyšla až bezmála 5 let po úmrtí Davida Stypky a zpracovává nedokončené písně, které vznikaly při natáčení té předchozí nahrávky. Právě u těchto dvou písní, u Jakuba a Přítele, jsem si říkala, že i když může být takové posmrtné vydávání desek diskutabilní, tak v případě Stypky jde vlastně o srozumitelný počin, protože především svou prací s textem byl David Stypka skutečně ojedinělým zjevem. A tak je návrat k jeho tvorbě po bezmála 5 letech pochopitelný a i teď může být pro posluchače inspirativní, zajímavý.

Vracet se proti proudu času někdy bolí. Píseň Společné plány, zaspívaná neúplně, dosaďte si jakékoliv slovo budete chtít, je toho vlastně důkazem. Ale stejně jsem si desku Opatruj poslechla mnohokrát dokola. Vděčná, že producent Martin Ledvina spolu s ostatními členy kapely Benjis tenhle počin dotáhli do konce. Protože k Davidu Stypkovi má cenu vracet se právě proto, jakým úhlem pohledu se na věci dívá. Jaká slova pro své pohledy volí. Na jaké místo se při pozorování okolí vlastně postaví. A tak jsem znovu a znovu při poslechu přemýšlela, jak o světě kolem sebe uvažuju já. Kde beru naději a kdy už mám touhu utéct, nevidět, neslyšet. Jak volno...

my jsme to měli zbourat rovnou. Měli bychom teď pro sebe mnohem víc místa. Teď jsme tu vystavili.

Deska Opatruj vyšla bezmála 5 let po smrti Davida Stypky a jeho odkaz připomíná důstojně. Zajímavou tečku, patrně už tu úplně poslední, dělá téhle nahrávce píseň Stejný, která je přidaná jako bonus. Z fragmentů ji dobudovala Oscarová zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová. Takové zamávání všem, kdo se s radostí ještě jednou zaposlouchali do Stypkových tónů. K vděčnosti za život, jeho pestrost a vědomí jeho konečnosti. K tomu všemu mě vedl poslech desky Opatruj. Není to jen tak vyrovnávat se s odkazem obdarovaného člověka léta po jeho odchodu. Nastavuje to zrcadlo nám, kdo jsme ještě tady. Díky za to, Benjis. Interval končí. Loučí se Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

0: Po smrti Davida Stypky vystupuje s jeho doprovodnou kapelou zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Setkáme se s ní v příštím vydání Intervalu ve čtvrtek od 21 hodin. Přidáte se? Na dveře už klepe 13. hodina a to je znamení pro všechny děti, protože s nedělní 13. pravidelně připlouvá na Rádio 7 pořad Kormidlo, který je určený právě dětem. Poslouchat může samozřejmě celá rodina, tak zůstaňte s námi.
1: Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria do mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne.

Je neděle 23. srpna 2026 a právě bylo 13 hodin. Prázdniny jsou v plném proudu a já teď zdravím všechny kluky a holky. Už jste někdy zkoušeli spočítat hvězdy na obloze? V kormidle se vydáme na cestu mezi souhvězdí, planety a padající hvězdy. Ukážeme si, že vesmír není jen temný a prázdný, ale že v něm vládne úžasný nebeský řád. Váš rozhlasový parťák Ondra už pro vás oprašuje ten největší dalekohled.

Ahoj kluci, ahoj holčičky. Všechny vás zase vítám na naší rozhlasové palubě. Račte vstoupit. Náklad pohádek a písniček a povídání je připraven. Čeká se už jenom na vás. Na tohle setkání s vámi jsem se moc těšil. Tak tady máte hned na úvod jednu písničku na přivítanou.

Skupina Pramínek zpívala o karavaně, která se orientovala podle, ano správně, podle hvězd, a právě o nich si dnes budeme povídat. Jenomže ty, jak známo, svítí jenom v noci, a to většina z nás spí. To mi připomíná krátkou básničku. Na obloze hvězda sedí, na zem dolů dlouho hledí, kouká dolů na lidi, moc toho však nevidí. A proč, to my všichni víme. Ve dne bdíme, v noci spíme. Ale to nevadí, třeba v zimě, kdy se stmívá dřív, jste už určitě nějaké na černém nebi viděli. A taky můžete zajít s někým dospělým, třeba dnes odpoledne na hvězdárnu. V té naší brněnské máme kulatý strop a na něm nám hvězdy promítají. Je to tak opravdické, že máte pocit, jako byste skutečně byli ve skafandru někde ve vesmíru a kolem vás to všechno září a svítí. Je to nádhera, co vám budu povídat. Jestli to trošku půjde, určitě si nenechte výlet na hvězdárnu ujít. A já vám teď pustím příběh jednoho hvězdáře.

0: Hvězda. Iveta Doleželová. V obrovském vesmíru, ve kterém prolétávají komety a roje meteoritů a prorážejí si cestu temnotou, se zrodila hvězda. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, protože hvězdy se občas rodí. Jenže ona byla trochu jiná, než bývalo tam nahoře zvykem. Narodila se ve společnosti hvězd, které si zakládaly na tom, aby byly podle všech kosmických řádů. Byly to hvězdy veliké a nádherné, hvězdy, jejichž světlo bylo stálé a silné. Byly to hvězdy, které se nikde netoulaly, slušně vychované. Byly to vážené hvězdy plné energie a hvězdné moudrosti. A najednou se v jejich velkém společenství objevila nová hvězdička. Ne, že by nebyla hezká, byla jasná, ale její světelné barevné plameny se nepravidelně střídaly a zářily duhovým jasem.
1: To tak nemůžeme nechat, ozvala se žlutá hvězda. Takhle přece hvězdy nevypadají.
0: Měla by být jako my, jednobarevná. Vždyť se narodila z tebe, ukázala na jednu ze svých souputnic svítících oranžovým světlem.
1: Co nám k tomu řekneš? Ozvala se druhá, namodralá.
0: Kolegyně se bála cokoliv k tomu říct, jen pokrčila paprsky a namítla, že nechápe, co se stalo a nemá s tím nic společného.
1: Snad silná erupce.

nebo neplánovaná vesmírná energie. Všechny se na novou hvězdu mračily a ona nevěděla proč. A bylo jí to líto. Co pak provedla? Prohlížela si své světlo, jestli někde nemá skvrnku a svítí, jak má. Hvězda však pokračovala. Ne, ne, opravdu si to nemůžeme dovolit. Blikající barevná hvězda? Oh, to je skandál. Co by tomu řeklo okolí? No taková ostuda. Co ty velké galaxie v sousedství, nejváženější a nejjasnější? No co by tomu řekli spořádané roje meteoritů, které prolétávají kolem? Vždyť by nás všude pomluvili. Jak bychom k tomu přišli? A co lidé, kteří nás pozorují? Teď jsme známé souhvězdí, máme i své číslo a jsme v učebnicích, ale pokud zjistí, že u nás máme tady tu... A ukázala paprskem na vystrašenou hvězdu. Přijdeme o své postavení a to nemůžeme dopustit. Tak debatovali a mračili se nad malou hvězdou, až se usnesli, že bude lépe, když okamžitě odejde. Je nám jedno kam, prohlásila ta se žlutým světlem, ale tady nemůžeš zůstat. A vystrnadili ji ze svého středu. Nová hvězda se tak těšila na společnost druhých, na to, jak budou spolu zářit v temnotě vesmíru, a teď zůstala sama. Toulala se sem a tam po koutech velikého černého prostoru. Musela se vyhýbat zlomyslným kometám a drzým zbloudilým planetkám. Okolí se na ní divně dívalo. Co pak tu dělá ta putující hvězda? Co pak neví, že hvězdy mají zůstat na místě? Až jednou se dostala do neznámých končin vesmíru a tam spatřila něco velmi zajímavého. Několik planetek, které kroužily sem a tam a bezcílně kolem sebe pobíhaly. Byly roztomilé a stále se chichotaly. Když uviděli hvězdu, zastavili se a začali na ní volat: "Pojď k nám, sluníčko, pojď!" Hvězda se podivila, proč jí říkají sluníčko, ale líbilo se jí to. Byla ráda, že jí volají. A tak se spřátelili. Planetky si malou hvězdu moc oblíbily. Stále kroužily kolem ní, prohlížely si její duhové mihotavé světlo, honili se s ní, koupali se v jejich paprscích a moc se bavili. Stali se velmi dobrými přítelkyněmi. Zůstaň s námi, sluníčko, prosili ji. Hvězda se tedy rozhodla s nimi zůstat natrvalo. Začala se cítit jako doma a byla vděčná, že už nemusí putovat vesmírem. Časem se ke společnosti planetek přidávaly další hvězdy a planetky, některé odstrčené jako ona, jiné pohaslé či opuštěné. Nikoho neodmítali. A když nějaké hvězdičce světlo pohasínalo, rádi jí ho ostatní pomohli oživit. Bylo jich stále víc a víc a jejich světlo zářilo daleko do velkého vesmíru. Každá byla jiná, každá jedinečná a krásně se doplňovaly. Někde na zemi za jasného večera stál malý starý mužíček s brýlemi před velkým dalekohledem a před ním byla spousta lidí. Stál tam a vykládal o veliké pozoruhodnosti, která se mu stala. Začal. Celý život jsem toužil mít svou hvězdu, vlastně objevit svou novou hvězdu. Chtěl jsem, až se ukáže pojmenovat ji po sobě, aby si každý mohl říct, to je ta hvězda, kterou objevil profesor Tutlík. Vím, je to bláhové, protože hvězdy se tak často nerodí a odkašlal si, ani mé jméno není zrovna vědecké, že? Ozval se smích. A profesor pokračoval.
Když jsem byl mladý, měl jsem vyhlédnuté jedno souhvězdí, krásnou a známou galaxii. Denně se mi pozoroval a říkal jsem si, že právě tam by se mohla zrodit nová hvězda. Čekal jsem a čekal. A pak se to najednou stalo. Objevila se tam. Byla malá, ale překrásná. Její světlo se měnilo a duhově třpitilo. Už jsem chtěl vše oznámit akademii, když jednoho dne zmizela. Nechápal jsem to. Moje hvězda zmizela, ale hvězdy nemohou jen tak mizet. A tak jsem hledal dál. Dlouho, hodně dlouho. A věřte nebo ne, před týdnem jsem ji našel. Moje nová hvězda se objevila úplně jinde, ve společnosti jiných planet a jiných hvězd, také nových. A já jsem zjistil, že hledím na zcela novou galaxii, vlastně ne na jednu, ale 3, 4, možná 5. A každá ta galaxie byla a je jiná. A každá hvězda v ní je jiná a já vám teď chci oznámit, že mám svou hvězdu. Ne jednu, ale celé galaxie hvězd. Profesor si utřel slzu dojetí. To mé souhvězdí, které jsem celý život sledoval, mi najednou připadalo takové ubohé a obyčejné. Jejich světlo bylo stále stejné, nic se neměnilo. Ale když se podíváte tam, a významně ukázal na teleskop, uvidíte něco úžasného. Vím, že je to nesmysl, co teď řeknu. Nejsme v pohádce, ale kdybychom byli, tak bych řekl, že to vypadá, jako by ty velké, krásné, ale stále stejné hvězdy vlastně ani nechtěly. A tak mi dovolte, řekl, abych je nyní uvedl ve známost. Ale nechci je už pojmenovat po sobě, protože taková nádhera má mít vznešené jméno. Ani nechci, aby měli nějaké číslo. Budou se jmenovat Galaxie Magnifica, což znamená velkolepé. A pak lidé potřásali profesorovi rukou, až ho z toho bolela, a koukali do obrovského dalekohledu a říkali: ach, a je. A radovali se, že vidí krásné nové galaxie. Galaxie plné světel modrých a zelených a červených, bílých, žlutých, duhových, malých a velkých, zářivých, blikajících i potemnělých. Galaxie tak různorodé a nádherné, že se to nedá vypovědět. Jejich fotografie se rozletěly světem a dostaly se na první stránky časopisů a učebnic. A souhvězdí moudrých a vážených hvězd dál zůstalo jen číslem v dlouhé

0: Krásné jméno vymyslel ten hvězdář pro tu krásnou galaxii, co říkáte?
1: Taky by se mi líbilo nějakou hvězdu objevit a vyfotit. No ale na to budu muset ještě hodně studovat, alespoň tolik co Pavel, který toho o hvězdách ví docela dost. Ahoj!
2: Ahoj Ondro, jak se máš?
1: Dobře, a ty?
2: Já taky. Včera večer jsem pozoroval hvězdy a ještě teď jsem z toho nadšený.
1: Taky se na ně rád dívám. Kolik jich vlastně je? Dají se spočítat?
2: Pokud bude nebe bez mraků, mohli bychom jich napočítat i 2500. Ale ve městě nám budou bránit lampy a veškeré osvětlení, a proto jich uvidíme jen málo. Ve skutečnosti je jich mnohem více. Jen bychom museli použít dalekohled, podobně jako ho mají astronomové a hvězdáři na hvězdárnách. Ti už napočítali stovky tisíc hvězd a stále objevují nové a nové.
1: Proč potřebujeme dalekohled, abychom je viděli?
2: Protože jsou velmi a velmi daleko. Zkusím ti to vysvětlit na sportu. Představ si, že jsi běžec, máš na sobě sportovní oblečení a běžecké boty. Představme si, že umíme běhat opravdu hodně rychle a na slůvko teď bychom vyběhli kolem země. Teď. Než jsem slůvko dořekl, už jsme zpátky a navštívili jsme přitom černochy v Africe a klokany v Austrálii. Takovou rychlostí teď běžíme. Tak to zkusíme trochu dál, poběžíme směrem ke slunci. Tam a zpátky by nám to trvalo asi 16 minut. A teď poslední závod k nejbližší hvězdě. Kdyby tam bydlel nějaký můj kamarád, zprávu bych mu donesl až za 4 roky. A další 4 roky bych musel běžet zpátky, abych se vrátil domů na večeři. Za 14 let bychom mohli navštívit jen 32 hvězd, a to jsou ty nejbližší. Ostatní jsou ještě mnohem dál. K některým by naše zpráva putovala i 1000 let.
1: Fakt? To jsou tak daleko? A jsou všechny stejné?
2: Pokud bychom měli kosmickou loď a vyrazili na cestu po okolních hvězdách, každá by byla jiná. Ty největší, které zatím hvězdáři objevili, jsou obrovské. Představme si, že někde na náměstí zanecháme špendlík. Ten symbolizuje naši planetu Zemi, po které chodíme. A až někde za hranicemi města bychom teprve byli venku z hvězdy. Tak jsou veliké oproti naší planetě. Ale pak také lidé objevili hvězdy, které jsou docela malinké, o trochu větší než je naše Země. I tak jsou veliké, ale mezi ostatními hvězdami jsou to docela trpaslíci. Můžeme si je představit jako velikánské obry a drobunké trpaslíky, kteří nám nesahají ani po kolena.
1: Dají se hvězdy i zvážit?
2: Když už jsme se pomyslně převlékli do sportovního, trochu si zaposilujeme, abychom zjistili, jak jsou hvězdy těžké. Vezmeme si doma váhu a postavíme se na ní. Ručička nebo čísla na váze nám ukáží, kolik máme kilo. Kolik vážíš ty?
1: Nevím.
2: Já taky přesně ne. Ale teď si vezmeme do ruky lžičku, kterou jíme polévku.
1: Co je to za posilování se lžičkou?
2: Neboj, svaly si hned procvičíme. Tak máš tu lžičku? Výborně. Teď na ní položím malinký kousek hvězdy. No, raději ne, protože by se nám váha hned rozbila a lžičku bychom stejně neunesli. Vážila by stejně jako stovky naložených vagónů plných uhlí.
1: To si skoro neumím představit.
2: Tak, ještě do třetice. Hvězdy jsou i velmi horké. Ne jako náš čaj nebo horká polévka, ještě mnohem více. Nemáme takový teploměr, kterým bychom mohli jejich teplotu změřit, ale zkusíme si takový představit. Určitě znáš teploměr, kterým používá tvoje maminka, když zavařuje nějaké dobroty. Je trochu větší než ten, co používáme, když si měříme teplotu. Úplně nahoře je teplota, při které se vaří voda, a maminka tak pozná, že je vše správně zavařeno. Zkusíme vzít tento teploměr a změřit teplotu na nějaké hvězdě. Ale počkat, tento teploměr použít nemůžeme, praskl by nám. Musíme ho trochu vylepšit. Abychom změřili teplotu na nějaké hvězdě, trochu ho natáhneme, aby se nám teplota vlezla na stupnici. Půjdeme k nějaké méně horké hvězdě. Stupnice nám vyrostla a náš teploměr měří přes 18 metrů, a to byla ta chladnější část hvězdy. V jejím středu by náš teploměr měřil možná 5 kilometrů.
1: 5 kilometrů dlouhý teploměr? To je legrace.
2: Pán Bůh stvořil každou hvězdu jinou. Všechny jsou hodně horké, podobně jako naše slunce, hrozně daleko, aby nás nepopálili, a přitom nám všechny svítí v noci nad hlavou.
1: Proč vlastně Pán Bůh hvězdy stvořil?
2: To je dobrá otázka. Pán Bůh je přece nestvořil pro nic a za nic. Když umístil hvězdy na nebi, řekl, že budou oddělovat den od noci a budou ukazovat počty dnů a let a budou znamením na nebi. A skutečně. Už dávní mořeplavci se podle hvězd orientovali. Hvězdy různě pojmenovávali, aby se v nich vyznali. Když byly některé jasné a blízko u sebe, dávali jim jména. A tak dnes známe souhvězdí labuť, lév, delfín, medvěd či žirafa. Námořníkům to pomáhalo orientovat se na moři, když byla pevněna daleko a oni hleděli jen na noční oblohu. A podle hvězd se můžeme orientovat i my.
1: To nechápu. Jak se dá podle souhvězdí orientovat?
2: Poradím ti jednu fintu, jak podle hvězd zjistit, kterým směrem je sever. Když za jasné noci vyjdeš ven, zkus na noční obloze najít souhvězdí, které se jmenuje Velký vůz. Na jeho zadní straně jsou dvě hvězdy. Když je spojíš pomyslnou čárou a trochu protáhneš nahoru, spojíš je s další jasnou hvězdou. Ta se jmenuje Polárka, nebo také Severka, protože je téměř nad severním pólem. Tahle nebeská přímka ti jasně ukazuje na sever. A nebo se můžeš otočit zády a vyrazit na jih. Nebo doprava na východ, či doleva na západ. Přesně takhle to dělali námořníci. A podle hvězd se orientovali také mudrci, když vyrazili do Betléma navštívit malého Ježíše. Hvězda je vedla až nad místo, kde se Ježíš narodil.
1: To hned dnes večer vyzkouším a zavolám ti, jestli jsem se zorientoval.
2: To se těším. Tak já už dnes musím jít. Měj se dobře, Ondro.
1: Ty taky. Tak někdy příště.

Posloucháte Kormidlo, rozhlasový pořad pro všechny zvídavé děti. Mám radost, že posloucháte. Pavel před písničkou mluvil o jednom souhvězdí, které se jmenuje Velký vůz. A tak, abyste ho na nebi potom dobře našli, vaším úkolem bude dnes, klidně za pomoci rodičů nebo jiných dospělých, zjistit, jak ten velký vůz doopravdy vypadá a pak ho vymalujte. Pěkně tmavé nebe a zářivé hvězdy na něm. Tak pěkně kreslete a já vám k tomu pustím další pohádku.

To je nadělení, brblal Altair. Já bych tak rád vyrazil někam, kde jsem ještě nebyl. Že nevíte, kdo je Altair? Hvězda. Na letním nebi patří ke třem jasným hvězdám, které tvoří velký letní trojúhelník. Kdo byl někdy v létě v noci venku a podíval se na oblohu, tak ho určitě viděl. Taky Kasiopeu zná každý, navíc má takové krásné jméno. Kdo ale zná Altaira? Ten si připadal úplně ztracený. No vážně, kdo ho zná, kdo o něm ví? Snad jen astronomové. Jednou se Altair rozhodl, že bude trochu lumpačit. No co? Stejně to nikdo nepozná. A než se kdo vzpamatoval, začal se toulat po obloze, kam ho napadlo. Byl strašně zvědavý. Řekl si, že se podívá právě na Kasiopeu pěkně zblízka. Tolik toho o ní slyšel. Tak šup a honem a najednou se objevil hned vedle ní. Kasiopea vykulila oči, když ho tam uviděla, ale pak se rozesmála na celé kolo, až to zvonilo celou mléčnou.

0: Zatím se ale na zemi setmělo a na jednom táboře měli Bruno a Dan z oddílu jestřábů noční hlídku. Bruno byl trochu jako Altair, taky rád lumpačil a nevydržel chvilku na místě. Otočil se na Dana a povídá: Hele, co kdybychom si odskočili podívat se na tu skálu, co je na kraji lesa? Bude odtud fantastický výhled. Bude to bezva dobrodružství a nebude nám taková zima, když se trochu proběhneme. Dan ale zavrtěl hlavou jako že ne. To přece nejde. Máme hlídat tábor a navíc ke skále trefíme snadno, ta je vidět. Ale zpátky do tábora to bude přes les, kde bude tma jako v ranci.
1: Neboj se, na všechno jsem myslel. Pomůže nám letní trojúhelník. Musíme jít tam, kam míří Altair. Za chvilku jsme zpátky a nikdo si ani nevšimne, že jsme tu nebyli.
0: A tak se ti dva vydali ke skále.

Ve stejnou dobu měl astronomický oddíl Plejády letní soustředění na hvězdárně. Všichni byli venku, byla krásná, jasná noc, když v tom Lenka vyskočila a volala: koukejte, co se to děje, tam u Kasiopeji se objevila nová hvězda a jak je jasná. To už byli všichni na nohou a jeden přes druhého se dohadovali, co to jen může být. Kluci už namířili tím směrem dalekohled i s fotoaparátem a hned se chystali, že ten záhadný objekt vyfotí.

Zatím ale Bruno a Dan dorazili na skálu. Zajásali, že se jim to povedlo, užili si nádherný výhled a vůbec si nelámali hlavu s tím, že tam mají zakázané chodit ve dne, natož pak v noci. Když se dost vynadívali, otočili se a pelášili zpátky, jenže kde je letní trojúhelník? Kam se poděl Altair? Kudy se dostanou do tábora? A protože Altair nebyl na svém místě, tak se kluci vydali tím směrem, o kterém si mysleli, že by mohl být ten správný. Pokud hádáte, že to byla úplně jiná cesta, máte pravdu. Brzy to bylo jasné i jim. Kde je ale ta správná cesta? Po chvíli marného pátrání pochopili, že vlastně vůbec neví, kudy mají jít. Všude kolem byl jen černý les. Tak se schoulili pod strom a rozhodli se, že tam počkají, než vyjde sluníčko, a pak zkusí najít někoho, kdo jim pomůže. A co se nestalo? Hlavní vedoucí tábora se vzbudil a zjistil, že noční hlídka nehlídá tábor. Hoši nebyli ani ve svém stanu, ani u potoka za táborem, prostě nikde. Když zjistil, že pátrá marně, rozhodl se, že zavolá na policii, aby mu pomohli s hledáním.

Astronomický oddíl Plejády pořídil pár skvělých snímků toho záhadného objektu, co vypadal jako úplně nová hvězda v souhvězdí Kasiopea, a hned je odeslali největší české hvězdárně. Jenže tam bylo zataženo, tak z toho na obloze neviděli nic. Kroutili nad těmi snímky hlavou a těšili se, že další noc bude třeba i u nich jasno, aby se na to mohli podívat sami. Když ráno vyšlo sluníčko, policie našla Bruna a Dana a hlavní vedoucí se na ně tak zlobil, že je poslal z tábora rovnou domů. Takové věci se prostě dělat nesmí. A Altair? Ten si sleknutím uvědomil, co způsobil za zmatek dole na zemi. A to si myslel, že si ho vlastně nikdo nevšímá. Honem pelášil na své místo na obloze a sliboval, že už nikdy nic podobného neprovede. Vítr pak rozfoukal všechny mraky, aby byly vidět hvězdy. Byla tma a Kasiopea zářila na obloze tak, jak ji všichni znali. Na oddíl Plejád se kvůli jejich objevu snesla sprška štiplavých poznámek o nejapných vtipech. Jenže oni věděli, že tam něco prostě bylo a že si to nevymysleli. Ale nikdo jim nevěřil. Přece na obloze má všechno svůj řád, který dal už na počátku věků Bůh. A je moc dobré se ho držet.

Tak to vidíte. I tenhle příběh, který napsala Dana Navrátilová, mluvil o tom samém, co jsme tu už říkali. A kdyby Altair z našeho příběhu byl pěkně na místě, které je jeho a proto je důležité, kluci by nezabloudili a mladým hvězdářům by se nesmáli.

0: Tak to vidíte, vlastně slyšíte. Bible to na mnoha místech opakuje jako refrén písničky. Třeba se v ní píše, v něm, myslí se v Ježíši Kristu, svíťte jako hvězdy. A tak i my, jestliže chceme svítit, musíme odrážet světlo Pána Ježíše Krista. To On je to naše slunce. Ptáte se, jak odrážet to Boží světlo? Není to žádná věda. Každý den se to dá dělat jinak a zároveň můžeme to, co už jsme zvládli dobrého, dělat pořád dokola. No jako ta holka v následujícím příběhu.
1: Pavla by chtěla pořád něco nového. Nemá žádné sourozence a tak jí rodiče mohou opravdu dopřávat. Splní každé její přání. Nemusí čekat na narozeniny, na Velikonoce nebo na Vánoce. Jakmile se jí něčeho zachce, hned to má. Už ani neřekne děkuji, když něco dostane. Její dětský pokoj už nedokáže pojmout všechny ty hračky, plyšáky, knihy a kazety. Stěžuje si rodičům na nedostatek místa a chce, aby jí upravili ještě pokojík v podkroví. Má teď tedy ještě další pokoj, ale netrvá to dlouho a je předspaný stejně jako ten první. Jednou v neděli se jí Maruška zeptá, jestli by s ní nechtěla do nedělní školy. Pavla jde docela ráda, protože se mezi tou spoustou hraček už nudí. Na konci hodiny vypráví učitelka dětem o dětech z dětského domova, který je na kraji města. Ty děti většinou nemají rodiče, často jsou odloučeni i od svých sourozenců. Ach, chudinky, vzdychá Maruška. Ano, i mně jich je moc líto, mají málo hraček a oblečení. Co kdybychom pro ně uspořádali sbírku? Určitě máte nějaké hračky, s kterými si už nehrajete, nebo oblečení, ze kterého jste vyrostli, říká paní Benáková. Já mám starší kolo, klidně bych jim ho mohl dát, hlásí Matěj. A já mám pohádkové knížky, volá Julinka. My máme spoustu plyšových hraček, ozývají se dvojčata Petra a Petr. Pro Pavlu, která pozorně poslouchá, to není nic příjemného. Neklidně se houpá na židli sem a tam. Neví, pro co se rozhodnout, mít hodně hraček vůbec není k zahození, ale každá hračka člověka stejně časem omrzí. Důležitější je mít někoho, kdo tě má rád jen tak a nic za to nechce. Mám spoustu hraček, přihlásí se nakonec. Mohla bych něco darovat těm dětem z děcáku. Zeptejte se každý doma rodičů a přineste dárky příští neděli, uzavírá učitelka. Hned po příchodu domů o tom Pavla promluví s maminkou. Můžeš rozdat, co chceš, jsou to přece tvoje věci, říká mamka. Pavla z toho má velkou radost a okamžitě běží do podkroví zabalit hromadu věcí. Je pěkné, když se o něco rozdělíme s druhými, nebo někomu něco darujeme, nemyslíš? Daniel 12.3 takové lidi přirovnává k zářícím hvězdám. O co by ses mohl rozdělit s druhými ty?

Vidíte, Pavla na to přišla, i když trošku váhala. I kolem vás jsou určitě děti, které mají málo hraček nebo oblečení, a určitě by měli radost, kdybyste jim něco dali. Ale pozor, tohle je potřeba napřed probrat s rodiči, abyste čirou náhodou neudělali nějakou botu. Ale boty můžete dát taky, jen je to fakt potřeba probrat s někým dospělým. No, tak to je třeba jeden způsob, jak odrážet jak měsíc a hvězdy Boha, který je jako naše slunce. Když dáváte druhým to, co potřebují, říká se tomu štědrost. A víte, kteří lidé jsou nejvíc štědří? Co myslíte? Já myslím, že ti, kteří jsou vděční. Jenom si vzpomeňte na tu Pavlínu, o které tu byla před chvilkou řeč. Dokud si nevážila toho, že má hodně hraček, byla lakomá a chtěla pořád víc, až zapomněla děkovat a prosit. Ale když jí došlo, že všechny ty hračky jí musel někdo dát, a taky, že je spousta jiných dětí, které si nemají s čím hrát, něco v ní povolilo a byla ochotná se rozdělit. A právě tomu, že víme, že se o nás někdo stará a že je k nám štědrý, tomu se říká vděčnost. Takže jsme se dnes naučili dvě velmi důležitá slova. Štědrost a vděčnost. Ale aby to bylo úplné, musíme k tomu dodat ještě to třetí. Radost. Když víte, komu poděkovat za to, že se máte dobře, a když se dělíte s někým, kdo má míň než vy, pak budete mít velikánskou radost. Abyste si to dobře zapamatovali, můžeme to vzít jako ve škole, takový vzoreček z nebeské matematiky. Vděčnost a štědrost rovná se radost. A to připomíná i písnička, kterou vám teď pustím. Má moc pěknou melodii, tak si ji můžete pobrukovat taky.

Tuhle písničku mám moc rád, protože připomíná to, o čem tu docela dlouho mluvíme. Že tam nad hvězdami je skutečně náš Pán a Bůh a proto se nemusíme ničeho a nikoho bát. A taky je pravda, že i když je tma a noc, a nebo ve dne třeba prší a nebe je zamračené, stejně je nad těmi mraky Bůh a včas ho znovu uvidíme a uslyšíme jako to sluníčko. A v úplně prvním díle tohoto cyklu o nebi jsme si připomínali, že nebesa vypravují o Boží slávě. Obloha hovoří o díle jeho rukou. Pamatujete si? Krásně se nám to skládá, všímáte si? Ale abychom nemluvili pořád jenom vážně, chtěl jsem vám říct taky nějaký dobrý vtip, ale nějak jsem si na žádný nemohl vzpomenout. A tak jsem se ptal kamarádů a některých dospělých a zrovna před chvilkou mi poradil Toník a hned dva. Tak ten první. Víte, jak se počítá do nekonečna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Osmičko, lehni si. A ten druhý je taky trochu matematický. Na stromě jsou dvě opice a jedna sleze dolů. Kolik jich na stromě zůstane? Kolik říkáte? Že jedna? Kde pak? Žádná. Opice se přece opičí. Toníkovi děkuji za fajn vtipy. A kdybyste nějaký znali i vy, tak mi ho určitě pošlete. Já ho moc rád přečtu všem dětem, které rády poslouchají kormidlo.

0: To není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučení.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no, naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: No, ale stejně je to opičárna.
1: Ale není to opičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A ty jo.

Milí kamarádi, dnešní kormidlo je u konce a já se na vás zase moc těším příště. Dnes jsme si povídali o hvězdách, které se za tmavé noci na nebi třpití jako drahokamy a ukazují, jakou krásu tvoří náš Bůh. Nezapomeňte zjistit, jak vypadá souhvězdí zvané Velký vůz, a až to zjistíte, tak ho pěkně nakreslete a pošlete ho na adresu radio7@radio7.cz. Mějte se moc dobře a nezapomeňte si naladit kormidlo zase za týden. Na další rozhlasovou plavbu s vámi všemi se těší Ondra.

Dnešní díl Kormidla si děti můžete na Rádiu 7 poslechnout ještě ve čtvrtek od 17 hodin. Na další se můžete těšit zase v neděli po obědě od 13 hodin, kdy s Ondrou prozkoumáme další úchvatnou nebeskou krásu, a tou bude vítr.

S dětským kormidlem jsme na Rádiu 7 domanévrovali ke 14. hodině ze sváteční srpnové neděle 23.8.2026. Vysíláním vás provází Milan Remeš, který vás nyní zve za poklady z archivu, které připravuje Kateřina Hudecová a které dnes přináší téma lži a polopravdy a snad i odpověď na otázku, proč je vlastně tak těžké žít a mluvit pravdivě. Přeji vám hezký poslech.

Vítám vás u poslechu dalšího pořadu, který je plný pokladů z archivu. Současné události v mnohých z nás vzbuzují otázky a také někdy obavy. A možná si říkáte, jak je to možné, v 21. století je válka tak blízko. Jak se to stalo? Možná, že jsme přehlíželi některé varovné signály. Možná jsme míjeli to podstatné a tím dávali prostor něčemu zlému. Třeba je opravdu čas zamyslet se nad sebou samými. Na čem nám záleží? Podle čeho děláme své každodenní volby? Čemu věnujeme čas a proč? Jaké si volíme přátele? Myslím, že jedním z největších problémů dneška jsou lži a polopravdy. A proto se jim budeme také dnes věnovat. Vybrala jsem pro vás několik příspěvků z našeho archivu, které se lžím a pravdám, kterým chybí polovic, věnují.

0: ale máme před sebou ještě celý srpen. Dnes držím v ruce dopis od paní Barborky z Brna, která mi poslala výstřížek z internetových novin Katnet z 22. dubna tohoto roku, kde se píše: Zatímco v Moskvě přichází na trh čtvrtý svazek Harryho Pottera, vzali děti v Novosibirsku tyto výmysly vážně. Inspirovány čarodějnickým učněm, připravili některé z nich kouzelnický nápoj pro přijímací ritus mladších dětí do spolku vyvolených. 23 dětí muselo být dopraveno do nemocnice s těžkými otravami. Případ vyšetřuje policie. To je konec citátu. My nebudeme mluvit jen o Harry Potterovi, ale podíváme se na kořen takových nesmyslů. A to je lhaní. Nejdřív si však vyslechneme anketu, kterou pro nás natočila naše spolupracovnice Tereza Mertová. Ptala se náhodných chodců a ptala se, jestli je lhaní špatné nebo ne.
1: No, tak já si myslím, že nějaká jako malá lež nevadí a nikdy jako musíte zalhat, ale nějak, jako v nějakých zásadních věcech určitě je lhaní špatné. To není správné lhat.
2: No určitě, no protože je to špatný.
3: No, jsem tam i lež nutná.
4: Myslíte si, že je na lhaní něco špatného?
5: No určitě, to je otázka. Morál?
6: Samozřejmě, prostě to je samozřejmost, že se nelže.
7: No, záleží jak kdy a jak u čeho.
8: Určitě.
9: Lhat by se nemělo, ale někdy milosrdná lež je lepší než holá pravda.
7: No občas jo, když je to dobrá lež, tak ne, ale jinak jo.
10: No, já si myslím to stejný, no.
11: Přiznám to lhaní při jaké příležitosti.
7: Jo, určitě jo. Záleží na tom, o jakou lež jde, jaká ta milosrdná lež.
12: Tak ne, není, ne.
3: Někdy je potřeba.
4: Myslíte si, že lhaní je něco špatného?
13: Ano, víte, že jo.
14: Ano.
15: No, záleží na situaci.
14: No,
7: taky.
14: No, já si myslím, že jo, ale když je to dobré lhaní, tak ne, protože to někomu ublíží.
4: Lžeš někdy?
14: Ne.
4: Nikdy?
14: Mm-mm.
4: Myslíte si, že lhaní je něco špatného?
7: Občas musí být, ale špatný to není. Jako, když to musí být, tak to jo, jo, ale jinak.
16: Tak jako jde o to, jakým způsobem se na to člověk podívá. Buď to je to milosrdné lhaní, anebo je to lhaní za nějakým účelem. No. Obecně lhaní asi ne, nemělo by být.
4: Myslíte si, že lhaní je něco špatného?
2: Špatného přímo ne.
14: Jo.
0: Všimli jste si, moji milí, většina dotázaných tuší nebo ví, že lhaní je špatné. Ale zřejmě téměř všichni někdy zalžeme. I apoštol Pavel v jednom ze svých listů zoufale konstatuje, že je bíný člověk, který chce dělat dobré, ale činí zlé. Pojďme si tedy zasvítit, co s tím lhaním.

nechal jíst ze všech stromů v zahradě. To byla lež. Jenže Eva nepoznala, že s ďáblem se nemá vůbec bavit. Jeho lež mu začala vyvracet. Plody ze stromů v zahradě můžeme jíst, ale jen o plodech ze stromu uprostřed zahrady, řekl Bůh, nejeste, propadnete smrti. A ďábel v podobě hada zase hned zalhal. Nikoliv, nepropadnete smrti. Bůh je pravda. Náš Pán Ježíš je pravda. Ale ďábel překrucuje Boží pravdu a činí z ní lež. Bůh třeba říká ve svém slově, nedovoluji vám čarovat, protože vám to ubližuje. Když to ďábel řekne, když nesmíte čarovat vy, ať čaruje Harry Potter. Je vymyšlený a ušlechtilý, skoro stejně jako ten váš Ježíš. Hlavně nečtěte Boží slovo, ale čtěte hodně Harryho Pottera. Takhle přesně pracuje ďábel se svou lží. A my lidé dovedeme být tak hloupí, že mu na jeho svádění nejen skočíme, ale ještě ho za to platíme a chválíme. Co je to tedy lež? Lež je opak pravdy. Pán Ježíš v Janově evangeliu v 8. kapitole říká, že otcem lži je ďábel, který je od počátku vrahem, nestojí v pravdě a pravda v něm není. Když ďábel mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Děti moje a mé milé drahé maminky, tohle je jedna z nejvážnějších věcí na světě. Ti lidé v anketě nevěděli, proč je špatné lhát. Lhát je špatné proto, že lež vymyslel ďábel. Ďábel je nepřítel Boží a úhlavní nepřítel Pána Ježíše. Bojoval s ním na život a na smrt, přivedl ho až na kříž a myslel si, že ukřižováním nad Ježíšem zvítězil, ale stal se pravý opak. Pán Ježíš zvítězil nad ďáblem tím, že se nechal ukřižovat za náš hřích i za to lhaní a pak smrt i hřích porazil svým zmrtvýchvstáním. Od té doby svým poslušným dětem a učedníkům dává úplně nový život, život v čistotě a bez lži. Pán Ježíš je na zemi přítomen skrze svého neviditelného ducha, Ducha Svatého. Ďábla také nevidíme, ale on nás neustále pokouší k neposlušnosti. On nemůže jinak mluvit, než přes nás. Takže když my lidé lžeme, sloužíme ďáblu. Když mluvíme pravdu, sloužíme Pánu Ježíši. V současné době v naší zemi mluví mnohem víc lidí ďáblovu lež, než Ježíšovu pravdu. Ale vás, maminky a děti u rozhlasových přijímačů, které teď posloucháte, Pán Ježíš vyvolil, abyste odhodili každou lež a se svými bližními mluvili jen pravdu. A to nebude vůbec jednoduché, ale je to velmi důležité.

Jak se vůbec dostala lež do života lidí? První lež použil ďábel, skrytý v podobě hada, když se zeptal Evy v zahradě Eden. Jakže? Bůh vám zakázal.

Hovoříme-li o pravdě, často přichází otázka. Co když pravdou ublížím? Co když pravdou někoho zradím? Ano, i o tohle se Ježíšův nepřítel postaral. Když už nevěděl, jak se postavit proti pravdě, vymyslel žalování. Ďábel je žalobník. Co je to žalování? Žalováním vytahujeme chyby druhého člověka a škodolibě se těšíme, že ten druhý bude potrestán. Za žalování očekáváme nějakou odměnu. Žalobníčci nejsou jenom děti, ale i dospělí. Dospělým se ovšem neříká žalobník, nýbrž udavač. Udavači se objevují v době, kdy vládce vyhlásí špatný zákon, zákon proti Bohu a jeho lidu, a pak hledá lidi, kteří ten zákon neplní. Většinou se to děje ve válce nebo v nějakém zajetí, třeba když je okupovaná celá země. U nás se takové věci děly za komunismu. Ale dnes žijeme v jiné době. Máme svobodu a mnozí svobodu silně zneužívají. Jsou lidé, kteří malým dětem nabízejí drogy. Jiní učí děti vyvolávat duchy. Jiní svádí děti ke sprostým věcem a pak je třeba i zabijí. A jiní vedou děti ke krádeži. Když se někde v tvém okolí, Petře nebo Davide, objeví člověk, který tvé kamarády svádí ke špatnosti, pak musíš jít a musíš to říct si rodičům a tvoji rodiče musí něco rychle udělat. To není žalování. To je ochrana pro vás, pro všechny. Kdyby v Novosibirsku někdo včas upozornil, že děti zakládají spolek vyvolený Harryho Pottera a rodiče to vzali vážně, nemuselo 23 dětí skončit s těžkou otravou v nemocnici. Aby z nás, křesťanů, nebyli jen nějací nepříjemní policajté, ale naopak lidé Ježíšovy lásky, rozvahy a moci, potřebujeme nutně Ježíšovu přítomnost v našem duchu. Nestačí vědět, že Pán Ježíš byl. Nestačí jít jednou za čas na parádní bohoslužbu. Nestačí mít jen vědomosti v hlavě. Potřebujeme Pánu Ježíši vydat své srdce. Honzíku, Teresko, Ivane, lžeš někdy? Pán Ježíš tě chce proměnit. Právě teď klepe na tvé srdíčko a říká: hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Honzo, Terko, Ivane, zaslechl jsi dnes Ježíšův hlas? Když poprosíš Pána Ježíše, aby ti odpustil tvé hříchy a začal královat v tobě, budeš i ty královat s ním. Náš národ potřebuje mnoho dětí a mnoho tatínků a maminek, kterým smí královat sám Ježíš Kristus. Dáš se mu?

ať je Pán Ježíš s vaším duchem. Od mikrofonu se s vámi loučí a na vaše pohledy z prázdnin se těší Marie Fridrichová na adrese T2VR PO Box 96 656 96 Brno.

0: Na Rádiu 7 se v pořadu Poklady z archivu dnes věnujeme pravdám a polopravdám, jako snad nejnebezpečnějším věcem, se kterými se dnes a denně potkáváme. Slovo má Pavel Křivohlavý.
1: Hlavu vzhůru. Rádio 7.
2: V poslední době jsem si několikrát s naší dcerkou povídal o rytířích. Zajímá ji, jak žili, jak vypadaly hrady, ve kterých bydleli, jak těžká nosili brnění, jak dobře museli umět jezdit na koni a jak bojovali. A právě u tohoto posledního tématu jsme strávili nejvíce času. A to ne proto, že bych toho o starých bojových technikách tolik věděl, ale naší holčičku velice zajímalo, jak a čím bojují lidé dnes. Meče, štíty ani brnění nenosí a přesto spolu bojují. Jaké jsou zbraně dneška? Vyprávěl jsem jí, že nejtěžší zbraní dnešní doby je lež. Kdysi moci páni používali k prosazení svých zájmů meče a dýky, dnes šermují slovy, kterými podle libosti zatemňují pravdu a tím ovládají své poddané posluchače. Kdysi to byly houfnice, dnes je to televize. Lživé lidské slovo se stalo zbraní, která rozpoutává, živí a prohlubuje obrovské problémy mezi lidmi. A na to se mne ta malá holčička zeptala, jak je to možné, že někdo uvěří takové lži? Ona by přece nějaké hlouposti neuvěřila. A hned mi dala příklad, kdybych jí třeba řekl, že na ulici vidím chodit velrybu, jen by se prý smála a nevěřila. Ti, kdo používají umělní lži, to však dělají jinak. Šikovně, chytře, ba vychytrale. Neříkají průhlednou lež, ale daleko raději používají neprůhlednou polopravdu. Ta se odhaluje hůře. Na první pohled vypadá jako pravda, ale uvnitř se skrývá jed. Je to stejné, jako když se otráví jídlo. Na pohled dobré a vonavé, ale uvnitř smrtelně jedovaté. To ale ve středověku dělali také, řekla mi na to rychle dcerka. Také si otravovali jídlo, když se někoho chtěli zbavit. Namíchali něco jedovatého, zamíchali to do jídla, on to zbaštil a bylo po něm. Někdy stačí jen kapička jedu a je konec. Někdy stačí jen zrníčko nepravdy a smysl se zcela obrátí. Staří traviči byli stejně nebezpeční jako novodobí manipulátoři s pravdou. Obojí se těžko odhalují a obojí ničí lidem životy. Ať už to jsou obchodníci, kteří neříkají zcela pravdivé informace o svých výrobcích či prodejních praktikách. A nebo výřeční politici, kteří manipulují s polopravdami. Vždycky to člověku jen uškodí. Proto už před tisíci lety řekl Pán Ježíš Kristus svým posluchačům v kázání nahoře, vaše slovo buď ano, ano, ne, ne, co je nad to, je ze zlého. Jedině jasná a srozumitelná pravda není lež. Stejně jako hrnec, který má třeba jen jednu maličkou vírku, ztratí svůj obsah. Dnešní svět potřebuje pravdu. Schází nám. Jsme přesyceni polopravdami, které nás postupně otravují. Přál bych vám proto, milí posluchači, abyste dokázali dobře rozlišovat, kdo vám říká celou pravdu a kdo ji upravuje podle svých potřeb. Ale zejména bych vám přál, abyste sami ve svých životech dokázali být pravdiví a nemuseli se schovávat za slovo překroucené a člověka nedůstojné. Vaše slovo ať je vždy pravdivé a jasné.

0: Na Rádio 7 posloucháte Poklady z archivu, pořad sestavený z toho nejlepšího, co máme v našem zvukovém archivu. V následujících minutách sáhneme po zamyšlení Miroslava Kubíčka, faráře Československé církve husitské, který ve svém pořadu Rýmování o životě řešil pravdu a její hloubku docela často.
1: Rádio 7, rádio, které míří k srdci.
2: Vítejte, přátelé, u dalšího dílu pořadu Rýmování o životě. Hovořil jsem minule o vděčnosti, v té souvislosti také o tom, že vše, co máme a čeho můžeme ve svém životě užívat, není ani zdaleka samozřejmé. Tohle poznání, zkušenost tohoto druhu jde pochopitelně ještě dále, dotýká se i dalších oblastí našeho života, ale i našich vlastností a zvyků. Pojďme si o něčem z toho dnes popovídat. Kromě vděčnosti a vědomí nesamozřejmosti jsem se posledně také zmínil o velikém nešvaru, který jsme zdědili z naší totalitní minulosti a který nás, žel, stále neúnavně provází. Pocit, že podvádět, lhát a krást je normální. Kradou všichni, proč bych zrovna já byl takovým hlupákem, že bych si nenakradl, a tak dále. Nejenom, že nás tohle všechno stále provází, ale ono to snad i bují téměř jako rakovinový nádor. Není pak divu, že se v našem národě donekonečna potýkáme s tak velikými a zdánlivě neřešitelnými problémy. Jestliže nejprve nevezmeme každý za své to Masarykovo nebát se a nekrást, jestliže stále budeme čekat, až naše problémy vyřeší ti nahoře, jestliže se budeme pořád jenom ohánět alibistickým argumentem, když nám oni lžou, my můžeme také, pak se změny k lepšímu nedočkáme. Žel, náš národ žije už po celé generace názorem, že my, poddaní, máme právo chovat se tak, jak nám předvádí naše vrchnost. Takže kradeli ona, my smíme rovněž, lželi ona, můžeme zcela legálně lhát také. Těch, kteří si uvědomují, že možná změna musí nejprve a především začít od jednoho každého z nás, byť by byl jenom malým, nepatrným a bezvýznamným, je stále dost málo. A tak raději krademe a lžeme. U té lži bych se rád dnes zastavil trošku víc. Ta nám totiž, například vedle zmíněné krádeže, nepřijde tak závažná. Dokonce by někdo mohl namítnout, že o lži se právě oproti krádeži nehovoří ani v desateru. Ale to je omyl, veliký omyl. Co takhle zamyslet se nad přikázáním nevydáš křivé svědectví? Většina lidí se pod tímto přikázáním pravděpodobně představí svědectví před soudem. Křivé svědectví je trestným činem, je na to paragraf, jde se za to do vězení. Ale to je až určitý extrém, postižitelný podle trestního práva, jenomže desatero božích přikázání jde mnohem dále do jemnějších niancí. Vezměme to analogicky s jinými přikázáními. V kázání nahoře Ježíš uvádí mimo jiné přikázání nezabiješ. Z právního hlediska také zcela jasně vymezeno, ale Ježíš ukazuje nejenom na skutečného vraha jako na viníka, nýbrž vedle něj staví i toho, kdo se hněvá, kdo snižuje druhého člověka, kdo odsuzuje a zatracuje druhého člověka a tak dále. To všechno vidí jako překročení zákona nezabiješ. A v tomtéž smyslu nejenom křivé svědectví před soudem, ale každá lež je překročením zákona, přikázání nevydáš křivé svědectví. Pokusím se teď celý ten problém, to znamená lež, vzít trochu z pohledu etiky obecněji. Jedna z možností je dělit etiku na principiální a situační. Principiální je taková, která vidí zákon, přikázání, předpis a tím je to pro ni dáno. Nic dalšího už není možné. Zákon je jednou zákon, platí vždy a všude a pro každého stejně. Situační etika se pak snaží pochopit každý případ jednotlivě, vnímat okolnosti, vidět situaci, ve které a za které ten konkrétní člověk ten konkrétní čin udělal. Určitě jsem zde o tom hovořil už vícekrát a určitě jsem také zmínil, že se přikláním spíše k situačnímu pojetí etiky, ovšem zároveň také zdůrazňuji, že nelze toto dělení chápat jako dva sobě neslučitelné póly, buď to jeden, anebo druhý. To by byla také chyba. Princip bez přihlédnutí k situaci a k člověku se stává chladně nelidským. Ale situační přístup, který přehlíží princip, má zase blízko k relativismu, účelovosti a bezzásadovosti. A to je, obávám se, také možný problém toho, o čem dnes hovoříme, tedy problém lži. My jsme se naučili žít ve lži. Je to účelové, přináší to často okamžitý prospěch i větší výhody, dělají to tak všichni, proč bych zrovna já měl být výjimkou? Tento názor přežívá stále v mnohých lidech, je to velmi smutné a škodí to nám všem. Samozřejmě, že především tuto nepěknou vlastnost podporují totalitní režimy. Jeden vedle druhého, jak je náš svět prožíval například v průběhu 20. století. Tyto režimy zcela programově vychovávali člověka ke lži a přetvářce. Všichni věděli, že všechno je jinak, ale všichni, až na čestné výjimky, hráli tuto falešnou a schizoidní hru. Hráli ji proto, že se zkrátka vyplatila. Jako kluk jsem měl ve své knihovně knížku italského autora Gianni Rodariho Jasmínek v zemi lhářů. Byl to příběh chlapce, který se náhodou ocitl v zemi, kde vládl starý pirát. A ten, aby nevyšla jeho zločinecká minulost najevo, uzákonil v zemi povinné lhaní. Všechno se muselo říkat naopak. Dokonce i kočky museli štěkat a psy mňoukat. Jasmínek, který tuto bláznivou komedii nedokázal pochopit, začal, vlastně zpočátku neúmyslně, svým silným hlasem bojovat proti té všeobecné lži. Přidala se k němu hrstka takových bláznů, kteří pod vládou lži trpěli, no a nakonec se ta lež sesypala jako pověstný domeček z karet. Opět se ukázalo, že lež sice může být pro danou chvíli výhodná, lze se jí pragmaticky a účelově přizpůsobit, ale krátké nohy bude mít vždycky. Byť byla i oficiálně uzákoněna a státem podporována. Lež, a to si pamatujme, je naším nepřítelem a vždycky se nakonec obrátí proti nám. Byť by se zpočátku tvářila sebelíbezněji. Problémem ale bývá, že lež se někdy dokáže tolik zabydlet v našich myslích, navíc tolik podporována veřejným míněním, ale někdy i státními zákony, že je velmi obtížné ji odhalit a ještě obtížnější vykořenit. Já už pár let v kazatelských kurzech naší diecéze přednáším etiku. A tuhle se mne jeden posluchač ptal, jakou bych mu doporučil literaturu mimo oficiální a odborný okruh. Stál o něco ze života. Nestačila mu strohá teorie. Překvapil jsem ho tím, že jsem mu doporučil mimo jiné Dobrodružství Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Nemáme už teď prostor ani čas na to, abych to vysvětlil podrobněji, proto jen velmi stručně. Huck se plaví na voru s černochem Jimem. Jsou dobří přátelé, ale několikrát se během jejich cesty dočteme o tom, jak velmi byl Huck ovlivněn tehdejším obecným a oficiálním myšlením amerického jihu. Černoch byl především něčím majetkem, tedy věcí. Huckleberry se potom zmítal ve dvojích pochybách. Je větším hříchem zradit přítele v nouzi, anebo okrást ubohou vdovu o její majetek. Opravdu, tento příběh je velmi poučnou učebnicí etiky. Nutno podotknout, že Huck jednal nakonec vždycky podle hlasu svého srdce, nikoli podle tehdy platného zákona. Řečeno v souvislosti s tím, o čem jsme dnes hovořili, podvědomně dokázal žít v pravdě, nikoli ve lži, i když se mu to samotnému někdy jevilo opačně. Ne, nejsou to jednoduché otázky, ale jsem přesvědčen, že nejsme-li už zcela znecitlivělí a sobečtí, dokáže nás právě naše srdce vést správnou cestou. A jsem také přesvědčen, že heslo našeho nedávno zesnulého pana prezidenta Václava Havla Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí je nejenom pravdivé, ale také pro nás nezbytné. Jsou tací, kteří se tomu smějí, ale prohrají oni, ne ti, kteří v pravdu a lásku věří. Přeji vám, přátelé, mnoho sil v tom vyčerpávajícím, ale nezbytném zápase. Mějte se krásně, no a opět za týden dáli pán naslyšenou. Vaši Transport Radio a Miroslav Kubíček.

Lži a nepravdy, anebo také jen půl pravdy, to je téma, kterému se věnujeme v dnešních pokladech z archivu. Ještě jednou se dnes vrátíme k pořadu Zadáno pro dámy, kterému dala název i podobu Marie Fridrichová, a zaměříme se ještě jednou na lhaní.

0: Maminko, to je pro tebe.
1: Pamatujete si, moje milé děti, o čem jsme mluvili posledně? O panenkách, které mají pomoci chudým dětem. A někdo z vás možná právě dnes s maminkou takovou panenku šije. A pamatujete si, milé mladé dámy, o čem jsme mluvili předtím? O lhaní. A u toho zůstaneme i dnes, protože za těch 14 dnů se mi vyjevilo, jak je lhaní v naší zemi rozšířené a zakořeněné. Nevěříte? Poslechněme si tedy nejprve anketu, kterou pro nás opět natočila naše spolupracovnice Tereza Mertová. Anketní otázka zní, lžete někdy?
2: A vy sama lžete? Stalo se vám někdy, že jste zalhala?
3: No, tak určitě stalo, ale snažím se nelhat takových jako těch zásadních věcí. Ale určitě jako někdy se mě to stalo, že jsem určitě zalhala.
4: No, tak to je těžký, no. No, tak občas se stane, ale tak snažím se, že aby ne, no.
2: Jste zalhal jste někdy?
5: Určitě.
2: A kdy?
5: Naposledy je to 4 hodiny.
2: V jaké to bylo situaci?
5: No, já už ani nevzpomínám.
2: Vy sám někdy jste zalhal nebo lžete občas sem tam?
6: No, někdy musím.
2: A v jakých situacích zhruba?
6: Je to anonymní, že jo? No tak třeba manželský, že? Ty jsou nutný někdy. Jinak ne.
7: Mamince, jinak víceméně ne, no.
2: Vy sama někdy lžete?
8: No, jakdy, ale víc ne teda.
9: Výjimečně.
2: V jakých situacích?
9: Pokud to není nic vážného a pokud je to třeba lepší pro někoho toho druhého.
10: Účelově.
2: A v jakých situacích?
10: Intimních, to jsem ženatý.
8: Určitě jo.
2: A kdy?
8: Třeba před rodičema, tak?
11: No já taky určitě někdy, ale jako ne takovou lež, která je špatná, no.
12: Občas, jako dá se říct, že ano.
2: Vy sám někdy lžete?
13: Určitě. Když je to lepší, než říct pravdu. Lepší ne pro mě, ale pro tu osobu samozřejmě.
9: Já si myslím, že každý lže. Občas. Někdy.
2: Třeba v jaké situaci lžete?
9: Buď to, když něco někomu ublížit, nebo když mám strach říct pravdu.
14: Já lžu hodně málo. Ale jo, fakt málo. A ve věcech, když nechci tomu druhému ublížit, tak bych to třeba řekla nějak taktněji, nebo když by to bylo nutné říct, ale k lhaní se vyhýbám.
15: No jasně. Záleží kdy, když jdu třeba z nějaké spářky, tak doma rodičům a tak.
16: No, tak asi to stejný.
17: No já lžu určitě, ale čem to nevím. No tak pořád zas ne, ale jsem tam trochu určitě.
2: Vy sama někdy lžete?
18: No kdybych řekla, že ne, tak by lhala. Takže určitě trošku zkresluju tu skutečnost ve svůj prospěch.
2: A myslíte si teda, že lhát se nemá?
18: V principu, pokud člověk chce dodržovat nějaký zásady, tak nemá.
2: Používáte někdy lež, lžete?
19: No, milosrdnou spíš.
2: A v jakých situacích?
19: V nemoci nebo v něčem takovém.
2: Ty lžeš někdy?
0: Ne.
2: A vy sama někdy lžete?
9: Určitě ano, pokud je to v zájmu toho druhého, zdravotní důvody a tak dále.
2: Takže v situaci, kdyby to člověkovi ublížilo, tak používáte lež?
9: No, asi se to nedá tak přímo nazvat, polopravdu.
2: Vy sám někdy lžete?
5: No, určitě.
2: A kdy, v jaké situaci?
5: No, třeba rodičům, když nechci něco říct, anebo někdy je lepší zalhat, no, v nějakém případě.
9: Já nelžu osobně, protože můj přítel to na mě vždycky poznal.
1: Všichni dotázaní odpověděli, že někdy lžou. Jen malé holčičce lhaní dovoleno nebylo, ale protože dospělí kolem lžou bezostyšně, to dítě asi začne lhát, co nevidět. Ačkoliv se všichni dotázaní ke lži přiznávali, zdá se, že ani jeden z nich z toho nedělal velkou vědu a necítil se proto nijak zvlášť hříšný. V našem povědomí je sice jakási téměř nezdůvodnitelná informace, že lhaní je špatné, ale nikdo neví vlastně proč a všichni to špatné tu a tam dělají a nepokládají to za trestné. Takže, popravdě řečeno, žijeme v neupřímné společnosti, kdy si vzájemně nemůžeme příliš věřit. Jestliže si lžeme, ať už milosrdně nebo nemilosrdně, tak jaká pak důvěra? To, že si vzájemně moc nevěříme, je pravda. A žít v takovém národě, kde nikdo nikomu nemůže věřit, není žádná slast. Poznala jsem to na vlastní kůži nedávno. Chtěli jsme s manželem podniknout něco nového, co jsme ještě nikdy nedělali. Ale daleko dřív, než jsme se rozhodli k prvnímu kroku, jsme ze všech stran slyšeli, jen ať si dáme pozor, že je kolem dokola samý podvodník. Žádná z těch informací nebyla nijak konkrétní, ale strašení se nakupilo do rozměru obrů. Když jsem šla po informacích do detailu a pídila se, odkud pocházejí, zjistila jsem, že žijeme v jakési řetězové reakci. Lidé si slibují určité sliby nebo uzavírají smlouvy, ale přitom necítí plnou odpovědnost za svým slovem stát. Jeden druhému bezostyšně lže, neplní termíny, neplatí faktury, natož pak dluhy, což dalším způsobuje platební neschopnost, která je často krytá opět lží, a tohle začíná vytvářet v celém státě takový začarovaný kruh, že bude-li to ještě nějakou dobu trvat, dostaneme se jednoho dne všichni do platební neschopnosti. Kořenem tohoto podivného stromu je lež a neplnění slibů. Řeknu vám upřímně, že kdybych neznala Pána Ježíše, asi bych v zemi, která je plná lhářů, ba i 7 lhářů, nechtěla žít.

0: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo zhřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní.
1: Tato slova pronesl Ježíš v Janově evangeliu. Lidé, kteří si dovolují lhát, ať už svou lež charakterizují jako milosrdnou nebo nemilosrdnou, jsou otroci hříchu. Teď vidím na vaší tváři hluboký nesouhlas a otázku. Jak je to s tou milosrdnou lží? Co pak je správné, aby lékař vpálil nemocnému přímo do očí, že má rakovinu a umře? Ano, právě smrtelná nemoc nebo manželská nevěra bývají obhajobou milosrdné lži. Jenže rozhovor na vážné téma, které možná otře se naším životem, není otázkou pravdy nebo lži, nýbrž otázkou lásky či nelásky. Láska je tak mocná, že si může dovolit říct si pravdu správným způsobem a přece nezraní. Když to neláska, byť by stokrát sebe milosrdněji zatloukala, jednoho dne vyjde najevo, stejně jako vždycky vyjde najevo lež. Láska je věčná, lež je naopak velmi dočasná. Láska buduje, lež boří. Jestliže se uchylujeme k milosrdné lži, pak to znamená, že nemilujeme, že nejsme ochotni podstoupit ten těžký zápas lásky, ve kterém pomůžeme bližnímu, aby v lásce poznal pravdu, která ho osvobodí.

0: Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Domnívám se, že i my křesťané už máme Boží slovo tak obehrané, že nám uniká jeho naléhavost. Bez Ježíše Krista znamená být otrokem hříchu. A naopak, jsme-li otroky hříchu, nemáme Ježíše Krista. Pokud se nevyrovnáte s existencí hříchu, pokud neuznáte, že hřích tu je a že je potřeba s ním jednat, působí to ve vašem životě ohromnou katastrofu. Tohle říká skotský kazatel Oswald Chambers. Podle mého názoru je uznání vlastní hříšnosti ten nejvýraznější pokrok, kterého člověk může dosáhnout. Dokud neuznáme, že každý člověk je ve své podstatě zkažený a zlý, pak je úplně jedno, která vláda nám vládne. Ať se politická strana jmenuje, jak jmenuje, bez Krista vládne vláda tmy, vláda hříchu. Proti tmě hříchu stojí jen jeden, a to je ten, který řekl: já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jediný, kdo nás zachraňuje z hříchu, je Pán Ježíš Kristus, který zemřel, aby nás učinil od hříchu svobodné. Rozšířenost lhání mě děsí. A tak bych vás, milá maminko, chtěla motivovat, abyste se dnes docela vážně nad lží zamyslela. Můžete o lži mluvit i s dětmi nebo s manželem. A pokud objevíte, že máte sklon ke lživému uhýbání nebo přehánění, nebo takové sklony uvidíte u svých nejbližších, pojmenujte je. My sami se od svých hříšných sklonů neosvobodíme. Kdyby bylo tak jednoduché zbavit se hříchu, Pán Ježíš by nemusel umřít na kříži. Ale už sama pravda poznání, že lžu, přestože nechci, je velký pokrok. Mám zkušenost, že kdykoliv odhalím ve svém životě nějaký kořen hříchu a dovolím Božímu slovu, aby ten hřích pojmenovalo, a pak prosím v pokání Ježíše o osvobození, vždycky se to děje. Něco jde rychleji, něco je větší bitva, ale s hříchem se nesmiřujme.
1: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
0: Skutečnou svobodu přináší jen Ježíš Kristus jako jediná pravda. Ať je to právě on, Pán Ježíš, kdo zůstává s vaším duchem a osvobodí vás od jakékoliv lži. Na příští týden volám k rádiu všechny děti, které nám poslali pohled z prázdnin. Budu si povídat právě s nimi. A kdo se nic neposlal, máte ještě příležitost. Z TVR vás zdraví Marie Fridrichová.

Tečku za dnešními poklady z archivu udělala Marie Fridrichová. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Budu se na vás těšit v pravidelném čase. A moc vám přeji odvahu říkat pravdu, ať je jaká chce. A zároveň moudrost říkat ji laskavě a vlídně. Protože pravda řečená v lásce přináší úlevu a osvobození. Tak naslyšenou.

Další poklady z archivu jsou připravené na příští sobotu, kdy si od 16 hodin můžete poslechnout příspěvky inspirované nadcházejícím časem. Tématem bude vzdělání, poznání, učednictví a moudrost. Před námi je 15. hodina a s ní hudební pořad Concertino, kterému dnes bude dominovat harfa. Budeme rádi, když zůstanete s námi a posíláme do éteru skladbu Joshua Aarona One Big Family, jedna velká rodina.

I 15. hodina neděle 23. srpna 2026 je za námi. Naladěné máte Rádio 7, jehož odpoledním vysíláním vás provází Milan Remeš. Za malou chvíli vám nabídneme malý koncert klasické hudby v pořadu Concertino, ale ještě předtím vás pozvu ke společné modlitbě za oblasti, ve kterých zuří válka.

Nebeský Otče, vzdávám ti chválu a děkuji ti za dar dnešního dne. Děkuji ti, že i dnes můžeme v naší zemi zažívat mír a klid. Uvědomuji si, jak vzácný to je dar. Na Ukrajině a v mnoha dalších zemích je situace jiná. Zuří tam boje, motivované nenávistí, touhou ovládat, panovat. Ty víš o všem, co se děje na tváři této země, kterou si stvořil. Ty víš o všem, co každý jednotlivý člověk prožívá, zažívá. Znáš všechny motivy těch, kdo ty války rozpoutali. Víš o všech plánech, které jim jdou hlavou. Nic před tebou není skryto. Prosím tě za všechny, kteří prožívají utrpení, bolest, strach, nejistotu, aby mohli zažít tvou blízkost, útěchu, aby mohli mít naději v tobě. Prosím tě za jejich duševní a duchovní zdraví, aby se obrátili k tobě a čerpali u tebe z vody živé, aby jim přinesla pokoj a naději, že nehledě na okolnosti a výsledek, máš ty sám všechno ve své ruce, i naše životy. A prosím tě, aby tyto války brzy ustaly, aby se nešířily, ale aby se strany, které stojí proti sobě, dokázaly domluvit a mohl přijít mír a obnova. Ochraňuj, prosím, i všechny lidi, kteří do postižených oblastí přináší pomoc. Veď jejich kroky k těm nejpotřebnějším a otevři i srdce nás všech k pomoci našim bližním. Ve jménu tvého Syna a našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

0: Nyní přijměte prosím pozvání k poslechu výběru skladeb pro čistě harfovou úpravu v aranžmá, provedení i moderaci přední české harfistky a profesorky Jany Bouškové z alba Má vlast, Smetana, Dvořák, Suk. Pokud jste si mysleli, že harfa neobsáhne rozsah symfonického orchestru, byli jste na omylu. Začíná pořad Concertino.
1: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Vážení a milí posluchači, harfa je královský nástroj, to jistě všichni víme, ale pro mě je to obzvlášť nástroj výjimečný, protože mě provázel od narození. Moje maminka, harfistka Libuše Váchalová, mi byla vždy inspirací a zřejmě i proto jsem ani nikdy neuvažovala dělat něco jiného, než jít v jejich šlépějích. Harfa mi byla asi souzena a proto vše bylo přirozené. Ani rodiče si přesně nepamatují, kdy jsem poprvé na harfu začala hrát, ale jen dle fotografií je jasné, že v první třídě jsem už měla své první vystoupení na školní besídce. Celý život jsem se snažila harfu povznést do výšin vyšších, než jak byla běžně známá. Nikdy jsem nebyla s mou snahou tohoto cíle u konce a stále jsem byla na sebe víc a víc přísná. Po největších úspěších v podobě vítězství na světových soutěžích, kde s velkou pokorou přiznávám, že jsem stále jediná česká harfistka v historii, které se takové úspěchy kdy podařily, jsem získávala stále více nabídek k účinkování v zahraničí, a to nejen s vynikajícími předními solisty, dirigenty a orchestry. Úspěchy se stupňovaly i v podobě vítězství v konkurzech, kterým započalo mé 19-leté působení na Pražské konzervatoři jako pedagog, kde jsem místo získala v mých 23 letech. O 12 let později jsem vyhrála konkurs na místo první harfistky České filharmonie, 15 let jsem působila jako docentka na Královské konzervatoři v Bruselu, vyhrála jsem konkurs na docentku Pražské akademie muzických umění a v roce 2018 přišlo ještě jedno vítězství na místo profesorky harfy na prestižní a ve světovém měřítku již druhým rokem ohodnocené jako nejlepší světové hudební vysoké školy Royal College of Music v Londýně. Měla jsem stále i větší nároky na sebe samotnou. A ty se zúročovaly. Chtěla jsem přinést světu něco, co ještě tu nebylo. A tak jednou, když jsem jela autem a poslouchala rádio, kde zrovna zněla Smetanova šárka z cyklu symfonických básní Má vlast, jsem se rozhodla tuto skladbu upravit pro harfu solo. A tak se začal rodit můj zatím poslední největší počin v podobě mého téměř 30. solového CD, které vyšlo u nahrávací společnosti Suprafon v roce 2021 pod názvem Má vlast. Cesta k uskutečnění nahrávky byla ale od poslechu šárky v autě ještě velmi dlouhá a trnitá, stejně jako vznik dalších tří částí z Mé vlasti a skladeb skladatelů Dvořáka a Suka, které jsem pro harfu také upravila a na mém posledním CD světu představila. Ovšem vám budu vyprávět, proto neodcházejte a poslechněte si na uvítanou již změněnou část ze symfonických básní Má vlast, šárku.

Pokud některým z vás, kteří teprve nyní přišli k rozhlasovým přijímačům, připadala skladba, kterou jste slyšeli, povědomá, ale nemohli jste ji nikam zařadit, protože v podání na harfu tuto skladbu přeci neznáte, pak vězte, že jste se nemýlili. Ano, byla to opravdu jedna část ze symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany Šárka, kterou jsem pro solovou harfu upravila a natočila na moje zatím poslední solové CD, které vyšlo v roce 2021 u společnosti Suprafon pod názvem Má vlast. Jak jsem došla k nápadu upravit pro harfu zrovna šárku, jsem se zmínila již v úvodu našeho pořadu. Ale že jsem tuto skladbu dostala do finální podoby až za 8 let od první myšlenky ji upravit, o tom jsem se ještě nezmínila. Doba beznadějné pandemie byla v tomto ohledu velmi nápomocná, protože jsem konečně na dokončení mých úprav měla čas. Na mém CD jsem z cyklu symfonických básní Má vlast představila solovou harfu kromě šárky ještě ve Vyšehradu a Vltavě. Všechny tři části jsou světová premiéra a doteď ani nebyly v této podobě na koncertním pódiu uvedeny, a to i když jsem měla možnost představit je již při mém solovém turné po Čechách a Moravě v roce 2017. Na těchto koncertech to ale stále nebyly tyto finální úpravy. Na mém CD se ale objevují i skladby dalších českých autorů. Jedním z nich bez pochyby je Antonín Dvořák, který sice harfu používal občas ve své orchestrální nebo operní tvorbě, ale pro solový nástroj bohužel nic nenapsal. Když jsem v roce 2014 byla oslovena americkou firmou harf Lion & Healy, zda bych přijala nabídku solového recitálu v Chicagu u příležitosti významných oslav 150. výročí vzniku tohoto světového harfového výrobce, neváhala jsem ani vteřinu. Ale nebyla bych to já, abych hned nepřemýšlela o originalitě programu. A tak první, co mě napadlo, Dvořák. To je autor, který by měl na mém recitálu v Americe zaznít. Ale jakou skladbu bych měla upravit? Začala jsem poslouchat různé klavírní nahrávky a okamžitě jsem se zamilovala do americké svity. Hned jsem si ji vytiskla a začala jsem se skladbou doslova mazlit. Byla to láska a nadšení na první pohled. Dílo Antonína Dvořáka bylo okamžitě hratelné na harfu, aniž bych musela v originálním klavírním zápisu dělat nějaké změny. Byla jsem nadšena. Dílo Antonína Dvořáka bylo okamžitě hratelné na harfu, aniž bych musela v originálním klavírním zápisu dělat nějaké změny. Byla jsem nadšena. Tato skladba se stala mým oblíbencem a největším oceněním se mi dostalo, když i samotní klavíry ohodnotili harfovou verzi dokonce lepší než ta originální klavírní. Kéž byste měli stejný názor i vy, poslechněte si teď z této americké svity její poslední, pátou část.

Na stejném významném koncertu v Chicagu, kde poprvé a ve světové premiéře zazněla americká svita pro solo harfu, tedy dokud ji nezačali hrát pak i jiní harfisté, jsem také uplatnila jinou skladbu, která také měla v harfové podobě premiéru. Je to dílo méně známé, a to i v klavírní tvorbě, přesto božské. Letní dojmy Josefa Suka. Když jsem našla nahrávku na internetu v klavírní verzi, hned jsem si představovala, jak by zněla na mém milovaném nástroji. Skoro jsem měla pocit, že to je harfová skladba, už od počátku, a proto jsem nemohla ji pochopitelně ani na mém CD vynechat. Skladba se skládá ze tří tématických částí. První se jmenuje V poledne, druhá Hra dětí a třetí Večerní nálada. Teď si poslechněte tu první a druhou, V poledne, kde se prolíná nejen klidný čas a velké napětí, ale pak Hru dětí, která ve mně pokaždé evokuje jistou dětskou letní venkovskou hašteřivost, kterou snad autor sám chtěl tím vyjádřit.

Přípravy natáčení CD jsou vždy náročné. Nejen, že musí interpretačně být vše nastudované na nejlepší úrovni, ale pochopitelně je také potřeba mít představu, jak program na nahrávku sestavit. Když k takovému okamžiku sestavování dramaturgie všech skladeb došlo při vzniku mého CD, přišlo se na nešťastnou skutečnost, že délka všech skladeb dohromady je jen pár minut přes jednu hodinu, přestože CD dokáže obsáhnout délku až 75 minut. Hned opět přicházely nápady a různé možnosti skladeb, jaké bych měla do programu ještě zařadit, a tak vznikl nápad upravit pro harfu nejznámější větu z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka Largo. A přesně díky tomu také tato úprava vznikla a je na CD uplatněna. A za to jsem nakonec moc ráda.

Není snad skladba, která by se víc spojila s harfou, než je Vltava. Já se nad tím tedy vždy tak trochu podivuji, protože vlastně Vltava v originální verzi pro orchestr nemá vůbec podstatnou roli. Ale naopak flétny jsou ty, které proudy Vltavy rozezní. Přesto mnoho lidí při vyslovení názvu Vltava si harfu vybaví. Možná je to také tím, že jsem měla tu čest hrát na významném benefičním koncertu České filharmonie během pandemie, který byl vysílán Českou televizí v přímém přenosu z Dvořákovy síně Rudolfína jako první koncert bez publika. Byl to sice nesmírně smutný, ale zároveň silný okamžik, na který nikdo nezapomene. A tam jsem právě já v modrých šatech a modrou rouškou hrála Vltavu pro solo harfu. Ovšem nehrála jsem verzi, kterou jsem pak natočila, ale úpravu Hanuše Trnečka, významného českého harfisty, klavíristy, dirigenta, skladatele, současníka Smetany, který se proslavil i jako vynikající pedagog Pražské konzervatoře. Vzhledem k tomu, že tato Trnečková úprava mě provázela od dětství, protože to byla skladba, kterou moje maminka hrála na všech svých solových koncertech, nikdy jsem si nepředstavovala, že bych mohla mamince v interpretaci této skladby konkurovat a převzít ji i do mého repertoáru. Jenže jednou mě oslovil český konzul v Hongkongu, zda bych nemohla přiletět a zahrát Vltavu v rámci oslav českého státního svátku 28. října a už bylo vše dané. Měla jsem tedy motivaci si maminčinu skladbu naučit i s maminčiným svolením a od té doby jsem ji i já začala uplatňovat na svých koncertech. Trnečková úprava ale neobsahuje všechny části originální Vltavy a moje maminka si tolik přála, abych jednou tuto skladbu upravila já tak, aby byla více podobná orchestrální verzi. A tak jsem mojí mamince chtěla její přání splnit. Bohužel se ale ona mojí verze nedožila. Touto poslední ukázkou bych se s vámi ráda rozloučila a poděkovala, že jste byli s námi, se mnou a mým CD Má vlast, které se natočila s láskou a pokorou, že mohu vykonávat tak nádherné povolání, jako je harfa.

Poslouchali jsme výběr skladeb českých skladatelů z alba Má vlast v úpravě a podání harfistky a profesorky Jany Bouškové, která nás zároveň pořadem provázela. Reprízu naladíte na Rádiu 7 ještě ve středu od 22 hodin. Příště se zastavíme u tvorby Leoše Janáčka a pořadem, který naladíte opět v neděli po 15. hodině, nás provede Miroslav Kubíček.

0: Bylo 16 hodin v prázdninovém nedělním odpolední s datem 23. srpna 2026 vám dělá společnost vysílání Rádia 7, kterým vás provází od mikrofonu Milan Remeš. Za půl hodiny vám nabídneme písničky z archivu, které vyplní skladby Jiřího Zmoška, a nyní se podíváme za manželi Petrem a Markétou Šanderovými na faru církve Československé husitské v Kuřimi a společně se zamyslíme nad biblickými texty v pořadu Séla. Přeji vám přemýšlivý poslech.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Začíná další séla, rozhovor o nedělních čteních z husitské fary v Kuřimi.
1: Dobrý den, pěkně vítejte.
0: Nyní se už stišme, abychom byli připraveni slyšet Boží slovo.
1: Modleme se.
0: Bože, ty nás všechny vedeš k sobě. Nauč nás milovat tě celým srdcem a bližního jako sebe sama, ať poznáme pravou svobodu a radost a žijeme v nich navěky. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen. Čtení z knihy Exodus z 1. a 2. kapitoly. S vládou nového krále nastává útisk Hebrejů usazených v Egyptě.
0: V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu: hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujarmovali robotou. Musel stavět faraonovi města pro sklady, Pitom a Ramzes. Avšak jakkoliv jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě stěžovali surovostí.
1: Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua. Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí, zjistíte, že je to syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: co to děláte, že necháváte hochy naživu? Porodní báby faraonovi odvětili: Hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života. Porodí dříve, než k ním porodní bába přijde. Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodění a lid se množil a byl velmi zdatný, protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům. Ale farao všemu svému lidu rozkázal: každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu, každou dceru nechte naživu.
0: Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru. Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po 3 měsíce. Ale déle už ho ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou a položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu.

0: Žena vzala dítě a odkojila je. Když dítě odrostlo, přivedla je k faraonově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš, to je vytahující. Řekla, vždyť jsem ho vytáhla z vody. Amen. Amen.
1: Následuje modlitba žalmu 124.
0: Poutní píseň Davidova. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, Izrael ať řekne.
1: Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé.
0: Zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli.
1: Tehdy by nás zatopily vody, dravý prout by se přes nás valil.
0: Tehdy by se přes nás převalily vzduté vody.
1: Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům.
0: Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme.
1: Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
0: Amen.
1: Čtení z listu svatého apoštola Pavla do Říma.
0: Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
1: Amen. Čtení evangelia podle Matouše z 16. kapitoly.
0: Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduj svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Amen.
1: Amen. Minule jsme dočetli Josefův příběh.
0: Jak to dobře dopadlo, bratři se smířili. Celý Jákobův klan se přestěhoval do Egypta, kde přežili zlý čas hladomoru.
1: No a teď začala nová kapitola. Bohužel už ne tak šťastná.
0: Je to možné, že se tak rychle zapomnělo na Josefa?
1: Jak vidíš, je to možné. Je to smutné, ale možné. Tak to chodí. Snadno zapomínáme, je to nesmyslné, nevděčné, ale bohužel děje se to.
0: A proč se tak změnil pohled faraona na Hebreje?
1: Prostě začali se jich bát. Bylo jich příliš mnoho a jsou pohromadě, kdyby proti nám se postavili, mohli by rozvrátit celý náš stát. V egyptské kolektivní paměti zůstává jakési trauma z cizích vládců.
0: Myslíš tím ty Hyksosy?
1: Přesně. Egyptská říše za ta tisíciletí své existence

0: se prožila několik vážných krizí a možná tou největší bylo období plus minus nějakých 100-150 let, kdy Egypt ovládli cizinci. Ano, Artý to potvrzuje také. Nejspíš to nebyl jeden národ, ale zástupci různých národů. A to slovo Hyksosové, to je vlastně egyptské a znamená to vládcově cizích zemí, cizinci, ne Egypťané.
1: Byli to Semité?
0: Nejspíš ano.
1: A odkud vlastně přišli?
0: Asi z Kenaánu, ale to byla vlastně celá ta velká oblast východního Středomoří, čili dnešní Izrael, Libanon, Sýrie, tak zhruba.
1: Myslím, že se jí taky říká Levanta.
0: Správně myslíš. Levanta, neboli země vycházejícího slunce. Soleil levant, francouzsky. Byli to prostě Kenaánci, tedy členové nějaké té západosemické jazykové skupiny.
1: A kdy se to vlastně stalo?
0: No, tak to je kapánek složitější.
1: Jak jinak, že?
0: Ne, ale fakt, ona to totiž nebyla jednorázová událost. Pokusím se vysvětlit.
1: Fajn, já nezapomeň na čas. Č a s.
0: Jasně. Tak na severovýchodě Egypta se od 13. dynastie tu a tam usazovaly semitské skupiny, jinak vypadali ti Semité, jinak se oblékali, jinak se živili, prostě byli jiní.
1: Jak jinak?
0: No, odlišovali se od těch Egypťanů přece. Nestříhali si vlasy, neholili se, nosili těžké barevné suknice, které ve srovnání s tím lehkým, elegantním egyptským oděvem působily tak nějak těžkopádně a hlavně živili se chovem fůj, ovcí a koz.
1: Proč fůj?
0: Inu, pro Egypťany to prostě bylo fůj. Neslučovalo se to s egyptskými hodnotami, by asi dneska mohl někdo říct.
1: A přicházeli pokojně?
0: Ano, přicházeli pokojně. Vlastně Egypt představoval takovou blahobytnou zemi, bohatou. A ono bohatství a hojnost vždycky přitahovali ty, kdo se neměli dobře a chtěli zkusit štěstí.
1: A Egypt byl otevřený?
0: Dá se říct, dlouho v tom Egypťané neviděli problém. Prostě ti cizinci přicházeli, usazovali se tam, proč ne? Ale přibývalo jich a přibývalo.
1: A přibývalo, až nakonec převzali vládu nad dolním Egyptem.
0: Tak jest. Stalo se to v období, historici to dávají do let, zhruba 1650 až 1550 před Kristem. Vytvořili dynastii, tedy ti semičtí vládcové, která v tom dnešním tradičním počítání egyptských dynastií je 15. A sice neovládli celý Egypt, ale vlastně jenom ten dolní. Egypti totiž vždycky byli dva, dolní a horní. Dolní na severu, horní na jihu. No a taky si vybudovali ti Semité nové hlavní město. Stalo se jim město Avaris. A v době největšího rozkvětu zahrnovalo plochu, říká se 4 km čtvereční, že tam asi snad takových přes 20 tisíc lidí. Bylo obehnáno mohutnými hradbami, mělo předměstí, prostě bylo to opravdu jako velké sídlo a bylo to takové, dneska bychom řekli, multikulturní centrum s vysokým podílem cizinců, semického obyvatelstva, ale nejen. No a to město stálo až do té doby, než ho dobil a zničil farao Achmose I., zakladatel 18. dynastie, a tím vlastně definitivně ukončil hyksoské období egyptských dějin.
1: No, nic ve zlém, ale bojím se, aby se posluchači nezačali nudit.
0: Nudit? Vždyť je to docela vzrušující.
1: No, jak pro koho?
0: No, víš, třeba z 18. dynastie vzešli takový ti známí faraonové, jako Amenhotep, Achnaton, Tutanchamon, no a pod ní pochopitelně nastoupila
1: 19. dynastie.
0: Logicky. A z ní asi nejslavnější král egyptských dějin vůbec, Ramzes II., zvaný Veliký.
1: Ten, jak mu v Simpsonech říkají Mňamzes?
0: To by mohl být docela dobře on. No a ten Ramzes, to místo, kde stávalo to město Avaris, Egypťané mu říkali Hatueret, tak na tom místě postavil nové velkolepé hlavní město, které bylo největším městem své doby a vyprávělo se, jak je úžasné, a bylo taky úžasné, a to město pojmenoval Pi Ramese, což má být něco jako dům Ramzese, velikého vyvítězství.
1: A to máme v dnešním prvním čtení, Pitom a Ramses.
0: Exactement, Hastingsy. No proto jsem o tom tak obšírně mluvil. Ona je celá ta oblast té východní nilské delty zajímavá, ale pro nás to v této chvíli asi stačí.
1: A jaké poselství odtud smíme vzít?
0: No, co bys řekla?
1: No, historie je to příšerná. Zabíjet novorozeňátka. Brr.
0: Ale vystupuje tam několik postav nadějných a statečných, nemyslíš?
1: Ty porodní báby, Šifra a Pua, dokonce zůstala jejich jména.
0: Tak, což je pozoruhodné, protože farao nemá jméno, tedy v tom našem vyprávění, ale ty dvě ženy ano. Neposlechli zlý příkaz, riskovali, nebáli se faraona.
1: Nebo se báli víc někoho jiného než faraona.
0: Tak, pro jistotu připomínám, že bát se ve starém zákoně neznamená strach, ale nábožnou úctu. Tedy řídili se ty ženy někým vyšším, než je farao a jeho bohové.
1: Přijde mi zvláštní, že farao jednal přímo s těmi porodními asistentkami. Jak si to mám představit?
0: Třeba, že byli předvolány na nějaký úřad. Prostě farao, to je jednak ta osoba, pak to je Egypt, egyptská moc, úřady, třeba policie, no prostě celá ta státní mašinerie.
1: A skutečně rodili Hebrejky tak rychle, že báby dorazily, až bylo dítě na světě?
0: No vím já, neexistují data, ani nemůžou. Prostě v té odpovědi máme takovou dobrou vytáčku. My za to nemůžeme, prostě to nemáme ve své moci. A zároveň je v tom takový trošku posměšný osten. Prostě ty hebrejské ženy nejsou jako ty egyptianky. Jsou plné života.
1: Ty hebrejky?
0: No ovšem, že kdo jiný. To je něco podobného, jako byla Sáraj v nějakých těch 80+ pro krále Egypta přitažlivější než egyptské krasavice. Tak takhle podobně ty hebrejky prostě rodí děti mnohem snadněji než ty chudělí neduživé egyptianky. Prostě to tak je. No a Bůh takovému jednání těch báb, těm, kdo takto jednají, tak jim žehná. I když nejsou výslovně zmíněny ty báby v listu Židům 11. kapitole, patří do té galerie svědků starozákonní víry. A zase připomenu, biblická víra znamená orientaci na budoucnost, přicházející přímo od Boha. Tedy žít víru znamená žít s ohledem na příchod Mesiáše, na příchod velikého vysvobození, na příchod nebeského království.
1: A to je de facto i případ o něch rodičů Mojžíšových, že jo?
0: Přesně. Víra může mít nejrůznější podobu. Třeba mít dítě a chránit ho pro budoucnost jeho, ale konec konců i nás všech.
1: A kde je víra a vůle s odvahou, dá se najít i řešení.
0: Tak jest. Byl to tedy krásný chlapeček, to má řadu významů.
1: Byl roztomilý, jak děti bývají.
0: Ano, klidně. Měl takové krásné tvářičky a takové prstíčky a očička, ale kromě toho měl ještě něco víc.
1: A co jako víc?
0: No přece požehnání, přízeň boží, milost. Víš, milost jako jakýsi šarm boží vložený do toho dítěte. Prostě takové dítě nemůžeš hodit do vody.
1: Ale to přece platí o každém dítěti, nebo ne? To by přece bylo obludné, kdyby to platilo jen o někom.
0: Opět máš pravdu. Ano, milá Markéto, platí to o každém. Je třeba chránit každé dítě, prostě něco udělat, něco vymyslet k jeho záchraně.
1: A tak udělali plaváčka.
0: Skutečně plaváčka. Dali ho do Nilu, ale tak, aby to dítě mohlo přežít. Dali ho do ošatky, vlastně do archy, hebrejský text tam má takové slovo, a tu archu dali tam, kde ji někdo najde. A pro jistotu ještě poblíž hlídala jeho sestřička.
1: A dítě nenašel nějaký rybář, ale sama princezna egyptská, a vzala to dítě za své. Adoptovala ho.
0: a překročila tím faraonský příkaz. Budoucí vůdce Hebrejů vyroste v paláci strůjce genocidy. Pod svícnem je místo, kde se nejlépe skryješ ve stínu.
1: Není v tom takový ten boží humor?
0: Ovšem, že je. Takové kousky umí jenom Bůh. Ten příběh ostatně obsahuje nádhernou teologii, která nepostrádá humor.
1: Povídej.
0: No, bude to takové hodně obyčejné. Prostě jak Bůh vstupuje tiše a nenápadně do těch lidských plánů, třeba i na zničení božího lidu, a způsobí, že ono to dopadne úplně naopak. Jo, boží lid jakoby dost často, skoro pořád, vlastně ani neměl být. Jako potomek neplodného starce a stařenky, jako ten, kdo nemá žádnou budoucnost. Víš, jak je ta nejstarší zmínka o Izraeli na té Marin ptahově stéle?
1: Jo, jakože Izrael už není a nemá potomstvo.
0: Přesně tak. A přece Izrael je a bude a má potomstvo, poněvadž Bůh je s ním a jeho prostřednictvím je tady i pro ty ostatní.
1: Jasně, o tom si mluvil, myslím, minule a taky teď v neděli, ne?
0: Tak, ale ještě nám toho moc zbývá. Stihneme to?
1: Nedělej si starosti. Uvolni se. Co stihnem, to stihneme. Žádný stres.
0: Máš pravdu, nech se stresovat. Don't worry, be happy. Tak ve čtení z listu Římanům jde o správné uctívání Boha, řecky latreia, kteréž to nespočívá
1: v obřadech, ceremoniích, ale v sebeobětování.
0: Báječně. Proto Pavel píše doslova o logické nebo rozumné bohopoctě. Myslí se tedy duchovní, myšlenková, neceremoniální, ale to ještě stejně potřebujeme vyložit. My totiž slovo oběť máme většinou spojenou pochopitelně právě s rituálem, a to často s takovým tvrdým, se zabitím obětního zvířete, s krví, masem a podobně. A tady jde o něco úplně opačného. Boha nejlépe uctí úplně jiná oběť, když dáš svůj život do služby božím plánům, abychom zůstali živí a stali se živou chválou boží, aby to, co jsme a co děláme a co kolem sebe šíříme, aby se stalo chválou boží.
1: Což není fantazie, ale realita.
0: Tak, bratr Roger Steze ve své poslední knize, co vyšla krátce před jeho smrtí, vlastně zdůrazňuje jednu myšlenku, stručně řečeno zní takto, štěstí spočívá v sebedarování. Největší štěstí pramení z toho, když můžeme žít pro druhé a být jim užiteční, když jsme služebníky a nikoli pány, protože tím se podobáme Ježíšovi.
1: Evangelium dneska je takové zásadní, přelomové, nemyslíš?
0: Přesně. Poprvé to tam zazní přímo. Kdo je ten Ježíš? Všimni si, otázka zní, za koho je pokládán lidmi a hlavně pak učedníky. Kým jsem pro vás?
1: Posluchač, tedy čtenář, je do rozhovoru vtažen taky, ne?
0: Jistěže. I jemu platí. A co si myslíš ty? A odpověď je velmi jednoduchá. Mesiáš, syn Boží. V tom najdeš všecko. Ty, Ježíši, jsi nejdůležitější. Ty jsi ta zaslíbená budoucnost, protože tebe poslal sám Bůh tak, jako nikoho předtím.
1: To znamená taky přemýšlet o těch slovech ve vztahu k nám, našemu životnímu plahočení, našim osobním strachům a nadějím.
0: Tak k tomu připojuji své amen. To je skutečně základní vyznání rodící se církve. Ježíši, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Na tomto základě lze odolávat náporu sil, smrti a zmaru. A ten nápor je tedy opravdu nepředstavitelný.
1: Žádná legrace.
0: To ani náhodou. Zdá se to prostě neuvěřitelné, že by vůbec mohl být v tom všem nějaký pevný, neotřesitelný bod, a přece je.
1: Stojí církev na tomto vyznání nebo osobně na Petrovi?
0: Dobrá otázka, zároveň velice delikátní. Odpovím proti otázku. Lze oddělit vyznání od vyznávajícího a víru od věřícího. Nechci se tu pouštět do otázek Petrova úřadu, primátu, ale řekl bych právě v úctě k Petrovi a všemu, co se od něj odvozuje, se domnívám, že církev stojí a trvá s vírou, kterou v tom klíčovém momentu vyslovil nejenom za sebe, ale vlastně za nás, za všechny, apoštol Šimon Petros, kterému aramejsky říkali Kefa.
1: No, dík za šalamounsky mazanou odpověď, neodpověď, monsignore.
0: Madam je příliš laskavá.
1: A ty klíče a svazování, rozvazování?
0: Tak, klíč to je pravomoc otevírat, případně zavírat. Je otázka, jestli tuto pravomoc dostal výslovně Petr, nebo osobně, anebo je svěřena jemu jako reprezentantu učeníků, tedy zárodečné církve. No a svazovat a rozvazovat znamená pravomoc a autoritu vykládat a aplikovat slova Tóry, písma a evangelia. Svazovat znamená říkat, toto se neslučuje s královstvím božím. Rozvazovat to je opak. Tato moc byla v Izraeli svěřena rabínům. Ježíš ji svěřuje Petrovi a jeho apoštolským druhům.
1: A potažmo celé církvi, nebo?
0: Ovšemže potažmo celé církvi, naslouchající a žijící podle apoštolského svědectví.
1: A něco k posílení naděje?
0: Brány pekel nebo podsvětí ji nepřemohou. A pak dále, třeba má smysl žít pro boží budoucnost a nebát se faraonů ani žádné nepříznivé okolnosti. Boží království jistě přijde.
1: Boží pravda a láska jistě zvítězí nad lží a nenávistí světa.
0: Amen.
1: Amen.
0: A ještě Otčenáš. Otčenáš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Pro dnešek to bylo všechno, milé posluchačky, milí posluchači.
1: Děkujeme za vaši pozornost a trpělivost, za váš zájem o boží věci.
0: Bůh vám žehnej a provázej vás.
1: Přejeme pokojnou neděli a celý týden.
0: A už teď se těšíme za týden naslyšenou.

0: Dnešní sélu s manželi Šanderovými si můžete poslechnout ještě zítra ráno o 17:30. Její další vydání naladíte zase příští neděli odpoledne ve 16:00. Před námi jsou na Rádiu 7 písničky z archivu, kde k poslechu zahraje Jiří Zmožek. Užívejte si příjemné hudební odpoledne společně s námi.
1: Písničky z archivu.
2: Vítejte u dalšího dílu pořadu Písničky z archivu, kterým vás provede Karolína Vološinová. Jiří Zmožek, známé to jméno zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Některé písně archivní si samozřejmě připomeneme, ale je třeba také dodat, že Jiří je stále autorsky činný, koncertuje, přestože je mu přes 80 let. Dnes bude Jiří Zmožek vzpomínat na své babičky, na to, která z nich mu dala do ruky Bibli, respektive jak mu svým životem obě dvě posloužily. Mluvit bude o těžkých tématech, ale zároveň i o vítězství v životě, o roli víry a vztahu s Ježíšem Kristem. Dobrý poslech.

0: Posloucháte písničky z archivu s Jiřím Zmoškem. Pane Zmošku, kdo vám dal poprvé do ruky Bibli a řekl, tohle si musí Jirko přečíst?
1: To já si nepamatuju, ale pamatuju si, že celá ta větev mojí babičky Magdalény každý den četla Bibli a modlili se. Oni byli Poláci, takže já jsem musel chodit s nima do polského zhromáždění. Chodili jsme takhle přes les, to si pamatuju, ke žvakům, a to bylo takový období krásný. Vždycky o prázdninách jsem jezdil k babičce Magdaléně, ona nám tam pekla ty bramborový placky, to se jmenuje tam na Ostravsku striky. No a tam jsem u ní... Já měl dvě babičky, to už všichni znají, tuhle story, ale jedna byla komunistická, druhá byla protestantská. Jo. Ta komunistická protestovala víc než ta protestantská a ta protestantská byla strašně tichá. Ale v obě jsem miloval velice a když jste se mě ptala, kdy jsem plakal, tak jsem plakal, když mi umírala ta komunistická. Jo. A když umírala ta protestantská, tak tam jsem byl dokonce u lůžka, to bylo v Orlové, to si do dneška pamatuju. A když umírala ta komunistická, tak to bylo ve Zlíně, tam jsem taky. A vždycky jsem byl u toho lůžka, když obě umírali. A myslím si, že prostě těžko bych rozlišoval, kdo z nich mi víc posloužil. Jestli mi víc posloužila ta, která tu Bibli měla pořád na stolku, nebo ta, která tu Bibli vůbec neměla, ale milovala mě. Jo. A myslím si, že ta láska jejich obou ve mně nějakým způsobem zůstala a nikdy bych je do dneška prostě... Já vám řeknu upřímně. Já jsem mockrát uvažoval o spáse mojí komunistické babičky. Ale nikdy... Ani na vteřinu jsem nezapochyboval, že ona je spasená. Já nevím proč a jak. A měl jsem nějaké vidění, když lidi přišli do nebe a takové věci, když tam přišel můj otec a viděl jsem tam najednou lidi, který vůbec bych nepovažoval za křesťany, který s tím neměli nic společného. Takže tak.
0: No a jak teda jste se vy dostal do osobního vztahu s Ježíšem Kristem? Kdy to nastalo? Za jakých okolností?
1: No to bylo dramatické období. Jako to bylo v roce 94, 25. února. Já jsem vlastně poslední Čechoslovák, který může slavit vítězný únor. Protože já jsem 25. února fakt udělal takový generální rozhodnutí, ale pícha předchází pád, že jo? A to je jednoduché vysvětlení, proč se člověk A většinou to dopadne špatně, protože člověk zjistí, že pýcha už nastala, pád přišel, ale já to musím zvládnout sám. A tam to musí skončit. To musíš zvládnout sám, musíš odstřihnout. To nezvládneš prostě, to neuděláš. Ty musíš zavolat to, co já jsem udělal 25. února 94 večer, když mě opustil poslední přítel, taky o tom píšeme v té knížce, už mi lásko není 20 let, a to doporučuju prostě každému, kdo má jakýkoliv pochybnosti, aby si aspoň tuhle pasáž ty knížky přečetl. Protože já tam říkám, co se stalo. To bylo ve chvíli, kdy mě poslední přítel řekl, a to bylo v době, kdy já jsem nebyl schopen zvládnout ty věci, které byly nesmírně náročné. A on mě řekl o 7:30 večer, Jirko, já už ti nemůžu pomáhat. No já jsem se do auta a tam pod letenskou plání je taková zeď a najednou jsem úplně prožíval, jak ten zlej mě přemlouvá a říká, tak tady to teď napálíš do té zdi a budeš mít pokoj. Člověk hledá pokoj, ale vždycky dostane takovou tu nabídku, zruš ten svůj život. Vůbec to nežij, ty nepotřebuješ. A teď ty to přemlouvání. A jak jsem slyšel tohleto, teď to tady napálíš do té zdi a budeš mít pokoj, tak jsem udělal jednu, já tady nemůžu křičet v tom rádiu vašem, nebo by vám praskly tady ty...
0: Šetřte hlasy včerači.
1: Já večer mám koncert, tak právě. Nemůžu tolik mluvit ani křičet, ačkoliv chci tady hodně těch věcí říct, protože myslím si, že jsou hrozně důležitý. Jo. A v téhle chvíli já jsem nevzal pistoli a nestřelil jsem se do hlavy, nebo jsem řekl kašlu na to, já to nějak zvládnu, já s tím něco udělám. Člověk by jim řekl, to nějak vyřešíš, víš, to vyhnije. A každej by takhle radil, a já ne. Já jsem v tom autě zařval, Bože, já už nechci žít tenhle život. A tam je ten zlom. Musí říct, já chci nový život. A Ježíš říká, musíš se narodit znovu. Musíš se narodit znovu. On řekl, můžeš. nebo když chceš, nebo udělali si to po svém. On řekl, musíš. A v Bibli skoro nenajdete, jeden kamarád mi potom našel, když se setkal s tou ženou u té Jákobovy studny, tak tam použil slovo musíš. Ale jinak neříkal lidem musíš. On jim dal hodně svobody. Jo. Jedno je rozhodující. A proto já jsem dostal to pověření, abych oslavoval jméno Ježíš. Jo. Ve všech písních, které jsem od té doby psal, asi 300 jsem jich napsal nejmíň, všude oslavuju jméno Ježíš. A on říká tomu Nikodemovi potom slavnou Jan 3.16, neboť tak Bůh miloval svět, že si na svého jednorozeného dal, aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Ale nesmí se zapomínat na další verš, jo, na tu 17. Neboť Bůh neposlal svého syna proto, aby svět zatratil, ale aby svět zachránil, aby člověka zachránil. A teď to pokračuje tím finále, co já považuji za hrozně důležitý, neboť je napsáno, kdo v něho věří, kdo věří v Ježíše, není odsouzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího syna. A v tom je celý ten základ a to se nesmí překázet. Jedině Ježíš, proto máme ty koncerty a nakonec tam zpíváme prostě o tom, že Ježíš ti dal kříž, Ježíš ti dal krev, zachránil tě a máš to tady k dispozici.
2: Když bezhlavostným okem klidně měříš a čtupem sám, že nejsi bezhlavý, když podezřívám, pevně v sobě věříš a neviníš svých

neupadat v lež, když nenáviděn sám si bese zloby a slov ctnosti nadarmo, a slov ctnosti nadarmo však nebereš. Když umíš snít a nepodlehneš snění,

když počítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát, když přinutit znáš srdce své i čin.

neseš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nech v druhém si se stal, když s bratřem s davem uchováš si hrdost a nespíšníš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všem, mně čase, jak bych závodník byl sluš, pak pán, pak vítěz na živé si zemi. A co víc, pak synu můj, a co víc, pak synu můj, si muž. Když umíš snít a nepodlehneš snění, když hloubat znáš a dovedeš předžít, když proti triumfu a proti ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt.

0: když hroutí se tvé stavení a znova. Jako dělník v potu, jako dělník, lopotíš se dál.
1: Takže co jste, kromě toho, že jste křičel k Bohu, už nechci žít tento život, dej mi nový život. Co se odehrálo potom?
2: No, já jsem stavěl modlitevnu v Ostravě. Já jsem měl kazatele, tak jsem za ním jel okamžitě druhý den. Potom do Ostravy, to je inženýr Oravský. A spolu jsme prožili takový večer, takový jako to pokání, jako to... V katolici by tomu řekli, že to byl můj farář, jo, nebo jak by to měli a oni, jo. Ale já jsem nebyl u zpovědi, že bych řekl, a oni by mi řekli, běž a řekni 10krát zdravá z Maria a budeš spasený. To by on neřekl. Protože my víme, že jedině skrze pokání, skrze tu lítost, odchod z toho starého života je jediný řešení. Takže to jsme udělali ten večer, já jsem ho našel v té Ostravě. A tam jsme spolu prostě prožili. A moje sestřenice Marta věřící říkala, že nikdy žádný takový pokání neslyšela.
1: Co se tedy od té doby pro vás změnilo a jak to vnímalo okolí?
2: Tak je to takový náročný. Život se mnou je náročný, to jako já přiznávám, protože já se zabořím prostě do těch věcí, které vidím jako pověření a poslání a někomu to může i připadat jako... Ale je tady se mnou Markétka a děti mě milují a jsem ženatý, takže všichni mě v té rodině musí nějakým způsobem snášet a já jí v noci zpívám. Tuhle jsem zpíval, jako připravoval jsem si nejhezčí dárek a to se mi fakt stalo, že jsem ve 3 hodiny ráno řval partonu, partonu a já mám sluchátka, aby nebyl slyšet ten klavír po celém baráku. Že já mám takovou pracovnu nahoře, takovou místnost, to mám pracovnu a noclehárnu a všechno. A teď ve 3 hodiny v noci jsem řval pár tónů, to muselo být slyšet v celém baráku a najednou mi někdo klepe na rameno a manželka přišla a říká, co tady řveš ve 3 hodiny, tady budíš celý barák prostě, ale no tak to je, no, prostě řval jsem pár tónů a takže takový je se mnou život, no.
1: Jak napsat hit pro lidi a jak pro Boha?
2: No to musí být pro Boha, aby to bylo pro lidi. Nemůže to být pro lidi, aby to bylo pro Boha. Nebo možná taky, ale...
1: To jste psal přece předtím, ne?
2: Ale to se nepíše. To člověk musí přijímat, jo. Já to ani nepíšu. Oni mi to pošlou vždycky, to se ve mně nějak narodí a já to zase dávám dál.
1: Je něco, co vám showbiznis dal a Bůh vzal? A naopak?
2: No, tak chvilku budu mlčet. Showbiznis dal jako... Bůh mi dal, abych v showbiznisu mohl dávat.
1: Jak konkrétně?
2: No tak, víte, každej v téhle zemi, já o tom nepochybuju a všichni, kteří si myslí v téhle chvíli, že jsem pyšnej, tak mají pravdu, protože já jsem pyšnej na to, že každej, všichni zpěváci, všichni interpreti, všichni textaři, všichni, se museli seznámit nějakým způsobem s mojí tvorbou, která je blízká Bohu. A je to hrozně moc na internetu. Takže ve finále nikdo nemá až takovou výmluvu, že řekl, já jsem o tom nikdy neslyšel. Spíš by mohl říct, mě to ani nezajímá, protože já jsem psal takový zvláštní druh muziky, jo, takovou opravdu jako... Pořád tomu říkali melodik a prostě melodickou hudbu a některým to nesedí. Teď zrovna jeden takový šikovnej novinář napsal, že Zmožek se netají tím, že nemá rád tvrdou muziku, on miluje melodiku. Jo, a na tom to celý stojí, jo, že prostě já jsem to dostal jako takovou melodickou, potěšující hudbu.

0: cestičkách spravedlivých, a kdybych úplně sám měl jít údolím smrti, s tebou se nebudu bát, neboť ty se mnou jsi. Byla tvá a tvoje hůl mě potěší.
1: I v dalším vydání písniček z archivu zazní skladby Jiřího Zmoška. Prostor dostane jeho křesťansky laděná tvorba a také jeho povídání o životě a skladbách věnovaných Bohu a Kristu. Naladíte je v sobotu od 15 hodin.

0: Sváteční neděle 23. srpna 2026 dospěla k 17. hodině. Ve vysílání Rádia 7, kterým vás stále provází Milan Remeš, nyní dostane prostor relace Akademie, která přináší přednášky na různá témata. Dnes to bude přednáška Tomáše Kratochvíla, která zazněla na konferenci křesťanských zdravotníků, která se týkala nejrůznějších závislostí. V následujících minutách se zaměříme na závislost na tabáku a nikotinu. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Poprosím bratra doktora Tomáše Kratochvíla, který je asistentem na klinice nemocí plicních a tuberkulózy ve fakultní nemocnici Brno, a poprosíme ho o přednášku, jak překonávat závislost na tabáku a nikotinu. Viděli jsme nejvyšší závislost v naší republice, možná i ve světě.
3: Dobrý den, já si jako plicní lékař, jako křesťan říkám, všechno, co má dech, ať chválí Hospodina, to je takové naše plicní téma křesťanské. Jak překonat závislost na tabáku a nikotinu? Já pracuji na plicní klinice od roku 2019 a už od začátku jsem věděl, že bych se chtěl věnovat těmto pacientům, když jsem byl u závodního lékaře při vstupní prohlídce na zaměstnání, tak říkal, no, to trvá tak 10 000 hodin jednomu kuřákovi se věnovat, aby se odnaučil kouřit. To radši věnu něčemu jinému. Asi 3 měsíce, co jsem pracoval u nás na klinice, tak přišel nějaký pacient, že mě hledá, tak přišel, našel mě a říká, pane doktore, já jsem vám přišel říct, že jsem teda přestal kouřit. A já už jsem si vůbec nepamatoval, co to je za pacienta. Nejspíš to byl nějaký hospitalizovaný pacient, kterému jsem tam při vizitě řekl, že to není úplně dobré, že teda kouří a že by toho měl nechat, takže ta intervence mě zabrala možná 15 vteřin. A on opravdu přestal kouřit a já to říkám jenom kvůli tomu, že my dopředu nevíme, jaký ten pacient je, jestli bude stačit opravdu taková velmi krátká intervence, anebo to bude trvat těch 10 000 hodin. Tak tolik na začátek. Možná máte dojem, že závislost na nikotinu a tabáku se křesťanů netýká, ale není tomu tak. V České republice máme tedy 2 miliony kuřáků a ke kouření mají křesťanské církve různý postoj. Já bych se rád tedy s vámi společně nejprve podíval na několik faktů ohledně kouření, známých faktů, pro někoho možná i nových. Potom probereme, jak se k této problematice stavět z biblického hlediska. A nakonec, jak tedy tuhle problematiku nebo tuto závislost překonat, jak ji řešit. A na začátek bych chtěl přečíst příběh jednoho mladého muže, říkejme mu třeba Lukáš, jak se on sám dostal k závislosti na nikotinu a jak s ní bojuje. Milí bratři a sestry, rád bych se s vámi podělil o svědectví a zároveň i životní lekci. Není to tak dlouho, co jsem prožíval období, kdy Pán Bůh nebyl v mém životě na prvním místě. Raději jsem volil svou vlastní cestu. To byl začátek, kdy má závislost na nikotinu začala. Dopředu bych chtěl upozornit, že to nikdy nezačne samo od sebe. V mém případě to byl faktor nadměrného stresu z práce i školy. Dnes už vím, že pokud v této chvíli nejste pevně zakotveni ve víře a nemáte někoho, na koho se můžete obrátit, tak je otázkou času, kdy se do závislosti na nikotinu či jiné závislosti dostanete. Za období několika let jsem přecházel různými formami nikotinu, jako elektronické cigarety, IQOS, což je zahřívaný tabák, a nikotinové sáčky, u kterých bych se na chvíli zastavil. V dnešní době jde o velmi populární věc, zejména u mladých, ale i lidí z církve. Z mé zkušenosti bych řekl, že se jedná o nejvíce návykovou formu nikotinu, která na vás nejprve působí uklidňujícím dojmem, kdy přestanete myslet na problémy a cítíte se dobře. Problém ovšem je v tom, že nikdy nezůstanete u malého množství, ale vaše tělo chce více a silnější dávky. V mém případě to znamenalo, že jsem do velké míry přestal být produktivní, což se odrazilo mimo jiné i na kvalitě spánku. Byl to také jeden z důvodů, který vedl ke ztrátě práce. Jednoho dne to zašlo přes čáru. Při kombinaci s větším množstvím alkoholu jsem na chvíli ztratil vědomí a to byl moment, kdy jsem slyšel Boží volání a rozhodl se udělat radikální změnu. Začal jsem si zjišťovat více informací o náhradní nikotinové léčbě, díky které bych se závislosti na nikotinu se mohl zbavit. Vyzkoušel jsem různé formy dle doporučení od lékárníků a lékařů. Nikotinové náplasti, tabletky nebo žvíkačky.

žádnou zkušenost. Pro ty, kteří zápasí s nějakou formou závislosti, vás chci pozbudit, svěřte se někomu, kdo s vámi bude tento zápas sdílet a podporovat vás. Není radno si zahrávat. Věřte mi, že život bez nikotinu je daleko lepší než s ním. Ať vám Pán Bůh žehná. Tak tolik svědectví Lukáše na začátek, kterým bych chtěl začít to naše téma. Nicméně pojďme se tedy podívat na ty zdravotní dopady kouření, které jsou, předpokládám, všem vám poměrně známé, ale v té dnešní době, kdy se informace ohýbají a pravda je relativizována, je spousta lidí, kteří věří, že Země je placatá, si myslím, že má smysl zopakovat i ty opravdu známé informace. Zdravotní dopady kouření, vlastně se jedná o toxické látky, které vdechujeme, obsahují více než 100 karcinogenů. Neexistuje nic vlastně asi horšího, než kouřit, tím si zdraví ničíme opravdu velmi spolehlivě. Je to zároveň v medicíně nejvýznamnější preventabilní příčina morbidity a mortality většiny nemocí. Kuřáci mají v průměru zkrácený život asi o 15 let a je to příčina každého 6. úmrtí v České republice. To se týká tedy čistě kouření. Pojďme se podívat na tu látku, která za tu závislost může, kterou je nikotin. Nikotin je prudký jed, je to rostlinný alkaloid, který se nachází v rostlině tabáku. Dá se tedy extrahovat z toho tabáku nebo vyrobit i synteticky. Ta letální dávka je kolem 100 mg. To je dávka, která je obsažená vlastně v jedné krabičce cigaret, ale tato dávka se nevstřebává celá, vstřebává se menší množství a k té otravě nikotinu klasickým kouřením většině nedochází, protože lidem už je tak špatně, že už dál kouřit nemohou. Netýká se to ovšem třeba jiných forem nikotinu, třeba otravy u elektronických cigaret, kdy například děti náhodně vypijí ty likvidy, tak k těm dochází a mohou být i fatální. V malém množství nikotin má stimulační a uvolňující účinky, je to stimulans a je to látka, která má jak pozitivní, tak negativní účinky. Mezi ty pozitivní účinky patří teda aktivace centra odměny v limbickém systému, vyplavuje různé neurotransmitery, ať už dopamin, beta-endorfin a tak dál. Je to stimulans, to znamená oddaluje únavu, zlepšuje koncentraci, paměť v krátkodobém hledisku, snižuje apetit, takže dřív byl používán jako anorektikum, redukuje stres a úzkost, a také díky nikotinu dochází ke snadnějšímu vyprazňování gastrointestinálního systému. Jaké má negativní účinky? Tak je to látka, na kterou vzniká poměrně rychle a snadno silná závislost. Přirovnává se to k těžkým drogám, heroinu, kokainu. Vyvolává suchost v ústech, pocity na zvracení nebo samotné zvracení, bolesti hlavy. Zhoršuje spánek ve vyšších dávkách. Snižuje pH žaludku. Zvyšuje kazivost zubů, vyplavuje adrenalin, zvyšuje tlak krve a tepovou frekvenci. V dlouhodobém horizontu vede ke zhoršení nálady, tedy k depresi. A na dýchací systém má teda dopady, že vyvolává bronchospasmus a kašel. To znamená, nikotin je látka, která má jak pozitivní, tak negativní účinky. Nicméně kuřáci užívají ty nikotin, anebo elektronické cigarety či nikotinové sáčky z těch pozitivních dopadů. Nicméně, pokud vznikne skutečná závislost a tělo se adaptuje na tu látku, tak už ty pozitivní účinky nemusí být takové, jako byly na začátku. Závislost na nikotinu je nepěkná závislost. Není to legrace, opravdu velmi těžko se jí zbavuje, podobně jako jiných závislostí. Samozřejmě to neznamená, že každý kuřák je závislý na nikotinu. Ta závislost může být různého stupně, od nějakého velmi lehkého až opravdu po těžký stupeň závislosti, kdy typicky jsou to lidé, kteří si potřebují zapálit do půl hodiny po probuzení, vykouří krabičku denně a bez cigarety pociťují abstinenční příznaky. A taková závislost je přítomna u velkého množství kuřáků. Udává se u 80 až 90% kuřáků je přítomna nějaká závislost a 60 až 70% kuřáků by rádo se svojí závislostí skoncovalo. Každoročně se o to pokusí 40% z nich, ale úspěšná jsou jenom 3-4%. 96% těch, kteří se

pokusí přestat užívat nikotin, přestat s kouřením, tak se to nepovede. Není to otázka silné, slabé vůle, je to spíše otázka toho abstinenčního syndromu, že opravdu ten abstinenční syndrom je tak silný, že je velmi těžké ho překonat. Tu závislost na nikotinu, tabáku rozlišujeme na fyzickou a psychickou nebo psychosociální, někdy se používá termín behaviorální. Já to krátce vysvětlím. Ta fyzická závislost je klasická látková závislost, kdy se ten nikotin váže na nikotin acetylcholinové receptory v našem centrálním nervovém systému a má to ty účinky, ta látka, které jsem zmiňoval před chvílí. Nicméně při užívání nikotinu dochází ke zvýšené syntéze těch receptorů, to znamená, aby ty účinky byly stejné, tak je potřeba dodat vyšší dávku do organismu. A při nedodání této látky se tělo ozývá a touží po té látce a nastupují teda ty abstinenční příznaky. Mezi ty abstinenční příznaky patří nesoustředěnost, ztráta zájmu, udává se anhedonie, že ty lidi opravdu jako nic nebaví, bolesti hlavy, samozřejmě teda silná touha po té látce, ať už po cigaretě nebo po nikotinu, ale taky nespavost, chuť na sladké nebo zvýšená chuť na jídlo, různé psychické potíže, podrážděnost, zvýšená agresivita, úzkost, deprese a mnohé další. To znamená, ve chvíli, kdy člověk neužívá tu látku, tak se cítí opravdu velmi, velmi, velmi mizerně. Zpátky k psychické závislosti, nebo té psychosociální. Mezi tu psychickou závislost patří takové ty naučené kuřácké stereotypy. To znamená, lidé, když si typicky zapálí cigaretu ke kávě, na zastávce, když čekají na autobus, když se nudí, nebo když si chtějí odpočinout v práci, tak jdou ven, zapálí si, když mají nějaký stres před zkouškou, nebo naopak v práci, nebo doma v rodině, tak jdou na zahradu, nebo při venčení psa. Prostě různé takové návyky, které se během let fixují a člověk je na ně už tak zvyklý, že si vlastně nedokáže představit život bez nich. A tyhle návyky jsou opravdu velmi hluboce vyryté, vytváří paměťové stopy a velmi těžko si jich zbavujeme, velmi těžko se učíme fungovat nějakým jiným způsobem. To souvisí s tím, co čteme v Biblii hned na začátku, v knize Genesis, když Bůh promlouvá ke Kainovi, po tom, co zabije svého bratra Ábela, on mu říká, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro, nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Tak ve chvíli, kdy hřích pustíme do svého života, on se tak uvelebí v těch našich dveřích obrazně, tak už opravdu velmi těžko se ho zbavíme. Ve chvíli, kdy si fixujeme nějaké návyky, tak je to složité. Tak jaká je léčba, ještě pardon, k té psychické závislosti? Kouření je vlastně onemocnění, to říká profesorka Králíková, kouření je onemocnění dětského věku. Většina kuřáků se naučila kouřit v dospívání nebo i v dětství, třeba kolem 10. roku života, ať už z důvodu experimentování nebo to, že kamarádi kouřili, dostal první cigaretu. Mimochodem 2/3 lidí, kteří užijí jednu cigaretu ve svém životě, tak se z nich stanou pravidelní kuřáci, to znamená i ta jedna cigareta představuje poměrně velké riziko. A samozřejmě nejlepší léčbou je prevence a s užíváním nikotinu nebo kouření vůbec nezačínat. Takže k té léčbě samotné, úspěšnost té léčby, jak jsem říkal, není moc vysoká, respektive té samoléčby, udává se jenom opravdu kolem 3 až 4%, 96-7% kuřáků se to nepovede. S odbornou pomocí 30%. Nejlepší úspěšnost má Mayo Clinic v Americe, tam je 50% úspěšnost, ale to je intenzivní kurz, kde jste hospitalizovaní asi týden, tam v nějakém hotelu chodíte na semináře, zaplatíte si za to, nevím, jestli $2000, tak to je opravdu má nejlepší úspěšnost na světě, tady ten program, ale i tak je 50%, to znamená buď a nebo. Takže jak vidíte, a to se týká jiných závislostí, ta léčba je svízelná, je dlouhodobá, provázená častými relapsy, to znamená,
člověk chvíli abstinuje, ale pak se k té závislosti z nějakého důvodu znovu vrátí. Průměrně se udává, že kuřák na své vyléčení nebo k zanechání kouření potřebuje 30 pokusů, což je poměrně vysoké číslo. Napadl mě k tomu verš z přísloví z 24. kapitoly 16. Spravedlivý, i když 7krát padne, zase povstane. Své volníci zaklopítnou a zle končí. Je potřeba opravdu znovu povstat. 7krát, 10krát, 20krát, 30krát znovu a znovu se snažit, protože tudy vede cesta ven ze závislosti nebo obecně z hříchu. To, že bojujeme s hříchem, že se ho snažíme zbavit a že ty pokusy jsou opakované. Tak, co se týče léků, farmakoterapie, ty nemáme žádnou kouzelnou tabletku, která by odnaučila kouřáky přestat kouřit. Bylo by to krásné, ale taková tabletka skutečně neexistuje. Léky snižují pouze abstinenční příznaky, zmírňují je. Zásadní je rozhodnutí člověka, že s daným problémem, s danou závislostí, tedy s kouřením nebo s užíváním nikotinu, se rozhodne přestat. A ty léky pouze pomáhají redukovat ty abstinenční příznaky a zvládnout tu abstinenční dobu. Ta fyzická závislost, respektive abstinenční příznaky, jsou nejsilnější zpočátku a postupně klesají, udává se asi první měsíc, že postupně slábnou. Co ale může trvat poměrně dlouho, tak je ta psychická závislost. Skutečně, když se přenaučujeme fungovat nějak jinak, měl jsem jednoho pacienta, ten říkal druhý den, když přestal kouřit, tak si dal župan, šel ven před dům, šáhl do kapsy a pak si říká o 6:30 ráno, že tam byl rozespalý, co já tady vlastně dělám, že já od včerejška nekouřím. Jo, tak to jsou prostě ty vyježděné paměťové stopy, které jsou skutečně silné a trvá dlouhý čas, než se člověk té závislosti zbaví, než se přeučí fungovat bez cigarety, bez nikotinu. My jako úspěšně vyléčeného kuřáka bereme člověka, který nekouří 6 měsíců, lépe rok. Pokud to skutečně ověříme, že ten člověk rok nekouřil, tak bereme, že je vyléčený. A i tak některé studie udávají, že až polovina pacientů po tom roce se k tomu kouření znovu vrátí. Takže to riziko padnout zpátky do té závislosti, z které jsem již byl vyléčen, skutečně existuje a je potřeba celoživotní abstinence. Já tím, že jsem na zdravotnické konferenci, tak jsem si dovolil opravdu ukázat i konkrétní teda léky, protože si myslím, že to je velmi důležité a ne všem je to úplně zcela známé. My používáme v praxi klinické citizin, což je vlastně přírodní lék, extrahuje se ze zlatého deště a je to parciální agonista, antagonista nikotin acetylcholinových receptorů. To znamená, není to nikotin, dělá něco podobného, co nikotin a ve chvíli, kdy člověk užívá nikotin, tak nikotin na něho nemá takový efekt, protože ty receptory jsou obsazené tady tím citizinem. Co je velká výhoda tohoto léku, jmenuje se defumoxan, dá se volně koupit v lékárně, to je ta výhoda, že není na lékařský předpis. Dříve byl dostupný vareniklin, Champix, obchodním názvem, ale ten dostupný na trhu není a pravděpodobně už také nebude. Z té účinné látky, z toho citizinu, vlastně jediný lék v současnosti v České republice a to je tento defumoxan. Nevýhodou tohoto léku je, že se poměrně rychle eliminuje ledvinami, to znamená, je potřeba z počátku vysokého dávkování, začíná se 6 tabletami za den, to znamená jednu tabletu po 2 hodinách a postupně během 25 dnů se ta dávka snižuje. Píše se na tom příbalovém, nebo na té krabičce toho léku, že kompletní léčba trvá 25 dní, ale jsou studie a my s tím máme také zkušenost, že pokud je podáván déle, ten citizin, tak má úspěšnost vyšší. To znamená, po dobrání té jedné krabičky si pacienti zakoupí druhou a v nějakém nižším dávkování, to znamená 1 tabletu, 2 tablety, 3 tablety denně, pokračují dál třeba další 2 až 3 měsíce. Je to lék poměrně starý, to znamená i ten příbalový leták je dost starý a má tam mnoho kontraindikací, limitací a tak dále, například nejsou studie pro pacienty mladší 18 let, nejsou studie pro pacienty starší 65 let, to znamená u těchto věkových kategorií se nedoporučuje, ale můžu znovu říct, že používáme tento lék i třeba u
starších pacientů nemáme s ním problém. Neměl by se podávat u pacientů na hemodialýze, vzhledem k té renální exkreci je taky kontraindikován nebo se nedoporučuje pacientů s recentní kardiovaskulární příhodou, to znamená infarktem myokardu nebo cévní mozkovou příhodou, a to z toho důvodu, jak jsem říkal, nikotin je stimulans, zvyšuje tepovou frekvenci a tlak krve, což třeba u infarktu myokardu, když dáváme beta blokátory, tak to jde proti sobě. Na druhou stranu, pokud by cigareta měla příbalový leták, tak tam kontraindikaci asi taky najdete mnoho, a pokud by pacient měl kouřit třeba po infarktu nebo po cévní mozkové příhodě, tak je rozhodně menším rizikem užívat tento lék. Byť teda s tím doporučením, že je to na riziko toho pacienta. Obecně ten lék je velmi dobře tolerovaný, nežádoucích účinků je velmi málo, nebo setkáváme se s nimi málo. Nejčastějšími z nich jsou nechutenství a nauzea, to znamená pocity na zvracení a nespavost. Ale tyto symptomy patří i k tomu abstinenčnímu syndromu, o kterém jsem mluvil, takže někdy je těžko rozpoznat, jestli tomu člověku je blbě z toho, že nekouří, anebo je mu blbě z toho, že užívá teda tady ten defumoxan. Neměl by se teda užívat u těhotných a u kojících, protože prostě nejsou známé studie, a to je, myslím, zhruba všechno. Dá se kombinovat s náhradní nikotinovou terapií, což je další léčba, která je možná u závislosti na tabáku a nikotinu. To znamená, kdy nikotin dodáváme do těla jinou formou než pomocí cigarety, elektronické cigarety a tak dál. A to jsou ty známé náplasti, které uvolňují nikotin kontinuálně. Tam může být problém v tom, že ten metabolismus nebo farmakokinetika toho nikotinu je trošku jiná než u kouření. U kouření tam náhle prostě vzroste hladina nikotinu v krvi, pak rychle spadne, člověk si dá další cigaretu, tak znovu vysoká hladina v krvi zase spadne. U náplasti se ten nikotin uvolňuje kontinuálně, takže lidé možná i tak mohou mít touhu prostě po té cigaretě, po té vysoké dávce nikotinu, takže se ta náplast dá kombinovat s nějakou rychlou formou nikotinu, a to jsou třeba ty pastilky, což je bonbon, který vycumlá pacient, nebo spray, který si šplíchne do pusy, nebo žvíkačka. Je to substituční terapie se všemi svými nežádoucími efekty, to znamená závislost de facto měníme jenom formu té látky, ale to velmi pomáhá třeba v léčbě té psychosociální závislosti, kdy ti pacienti místo cigarety najednou užívají jiný produkt, tak už si zvykají na něco jiného. Udává se, že asi 10% pacientů po roce té léčby zůstanou na té náhradní nikotinové terapii. To znamená, že se nedokážou zbavit nikotinu a místo kouření prostě lepí dál náplasti nebo si šplíchají sprej. Je to riziko, s kterým je potřeba počítat a případně pak s ním nějak dál pracovat, ale týká se to jenom asi zhruba 10% pacientů. Krátce k zahřívanému tabáku, elektronickým cigaretám, nikotinovým sáčkům, pak bych se chtěl rychle dostat tedy k tomu biblickému pohledu. Zahřívaný tabák velmi ve zkratce, žádná studie dosud nedokázala, že by se dal užívat k léčbě závislosti na nikotinu, tedy k zanechání kouření. Nedává to ani smysl, pacient jenom vymění vlastně cigaretu za zahřívaný tabák. Evropská respirační společnost, Světová zdravotnická organizace považuje zahřívaný tabák za produkt stejně rizikový jako klasickou cigaretu. To znamená, já osobně pacientům nedoporučuji. Možná se v budoucnu ukáže, že to je produkt s nějakým nižším zdravotním rizikem, ale studie na to aktuálně nemáme, takže to považujeme za stejně rizikovou formu. Elektronická cigareta naproti tomu nemá jasné dlouhodobé účinky, nicméně už dnes víme, že ty krátkodobé a střednědobé zdravotní dopady ve srovnání s klasickými cigaretami jsou významně nižší, udává se až o 95%, nicméně ty dlouhodobé dopady známé nejsou, to znamená, je to produkt, který taky má svá rizika, byť pravděpodobně významně nižší než klasické cigarety. Některé země používají elektronickou cigaretu k léčbě závislosti na tabáku. Vlastně je to de facto forma, kdy vdechujete nikotin podobně jako u cigarety, ale nejsou tam ty toxické látky, o kterých jsem mluvil na začátku. Jsou tam jiné toxické látky, ale jich významně méně. Existují určité mýty a fakta o elektronických cigaretách, například, že jsou více škodlivé než klasické cigarety, to není pravda.
Stejně tak, že třeba na elektronických cigaretách vzniká silnější závislost než na klasických cigaretách, to také není pravda. A nebo se udává, že začátek vapování, tedy užívání elektronických cigaret, je branou ke kouření, to znamená, každý, kdo začne užívat elektronickou cigaretu, tak se pak stane kuřákem klasických cigaret. To také není pravda, my jsme viděli pak epidemii mladých, kteří prostě začínají kouřit klasické cigarety, což nevidíme, ani v jiných zemích toto není pozorováno, ale je pravda, že u některých mladých lidí může být branou a samozřejmě proto u mladých lidí se absolutně nedoporučuje teda užívání elektronické cigarety. Pokud už, tak u pacientů, kteří již kouří, tak v rámci snížení nějakého zdravotního rizika to může být dobrá rada od lékaře, že pokud ten člověk nedokáže přestat kouřit, tak aspoň si sníží to zdravotní riziko užíváním elektronické cigarety. Nikotinové sáčky, ty jsou v České republice zhruba od roku 2018, představují velký problém, zvlášť u mladých mužů, sportovců, vojáků například. Jsou extrémně návykové. Národní výzkum o užívání tabákových výrobků a alkoholu v České republice z roku 2023 udává, že 50% mladých lidí mezi 15 a 24 lety užívá nějakou formu nikotinu. Na každý druhý, ať už sáčky, elektronické cigarety a tak dál, což je poměrně dost velké číslo. Velmi těžko se jich zbavuje, ta závislost je silná, slyšeli jsme to o tom svědectví na začátku. My máme snad jednoho pacienta, kterému se podařilo teda přestat s užíváním nikotinových sáčků, těm pár ostatním, kteří se o to pokusili, tak se to nepovedlo. Tak, jaký je biblický pohled na závislost na nikotinu a tabáku? Možná bych začal tím, proč vlastně lidé kouří, proč začnou kouřit. Jak jsem říkal na začátku, může to být experimentování, bývá to často v dětském věku, kdy se lidé nějakým způsobem dostanou k cigaretě. Může to být ale i v produktivním věku, kdy na základě stresu, přepracovanosti, hledání nějaké úlevy člověk se nějakým způsobem dostane k nikotinu a najednou začne fungovat a vytvoří si na něm závislost. A samozřejmě rozdíl i z toho biblického pohledu, jestli je to člověk závislý skutečně, anebo je to člověk, který má to užívání nějakým způsobem pod kontrolou. Jak se tedy na závislost na nikotinu tabáku dívá Bible? No, ten pohled by mohl být, odpověď by mohla být poměrně rychlá a jednoduchá, že Bible o tom nemluví, protože národy Blízkého východu před 2000 lety tabák neznali, tím pádem se o něm v Bibli nepíše. Ale v Bibli čteme mnoho jiných textů, které jsou možná obecnější, ale k závislosti obecně se vztáhnout dají. Ten předpoklad je takový, že člověk podle biblického chápání, že člověk je zlý, je nějakým způsobem porušený a to jeho srdce je špinavé, zlé, zkažené. Bůh nás stvořil sice ke svému obrazu, to znamená, je v nás mnoho dobrého, ale zároveň jsme nějakým způsobem pokřiveni. Žijeme v hříšném světě a ten hřích je naší součástí. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Římanům 3:23. V Jeremiáši v 2. kapitole ve 13. verši čteme: dvojí zlo spáchal můj lid, opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Lidé se odvrátili od Boha, od lásky plného stvořitele, od zdroje živých vod a hledají si různé jiné cesty, potěšení, naplnění života, ale jsou to rozpukané cisterny, které dlouhodobě vodu života neudrží anebo neobsahují. Takže Bible je v tomto přímočará. Nemaže nám med kolem pusy, že jsme v jádru dobří, ne, říká přesný opak. Třeba v Jeremiášovi 17. kapitole čteme, že naše srdce je lstivé a nevyléčitelné. V Efeským ve 2. kapitole čteme, že jsme mrtví ve svém hříchu a že naše tělo i mysl ovládají žádosti, nad kterými nemáme moc. To znamená, Bible mluví o tom, že jsme pod nadvládou hříchu, že jsme v otroctví hříchu a že potřebujeme vysvobození, že potřebujeme záchranu. To je důvod, proč přišel Boží syn Ježíš Kristus na tento svět, aby nás zachránil a osvobodil, odpustil nám naše hříchy a rozvázal pouta tohoto otroctví, daroval nám svobodu. Ale nejenom to, aby nás zachránil, ale aby nám taky daroval tu věčnou vodu života, to naplnění, po kterém tak hluboce toužíme. Jsou asi
dva základní texty, o kterých bych chtěl mluvit, co se týče závislosti na nikotinu a tabáku. A to je známý text z prvního listu Korinským z 6. kapitoly, kde apoštol Pavel mluví o tom, že jsme chrámem Ducha Svatého. A pak také Galackým 5. kapitola, kde se píše o skutcích těla, o hříšných touhách a žádostech a věcech, které jako lidi děláme. A naopak v kontrastu se tam píše o ovoci ducha, o ctnostech, o dobrých věcech, které jako lidi můžeme dělat a čím nás Duch Svatý plní. V tom listu Korinským 6. kapitole je to, říká apoštol Pavel ve 12. verši, všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. A na konci říká v 19. verši, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jež máte od Boha, nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Třeba ve 3. kapitole tam dokonce píše, nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý. A ten chrám jste vy. Mohli bychom tady asi dlouho diskutovat o těch verších, co znamenají. Já velmi v krátkosti řeknu, že to s tím souvisí. Kdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh. Ať už dopustí nějakou nemoc v důsledku určité závislosti nebo třeba v kouření, anebo aktivně vyloženě zasáhne Bůh do života tohoto člověka. Přesto existují argumenty pro a proti, jestli je kouření skutečně hřích nebo není. Jestli hřích je minutí cílem, tak by to mohlo splňovat definici, protože kouření nám rozhodně škodí. Ničíme si tím svoje zdraví, tedy chrám Ducha Svatého, kým jsme. Utrácíme spoustu peněz, tedy můžeme být nedobrými správci financí, které nám Pán Bůh dal. Někdo říká, že doslova pálíme ty peníze v těch cigaretách. Můžu tím škodit ostatním v důsledku pasivního kouření a hledám potěšení, které bych měl primárně hledat někde jinde. Měl bych ho hledat v Bohu. Bůh je ten, který mi dokáže dát skutečné potěšení a já, když ho hledám třeba v té cigaretě, tak je to vlastně modloslužba, o které dost čteme ve Starém zákoně, v Novém zákoně ne tolik, ale je to princip, který tam vidíme, že vlastně neuctíváme Boha, nedáváme mu to, co mu patří, nehledáme v něm uspokojení a hledáme to v jiných věcech a tím je vlastně uctíváme. Přesto jsou i lidé, kteří říkají, že kouření není hřích. Já znám sám některé křesťany, kteří jsou takovými svátečními kuřáky, velmi dobře znají Bibli a ve svém životě se snaží následovat Ježíše Krista. Ti argumentují třeba tím, že Ježíš říká, že nic není nečisté, říká, ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. A nebo apoštol Pavel říká v Římanům 14. kapitole ve 14. verši, vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo o sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Jistě by se o tom dalo dlouze diskutovat a debatovat. Za mě vždycky v těch, co obhajují to, že se nejedná o hřích, tak se ptám, no ale proč tedy vlastně kouříš, nebo proč užíváš tu látku? Přináší ti to takové uspokojení a neměl bys ho hledat někde jinde a co ty negativa a tak dále. Není to úplně jednoduché, ta diskuze. A velmi podobné otázky si můžeme položit i u jiných látek, například u alkoholu. Alkohol je karcinogen, je to toxický jed, neurotoxický, proč ho vlastně lidé užívají. No, v těch nízkých dávkách má prostě pozitivní efekt a když je pod kontrolou, tak může mít určitá pozitiva. Takže vnímáme, že to není úplně jednoduché. Abych to trošku rozsekl, líbí se mi postoj katolické církve, který ve svém katechismu, paragraf 2290, říká, že ctnost mírnosti má člověk k tomu, aby se vyhnul jakékoliv přemíře v jídle, požívání alkoholu, kouření, užívání léku. Možná není otázkou to, jestli to je nebo není hřích, ale co je vlastně to, k čemu směřujeme. Co je svatost? Co je dokonalost, ke které jsme jako křesťané povoláni? V čem se máme podobat Pánu Ježíši Kristu? V těch dobrých věcech, v tom ovoci ducha. Třeba ovocem ducha je sebeovládání. Dokážu se skutečně ovládat při užívání té látky, nebo ta látka má nade mnou moc a nejsem svobodný? To jsou otázky, na které si musíme odpovědět, na které si každý člověk, který užívá nějakou látku, musí dát odpověď. Tedy kdybych to měl zhrnout,
tak spíše než se zaměřovat na to, jestli kouření je nebo není hřích, je zásadnější si klást, co je cíl, ke kterému nás Pán Bůh vede. A to taky dělá Bible. Ona nám některé věci zakazuje, ale dává také pozitivní přikázání. A třeba prvním a nejdůležitějším přikázáním je, abychom milovali Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své síly, z celé své mysli, abychom ho měli na prvním místě. A pokud to nahradíme, tu radost z Boha, z Pána Ježíše Krista, něčím jiným, tak de facto vyznáváme, že to potěšení v Pánu Bohu nemáme, že mu nevěříme. Nebo že jsme ho nepoznali skutečně takový, jaký je. Ježíš říká, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Bůh nabízí opravdu nadpřirozené, nadpozemské potěšení, ale záleží na nás, jestli mu skutečně věříme a jestli jsme okusili, že Bůh je dobrý. Možná tomu někdo věří, ale nemá tu zkušenost a to je taky dobré o to usilovat. Mít blízký vztah s Bohem, prožít nějaké pozitivní emoce s Hospodinem, s Duchem svatým. To je součástí křesťanského života. Tak a na závěr v krátkosti, jak tedy překonat závislost na tabáku a nikotinu, řekl bych podobně jako každý jiný hřích. Neliší se to prakticky v té duchovní oblasti od jiného hříchu. Je to rozhodně duchovní boj, je to těžký duchovní boj, ale to je ve své podstatě každý boj s nějakým hříchem, který nás ovládá. A já bych k tomuto přečetl druhé svědectví. To bude svědectví ženy Marie, což je žena, která kouřila cigarety od svých 13 let a od 15 let už kouřila krabičku denně, tedy 20 cigaret a někdy i dvě krabičky. V roce 2018 přestala kouřit, takže do té doby už stihla 20 balíčko roků, tedy 20 let kouřit krabičku denně a volně přešla k vapování, tedy užívání elektronické cigarety. Ale Marie uvěřila v Ježíše Krista, odevzdala mu svůj život, činila pokání a také se zapojila do církve. Ale stále bojovala se svojí závislostí na nikotinu. Nevěděla, co s tím. Trávila třeba čas na sborových dovolených, ale byla to pro ní obrovská výzva, protože na nich nechtěla vapovat, ale když nevapovala, tak cítila silné abstinenční příznaky, cítila se mizerně a nebylo jí vůbec dobře a ostatní bratři a sestry nechápali, co se s ní děje. Byla také, nebo je, sledovaná na psychiatrii a řekla jí té svojí psychiatričce, že by měla zájem o detoxikační léčbu od nikotinu. Což psychiatrička vzala vážně a tuto léčbu jí domluvila, to znamená, byla 14 dní hospitalizovaná na psychiatrii, ještě chvíli před vstupem na kliniku si užila posledních pár tahů, protože ta závislost pro ní byla tak silná, že opravdu nevěděla, co s tím, odevzdala ty elektronické cigarety. A ten detox zvládla. A od té doby se snaží být bez nikotinu, ale je to pro ní obrovský boj, protože 25 let vlastně neznala nic jiného než užívání nikotinu. A hlavní důvod, a to je možná to nejhezčí na tomto svědectví, hlavní důvod, proč ona chtěla přestat s užíváním této látky, tak je poslušnost Bohu. Uvěřila, že Pán Bůh to nechce v jejím životě, že nabízí něco lepšího. A když ale byla sama k sobě upřímná, tak je pro ní těžké vidět, že Bůh pro ní má něco lepšího. Protože kdyby bylo na ní, tak ona pokračuje dál v tom vapování. Ona s tím vlastně zas takový problém nemá. Nějak to, no, nevím, jestli má nebo nemá pod kontrolou, ale tak nějak to prostě je v jejím životě a zas takové obtíže jí to nečiní. Ale chce být poslušná Bohu, to je pro ní hlavní motivace, ale zároveň bojuje se svojí vírou, jestli to skutečně je dobré, jestli to stojí za to. Možná leze do strmého kopce a za tím kopcem je krásné, nádherné, zelené údolí, ale ona ho nevidí, protože ho třeba nikdy nezažila. Neví, jaký je ten život bez nikotinu a to je pro ní ten boj. To je ten boj v reality věřícího člověka, který třeba je v nějaké závislosti, uvěří v Ježíše Krista, najednou se té závislosti chce zbavit. Tedy v tom listu Galatským v 5. kapitole je taky jeden krásný verš, který tam apoštol Pavel píše. On tam říká, ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Zemřeli svému starému já. Někdy to je proces.
Někdo dokáže přestat kouřit ze dne na den, zemře se mu starému já, je vysvobozený, pro někoho je to delší proces. Každý člověk je jiný. Jsou určité principy, jak jsem říkal, v boji s hříchem, které platí obecně. Potřebujeme činit pokání. Potřebujeme si na prvním místě přiznat, že se jedná o problém, že se jedná o něco, co se Bohu nelíbí, co Bůh v našem životě nechce, a snažit se to opustit. Poprosit za odpuštění Ježíše Krista, že to je něco, co Bůh nechce v mém životě a co se mu příčí a za co se na mě hněvá. Uvěřit v to, že Bůh mi to odpuštění dává v Pánu Ježíši Kristu, a přijmout to odpuštění, že můžu začít nový život. A přijmout tu novou identitu Božího dítěte, že už nemusím být v otroctví hříchu, ale můžu žít s Bohem a ten můj život může být naplněný jinými věcmi, než byl v minulosti. Velmi důležitá je také vykazatelnost. Jakub ve svém listu říká, vyznávejte hřích jeden druhému, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. To znamená, nenechat si to pro sebe, někomu to říct, mít prostě okruh lidí, ke kterým mám důvěru, kteří mě podporují, kteří nesou se mnou společně břemena a kterým říkám pravdu. Možná sám sobě ani pravdu někdy si nedokážu říct, ale pokud je někdo, komu vím, že budu muset říct pravdu, tak mě to donutí a s upřímností nejdál dojdeš. Bez pravdy, bez upřímnosti skutečně se dál neposuneme. Co je také důležité, nechat se naplňovat Duchem Svatým a Božím slovem. Uvěřit to, že Bůh mi dává něco lepšího než tato látka. A to čteme také v Bibli. David, král David v Žalmech píše, dáváš do mého srdce větší radost, než když mají mnoho obilí i vína. Nebo den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Zvolím raději stát na prahu v domě svého Boha, než pobývat ve stanech své volnosti. Tedy Bůh dává větší potěšení, než jsou potěšení tohoto světa. A poslední věc, kterou bych řekl na závěr, i tak, jak jsme se bavili o té závislosti, třeba o té fyzické závislosti, myslím si, že i křesťan může a má vyhledat odbornou pomoc. Protože bez těch léků ta šance na abstinenci je menší než s těmi léky. To znamená obrátit se na centra pro závislé na tabáku, existují různí adiktologové, ambulantní lékaři, psychiatři, jsou sítě lékáren, které dávají nebo poskytují poradenství v této problematice. Existují mobilní aplikace, například QuitNow, která vám každý den ukazuje, jak dlouho nekouříte, kolik jste ušetřili peněz a tak dál a tak dál. Existuje národní linka pro odvykání, je to bezplatná telefonní linka na čísle 800 350 a 3 nuly, která od pondělí do pátku mezi 10. a 6. hodinou odpoledne tam sedí adiktologové a mohou poskytovat poradenství komukoli, kdo má problém s nějakou závislostí nebo třeba rodinným příslušníkům, kteří to řeší ve své rodině. A uzavřu úplně posledním obrázkem a to je důležitost církve. Jak jsem říkal, vyznávejte hřích jeden druhému. Myslím si, že přijít se svou slabostí, se svým hříchem, že to je obrovskou odvahu, otevření se a otevření se zranitelnosti, ale o tom vlastně ve skutečnosti církev je. My nejsme elitní klub svatých lidí, naopak jsme klub zlomených lidí, jsme nemocnice, kam se přišli lidé léčit a kde tu skutečnou léčbu nacházejí. A to bych si moc přál, aby jsme byli těmi, kteří dokáží poskytovat tu pomoc druhým lidem, dokáží nést břemena i těch, kteří jsou závislí, nevzdávat to s nimi, mít s nimi porozumění a nést je na modlitbách. Děkuji za pozornost.

Přednášku Tomáše Kratochvíla, jak se zbavit závislosti na tabáku a nikotinu, si můžete poslechnout ještě v úterý ve 22 hodin. Tématu závislosti bude věnována i příští akademie, kterou naladíte v sobotu od 19 hodin. Zazní v ní přednáška Píta Luptna z organizace Nepornu s názvem Jak pomáhat lidem závislým na pornografii.

To byla kapela Blázny pro tebe s písničkou Nechci jít s dobou. Na Rádiu 7 se blížíme k 18. hodině a to je chvíle, kdy se s vámi Milan Remeš od mikrofonu loučí a přeje vám hezký večer i při poslechu našeho rádia, které je s vámi 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Těším se brzy naslyšenou a přeji nám všem, abychom zůstávali s Bohem.

0: 18. hodinu ohlásila znělka Rádia 7 a jistě jste si všimli, že i znělka se změnila. Znamená to, že začíná večerní vysílání s datem 23. srpna. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová, která usedla za mikrofon, aby vám dnes do dnešní půlnoci dělala společnost. A samozřejmě nebudu na to sama, je tu celá řada pořadů, které jsou pro vás připravené. Ale než se pustíme do těch logistických věcí, jako co, kdy a kde zazní, tak pojďme se ještě chvíli stišit, zamyslet a zaposlouchat do dnešního svátečního slova.
1: Sváteční slovo.
2: Podle rady své veď mne a potom v slávu přijmeš mne. 73. žalm, 24. verš. Podlehl jsem touze nebloudit v neznámém terénu a pořídil si do auta navigaci. Bláhově jsem si myslel, že jezdit podle navigace je takzvaně brnkačka. Zadám a dojedu kamkoliv. Opak je však pravdou. Na to jsem došel, ale později. A nevylučuji i chybu na své straně. Technika mě sice vede k cíli, ale ne vždy tak, jak bych si to představoval nebo logicky očekával. A tak pro své cesty musím dál používat i zdravý rozum. Doufám tedy, že jej ještě trošku mám. Moje čerstvá zkušenost ukazuje, že i to je málo. Co se stalo? Jeli jsme na návštěvu do Čech. Tuto cestu bych už mohl jet, jak se říká, poslepu. Ale když mám novou navigaci, tak ať mě vede. Ať pracuje technika. Zadal jsem trasu, upřesnil průjezdní body, aby si navigace náhodou moc nevymýšlela. Jedno heslo říká, důvěřuj, ale prověřuj. Proto jsem před cestou ještě zkontroloval na dopravních informacích, zda není na vypočítané trase náhodou nějaká silnice v rekonstrukci. Prý je, ale jen pro nákladní auta. A tak jsme v sobotu ráno vyjeli. Liboval jsem si, že mě konečně navigace vede cestou, jak bych potřeboval. V Jihlavě jsem viděl upozornění, že pro nákladáky je mnou zvolená trasa uzavřena. Ale copak krátká Fabie je nákladák, i když je plně naložena? A ejhle. Asi po 7 kilometrech mne uprostřed silnice vítala cedule zákaz vjezdu. Na silnici pracovali asfaltéři. Nechtělo se mi vracet až do Jihlavy, otočil jsem se a snažil se jet nějakými klikatými silničkami nižší třídy přes malé osady, o jejichž existenci jsem doposud nevěděl. Neoblomný ženský hlas v navigaci mě neúnavně oznamoval. Až to bude možné, otočte se, a naváděl mne na zavřenou silnici číslo 602. V tom proti mně jelo auto policie. Obyčejně je člověk rád, když se policii může vyhnout. Tentokrát jsem pro změnu zastavil policii já. Vysvětlil jim situaci a poprosil o radu. Řekli, že silnice je uzavřena teprve druhý den a byli ochotni jet před námi a navést nás na objízdnou trasu. Zlost mě už přešla, zařadil jsem se za policejní auto a vyjeli jsme. Připadal jsem si jak prezident se soukromým doprovodem. Už jen chybělo houkání, blesky majáčku a možná i ovace obecenstva. V Jihlavě jsem najel na správnou objízdnou trasu a už bez problémů pokračoval v cestě. Akorát jsem byl bohatší o zkušenost, že se nemohu spoléhat vždy na navigaci a svou představu o zkrácení cesty. Pán Bůh nás vede svými cestami. Vedl před mnoha lety i izraelský národ do zaslíbené země. Navigací pro ně byl noční ohnivý sloup a denní oblak kouře. Nevedl je nejkratší cestou, jak by si to pravděpodobně Izraelci sami zvolili. V kratší trase byla válka, jak máme zaznamenáno v Exodu v 13. kapitole v 18. verši. Pán Bůh dobře věděl, kudy a jak má svůj lid vést. Na Izraelcích bylo, aby důvěřovali Božímu vedení. I pro nás má Pán svou cestu. Nehledejme cestičky podle vlastního plánu a vlastních představ. Boží hlas bude upozorňovat, že se máme otočit nebo změnit směr naší cesty. Svůj zdravý rozum nechme raději odpočívat. Vyplatí se to. Důvěru v Boží navigaci přeji sobě i vám, posluchačům. Bude nám to k užitku a k Boží slávě.
0: Dnešní sváteční slovo pro vás připravil Vladimír Drbal starší. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7.

blízkavých září nechávám se nést, protože vím, že je to jen test, jak zdolat svůj stín a spokojit duši pro to, co vím a pro to, co tuším.

Já jen doufám, že vás teď toho tíží co nejméně, ale i tak, pokud vám může Rádio 7 něčím přispět, tak doufám, že to bude tím, že možná obrátí vaši mysl k nějakým jiným záležitostem, a od toho jsou tu i pořady, jejichž přehled si teďka poslechneme. Muzikant Pavel Čadek se ptá rád a je pro něj důležité přicházet věcem na kloub, a rád v životě dělá upřímně to, o čem je přesvědčený. Možná i proto zažil ve svém životě chvíli, kdy musel přestat říkat něco, co říkali v modlitbě všichni okolo něj. I do téhle chvíle dá nahlédnout zákoutí od 18.30. Po mnohém plánování, bukování a domluvách se manželé Eliška a Tomáš Vachutkovi vypravili na několika týdenní cestu kolem světa. V pořadu Za obzor jsme s nimi proletěli celou východní polokouli a následuje přistání na západní pobřeží USA. Jeli po krátkou zastávku ve městě Hazardu. Pořad Za obzor je zve k poslechu po 7. hodině. Říká se, že konec dobrý, všechno dobré, ale co když je to naopak? Začátek dobrý, ale špatný konec. Charles Stanley bude v dotecích mluvit o něčem, co spěje k erozi života. Na příběhu izraelského krále Saula ji budeme sledovat od 8:45. Už několik týdnů se v pořadu modlitby podle Bible zabýváme jednotlivými částmi Boží výstroje. Nyní se dostáváme k samotnému závěru tohoto slavného oddílu z listu Efeským. Předposlední díl seriálu nese výstižný název Odvaha k modlitbě. K čemu by nám totiž byla sebedokonalejší zbroj, kdybychom neměli odvahu komunikovat s naším Pánem? Připojte se k poslechu po 21. hodině. A nejen k poslechu, ale modlete se s námi. Srpnové řeky života mapují příběh českých překladů Bible. Třetí setkání Kateřiny Horecové s církevním historikem Jiřím Sladkým se zaměří na Bibli Kralickou a lidi, kteří se na jejím překladu, revizích i vydání podíleli, poslouchejte ve 22 hodin. Studnu svobody připomene čtení z knihy České studny z pera Davida Louly v relaci Večer pod lampou na Rádiu 7. K poslechu přidejte po 11. hodině večerní.

Je 23. srpna a pokud znáte nějakou Sandru, nezapomeňte jí pogratulovat. Má totiž dnes svůj svátek. Jméno Sandra je řeckého původu a u jeho počátku stojí mužské jméno Alexandr. Význam toto jména zní ochránkyně mužů. Toto jméno je oblíbené i u mužů, kde zní Sandro. Jeho význačným nositelem byl slavný italský malíř Botticelli, který žil v 15. století a který byl jedním z nejvýznamnějších představitelů italské renesance. Mezi jeho vrcholná díla patří obrazy a fresky, kterými se podílel na výzdobě Sixtinské kaple v Římě. No a pokud byste chtěli vědět ještě, které další věci si dnes připomínáme, tak je Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu, tedy Mezinárodní den černé stuhy a také Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky. Kalendárium.

23. srpna to je dnešní datum a také si připomínáme události, které se s tímto datem pojí, významné osobnosti, které se v tento den narodily nebo nás tento den opustily. A 23. srpna 1932 byl v Moskvě podepsán pakt Molotov-Ribbentrop, smlouva o neútočení mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem, která se výrazně ovlivnila první roky druhé světové války. Srpna 1948 delegáti 147 církví z celého světa se sešli v Amsterdamu a podepsali prohlášení, kterým byla založena Světová rada církví. Členy tohoto společenství je většina ortodoxních církví, mnoho protestantských církví, včetně anglikánské komunity, některé baptistické, mnohé luteránské, metodistické a reformované církve, skupina nezávislých církví a některé letniční a starokatolické církve. Současným generálním sekretářem je Jerry Pilly, pastor presbyteriánské církve z Jihoafrické republiky. Světová rada církví sídlí v ekumenickém centru v Ženevě. Srpna se narodil v roce 1851 Aloisi Rásek, český spisovatel, prozaik a dramatik. Autor řady historických románů, představitel realismu v české literatuře. Z Ráskova díla připomeňme například Staré pověsti české, filozofskou historii či slavný román F.L. Věk. Rásek také výrazně ovlivnil vnímání husitství a naší historie po bitvě na Bílé hoře. V roce 1924 se 23. srpna narodil Bohuslav Smutný, jeden ze zakladatelů práce TVR u nás. Opustil nás 15. března 2022. Stál u zrodu práce TVR, pomáhal s natáčením nahrávek i distribucí křesťanských tiskovin pašovaných ze zahraničí. Prakticky sloužil ve svém domovském sboru CB na Kounicově v Brně, kde byl 40 let členem staršovstva. 23. srpna téhož roku, tedy 1924, se narodil Efraim Kishon, židovský spisovatel, dramatik a scénárista. Narodil se v židovské rodině v Budapešti. Za druhé světové války byl internován v táboře nucených prací. Zachránil se útěkem z transportu do koncentračního tábora. Po válce se vrátil do Budapešti, kde studoval dějiny umění a psal humoristické divadelní hry. V roce 1949 odešel z Maďarska do Izraele, změnil si jméno a začal psát hebrejsky. 23. srpna 1958 se narodil Karel Plíhal, písničkář. 23. srpna 1933 umírá Adolf Loos, český architekt. Byl jedním z architektů na přelomu 19. a 20. století, kteří výrazně ovlivnili dění na evropské scéně. Jeho stavby najdeme ve Vídni, v Paříži, ale i v Praze, Plzni, Náchodě či Hrušovanech u Brna. Nejznámější je patrně jeho Millerova vila v našem hlavním městě.

0: Povídám.
1: Co to bylo?
2: To asi ne.
1: To byl ty?
3: Jak jsem to nestihl teda.
1: Stando.
0: Bylo to z rána.
1: Jozue, ten poraz.

0: Seriál muzikantských rozhovorů v pořadu Zákoutí završíme setkáním s violončelistou Pavlem Čatkem.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Jeho album Stepní vlk se dostalo do nejužší nominace na hudební ceny Anděl za rok 2023 v oblasti folku. Předskakoval na koncertech Pokáček, Syndla X a dalších a spolupracuje třeba s písničkářem Michalem Horákem nebo Ivo Cicvárkem. Líbilo by se mu hrát komorní hudbu, ale rozhodl se pro solovou dráhu. A přitom původně chtěl hrát na klavír a ne na violončelo, se kterým teď brázdí republiku. Písničkář Pavel Čadek, host dnešního Zákoutí. Dobrý den, vítejte, Pavle.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Jak moc osamělá je práce písničkáře, i když byste původně programátor, to taky není práce, ve které by člověk úplně byl obklopen lidmi.
1: Ano, je to tak. Vlastně, když jsem byl programátor, zaměstnaný jako programátor, tak většina týmu měla skoro 90% času home office. Já jsem byl jeden z nich, vlastně my jsme jenom jednou za 14 dní jsme tak nějak všichni byli domluveni, že se sejdeme v kanceláři. Ale i tak to byla méně osamělá práce než teď, když jsem písničkář, protože každé ráno jsme si volali tak nějak říkali, kdo na tom jak je. Zároveň jsme spolu komunikovali, řešili problémy. A v tomto to byla taková týmová věc. A to, co mě vlastně překvapilo na tom, když jsem přešel na čistě písničkářskou kariéru, tak bylo, že najednou já ráno zasedu k počítači a vyřizuju věci do noci a vlastně není žádný člověk, se kterým bych nějak byl v týmu, se kterým bych na tom pracoval. Sice mám manažera, mám spoluhráče v kapele, mám kamaráda, u kterého natáčím doma, ale je to všechno taková ta externí spolupráce vlastně, že když člověk něco potřebuje, tak se s nima něco domluví. A většinu času jakoby oni nejsou v tom se mnou, že není to takový ten tým, že bychom všichni budovali tu stejnou firmu. Takže kdybychom byli možná kapela, tak je to něco jiného, ale takhle to mě opravdu teda překvapilo, že je to velice osamělá práce, že je tady takový rozpor mezi tím, jak moc člověk se vidí s lidma, každý ten koncert je prostě plný lidí, plný rozhovorů a zároveň přesto se cítí osaměle, protože všechno je to takový vlastně na povrchu. Je to buď jeden extrém nebo druhý. Prostě buď strašně moc lidí, od kterých se potřebuje odpočinout, anebo vůbec nikdo a chtěl bych s někým aspoň zajít na oběd třeba.
0: A co děláte proti tomu pocitu samoty anebo proti samotě jako takové?
1: Aktivně se snažím hledat si nějaké věci, jak se setkávat s lidmi, akorát mě to stojí trošku energie. Myslím si, že to je věc, kterou si lidi neuvědomí, lidi, kteří chodí do práce, že setkávat se s lidmi je pro ně automatické, nemusí dávat speciální energii pro to, aby se s někým setkali. A pro mě to znamená vyloženě někomu napsat, zamyslet se komu a domluvit se na ten termín, kdy bychom mohli zajít na oběd a teď dlouho se to domlouvá. Je to vlastně docela unavující. Když člověk jde do práce, tak jde prostě s kolegama a nepřemýšlí nad tím. To je jako obrovská výhoda, kterou si myslím, že by si lidi mohli uvědomovat, ti, kteří se vídají s lidmi každý den, že to je skvělá věc. A buďte za to rádi a vděční.
0: To byla teď taková filipika pro všechny, kdo chodí pravidelně do práce a nemají z toho úplnou radost. Vy jste vystudoval konzervatoř a taky fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Váš život osciloval mezi počítači a notami, tak čím to, že ta hudba nakonec zvítězila?
1: Já bych ani neřekl, že nakonec zvítězila. Ona u mě vítězila vlastně úplně od malička. Důvod, proč jsem studoval informatiku, je, protože mi to celkem šlo. Nijak mi to extra nevadilo. Můj táta je vlastně matematik, já jsem chodil do matematické gymnázium. V tomto přemýšlení jsem byl vychováván a hodně cvičen, takže jsem s tím neměl velký problém a věděl jsem, že informatik se docela dobře dokáže uplatnit a vydělat si nějaký peníze, když by bylo potřeba. Nicméně já od úplně malička jsem miloval hudbu, od 8 let jsem poslouchal Janáčka a u toho se díval na partitury a hledal, který nástroj hraje, prostě které party a chtěl jsem být skladatelem. Ta soutěž nebyla, to nebyla ani soutěž. U mě to bylo jasný, co vyhrává v srdci, ale přišlo mně, že to je nemožný. Je to prostě náročný život, uživit se nějakou hudbou, nebo takovou hudbou, která člověka baví. Takže nejdřív jsem se to vůbec nepřiznával, že by to bylo možný, takže jsem třeba nešel na konzervatoř v 15 letech, jako většina lidí, nebo ve 14. Ale šel jsem tam potom po maturitě a bylo to takový pomalý uvědomování si, ne, já to teda fakt potřebuju. Já si pamatuju, že mě sestra jednou říkala, mě bylo třeba 15 let, a říkala, já si myslím, že na tu konzervatoř jednou půjdeš. A já jsem jí říkal, to je nesmysl úplný. Co s tím, jako, no. A nakonec jsem tam fakt čel, no. A teď nakonec jsem skončil, takže že dělám jenom hudbu a nějak se tím i živím.
0: Mě fascinuje, jak vy o tom mluvíte, protože vždycky je z toho slyšet, že to vlastně není úplně lehké. A přijde mi, že dneska člověk přece přirozeně, nebo co dneska, prostě člověk přirozeně vyhledává to, co je mu příjemné a tu lehčí cestu, tak proč nakonec zvítězila ta cesta, která není zase tak lehká? Já vím, od dětství tam bylo tíhnutí k hudbě, ale to ještě pořád není to proč. Čím vás ta hudba tak fascinuje? To je možná ta otázka.
1: Já nevím, jestli se na tady toto dá odpovídat. To je jak odpovídat na to, proč se člověk zamiloval do člověka, do kterého se zamiloval. Může možná hledat nějaký racionální důvody, ale asi tam bude spíš něco iracionálního. Asi bych řekl, že hudba zvítězila, nebo v tuto chvíli, protože jsem nemohl jinak, zkrátka. Že mě to prostě nedalo.
0: Vy jste se do širšího povědomí, přijde mi, dostal písničkami, které jsou takové humorně laděné. A to album Stepní vlk je úplně jiné. Ono je takové hodně syrové a přijde mi, že je hodně introspektivní. Jak se stalo, tam přišel takový posun? Čím to je?
1: Ten posun je určitě v tom CDčku, ale ty věci, které jsou teďka třeba v tom posledním albu Stepní vlk, tak některé z nich jsou dokonce jako jedny z prvních, který jsem vůbec psal, jakožto písničkář. Já jsem asi od 15 let měl takovou metalovou kapelu, něco jako byla Apokalyptika, prostě jsme hráli instrumentálně na violončela, měli jsme tam jedny housle. Proto jsem skládal různé skladby instrumentální, potom ta kapela byla jiná, ale všechny ty skladby spíš byly melancholické, takže mě to bylo vlastně... Tady ta melancholická nota mě byla asi přirozenější a první aj věci, které jsem dělal s textem, tak byly vážný. Pak, když jsem začal být písničkář, tak jsem sem tam dělal nějaké vtipné věci. Ty mají vždycky úspěch větší. To není tak, že by to bylo něco mimo mě. Asi je mně jasný, že jsem se hodně zapsal mezi lidi jako takový spíš komik nebo trošku jako i stand-up, ale hrozně narad bych v tom zůstával. Doufám, že se mě podaří to jako trochu rozbít. Pro mě byly vzorem v tom stylu toho střídání těch veselých, vtipných a melancholických nějakých písniček. Tak pro mě v tomto byl vzorem Jaromír Nohavica, který na těch svých koncertech typicky vystřídal celou tu škálu emocí a to je něco, co já bych chtěl umět taky. A takhle se mě to líbí, takhle mě to baví.
0: Jak moc náročné je zbavit se té nálepky, tohle je ten kluk, co skládá ty vtipné písničky?
1: Já vlastně nevím moc, jak na to odpovědět, protože nevím. Nevím, ale to, co vnímám někde na těch koncertech, je, že jako kdyby tam byly dvě různá publika. Jedni chtějí slyšet prsa.
0: Ano.
1: A druzí chtějí slyšet nějaké ty vážné věci, něco takového toho zamyšleného, já nevím, romantického a tak dál. A úplně to vidím, kteří lidi se někdy mračí v nějakých částech toho koncertu a kteří se jako usmívají. A snažím se v tom nějak tak trošku plavat, protože teď hraju něco melancholického a teď třeba vidím, že někteří už jsou nervózní, to jsou ti, co chcou ty prsa prostě. A kteří chtějí, aby hobloval. No a pak teda hrajou ty prsa a vidím, jak ty, kteří byli naladěni tak romanticky, tak prostě toto si musí přetrpět. No. Tak hold, tak to je. Uvidíme, kdo bude nakonec převažovat.
0: Kde v rámci koncertu v takovém případě zařazujete prsa?
1: Jako přídavek typicky, no.
0: Aha, okay.
1: Ale to není jediná ta humorná písnička, tak je jich prostě víc. Já nevím, utekla mi s ajťákem, nelajkla mi status 30 a tak různě. Tak ty dávám tak různě v průběhu, nestíhám třeba. Ale mně to přijde jako dobrý osvěžení, nenechat toho člověka se zadumat a topit v těch slzách příliš dlouho a trošku proplesknout, probudit.

0: Já když jsem přemýšlela o vašich písničkách, taky o vás samotném, když jsem nějak sledovala vaše působení navenek, tak na mě působíte jako člověk, který má rád věci promyšlené dopředu, jako takový velmi racionální typ. Máte rád věci pod kontrolou?
1: To je hrozně složitá otázka. Pravda je, že asi hodně promýšlím věci, mám to rád promyšlené. Asi záleží, jak v čem. Podle mě například teď napadá, když se jede na dovolenou, tak jsou lidi, kteří potřebují přesně vědět, kdy budou spát, kam půjdou na oběd. A tak já si myslím, že jsem v tomto takový jako střed, že rád mám, že něco vím, ale mám rád velký prostor pro spontánnost a nevadí mi nevědět třeba, kde dneska večer budu spát, nebo co se bude dít. Je mě z toho lehce nekomfortně, ale ne tak nějak jako extrémně. Například já jsem angažuju ještě ve skautu a tam například občas mívám nějaký program pro různě dospívající nebo dospělé. A když mám ten program, tak to je věc, kterou mám rád hodně promyšlenou a hodně jako vědět, co kdy a jak se bude a co v nějakých krizových situacích dělat. A jsem hodně nervózní z toho, když někdo má ten program a nemá to promyšlené a někdy to potom padne na mě, abych to zachraňoval. Tak v tomto třeba ano. A co se týče v té hudbě, asi je to tak, já bych se taky řekl takovej střet, no. Myslím si, že trošku nefér vůči divákům ten koncert si nepřipravit. Nedát tomu nějaký čas, nezamyslet se nad tím. Tak mě přijde jako zodpovědný být připraven. Ale ne vždycky jsem.
0: Co děláte s tím, co člověk pod kontrolou mít nemůže? Takových věcí je přece v životě spousta.
1: No, snažím se s tím nějak bojovat.
0: Jak to na vás působí? Jsou lidi, kteří jsou z toho rozhození, protože ví, že to je přesně ten okamžik, kdy to nemůžou kontrolovat. Jsou lidé, co z toho mají úzkosti, jsou lidé, které to cpe do kouta a neví, co s tím. Jaké je to pro vás takové situace?
1: Já jsem rád, že třeba ta hudba mě dává příležitost s tímto bojovat a nějak se rozšiřovat tu hranici toho, co zvládnu. Mě třeba jako hodně stresuje zvuk, typicky. Někdy to je tak, že zvukař je, já nevím, opilej, nebo to prostě neumí, nebo je třeba nepříjemnej a povídá, že typicky, že to je všechno moje chyba nějak. Člověk je najednou totálně závislý v tom svým vystoupení na člověku, který vlastně neodvede tu práci dobře. A lidi si z toho ale neodnesou, že byl špatný zvukař, lidi si odnesou, že byl špatný koncert můj, jakoby. To je něco, co mě hodně stresuje, s čím jsem konfrontovaný často a učím se s tím nějak bojovat. Myslím si, že to zvládám třeba líp než dřív. Podobné situace jsou lidi na koncertech, kteří taky můžou se různě chovat, můžou být různě opilí, pořvávat věci, které člověk nečeká, že by pořvávali a musí na to nějak reagovat. Někde je to právě naopak dobrý, že to dává příležitost tak být spontánní, něco vymyslet zajímavého. Takže já jsem rád, že jsem s tím konfrontovaný, s těma jako úzkostma z toho bojuju. Doufám, že se mě podaří rozšířit svoji hranice toho, co zvládnu.
0: Co je pro vás v životě důležité? Bez čeho by pro vás život nebyl život?
1: Já jsem hrozně vděčný za to, že dokážu vnímat aspoň některé umění, například asi hlavně hudbu a to jsou někdy momenty, které, já nevím, všechno v životě se může hroutit, člověk vidí jenom černo, ale pak si pustí nějakou tu skladbu nebo písničku, která je přesně to, co potřebuje slyšet a je to prostě krásný. A tyhle ty momenty jsou ty, pro které mě stojí za to žít. A nemusí to být jenom hudba, může to být najednou nějaký pohled, něco vizuálního. Každý je vůči tomu jako jinak citlivý a jsou lidi, kteří to prostě jako nevidí, kteří jsou vlastně slepí k tomu. A oni možná taky často je to spojené s tím, že míň prožívají věci obecně, tak zase třeba nemají až tak černé momenty, ale vlastně jim vůbec nezávidím. Tak pro mě by ten život byl tak fakt jen, kdyby ten život měl být jenom materiální a nebylo by v něm žádné umění, tak to bych byl teda hodně smutný.
0: Co si pustíte, když je vám úplně černo a moc smutno?
1: To je úplně různé. Já vlastně stejně tak, jako já skládám úplně různý styl hudby a možná to některý může mást, tak stejně tak poslouchám. Občas je to, co potřebuji slyšet, jsou třeba Rammsteini, jindy to může být nějaký rap a jindy to může být Martinů nebo Šostakovič, někdy Dvořák, jindy různí písničkáři. Nemám na to jednoznačnou odpověď a jsem hrozně rád za to, že ta paleta je takhle pestrá. to, co mě hrozně naplňuje na té práci, je, že někdy mám pocit z toho, co mě lidi píšou, že některé z mých písniček fungují tak, že když je lidem úzko, tak si je pustí a pak jim úzko není. A z toho mám já teda hroznou radost. To většinou říkají písničku Nikdy nevíš.
0: Mě takhle velice překvapilo Mé srdce stvrdlo, protože navzdory tomu, jak ta písnička je vlastně úzkostná v něčem, tak mě hrozně pomohla v nějaké chvíli a byla úplně taková, že jsem si říkala, jak je to možné, že něco takového existuje.
1: Já tak to mám teda velkou radost, že to mohlo pomoct. Já jsem měl hrozný strach, že ta písnička bude lidi deptat a utvrzovat v těch jako špatných, v té spirále, která jde dolů. Teď jste mě udělala velkou radost.
0: Protože ona totiž podle mě jako v něčem hrozně pravdivě pojmenovává věci. To se moc nenosí. Přijde mi, že přece věci se demaskují, takže se pojmenují tak, jak jsou. Takže proto podle mě má velký smysl. Ano. A je skvělá, že vznikla.
1: To byla jedna z těch, které jsem si říkal, že jsou možná tak tvrdě upřímné, že jsem mi přemýšlel si ji vůbec nějak zařadit. A pak jsem ji zařadil.
0: Vy jste říkal, že kdyby nebylo umění, tak by ten život byl ještě temnější. Mě to úplně vede k těm otázkám, které do tohohle pořadu vždycky patří a myslím si, že vlastně s uměním velice souvisí, protože souvisí s nějakou tou duchovní částí života. Tak pojďme tam úplně tak jako pozvolna. Má člověk duši?
1: Já věřím, že ano.
0: Jak se to pozná? K čemu ji má vlastně? Na co to je taková věc jako duše?
1: No nevím, je to vlastně taková úplná zbytečnost. Nedává to smysl, jako asi celý vesmír mně přijde, že jako nedává nějak smysl moc, ale prostě já věřím, že je, no.
0: To je hezký, vesmír nedává smysl.
1: Tak já nevím, proč to všechno tady je tak neskutečně pestrý a bohatý. Už jenom ten život na Zemi v tolika různých formách a bizarních způsobech fungování. Nevím, já jsem z toho udiven a říkám si, to není to nejefektivnější vlastně řešení. Nejefektivnější řešení by bylo nic vlastně asi.
0: Jsou lidé, kteří při pohledu na to, jak ten svět vypadá, skončí u toho, že zatím je Bůh. Kde jste při tom přemýšlení skončil vy?
1: No, já takhle vlastně v Boha jako nějakého toho abstraktního a tak věřím taky. No a asi souvisí tady s tím mým údivem nad tím světem, nad tou rozmanitostí, nad tím vlastně uměním, které je všude, ve všem. A to, co je zatím, nebo co je v tom, tak to já vlastně si pojmenovávám takhle Bohem.
0: Mě velice zaujalo, že jste řekl abstraktního. Uměl byste to vysvětlit? Já zatím jako něco slyším, ale slyším zatím něco, protože já si tam něco promítám. Tak by mě jenom zajímalo, proč jste použil zrovna tenhle přívlastek.
1: Protože asi většinu času, aspoň doteď, jsem toho Boha vnímal jako takovou esenci, spíš jako něco, co je tak nějak protkané ve světě, než jako externí nějakou existenci, která pak mě teďka nedávno jeden kamarád říkal, že jsem tady panteista vlastně ve skutečnosti. Takže nevím, to mě tak trošku, já jsem si říkal, já přece nebudu žádný panteista. Takže já nevím, jako jestli je teda může být Bůh jako externí nějaká věc, která zanechává po sobě ty stopy, ty abstraktní v té esenci. Nemám to vlastně nějak tady tohle z toho ujasněný.
0: Měl jste někdy chvíli, kdy jste měl potřebu o tom přemýšlet? Nebo jinak, vy jste vyrůstal v katolické rodině?
1: Ano, no tak máma je katolička, táta ne.
0: A ovlivňovalo vás to nějak někdy v tom přemýšlení?
1: No určitě, tak byl jsem tak vychován. Prostě až do nějakých 12 let si myslím, nebo 13, 14, už se to přesně nepamatuju, jsem musel chodit do kostela, ke zpovědi, k přijímání a tyhle ty věci. Pak jsem dostal svobodu, nebo možná už mnohem dřív, vlastně tam nechodit, když nechci. A vlastně i tím, že můj táta vlastně nebyl věřící, tak já jsem od začátku věděl, že i toto je možnost. Myslím si, že spousta lidí to má tak, že ani si nepřizná, že je možnost nechodit do kostela třeba, nebo tak v tom dětství, myslím. Mm-hmm. Takže já jsem to viděl, že je to možný a přesto ten člověk bude respektován a akceptován. Jako, no.
0: To je podle mě zajímavé. Chápu, že ve 12, ve 13 člověk rád zdrhne, protože prostě ta povinnost není úplně něco, co by rád naplňoval. Měl jste ještě potom někdy potřebu to znovu se k tomu vrátit a přemýšlet o tom?
1: No jo, já bych řekl, že celou dobu se k tomu tak trochu vracím do nějaké míry, nebo měl jsem určitě takové období, že moje máma se vnímal její jako snahu mě změnit myšlenky, takže mě třeba přistál na stole takový letáček na kurzy alfa, který mají člověka nějak převrátit na katolickou víru, který ty letáčky v mém případě okamžitě letěly do koše. Samozřejmě v tom věku nějakých těch 17-18, kde tehdy šel můj táta, protože kvůli mámě. A měl to na něj opačný efekt, jakože, že se oddálil tomu ještě. Takže možná dobře, že jsem nešel. Ale občas jsem dostal knihu od Marka Orkaváchy nebo něco. A myslím si, že ty jsou pro mě takovým tím vstupem do toho přemýšlení hodně, protože to, jak on píše, tak strašně často mám pocit, jako kdyby mě mluvil z duše, jako mám pocit, jako kdybychom byli stejní, ale on je přitom katolický kněz, tak tady je něco jinak. Ale jinak v těch zbylých, nebo v tom přemýšlení, mám pocit, že mu hodně rozumím a skrz ty jeho knížky jsem se k tomu začal víc přibližovat a potom jsem četl třeba hodně knih C.S. Lewise, no a různé další parabibly a tak dále. Mm-hmm.
0: Je víra pro život člověka důležitá? A schválně říkám víra, protože nemyslím jako nějaké náboženství, ale možná spíš to, aby člověk nějak věřil.
1: Ono vlastně žít s tím, že umřeme a celý to nemá žádný smysl, je podle mě extrémně psychicky náročný a člověk se s tím může vypořádat tak, že na to nemyslí, anebo že věří. Ti lidi, kteří jsou teda věřící, tak pro ně je to extrémně důležité, ta víra, takže určitě ano. Já jsem si to vlastně přál vždycky, ale nějak jsem to nedokázal. Jakoby upřímně teda říct tady to vyznání víry v tom kostele, v jednoho Boha, dobré, tak jo, ale pak Ježíše Krista, Božího syna, který se stoupil z nebe, třetího dne stal z mrtvých podle písma, blablabla, tak to je něco, co já jsem vlastně potom vynechával, protože jsem si řekl, no já vlastně nevím, jestli tomu upřímně věřím, takže to jsem třeba nedokázal odříkávat v tom kostele, ale přál jsem si, protože přijde mě to jako mít možnost té víry, že to celé má smysl, že v tom světě je láska, že existuje něco, co nebo někdo, komu na mě záleží vždycky a bez nějakých podmínek, tak to je hezký, no.
0: Mám skoro pocit, že se dostáváme úplně k jádru toho, co je víra. Protože vy jste říkal a vynechával jsem tu část věřím v Ježíše Krista, protože jsem nevěděl, jestli tomu věřím, ale chtěl bych. Dá se nějak pomoct tomu, kdy člověk chce, ale nejde to? Nebo možná z druhé strany?
1: No to by mě hodně zajímalo. To je podle mě otázka tady na nějaké kněze, nebo to je otázka, kterou bych se rád zeptal různých kněží. Vlastně já na ně nevím odpověď, jestli se to dá nějak udělat. Nebo jak se to dělá vlastně.
0: No a máte tam to, že byste chtěl, ale nejde to. Je tam pořád tahle varianta.
1: Ano, no, to tam mám.
0: A máte i představu o něčem, co by vám pomohlo? Já si nemyslím jako že nevím, ve smyslu potřebuju tohle a pak bych věřil.
1: Co by mě pomohlo uvěřit? Nějaké zjevení asi. Něco takového. A teď se skoro bojím, aby to nepřišlo, protože to bych se možná jako lek, nebo tak.
0: No a co, kdyby to přišlo?
1: No, tak vlastně by to možná bylo požehnání, no. Třeba bych uvěřil a byl šťastný. No já nevím, jestli to nutně znamená štěstí životní tady tohle, ale možná to znamená nějaký smysl, no, směřování.
0: To bylo zajímavé, když jste mluvil o tom, že když člověk věří, tak má tu naději i po smrti. Co máte vy za představu o tom, co bude po smrti?
1: No, tak tu představu já vůbec nemám. Nechám se překvapit.
0: Ale zase je tam ta duše, že jo? Takže s ní něco musí být?
1: Jo, já v tomto smyslu si myslím, že ta duše se vtiskne do různých věcí, které po sobě člověk zanechává. A to nemusí být nutně kniha nebo tady album, písničky, ale to se vlastně vtiskne i tím, že se tady, když si budu kupovat rohlíky, tak usměju na prodavačku. Už to je nějaký otisk něčeho a ona potom zase. Myslím, že člověk svou v každodenní existenci svoji duši otiskává všude kolem.
0: Kde čerpáte naději do života, aby nebyl jenom ten temný, co si pak člověk musí pouštět ty písničky, aby měl vůbec rozzářenou tu temnotu.
1: Já mám pocit, že to je věc, která mě tak nějak trochu asi padá z nebe, buď prostě tu naději mám, nebo ne, a já nevím moc, jaký, nemám na to nějaký algoritmus, teda. Někdy se stane, že mám pocit, že žádná naděje není, ale já vím, nebo aspoň vždycky to tak bylo, že do pár dní ten pocit zmizí a najednou ta naděje je a já nevím, kde se vzala. Pravděpodobně tím, že jsem se dobře vyspal, možná jsem si dal dobrý kafe, nebo něco prostě najednou klaplo a najednou tu naději mám, ale kde se vzala, to nevím.
0: Vy v jedné své písničce zpíváte, že na pokraji všeho je touha. Po čem toužíte?
1: No, toho je hodně. Já toužím potom mít ženu, kterou miluju, která jsem si jistý, že má dobré srdce, že je dobrým člověkem. Zároveň se kterou máme i nějakou vášeň, se kterou případně bych měl rodinu, partu nějakých dobrých přátel, na které se můžu spolehnout, se kterými aspoň párkrát třeba za rok můžu strávit nějaký čas. Třeba nějaká parta rodin, takhle to by se mně hodně líbilo. Líbilo by se mi, kdybych mohl vystupovat, ať už tady se svýma písničkama nebo v něčem jiným, takovým způsobem, že by to bylo relativně jisté, že třeba přijdou lidi, že si můžem dovolit, že to může mít dobrou kvalitu. Já nevím, já bych řekl, stačilo by, kdyby přišlo třeba 100 lidí v těch menších městech, třeba 400 v těch větších, tak moc dělat, moc tvořit, moc vystupovat. To bych řekl až v tom druhém plánu, to je pro mě jako asi to druhý nejdůležitější, až mít nějaké hezké bydlení. A tak to už je takový ten třetí plán, takový to nice to have.
0: Tak tohle si přeje a potom touží violončelista, písničkář Pavel Čadek, host dnešního Zákoutí. Pavle, moc děkuju za vaše povídání a přeju, aby vám nechyběla naděje. A třeba se někdy ukáže, odkud chodí. Díky.
1: Tak já děkuju.

0: Hosté pořadu Zákoutí se nehlásí ke křesťanství, ale je pro ně důležité pravdivě hledat odpovědi na otázky, které si kladou. Na stejnou cestu se vydáme i příště. No a tento pořad, tak na jeho přípravě se podílela řada lidí a nebylo by možné ho vysílat, kdybychom neměli potřebnou finanční podporu naší práce. Jsou to právě dary ochotných jednotlivců, rodin i církví, ze kterých Rádio 7 žije a funguje od počátku své existence. Chcete-li být součástí této služby i vy, navštivte web www.radio7.cz.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

I po 19. hodině ladíte Rádio 7 v neděli 23. srpna a posloucháte večerní vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová. Vítá všechny, kteří si nás právě naladili, ale také ty, kteří nás poslouchají tak nějak celodenně. A občas i rádi slyšíme, odkud nás posloucháte, případně co u toho děláte, řídíte, něco chystáte, balíte se na dovolenou, vracíte se a perete. Ať děláte, co děláte, je s vámi Rádio 7 a cestovat budeme teď společně s manželi Vachutkovými. Minule, když jsme od nich slyšeli z pořadu Za obzor, tak pobývali ve Vietnamu. Dnes se k jejich cestě kolem světa vracíme do přeletem přes Tichý oceán.

0: Týdeník Za obzor nás už několik týdnů vodí kolem celého světa. Začali jsme v Dubaji, potom přes Keniu, safari v Nairobi, jsme se ztratili v Indii, zakusili Vietnam, Kambodžu a nyní se dostáváme ke Spojeným státům. Cestujeme společně s Tomášem a Eliškou Vachůtkovými. Vítám je u mikrofonu.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: A od mikrofonu vás zdraví také Pavel Kol. Spojené státy si představme v rozhlasové pohlednici.
3: Spojené státy americké, kontinentální stát nacházející se v Severní Americe, pro mnoho lidí dodnes znamená synonymum právě pro tuto část kontinentu. USA tvoří 50 států, uspořádaných federativně. Země přitom není ani v této části světa sama, byť bychom mohli někdy mít ten pocit. Spojené státy sousedí na jihu s Mexikem, na severu s Kanadou. Její břehy omývá na východě Atlantský a na západě Tichý oceán. Jedním z 50 států je i Aljaška, díky níž dosahuje území států až k severnímu ledovému oceánu. Dalším podobně zajímavým členem společenství jsou Havajské ostrovy. Spojené státy americké mají několik nezačleněných, ale závislých území. Většinou se jedná o ostrovy v Atlantském oceánu. Rozloha země činí přes 9,5 milionů kilometrů čtverečních, což je staví na třetí místo světového žebříčku. Více než 6,5% z jejich rozlohy zabírá voda. Na tomto území žije přes 300 milionů lidí, to je také staví na třetí místo mezi ostatními státy. Největším a nejznámějším městem je kosmopolitní New York. Hlavním městem je Washington DC. Obě města leží na východě země. Ze západních metropolí je nejznámější Los Angeles, druhé největší město, známé sídlo filmového a zábavního průmyslu. Nejvyšší vrchol státu leží na Aljašce. Jde o Mount McKinley, který dosahuje výšky 6194 metrů nad mořem. Nejvýznamnější řekou je Mississippi, která se dostala i do mnohých písní. Nesmíme zapomenout na Niagarské vodopády. Ty leží na hranici s Kanadou, na kanadské straně je ovšem ta větší část. O Spojených státech lze jen stěží dodat něco, co by člověk ještě nevěděl, neslyšel nebo neznal. Výzkumy už dávno prokázaly, že k americkým břehům dopluli jako první vikingové někdy v 11. století. V roce 1492 objevuje pak kontinent pro Evropu Krištof Kolumbus, následovaný invazí Španělů, Francouzů, Holanďanů, Švédů a Britů. Deklarace nezávislosti, která položila vznik budoucím Spojeným státům, byla vyhlášena 4. července 1776. Tento den se dodnes slaví jako Den nezávislosti. Důležitým mezníkem v historii Spojených států amerických byla občanská válka v letech 1861 až 65. Boj o rovnoprávnost černých otroků s ostatními občany byl vítězný pro sever. Otroci byli osvobozeni. Podobně důležitý byl i boj za zcela rovné postavení černých a bílých, které v 60. letech 20. století vedl Martin Luther King. Toto úsilí bylo velmi důležité především proto, že Spojené státy jsou zemí, ve které vedle sebe žijí a musí fungovat potomci desítek národů. Ve Spojených státech najdete nepřeberné množství památek, přírodních úkazů či zajímavostí. Na jejich území například leží nejteplejší místo na zemi, největší údolí, známý Grand Canyon, nejrozsáhlejší jeskynní systém, mamutí jeskyně. Největší gejzíry jsou v Yellowstoneském národním parku. A s výčtem bychom mohli pokračovat celkem dlouho, ale asi bude lepší se na daná místa vypravit a zakusit je.
0: Spojené státy u vás byly takovou součástí na té cestě po celém světě, kdy jste se dostali právě do Spojených států po těch zemích, které jsme jmenovali. Byl to nějaký šok, tak jste Indie, možná tady z těch chudých zemí nebo zemí, které evropsky nesmýšlejí, tak zase se trošku jako navrátit do toho evropského přemýšlení, evropského stylu.
1: Šok to určitě nebyl. Věděli jsme, do čeho jdeme, věděli jsme, že se vracíme zpátky do v uvozovkách civilizace a opravdu bylo to na jednu stranu potěšující, kam jsme se dostali, na druhou stranu i trošku zklamání, protože jsme se dostali do obrovského města, kde všichni jsou anonymní, i když bylo to Los Angeles a překvapivě na to, jak to bylo velké město, tak tam byli lidé přátelští a měli jsme možnost vidět třeba i lidi v autobuse, jak kázali Boží slovo. A to nás opravdu překvapilo, kolik odvahy tam lidé mají. Nicméně jsem chtěl říct, že nás jakoby ta cesta z toho Vietnamu do Los Angeles zklamala trošku v tom, že jsme opustili ty krásné scenérie a tu přírodu a přijeli jsme do civilizace, do míst vybudovaných lidmi. Ale nebyl to tak velký šok a přeprogramovali jsme se poměrně rychle a zvykli jsme si. Takže

0: i do míst, které byly vybudovány jako parky a měly připomínat právě nějaké filmy či seriály známé. A tak jsme se mohli na chviličku ocitnout v roli Harryho Pottera nebo Homera Simpsona nebo dalších postaviček. Všechny ty místa, všechny ty části toho parku, ve kterém jsme byli, tak měly většinou nějakou restauraci, která byla tematicky připravená právě do tohoto filmu nebo seriálu. A potom tam byla i nějaká dráha, ať už nějaká, třeba v Jurassic Parku to byla zrovna dráha, kdy na vás vyskakovali dinosauři a děsili vás, ale u třeba Harryho Pottera to zrovna byla dráha, kdy si člověk mohl zakusit, jaké to je letět na koštěti, nebo jaké to je letět vůbec ve vzduchu. A ty efekty, které tam byly, byly propracované do poslední detailů, takže ošálili opravdu zrak nebo prostě všechny smysly člověka a člověk měl opravdu pocit, jakože opravdu sedí na tom koštěti nebo opravdu lítá někde nebo opravdu na něho něco útočí a stříkala na nás voda a prostě používali opravdu všechny lidské smysly takovým způsobem, aby člověk byl úplně, dostal se do úplně jiné reality a dostal se do toho děje toho filmu nebo toho seriálu, který to mělo představovat, ten zábavní park. Tam jsme strávili v tom parku úplně celý den, koupili jsme si lístek na celý den a využili jsme ho úplně maximálně, odcházeli jsme opravdu až večer unavení a vyčerpaní a lesním způsobem spokojení, co všechno jsme tak mohli zažít.
1: Já vás možná ještě trochu zabrzdím v tom rozletu po těch Spojených státech, protože doteď jsme cestovali možná ne tak daleko, protože ty vzdálenosti Indie, Vietnam určitě nejsou takové jako z Asie do Ameriky, kdy se přelétá Tichý oceán a přelétá se datová hranice. A to je vlastně také něco, co mě zajímá, ty časové posuny, jak jste se s tím vyrovnávali, jak jste se vyrovnávali s posunem denní doby a posléze i času.
2: Tak po většinu času jsme se přesouvali směrem na východ, nebo pro nás v tu chvíli na východ. Musím říct, že jsme to snášeli poměrně dobře. Takový ten známý jetlag jsme vnímali snad jenom jednou nebo dvakrát, ale tím, že jsme měli pořád dostatek času na odpočinek, nebo měli jsme v plánu vždycky klidnější program pro příletu, tak jsme neměli nějakou jako výraznou únavu z toho cestování. Co se týče samotného přeletu mezi Vietnamem a Amerikou, a tam bylo opravdu, tuším, 12-hodinový rozdíl, takže opravdu skok o půl den, tak i tento přesun jsme zvládli poměrně v pořádku, protože letadlo bylo natolik pohodlné a tak dobře přizpůsobené tomu cestování, že jsme se v něm nádherně vyspali a nádherně jsme tam strávili ten čas. Takže v podstatě na 12-hodinové cestě jsme překročili 12 hodin časových zón, vystoupili z letadla odpočatí.
0: Zajímavé na tom bylo i to, že přestože jsme cestovali tak dlouho, měli jsme let, kde jsme přestupovali v Číně a v Jižní Koreji, tak přestože jsme tak dlouho cestovali, tak jsme docestovali ten stejný den, který jsme vyrazili, a jenom o pár hodin později. Takže to bylo takové zajímavé pro nás, vzhledem tomu, že jsme strávili tolik času na těch letištích, ale vlastně jsme ten čas v uvozovkách nestratili. Tak to bylo úsměvné a když jsme dorazili večer potom do Los Angeles a ubytovali jsme se, tak jsme si řekli, no tak to jsme toho dneska přece jenom hodně stihli. Přeletět celý oceán, stavit se v Číně, stavit se v Jižní Koreji.
1: Takže jsme přeletěli oceán, dostali se do Los Angeles a moc jsme se nebavili o ubytování. Obecně vy jste zkoušeli od různých chýší někde v Africe, přes hotely v Indii, tak přece jenom ten americký styl je asi zas o něčem jiném.
0: Tak ubytování obecně byla kapitola sama o sobě. Většinu ubytování, nebo aspoň ten první den vždycky po příletu jsem měla zajištěný nějaký hotel, místo někde, kde budeme spát. A až poté jsme

0: či jsem zajistila teda všechny noci, anebo pokud ne, tak tu první noc určitě a poté jsme hledali místo, kde budeme spát dál. Takhle jsem naplánovala samozřejmě i ubytování v Americe, tam jsme byli ubytováni přes Airbnb a zajistila jsem takové hezké místečko, nebyl tam problém, vyspali jsme se tam dobře, ale v tom mém plánu se právě stala trhlina. A to z toho důvodu, že jsem počítala s jedním nočním přejezdem z jednoho města do druhého, z Los Angeles do Las Vegas, a on se neuskutečnil, my jsme nakonec jeli přes den. A to mi nějak narušilo plány a nějak jsem to úplně zazdila. A tak jsme se jednu noc ocitli v Los Angeles bez toho, abychom měli kde složit hlavu. Což v takovém městě, které je nejenom velké, ale hlavně velice, velice drahé, je docela problém. A když jsme to zjistili, tak to bylo ještě takovým zajímavým způsobem, protože jsme přišli na ten náš autobus, na který jsme měli nachystané koupené lístky, a přišli jsme tam a řekli jsme, že bychom teda chtěli nastoupit do autobusu, a ten pan průvodčí nám řekl, no to můžete, ale až zítra, protože lístek máte na zítřek, na tu stejnou hodinu. A tak my jsme se najednou ocitli s těmi našimi zavazadly, které v té době vážily přes 30 kilo, uprostřed Los Angeles bez možnosti ubytování, a zvažovali jsme, co vymyslíme, nejbližší nebo hotel, který byl někde poblíž a byl k dispozici, tak stál asi 3000 na noc, ne-li víc, takže to jsme věděli, že na to peníze nejsou, a tak jsme se rozhodovali a nakonec nás napadla teda myšlenka, že se vrátíme zpátky do toho Universal Studios a že tam mají velké kino a že tedy se půjdeme na poslední noční film, který tam budou hrát, a tím přečkáme tu noc někde v kině. A tak jsme dorazili do toho areálu a tam jsme zjistili, že poslední noční film je King Kong ve 3D, takže jsme si tedy přišli a koupili jsme si tedy lístky na King Konga a se všemi těmi našimi zavazadly, které jsme si teda uložili tam do nějaké úschovny, nebo ty jsme si vlastně vzali k sobě. Vzali jsme si k sobě do toho nočního kina těch našich 30 kilo zavazadel a položili jsme si je na sedačky vedle sebe a takhle jsme přečkali čas asi mezi 00:30 ránou a možná nějakou 3. nebo 3:45 ránu. Kino skončilo, všichni lidé se odjeli domů, většinou taxíky nebo Uberem, a my jsme se ocitli uprostřed Los Angeles se zavazadly a v tichosti a nikdo kolem nás. A tak jsme přemýšleli, co tedy dál, kam, kde přečkat těch dalších pár hodin, než se rozední. A tak jsme šli do metra, které jsme předtím už využívali, a v tom metru se tam nacházelo poměrně hodně bezdomovců a my jsme si vedle nich rozbalili ty naše zavazadla, rozbalili jsme si tam ty naše spacáky, sedli jsme si tam na bobek a začali jsme si spolu povídat a hrát karty a snažili jsme se nějak zaplácat ten čas, který jsme měli. Potom přijelo první ranní metro a my s ním pokračovali dál na naší cestě.
1: Ta cesta směřovala na pláž a na konec cesty 66, která je proslavená celou Amerikou, a tak jsme si mohli udělat fotku na tomto konci této cesty a zároveň jsme tam objevili nádhernou pláž, kde už místní surfaři trénovali své první kousky a někteří běžci se vydali na sportovní ranní začátek, a my po celém nočním putování jsme byli tak utahaní, že jsme vytáhli spacáky a zalezli do nich uprostřed pláže a doufali, že nás nikdo nebude příliš rušit. A to se vyplnilo a probudili jsme se v odpoledních hodinách, kdy už do nás pražilo slunce silné, já už se potil ve spacáku a byli jsme dokonale vyspalí i přes tuto náročnou noc.
2: Představuju si to spaní na pláži a napadají mě dvě věci, příliv a písek. Jak vypadá noc na pláži? Byli jste dost daleko, neočekávali jste, že vás probudí velká voda?
0: Tak tohle jsme určitě řešili, protože to nás samozřejmě taky napadlo, že by tam mohlo dojít k přílivu. Nevěděli jsme, jestli teďka je zrovna příliv nebo odliv. Vyřešili jsme to trošičku tak zvláštně, a to tak, že jsme vzali, měli jsme velké pytle na odpadky, nebo takové ty obrovské odpadkové pytle, které mají, nevím, jestli 100 litrů nebo kolik. A do těch jsme strčili ty naše zavazadla, protože jsme si říkali, kdyby náhodou přišel příliv, tak prostě aspoň to budeme mít chráněné před tou vodou. Takže to jsme si zabalili do těch velikánských igelitových sáčků a na ty jsme si položili hlavy a doufali jsme si, že když přijde voda, takže nás probudí to vlhko teda v tom spacáku a že tedy stihneme utéct předtím. Takže to byla jedna věc, co se týče písku. Bylo to docela pohodlné na tom písku. Zdálo se nám jako to, že to bylo relativně měkké a nebyl to problém. Jediný malinký problém byl v tom, že oni ten písek zrovna čistili. Oni ráno ten písek trošku čistí a zároveň ho projíždějí takovým strojem, který ho nějakým způsobem čechrá, nebo nevím, jestli čechrá, ale prostě ho upravuje. A tak jsme museli se vždycky posunout kousek s tím místem, kde jsme spali, nebo případně nás objížděli kolem ty stroje, aby mohli ten písek kolem nás upravit.
1: Ono, abych popsal blíže ten stroj, tak ono to hodně připomínalo rolbu na zasněžených sjezdovkách. A ona v podstatě nabírala písek, pročišťovala od odpadků a na druhé straně ho vysypávala a hezky uhrabávala. A takto se tam starali i o obyčejné pláže.
2: Takže se dá najít i v Los Angeles taková obyčejná pláž, nebo tam jsou všechny takový ty u těch hotýlků lukrativní místa, na kterých je spoustu turistů a i drahé vstupy.
0: Tato pláž byla zcela zadarmo, nevím, jak moc jsou placené ostatní pláže. Tahle pláž byla úplně zadarmo a člověk tam mohl přijít v podstatě si užít ten den, ať už nějakým plážovým volejbalem nebo právě surfováním, plaváním či jinými aktivitami tam využít ten svůj čas, který má. Každopádně byla to pláž přímo právě u té silnice Route 66 a v okamžiku, kdy jsme se probudili, kdy už bylo to poledne, tak bylo poměrně naplněná lidmi, ať už místními nebo turisty, ale samozřejmě, když jsme tam přišli v těch 5:30 ráno, tak kromě těch pár surfařů jsme tam byli jediní, takže určitě je možnost si užít té pláže samotní. Pokud chcete mít pláž jen pro sebe, přijďte tam ve 4 ráno, věřím tomu, že tam budete jediní.
2: Už jsme se prospali, nabrali síly na další cestu. Chytli jste, předpokládám, ten autobus druhý den a kam jste jeli?
1: Vydali jsme se do Las Vegas. Každého napadne, co jste tam dělali, a tak my rovnou odpovídáme, vyhradili jsme si budget na zábavu. Vyhradili jsme si několik peněz a říkali jsme si, ano, ty tady chceme utratit za to, že si zkusíme, co tady ty lidi tak baví. Takže opravdu po příjezdu do Las Vegas jsme si první samozřejmě našli ubytování, které jsme měli předem domluvené. Zjistili jsme, že pán, který nám to ubytování zajišťuje, má zároveň i dva automobily. A my už jsme už asi dva dny předem promýšleli, nebo možná i delší dobu předem promýšleli, jak budeme pokračovat v našem cestování, protože jsme se chtěli vydat k Grand Canyonu a tam jinak než autem dost dobře nejde dojet. Takže tento pán, který nám zajistil to ubytování, nám zároveň nabídl své druhé auto, které už příliš nevyužíval, už ho měl jako to starší auto. A tak jsme byli nadšení a byli jsme vděční, že pán Bůh nám zajistil takhle snadno a takhle levně auto na pokračování naší další cesty.
0: To ubytování, tu první noc v tom Las Vegas, ta byla sama o sobě zajímavá, protože ten člověk, který nás nabral a ubytoval u sebe doma přes Airbnb, tak to byl zároveň jako, řekněme, skoro každý Američan křesťan, jak Američané o sobě všichni tvrdí téměř, že jsou křesťané, tak jsme měli možnost i s ním vést nějaké rozhovory a bavit se na téma, ať už rodina a cestování, ale také na téma víra, a tak to bylo taky pro nás zase taková možnost vydávat svědectví a nějakým způsobem se s dalšími lidmi bavit o tom, co je pro nás důležité a proč jsme se vlastně vydali na tu cestu, že to není jen o cestování, ale že je to hlavně hlavně o tom stvořiteli toho úžasného světa, ve kterém žijeme.
2: Pojďme udělat tu křesťanskou vsuvku, protože už jsme navštívili mnoho náboženství, mnoho kultur, a tak pojďme nahlédnout do té americké křesťanské kultury. Zmínila si, že každý o sobě tvrdí, že je křesťan. Bylo to poznat na těch lidech, nebo to byla jenom taková maska nebo nějaká kulturní záležitost?
0: Tak myslím si, že v Americe je to poznat v určitých věcech, určitě je to poznat ta kultura, že to ovlivňuje ty lidi, ale musím říct, že co my jsme zažili, tak to byla častokrát opravdu jenom nějaká historická hodnota toho křesťanství, které prolínalo ty životy. Samozřejmě záleží určitě člověk od člověku, jsou určitě lidé, kteří aktivně žijí s Bohem a kteří to aktivně projevují i navenek. To jsme zažili právě v tom autobuse, kdy jsme jeli z toho Los Angeles do toho místa ubytování, kdy jsme tam potkali člověka, který tam mluvil otevřeně o Bohu a byl nadšený pro Boha. Ale pak samozřejmě je spousta dalších lidí, kteří mají křesťanství nebo tu víru jenom jako nějaký koníček nebo něco, co někdy jako se jim hodí a někdy se jim nehodí a podle toho žijí nebo ne. Takže to určitě závisí člověk od člověka a samozřejmě rozdíl v té kultuře je velikánský, když porovnám Ameriku nebo nějakékoliv skoro asijské státy, tak přece jenom to náboženství ovlivní tu kulturu značným způsobem. Takže určitě ten rozdíl tam šel vidět.

0: při vašem cestování jste měli možnost cestovat autem. Nemusíme asi popisovat americké silnice a dálnice, to si dovedeme představit tady z těch evropských, ale důležitější byly ty cíle vaší cesty, kam jste chtěli dojet, kam jste se chtěli podívat.
1: Tak jedním z prvních cílů byl Grand Canyon, respektive Antelope Canyon, a ten cíl byl poměrně hodně daleko. Teď si nejsem jistý, jestli víc jak 500 kilometrů nebo dokonce 1000 kilometrů, a tak a jeli jsme snad přes dva státy Ameriky. A ta cesta byla náročná, protože rychlostní limity jsou tam nižší než u nás, i když jsou tam lepší silnice, a tak opravdu cesta byla hodně únavná. Naštěstí jsme oba dva s Eliškou řidiči, a tak jsme se mohli občas i vystřídat. Po příjezdu do místa, kde je Antelope Canyon, jsme se opět museli ubytovat, protože už byla noc, a druhý den jsme se vydali do onoho místa. Ten kanion je formovaný vzduchem a vodou za dlouhá léta a je krásně nasvícený sluncem přes den a má nádhernou barvu červeno-oranžovo-žlutou. Opravdu, pokud vidíte fotky z kanionů, tak dost často je vysoká pravděpodobnost, že vidíte fotky tady právě z tohoto kanionu, protože je pro fotografy jeden z nejoblíbenějších na focení. Můžou si zde hrát se stíny a se světlem a pochází odsud nádherné fotky. Opět toho, co Pán Bůh stvořil a co nechal vzniknout.
2: My jsme se tady tím kanionem prošli, měli jsme možnost si sami nějaké fotky udělat a potom jsme pokračovali do dalšího kanionu, a tentokrát do Grand Canyonu. Tam jsme dorazili opět autem, to už byl kousíček od toho Antelope Canyonu, možná 2 hodinky cesty, a když jsme dorazili do Grand Canyonu, tak jsme prošli první rozhlednu, druhou nějaké vyvýšené místo a pak jsme dorazili k tomu hlavnímu centru turistickému, kde se dalo dojít na úplný okraj toho Grand Canyonu a podívat se do toho údolí, které se prospínalo pod námi. A to bylo opravdu krásné, ten pohled. Člověk nebo většina lidí asi už někdy v životě viděla nějaký obrázek Grand Canyonu a já sama jsem jich viděla spousty předtím, než jsme do Ameriky jeli, a říkali jsme si, jasně, tak to se tam podíváme a to nás nějak neohromí, už jsme to viděli 100krát na těch fotkách, ale v tom okamžiku, kdy člověk tam opravdu přišel k té hraně toho útesu nebo toho kanionu a podíval se dolů a viděl, jak obrovská masa to je, obrovská masa té horniny a těch údolí a kopečků, a jak je to krásně barevné a jak to opravdu Pán Bůh stvořil tak dokonale, že prostě každé to místečko je jiné, se neopakuje, tak to člověka opravdu ohromilo a pokořilo v tom, jak my jsme lidé jako malí oproti tomu, co všechno pro nás Pán Bůh stvořil jako obrovské, a jak on musí být obrovský a úžasný, když stvoří něco takového jenom svým slovem. Tak to nás opravdu znovu ohromilo, a speciálně druhý den ráno, když jsme vstali ještě před svítáním a šli jsme se na jedno z těch míst modlit ráno, kdy tam ještě nikdo nebyl, nebyli tam žádní turisté, a my jsme tam prostě dorazili a sedli jsme si na hranu toho kanionu a začali jsme si číst Boží slova a modlit se, tak tu chvíli to na nás úplně padlo, ten úžas toho Božího stvoření.
0: Takové majestátní setkání s tím Grand Canyonem, aspoň tak z těch slov mi to vyplývá nebo zní. Měli jste možnost ještě nějaké další jiné přírodní úkazy, nebo jak k vám Bůh ještě promluval na té cestě?
1: Jeden z hezkých přírodních úkazů bylo u samotného Grand Canyonu, kdy jsme projížděli po těch cestičkách v těch ranních hodinách a potkali jsme tam obrovské zvířata. Byly to, tuším, losy, a člověk, když je opět vidí na fotkách, tak má pocit, že to je velikost běžného jelena, ale když to potom člověk vidí ve skutečnosti, tak má pocit, že vidí něco neskutečně velkého. A tyto zvířata se tam procházely úplně klidně po cestách, vedle cest a naprosto neřešili provoz okolo sebe. Na to, že to byly divoká zvířata, tak jsme z toho byli opravdu překvapení a říkali jsme si, že to je zas něco krásného.
0: V Grand Canyonu a v tom Antelope Canyonu jste načerpali jistě spoustu nových zážitků, poznatků, a potom ale následovala cesta zpátky. Museli jste vrátit auto zase těch několik set kilometrů, než jste mohli vyrazit dál. Tak jak ubíhala ta cesta zpátky?
2: Tak cesta zpátky byla taky velice zajímavá. Bylo to další takové dobrodružství v sérii dobrodružství, které jsme prožívali. A to proto, že jsme se po několika kilometrech rozhodli, že se vyměníme jako řidiči, a celou dobu předtím řídil Tomáš a já jsem byla z toho trošičku jako na vážkách, nevěděla jsem, jestli to budu zvládat, to auto, přece jenom je to jiné auto, mám pocit, že to dokonce byl automat, na který já nejsem zvyklá. Každopádně jsem nasedla na sedadlo řidiče a uřídila jsem pár kilometrů a dorazili jsme k Hoover Dam, což je obrovská přehrada. Tu jsme si prohlédli, podívali jsme se tam, přečetli jsme si, jak to vznikalo a tak dále. Strávili jsme tam nějaký čas a poté jsme nasedli opět do automobilu a chtěli jsme se vrátit zpátky do Las Vegas, abychom mohli právě půjčené auto vrátit majiteli. Ale ujeli jsme možná pár metrů a najednou auto nejelo. Auto chcíplo a nejelo dál. A já jsem si říkala, tyjo, tak to není možné, já mám auto pár kilometrů a už ho zničím. Jako už jsem byla z toho úplně vyděšená, vůbec jsem nevěděla, co jsem s tím udělala. Každopádně po nějaké chvilce jsme to auto na startovacích kablech nastartovali a ujeli jsme pár kilometrů, ale protože jsme nevěděli, jak daleko to auto pojede, tak jsme zastavili u nejbližšího možného místa a tam jsme začali volat tomu majiteli toho auta, že nám auto nejede, že prostě nám to nefunguje a že to teďka máme dělat. A to byl taky takový zajímavý zážitek, protože ten pán samozřejmě to začal obstarávat, začal řešit nějakou odtahovku a tak dále. A my jsme najednou měli spoustu času, který jsme chtěli nějakým způsobem vyplnit, tak jsme se modlili, aby nám Pán Bůh taky pomohl z té situace, protože jsme byli v jiném státě, než v tom státě, ve kterém jsme si auto vypůjčili. Neměli jsme papíry, nebo měli jsme nějaké základní papíry k tomu autu, ale samozřejmě neměli jsme všechny ostatní věci, které jsme potřebovali pro tu odtahovku, a tak jsme nevěděli, jak to vůbec dopadne. Nejdřív byl největší problém se vůbec kontaktovat s tím majitelem toho auta, protože jsme u sebe neměli telefon, který by fungoval v Americe. Takže jsme se tam snažili poprosit někoho, jestli by nám mohl půjčit telefon, a tak to bylo takové docela zajímavé, ale nakonec Pán Bůh se zase opět postaral a odtávka přijela, auto odvezli, my jsme odjeli také, a když jsme dorazili k tomu člověku, tak ten se nám teda ještě nakonec omluvil, že teda se omlouvá, že to auto jakoby nefunguje, takže naše cesta potom dál pokračovala už zase místní dopravou a pak už jsme pokračovali zase na letiště a odletali dál. Každopádně vtipné bylo, nebo zajímavé bylo i to, že jsme zaplatili nějakou částku za to auto, která byla opravdu nízká, ale bohužel ten člověk, který nám to půjčil, tak zaplatil úplně stejnou částku právě obchodu, který mu to musel potom to auto opravit a té odtahovce, takže nám z toho potom bylo tak jako zle, tak jsme mu ještě dali nějaké peníze navíc, a aby z toho aspoň něco měl, no. Takže tak jsme docestovali tím autem.
0: Zmiňovali jste Las Vegas, kasino, a tam bych se taky rád zastavil. Já jsem tam nikdy nebyl, jenom jsem o tom slyšel ty dlouhé příběhy a ztracené životy, které tam byly zmařeny. Tak zmínili jste, že jste chtěli vyzkoušet, jaké to je v kasínu, nebo trošku zažít ten hazard, trošku zažít to město ve své kráse. Tak pojďme zabrouzdat do toho nočního Las Vegas a do těch kasín.
1: Já musím říct, že člověk na toto město musí být opravdu duševně připravený, protože on ho pohltí a neskutečně rychle pohltí. My jsme s Eliškou se na to připravovali jistým způsobem, určovali jsme si, kolik a jak utratíme a věděli jsme, že nechceme někde vyhrávat, ale že chceme opravdu si tam užít zábavu a rozumně za ní zaplatit. Nicméně, když jsme vešli do prvního kasína, které hýřilo světýlkama a barvama, tak nám chvilku trvalo, než jsme se rozkoukali, ale jakmile jsme usedli k první ruletě, tak jsme najednou tomu, nebo já alespoň, jsem tomu začal najednou úplně propadat, aniž bych věděl proč. A ta hra mě úplně začala jakoby přitahovat. Opravdu takové pokušení, kdybychom na to nebyli dopředu připraveni a nebyli jsme tam dva, tak by mohlo být natolik silné, že by nás tam strhlo a mohli bychom tam utratit mnohem víc peněz.
2: Myslím si, že pro nás ten okamžik, který jsme strávili v tom Las Vegas, nebylo ani o tom, že bychom, nebo věděli jsme o tom, že tam chceme něco vyzkoušet, že tam chceme vyzkoušet to, o čem se tak přesně mluví a povídá a vidíme ty filmy a všechno takové, takže to nás určitě zajímalo. Na druhou stranu, přesně jak říkal Tomáš, dali jsme si naprosto jasná pravidla a myslím si, že to je důležité. I v životech prostě potřebujeme určitá pravidla, která nám potom pomáhají v tím životem procházet a v tu chvíli my jsme do toho šli s tím, že chceme poznat tu mentalitu těch lidí a to, co to vlastně na tom tak láká. A zjistili jsme, že opravdu Satan má úžasné způsoby, jak lidi dostat do své moci. My jsme tam byli chviličku, opravdu jenom chviličku a měli jsme jasně daná pravidla, takže to u nás nedopadlo možná tak, jak by to možná dopadlo jinak, kdybychom tam nebyli a neměli ty pravidla dané. Ale mohli jsme vidět na těch lidech, kteří tam byli kolem nás, jakým způsobem oni tam jsou schopni prohýřit a promarnit spoustu peněz, ale také spoustu času a energie. A to jsem na tom viděla jasně. Potom, když jsem to srovnala s jinými místy, kde lidé opravdu využívali svůj čas nějakým způsobem aktivně, ať už v tom Vietnamu, v Kambodži, v jiných státech, kdy se snažili nějakým způsobem naložit se svým životem rozumným způsobem. A pak, když jsem viděla ten kontrast toho Las Vegas, kde lidé opravdu promarní tolik drahocenného času, tak mi z toho bylo občas i úzko. A je pravda, že je velice jednoduché se dostat do té smyčky a jakmile je člověk tam, tak najednou zapomene na čas, zapomene na peníze, zapomene na všechno a jenom je vtažený do té nějaké hry a do té zábavy. Potom to má samozřejmě odvrácenou stranu, že ti lidé, kteří tam ty peníze prohýří, tak se častokrát stane, že se z nich stanou bezdomovci nebo lidé, kteří potom mají problémy s financemi, protože prohýří více, než chtěli. A to se nám naštěstí tedy nestalo, protože jsme, jak říkám, měli ty pravidla dané a my jsme opravdu utratili jenom to, co jsme chtěli utratit a dál jsme potom odjížděli z Las Vegas s dobrým pocitem, že jsme neutratili nic navíc a že se nám to stačilo jednou a už tam prostě jedné potřebujeme.
0: Bylo to nějak znát na tom městu právě třeba ty bezdomovci nebo lidé, kteří prošli tím kasínem tím špatným způsobem?
1: Co si vzpomínám já, tak na žádné takové jako místa, kde by jsme potkali tyto lidi, jsme nenarazili. Ty místa byla nabitá lidmi s plnými kapsami, připravenými je utratit a nevím, kam se poděli vždycky ty lidé, kteří odcházeli s těmi kapsami prázdnými.

0: Las Vegas ale nebyla na vaší cestě Amerikou a obecně cestou kolem světa poslední zastávkou, tak pojďme zase popojet o kousek dál nebo popoletět.
1: Tak my jsme dále pokračovali ještě do Mexika, ale ještě bych se možná vrátila k dalšímu americkému městu, které sice následovalo až po Mexiku, ale spojila bych to tak určitě s tou Amerikou, protože to Americe bylo, a to byl New York. New York, velice známé město, věřím, že každý z vás už o něm slyšel a možná spousta z vás v něm někdy už byla. Každopádně toto velké město pro nás bylo v mnoha ohledech překvapením. A to jak v těch pozitivních, tak i v těch negativních. Naše první setkání s New Yorkem bylo takové, že jsme přiletěli do New Yorku, dorazili jsme do města a chtěli jsme si koupit nějaké lístky na autobus, případně na další dopravní prostředky, a paní nám prodala špatný lístek, nebo lístek, který se nám jako vůbec nehodil, a když jsme ho chtěli reklamovat, nebo jsme jí řekli, že tohle je špatný lístek, že tenhle nepotřebujeme, tak nás odbyla s tím, že na nás nemá čas a že tady má dalších x lidí, které musí obsloužit. Takže to byla naše první moment, první reakce, kdy my jsme se dostali do tohoto města a najednou z toho, co jsme byli zvyklí, že ve Vietnamu a v jiných městech byli všichni takoví, snažili se nám pomoct a být prostě nápomocní, najednou ten kontrast toho velkoměsta, které je ve věčném spěchu a nemá čas řešit jednotlivé lidi, bere to jenom jako masu lidí a nějaká osobní rovina tam v podstatě nebyla vůbec.
0: New York je zajímavé město. Měli jste ho v plánu navštívit i tak? Co konkrétně jste chtěli navštívit v New Yorku? Je tam spoustu známých míst, Socha svobody, Times Square, tak určitě i tam jste zavítali a využili možná nějaké příležitosti, tak jaké to tam je pro nás, kteří jsme tam nebyli.
2: Tak opravdu, jak říkáš, New York je plný známých míst a vzhledem k tomu, že jsme tam ani jeden z nás nikdy nebyli, tak jsme si říkali, že určitě stojí za to ty místa navštívit. Takže opravdu ty nejznámější místa jsme navštívili. Takže viděli jsme Sochu svobody, viděli jsme Brooklyn Bridge, viděli jsme Times Square a místo, kde stála dvojčata dříve, nyní je tam obrovský památník a staví se tam nové budovy. A tohle to všechno jsme tam viděli. Je to veliké betonové město, ale zároveň občas i vkusné. Co se týče malinkého koutku přírody uprostřed celého města, tak jsme navštívili známý park, zejména známý z filmu Sám doma. Ten park se jmenuje Central Park. Když jsme do něho vstoupili, tak jsme hnedka věděli, kde jsme, protože ty záběry z toho filmu, který je tak populární u nás, obzvlášť o Vánocích, tak jsou ty záběry právě z jednoho z těch okrajů toho parku. A my jsme hnedka zaspomínali na vánoční dobu a na to, jak ten Kevin tam opravdu natáčel ty své kousky a opravdu je to jeden z našich oblíbených filmů, takže jsme se tam cítili dobře. A rádi jsme si ho prošli.
1: Co se týče New Yorku, tak tam jsme měli opět zase zajímavý zážitek s ubytováním, protože jsme byli ubytováni ne přímo v New Yorku, ale v přilehlém městě. A vzhledem k tomu, že to město oddělovalo od New Yorku pouze právě ta řeka, tak jsme si mysleli, že nebude problém, co se týče autobusů a podobně. Postupně jsme zjistili, že to problém je, že přestože ty města jsou tak sobě blízko, tak mezi nimi v podstatě neexistují moc spojení a je docela problém se dostat z jednoho města do druhého. Takže jsme museli potom hledat jiné varianty, jak se dostat z New Yorku k ubytování a zpátky. Každopádně ubytování jsme byli přes Airbnb opět a když jsme dorazili do našeho ubytování, tak druhý den ráno jsme vstali a viděli jsme, že v místnosti, kde byla nějaká ta společná místnost pro ty lidi, kteří tam byli ubytovaní, tak že tam je velikánská knihovna. A když jsme se na ní podívali, tak to bylo zvláštní, protože ta knihovna byla od zhora až dolů naplněná biblemi a křesťanskou literaturou. A to nás velice překvapilo, protože opravdu tam byly bible snad, nevím, kolik tam mohlo být, mohly to být desítky fakt křesťanské literatury a biblí, které jsme tam viděli. A tak jsme se zarazili a ptali jsme se toho majitele, toho pronajímatele, toho ubytování, jako, co to tady jako je, že proč je tady tolik těch biblí a tak. A on říkal, on nám řekl, no já to hrozně rád studuju a hrozně rád se s tím i sdílím. Tak jsem to tady tak dál, že kdyby si někdo chtěl jako přečíst, takže má šanci. Tak to se nás jako ohromně potěšilo a měli jsme možnost se s tím člověkem bavit o tom, jak on prožívá svou víru, jak to prožíváme my a byli jsme si navzájem takovým pozbuzením a to byla taková hezká perlička, to byla jedna z takových možná skoro nejhezčích momentů, které jsme zažili v New Yorku, nebo teda v městě vedle New Yorku.
0: Překvapil vás New York ještě něčím? Třeba jídlo jsme vůbec nezmínili, tak jestli i tam byly nějaké překvapení, nebo už je to tak evropské, že nic nového pod sluncem.
2: Pro mě bylo překvapením to, že jsme narazili i na restaurace, které jsme neočekávali, že bychom v New Yorku mohli najít. Očekávali jsme spoustu fast foodů a takových restaurací typu smažené jídlo, ale narazili jsme na restauraci. Pravdou je, že majitel nebyl původně nejspíš z Ameriky a ta restaurace vařila italské jídlo. Takže jak jsme tam zavítali, tak jsme trošku zaváhali, jestli tam zůstat kvůli cenám. Ale i tak měli jsme hlad, takže jsme do toho šli. A potom, co nám přinesli jídlo na talíři, tak jsme se nestačili divit, protože za tu cenu to opravdu stálo za to. Jak jsme zvyklí na talíř s polívkou u nás v České republice, tak tam jsme dostali misku s polívkou a ne jen tak ledajakou misku, byla to tak litrová miska. Takže když jsme snědli polívku, tak už jsme v podstatě neměli hlad a to druhé jídlo jsme si nechali částečně i zabalit.
1: V Americe jsme samozřejmě museli vyzkoušet i tu typickou americkou kuchyni a to jsme zkoušeli už v Los Angeles i v Las Vegas a v New Yorku samozřejmě jsme museli vyzkoušet i velice známou značku The Shack, kdy jsme zkusili právě americké hamburgery, které byly opravdu vynikající. Ty zkušenosti s tou americkou kuchyní, řekla bych, že je podobná, jako je americká kuchyně u nás. Všechny ty fast foody, které u nás známe, tak oni mají samozřejmě také. A tak když jsme byli v Americe, tak jsme si řekli, že musíme vyzkoušet i McDonald's, když je přímo z Ameriky. A čekali jsme, že to bude třeba nějaký lepší, nebo že bude chutnější. Zjistili jsme, že opak je pravdou. Aspoň tam v tom McDonaldu, ve kterém jsme byli my, tak nám teda moc nechutnalo a zjistili jsme, že v Americe je daleko lepší, jsou daleko lepší značky, které prodávají burgery a jiná smažená jídla, takže pak jsme už chodili do těch jiných značek.
0: New York, Las Vegas, to jsou města, která nespí a není tam asi ani moc prostoru se někde oddechnout, možná kromě toho Central Parku, kde je možno spočinout. A jinak si tam představuju spoustu turistů, spoustu lidí, kteří někam spěchají, tak měli jste možnost vypnout a relaxovat.
1: Tak měli jsme možnost vypnout takovým trošičku jiným způsobem. A já jsem v té době se připravovala na to, že budu psát svou bakalářskou práci a potřebovala jsem si najít nějaké materiály. A když už jsem doma hledala, tak jsem zjistila, že většinu těch materiálů, které potřebuju, tak mají pouze v Americe. A když jsem zjistila, že vlastně do té Ameriky poletím, tak jsem si dala takový cíl, že bych si chtěla některé ty materiály získat, ať už nakoupit, anebo nějakým jiným způsobem získat. A když jsme byli v tom New Yorku a najednou jsme měli trošku času a chtěli jsme vydechnout od toho schonu, tak jsme se rozhodli jít do místní knihovny. Přišli jsme do knihovny, to je obrovská, krásná, zdobená budova s historickými malbami a opravdu s krásnou architekturou. Tak jsme si to prošli, tu knihovnu, a pak jsme zabrůzdali do toho oddělení, které já jsem potřebovala k té moje bakalářské práci, a tam jsme si napůjčili knížky a ty jsme si postupně po jedné stránce fotili, abych měla materiály na tu bakalářskou práci. Takže i ty momenty, kdy jsme měli trošičku času v tom New Yorku, tak jsme využili takovým dobrým způsobem, řekla bych velice dobrým, protože bakalářka se zdařila, takže jsme to opravdu využili dobře a opravdu jsme si mohli odpočinout toho schonu, protože v té knihovně bylo naprosté ticho a muselo být ticho v těch studovnách a v těch jednotlivých místnostech, takže to byl úplně zase rozdíl proti tomu hluku, který všude venku panoval.
0: Představuju si ten obrovský New York, obrovské budovy a obrovskou knihovnu. Dají se ty knihy spočítat, nebo jak si představit takovou New Yorkskou knihovnu?
2: No, to je těžko říct. Zkuste si představit, já nevím, záleží na tom, odkud třeba jste. Jestli jste viděli někdy pražskou knihovnu, pražskou městskou knihovnu, tak ji vynásobte pětkrát. Možná víckrát, a pak si představ, takhle si představíte tu americkou, tu New Yorkskou. Opravdu v knihovně se dá ztratit. Je to tam, naštěstí tam mají spoustu cedulek a mají to připravené i hodně pro turisty, protože vědí, že turisti to považují za jedno ze zajímavých míst, takže jsou tam samozřejmě oddělení, kde ty turisti nechodí, protože to je opravdu pro studijní účely nebo pro účely, k čemu knihovna byla stvořena. Ale je to opravdu připravené na to, aby si to člověk mohl i projít.
0: Amerika byla vaší poslední zastávkou, tedy New York, na té cestě kolem světa. Ale my jsme ještě přeskočili jednu zemi, a to je Mexiko. Tak můžeme nahlédnout, zase okusit to, co nás ještě čeká naposledy v tom vašem cestování.
1: Tak k Mexiku bych řekla jenom pár slov. Památky, příroda, voda, želvy. A ostatní vám řekneme příště.
0: Od mikrofonu Rádia 7 z pořadu Za obzor se loučí Pavel Kol a Tomáš Eliška Pachutkovi. Naslyšenou.

Ještě jedna cesta nám zbývá s manželi Vachutkovými, než se s nimi vrátíme zpátky do Čech. Tou zastávkou bude Mexiko a vy se na něj můžete těšit. Za týden premiéra pořadu Za obzor je v pátek v 10 hodin.

0: 20. hodina, posloucháte večerní vysílání Rádia 7, a to 23. srpna v neděli. Společnost vám od mikrofonu dělá Kateřina Fridrichová, i když na to tu není úplně sama, protože i v té následující hodině uslyšíme hlas Pavla Hromádky, jak nám interpretuje další díl pořadu Doteky, tedy vyučování Charlesa Stanleyho. Poslouchejte od 20 hodin a 15 minut. Tentokrát se bude zabývat erozí života.
1: Je lehčí mlčet a s davem jít, než pozvednout hlas.

Budu se modlit, budu pokračovat v cestě, abych se dostal k ceně, za kterou stojí o to bojovat. Tak doufám, že i vám stojí za věci bojovat, konkrétní věci, boží věci, abyste se dostali k té ceně. Co za to stojí? Posloucháte večerní vysílání Rádia 7, dozněla píseň Jamieho Kimmetta Price Worth Fighting.

0: Dotýkat se lidských životů Božím slovem, to je biblické vyučování Charlese Stanleyho. Jistě to znáte, když se nám v životě daří, stáváme se lehce soběstředními. Kde pak, abychom v tomto čase mysleli na Boha? V následujících dvou pořadech zazní varování před erozí života, čte Pavel Hromádka.
1: Váš život může být poznamenán erozí stejně jako zemský povrch. Vítr, voda i ledovce způsobující tření narušují a odnášejí vrchní vrstvu povrchu země. Voda může vyhloubit malý důlek, který se nakonec pod vlivem jejího staletého a tisíciletého působení může proměnit ve velké údolí. Šlehání a bičování větru proti obrovským balvanům nakonec může tvář takové skály úplně opracovat. Ledovec, tekoucí tuny a tuny ledu, sebou bere všechno. Hřích v lidském srdci s člověkem dělá totéž, co dělají povětrnostní podmínky s krajinou. A odnáší sebou to nejlepší, co nám život nabízí. Zajímalo by mě, jestli se dnes ve vašem životě nevyskytuje něco, co v sobě obsahuje podstatu eroze. Myslím tím například některý návyk, čin, postoj. Něco, co ve svém životě máte a co snižuje vaše skutečné já. Což znamená, že to pomalu odbourává pravou podstatu vaší osobnosti a okrádá vás o to nejlepší v životě. Umíte poznat takovou rozkladnou zónu? Nebo se jednoho dne probudíte ke zjištění, že život je pryč, většina už ho utekla. Může to být tím, že vám život postupně a velmi nenápadně narušoval hřích, který jste si hýčkali, protože jste si mysleli, že ho zvládnete, že ho máte pod kontrolou. Přátelé, eroze potřebuje čas. Trvá hodně dlouho, než voda ve skále vyhloubí otvor a nakonec ji odnese pryč. Trvá hodně dlouho, než se mořským vlnám podaří úplně zprovodit ze světa pláž, nebo to může rychle zvládnout hurikán. Ale když se jedná o erozi, jde to nesmírně pomalu a nenápadně. Občas navštívíme místa, kde jsme byli před 15 nebo 20 lety, a tam s překvapením zjistíme, že pláž už tam není tak velká a krásná jako kdysi, protože postupně každý den trošku ji vlna za vlnou odnášeli pryč. To nenápadné a subtilní na hříchu je, že často eroze a koroze i jejich důsledky působí postupně a tiše, nepostřehnutelně. A přitom tak skutečně. Korupce a rozklad nejsou vidět, protože probíhají uvnitř. Tak dlouho, až to vidět začne být. Ale to už bývá příliš pozdě něco s tím dělat, protože to probíhalo tak dlouho a tolik let jsme promrhali, že už nám toho moc nezbývá. Rád bych se teď s vámi rozdělil o příběh člověka, který nám může velice dobře posloužit jako příklad toho, jak eroze probíhá. Mohl jsem si vybrat z celé řady biblických postav, ale rozhodl jsem se pro muže, který měl naprosto fantastický start. Mohli jsme si vybrat například Samsona, jehož život také zničila eroze, nebo Šalomouna, kterému se přihodilo totéž. Ale já si přeji podívat se na Saula. Všichni tři zmínění muži měli stejný problém, a sice to, že dovolili, aby jim cosi začalo život rozkládat. Takže to nakonec zničilo to, co tam Bůh vložil. Vybral jsem si Saula a proto se s vámi chci podívat do 1. Samuelovi a vystopovat tam kroky, které jeho život začaly rozkládat, až ho nakonec prohrál. Je pravda, že málo lidí vůbec kdy začalo tak dobře jako král Saul. Bible o něm říká, že o hlavu převyšoval všechny ostatní Izraelce, že byl velmi hezký, že si ho Bůh vybral a že ho prorok pomazal. Měl vztah se Samuelem, velkým božím prorokem. Byl velmi oblíbený. Bible zmiňuje, že to k Saulovi prostě přitahovalo muže užitečné v boji. Lidé ho měli rádi, chtěli ho následovat a uznávali ho jako prvního izraelského krále. Všechno, co se ho nějak týkalo, vypadalo tak dobře. Všechno se mu dařilo, všechno šlo podle něj. Byl taková osobnost, že na začátku své kariéry na kritiku vůbec nereagoval. Jednoduše své kritiky přehlédl a pokračoval dál v tom, k čemu ho Bůh povolal jako prvního krále v Izraeli. Znáte i vy dnes lidi, kteří začali stejně dobře? Jako kdyby jim všechno hrálo do ruky, jako by všechno šlo podle nich, ale v určitém bodě života se to stalo. Můžete se tam podívat zpátky a vidět začátek úpadku. A můžete sledovat, jak se jim pomaličku život rozpadal. A dnes? Dnes je obrazem bídy, zničení a ztroskotání. Začali dobře, ale jejich konec dobrý nebude. Erozní proces působení hříchu v lidském srdci často bývá natolik postupný a pomalý, že na jeho začátku jen dar rozeznání může identifikovat probíhající rozklad srdce člověka. Až je proces rozkladu u konce, nakonec to vidí všichni. Kdo z nás ale má v sobě tolik rozeznání, aby u sebe identifikoval takové erozní návyky, postoje a chyby, které nás zevnitř rozleptávají a rozkládají? Duch rozeznání to může poznat už ve fázi probíhajícího procesu. Všichni ostatní však čekají příliš dlouho, takže způsobená škoda už je nezvratná. Máme tu člověka, kterému všechno vycházelo. Všechno bylo tak v pořádku, ale pak něco začalo skřípat. A já bych spolu s vámi v 1. Samuelově chtěl vystopovat erozi Saulova života až k jejím počátkům. Jak se stalo, že tento velký boží muž podlehl erozi a nechal svůj život rozpadnout? Jak prostě to začalo? Podívejme se tedy do 10. kapitoly 1. Samuelovi. Tady máme Saula ve společnosti božího proroka. Je nádherné mít takového člověka jako Samuel, který poslouchá Boha a pak Saulovi říká, co má dělat. 8. verš. Potom sestoupíš přede mnou do Gilgálu a já sestoupím k tobě, abych obětoval zápalné oběti a připravil hody oběti pokojné. 7 dní budeš čekat, než k tobě přijdu. Pak ti dám vědět, co máš udělat. Pak později ve 13. kapitole nám písmo říká, jak v zápalu bitvy s filištínskými Hebrejci začali ztrácet odvahu. Zdálo se, že Samuel se nedostavil včas, a tak se Saul rozhodl, že přinese oběť zápalnou a oběť pokojnou sám, že nebude čekat na božího proroka, který měl právo i povinnost tyto oběti vykonávat. Chopil se toho tedy sám a provedl to. Vždyť to byl konec konců král. A tak místo, aby se zápalnou obětí čekal na božího proroka, protože Samuel řekl, počkej, až dorazím a ukážu ti, co je potřeba udělat, je nutné to udělat zcela určitým způsobem, Saul se toho chopil sám a přisvojil si povinnost, kterou dostal boží prorok, což byl čin pyšný, svévolný a neposlušný, a obětoval tedy sám. Když se Samuel objevil, konfrontoval ho s tím. Další jeho pyšný čin najdeme ve 14. kapitole. Všimněte si, jak to tam od 24. verše je. Když se izraelští muži onoho dne zase sešli, Saul zaklínal lid slovy. Buď proklet muž, který by do večera, dokud se nepomstím svým nepřátelům, pojedl nějaký pokrm. Proto nikdo z lidu žádný pokrm neokusil. Tak se vrhl na pomstu a že to svým nepřátelům oplatí, že požádal své lidi, dokonce jim přikázal, aby přísahali, že nepozřou ani sousto až do konce bitvy. Ale jeho syn Jonatan to neslyšel, nedověděl se to. A Bible nám vypráví, jak to bylo dál. Podíváme se do 27. verše. Ale Jonatan neslyšel, že jeho otec zavázal lid přísahou. Napřáhl hůl, kterou měl v ruce, ponořil její konec do plástve medu a rukou si ji podal k ústům. Hned se mu rozjasnily oči. Což je způsob, který vyjádřil skutečnost, že se posilnil, protože předtím byl unavený a vyčerpaný. Pak Saul volá svůj lid k zodpovědnosti a někdo mu říká, Jonatan si vzal trochu medu. Saul pak pokračuje, učinil jsem rozhodnutí a požadoval přísahu. A i když se jedná o mého syna, bude ho to stát život. A jediný důvod, proč svého vlastního syna nezabil jen proto, aby uspokojil vlastní pýchu, byl, že se lidé vzbouřili a volali, ne, nemůžeš Jonatana zabít. To třetí, čeho se dopustil, nacházíme v 15. kapitole. Dobře to sledujte, abychom viděli, jak proces pokračoval a jak se to odvíjelo. V 15. kapitole ho Samuel oslovil. Hospodin mě poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy poslechni Hospodinova slova. Toto praví Hospodin zástupů. Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli. Položil jsem mu do cesty, když vystupoval z Egypta. Nyní jdi a pobij Amáleka. Jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla. Protože Bůh chtěl odstranit strašlivý vliv pohanství z Božího lidu. Saul se tedy vydává splnit úkol, za kterým ho Samuel poslal. Bible nám však říká, že se rozhodl jejich krále zajmout, místo aby ho zabil. A že lidé si nechali ty nejlepší kusy z ovcí a koz i z ostatních stád a přihnali je sebou. Proto Samuel znovu přichází na scénu se slovy od 19. verše. Proč si Hospodina neuposlechl, ale vrhl se na kořist a dopustil se toho, co je v Hospodinových očích zlé? Protože Samuel předtím řekl, když si tedy poslechl Hospodina, co je to za mečení a večení, které slyším, slyším stáda ovcí, myslel jsem, že ti Bůh přikázal to všechno pobít. A dál od verše 20. Saul vysvětloval Samuelovi, vždyť jsem Hospodina uposlechl, šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal, přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amáleka jsem zničil jako klatého. Ale lid si vzal z kořisti, z bravu a z kotu to nejlepší z klatého, aby měl co obětovat v Gilgálu Hospodinu, tvému Bohu. Tu řekl Samuel, líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina. Hele, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože si zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. A teď sledujte, k čemu tu dochází. Saul má v tom okamžiku problémy s pýchou. Nebudu čekat, až dorazí prorok. Já to vykonám. Já jsem král. Každého, kdo přestoupí mou přísahu, to bude stát život. A šel dokonce tak daleko, že by neušetřil ani vlastního syna. Já vím, že Bůh řekl, že máme krále zabít a pobít všechen dobytek i všechny lidi, ale já přivedu celá ta stáda zpátky, protože s nimi vykonáme velikou oběť Hospodinu. Takže do srdce muže, jehož start byl tak dobrý, se pomalu začala vkrádat a plížit pýcha. Vím, co Bůh řekl, ale udělám to po svém. Sledujte, co se děje dál. Nejen, že má problém s pýchou, ale odehrává se i cosi dalšího. Najděte si prosím 17. kapitolu od verše 11. Kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli. Tady je Saul, o hlavu vyšší než všichni ostatní Izraelci. Ale Goliáše se bojí. Proč? Protože mu pýcha nahlodala vztah s Bohem. Protože právě uprostřed velkých činů, které mu Bůh přikázal vykonat, mu pýcha začala rozkládat blízký vztah s Bohem Otcem. A výsledkem toho je, že se začíná měnit ve strašpytla. A dějí se ještě další věci. Podívejme se do kapitoly 18., kde se v 7. verši David vrací z bitvy s Filištíncem. A křepčící ženy prospěvovali. Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce. Saul se velice rozlobil. Taková slova se mu nelíbila. Řekl, Davidovi přiskli desetitisíce a mně jen tisíce. Už mu chybí jen to království. Co tu vidíme? Pýchu, strach a žárlivost. Začíná dost žárlit na provolávání slávy a pozornost lidu, kterých se Davidovi začíná dostávat. Teď si najděte 19. kapitolu a podíváme se na verš 11. Saul vyslal k Davidovu domu posly, aby jej střežili a Davida ráno usmrtili. Takže pýcha, strach a žárlivost či závist a co ještě? Hněv, záchvaty nenávisti a hořkost, která vyústila ve vražedné pokusy. Protože od této chvíle začínají pokusy zabít a zničit Davida, který je teď pomazaným Božím služebníkem a který jednoho dne zaujme jeho místo. Co myslíte, není zajímavé, jak se to odvíjí a pokračuje v životě člověka, u kterého dochází k procesu rozpadu? Z jeho strany se to jevilo jako nevinný čin, když nepočkal na Božího služebníka, ale vykonal to po svém a v čase, který si sám určil. A tato myšlenka do něj začala pronikat a rozrušovat srdce, které na začátku mělo ohromný potenciál velikosti. Jeho pýcha se proměnila ve strach. Strach se rozmělnil v žárlivost a ta se nakonec přetransformovala v hněv, výbuchy vzteku, hořkost a nenávist. Pokouší se zničit Davida. Další věc, kterou tu vidíme vznikat, najdeme v kapitole 28. Kvůli procesu eroze, který se zabydlel v Saulově životě, co se s ním ještě stalo? Blízký vztah, který měl s Hospodinem Bohem. I nádherný vztah, který měl se Samuelem. Blízkost, kterou měl s Bohem, protože byl prvním izraelským králem, to všechno si postrácel. Hřích rozleptal jeho vztahy. A už s Bohem nemohl mluvit. Bible říká, že Bůh na jeho modlitby neodpovídal. Tento boží člověk, který kdysi mohl rozmlouvat s Bohem, tento boží muž, který měl blízký vztah s velkým božím prorokem, se najednou v převleku vypravil k věštkyni, nebo chcete-li k jasnovidce, která hovořila s mrtvými a věnovala se věštění. Od 8. verše v té 28. kapitole čteme, Saul se přestrojil, vzal si jiné šaty a šel tam spolu se dvěma muži. Přišel k té ženě v noci a řekl jí, věšti mi prostřednictvím ducha zemřelého, přivolej mi, koho ti řeknu. A to Saul předtím vydal výnos, že všichni takoví lidé musí zemřít. Žena mu odpověděla. Však ty víš, co udělal Saul, že vyhladil ze země vyvolávače duchů zemřelých a jasnovidce. Proč mi strojíš léčku? Chceš mě vydat na smrt? Ale Saul se jí zapřisáhl při Hospodinu. Jakože živ je Hospodin, žádný trest tě za to nestihne. Žena se ho zeptala, koho ti mám přivolat? Odvětil, přivolej mi Samuela. Když žena Samuela viděla, hlasitě vykřikla a obrátila se na Saula. Proč jsi mě obelstil? Vždyť ty jsi Saul. Před námi je člověk, který mluvíval s Bohem Hospodinem. Je to člověk, který mýval blízký vztah s Bohem, který hovoříval s Božím prorokem. A najednou to dopracoval tak daleko. Eroze ho uvnitř natolik poničila a rozložila, tak zdevastovala jeho bytost, že se obrací na médium. A tady máme to, co chci, abychom viděli. Totiž, že proces eroze, který se odehrává v srdci člověka, je tak nenápadný a tichý, tak subtilní, že trvá celá léta a navenek všechno může vypadat v pořádku. Ale po dlouhém čase nakonec hřích dosáhne svého. Tak působí eroze v srdci člověka. Odnáší z něj to cenné kousek po kousku. Hřích, který neustále nahlodává a oslabuje svědomí člověka. Hřích, který oslabuje jeho vůli, rozrušuje myšlení i to, o čem ví, že to je správné. Hřích narušuje, odnáší, koroduje a korumpuje, rozmělňuje, ničí, nuluje a rozežírá zevnitř, až nakonec dojde k velkému pádu. Proces eroze však probíhal už celá léta. Přátelé, to se vám může stát ve vztahu s Bohem. V manželství, ve vztahu s dětmi, i v práci. Jen trošinku si tady přikrást. Jen trošičku tady nebo tam. A tak to jde celá léta. Jen trošku nevěry tady a trošinku tam. Troška hořkosti tady a maličko tam. Neodpuštění je zpočátku tak nenápadné. Ale když mu dovolíme zůstat, léty sílí. A tak to jde dál. Potkali jste už lidi cynické a zahořklé? Nemuselo to být namířeno proti někomu konkrétnímu, ale po letech hořkosti a cynických postojů jim to proniklo do celého života a do všech postojů. Nenávidí svět, okolnosti i Boha, kterého z toho všeho obvinují. Eroze jim rozežrala samotné myšlení a zakryla jim pohled. Vůbec nechápou, co se to děje. Myslíte si, že by se vám to nemohlo stát? Přátelé, myslíte si o sobě, že jste tak duchovní a že už jste v životě dosáhli určité roviny, takže jste se dostali z dosahu rozkladných sil, z moci a zkaženosti a eroze hříchu v lidském srdci, ve vašem svědomí i myšlení, ve vaší vůli a citech? Myslíte si, že jste v životě dosáhli stavu, kdy se vám nic podobného nemůže stát? K tomu bych vám rád řekl. Na celé zemi neexistuje člověk bez ohledu na stupeň, kterého už dosáhl v životě nebo v duchovních věcech, či v přijetí světa, aby se mu nemohlo stát, že když nechá hřích ve svém srdci působit, že by postupně nenarušil a nezasáhl jeho celé srdce. Může to začít už v mládí. Může k tomu dojít i v pokročilejším věku. Ale nezapomínejte, že eroze je proces. Chtěl bych vám připomenout. Satan se zničením vašeho života nespěchá. Jde mu jen o to zničit vám ho. Nemusí se s tím honit. Stačí mu, když se mu to podaří. Je ochotný počkat si na vlnu za vlnou, na jednotlivé porivy větru, na jednotlivé činy. Má dost času počkat si, až dovolíme hříchu rozrušit a odnést to nejlepší, co pro nás Bůh má. Stalo se to Saulovi. A může se to stát úplně každému.
0: Život krále Saule začínal velice slibně, ale jeho obrovský potenciál se postupně rozložil, až mu to nakonec zničilo život. Co se stalo jemu, se může přihodit každému z nás. Příští týden nás Charles Stanley upozorní, jak tato destrukce probíhá a ukáže nám, jak se erozi ve svém životě můžeme vyhnout. Poslouchejte v premiéře ve 20 hodin a 15 minut v neděli, v repríze v pátek ve 4 hodiny a 15 minut, případně pátrejte ve webovém archivu našeho rádia.

Vezměte nás s sebou k vodě. Léto na Rádiu 7.

Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku. Žalm 37, verš 23 až 24.

To byl John Mark McMillan a píseň Persephone, kterou najdeme na albu Mercury and Lightning v roce 2017. A byla to píseň o životě křesťana, který uvěřil až později. Má za sebou minulost bez Boha a má tendenci se vracet zpět, oživovat toho mrtvého člověka. A tak to vyznání je, že už nikdy nechci tančit s temnou nostalgií a nechci se držet za ruce se sny mrtvého muže. Když jsem byl mladý, myslel jsem si, že se stanu někým jiným. Ale teď si uvědomuji, že ve své slabosti jsem daleko lepší než muž, o kterém jsem snil. Takéž to může být dobré vyznání pro každého z nás, protože každého z nás nějakým způsobem honí minulost a každý z nás si můžeme také uvědomit, že díky Boží milosti jsme někým jiným, třeba jinou ženou. To se samozřejmě netýká jen mužů. Konec konců píseň se jmenuje podle Persefony, to znamená, no, už to nechám domyslet na vás.

21 hodin, ladíte Rádio 7 a to v neděli 23. srpna. Od mikrofonu vám ještě stále společnost dělá Kateřina Fridrichová, i když teď to bude jen na chvilinku, předám slovo Heleně Brdečkové, protože se společně budeme modlit podle Bible.

Vítám vás u dalšího pokračování modliteb podle Bible s Helenou Brdečkovou, ve kterých se už po osmé zastavíme u tématu našeho duchovního vystrojení a vyzbrojení do každodenního života. Pán Bůh si přeje, abychom neprocházeli svým životem bez zbraní, ale abychom na sebe oblékli Boží zbroj, kterou nám připravuje. Už jsme v tomto seriálu o Boží zbroji mluvili o mnoha tématech, o pravdě, spravedlnosti, víře, o slově Božím a tak dál, jak jsou zapsány v 6. kapitole listu Efeským od 10. verše. Dnes budeme mluvit o modlitbě. Kdybych měla dát nadpis dnešní relaci, nazvala bych ji Odvaha k modlitbě. Téma modlitby je v oddílu o Boží zbroji zařazeno na konec. Dá se říci, že všechna ostatní témata završuje a uzavírá, všechna ostatní spojuje. Všechna si totiž potřebujeme vyprosit. Nejdříve si nalistujeme list Římanům 8. kapitolu, verše 5 až 10 a 13 až 15. Než si 8. kapitolu listu Římanům najdete, chtěla bych oddíl krátce komentovat v souvislosti s naším přemýšlením o tom, že máme získat Boží zbroj. Dary nebo vlastnosti, které tvoří součástí Boží zbroje, nemáme získávat vlastní silou, ale máme se jimi nechat obdarovat Bohem. Kdo si vydobývá své dobré jednání vlastními silami, je v pokušení přičítat si zásluhy za své dobré činy a dobrý charakter a snadno propadá pýše. Protože jsme lidé, nemůžeme také svým úsilím získat nic jiného než lidské pochopení pravdy, lidskou spravedlnost, lidské porozumění písmu svatému. Ale to není Božím cílem. Pán chce, abychom získali všechny tyto věci na duchovní úrovni, ne na úrovni, která je přirozená lidem. Proto je můžeme získat jen tak, že se jimi necháme Pánem a Bohem obdarovat. Bible o tom na mnoha místech píše jako o životě z moci Ducha Svatého. Nejsou to dary určené jen pro výjimečné křesťanské osobnosti, ale mají je mít a používat všichni věřící křesťané. Získání dobrého charakteru vlastním úsilím může být naším nesprávným cílem a může nám přinášet pyšné sebeuspokojení, které se Bohu příčí. Ale když víme, že svůj nový charakter a nové schopnosti jsme dostali jako vymodlený dar od Pána, budeme mu vděční, s radostí a pokorou je přijmeme a oblečeme a tak naplníme Boží vůli. Pojďme si přečíst jedno takové místo, které nás vybízí, abychom odložili své vlastní cíle a snahy. A pak se podle tohoto oddílu budeme modlit. V modlitbách můžeme pokračovat i během další písničky. Římanům 8, 5 až 10. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste hřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlnění. A od 13. do 15. verše. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče.
Budu se teď podle tohoto oddílu volně modlit a můžete se k mé modlitbě přidat nebo se modlit jiným způsobem, kterým vás inspiruje. Pane Bože, nechci žít ze své síly, ale z tvojí. Prosím, dej mi svého Ducha svatého. Uč mě žít z moci tvého Ducha. Obleč mě prosím do tvých zbraní, ty sám. Abba Otče, blízký Otče.

Pojďme si ještě jednou nalistovat centrální oddíl tohoto seriálu o boží zbroji v listu Efeským 6. kapitole. V úvodní modlitbě se zaměříme na text zapsaný v 10. a 13. verši. Během následující písničky se pak můžeme podle textu modlit. Efeským 6, 10 a 13.

Oddíl v listu Efeským pokračuje od 14. do 18. verše. Efeským 6, 14 až 18. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Můžeme se dál podle tohoto textu modlit. Abba Otče, Boží Tatínku, postav mě tedy, opásej mě pravdou, obrň spravedlností, obuj mě ke službě evangeliu, zaštiť mě vírou, kterou bych uhasila všechny ohnivé výpady toho zlého. Děkuji ti za přilbu spasení. Prosím, vyzbroj mě mečem ducha, tvým Božím slovem, a nauč mě ho používat ke své obraně i k útoku tam, kde je to potřeba. Dobrý nebeský Otče, nauč mě modlit se, dej mi prosím ducha modlitby a přímluv. Amen.

Tématem dnešních modliteb podle Bible je odvaha k modlitbám. V 18. verši 6. kapitoly listu Efeským apoštol Pavel o modlitbě píše: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Volá nás, abychom se vytrvale v každém čase modlili a přimlouvali za sebe i za jiné lidi, abychom na modlitbách bděli. Chtěli byste se víc modlit? Jestli ano, přemýšlejte o tom, co vám v tom brání, a modlete se, důvěrně a obyčejně, jako malé děti. Za každou věc, která vám v modlitbách brání. Nemůžete najít k modlitbě čas? Říkejte to Pánu v době, kdy dobíháte na vlak. Zdá se vám, že se neumíte modlit? Že neumíte modlitbu sformulovat? Říkejte to Bohu, který je Abba, táta. Nevíte, za co se modlit? Řekněte mu to. Nedůvěřujete Bohu? Řekněte mu to. Vraťme se do 8. kapitoly listu Římanům. Teď přečteme verše 26 a 27. Když nevíme, jak se modlit nebo za co, když ztrácíme důvěru nebo naději, můžeme si připomínat toto místo, kde je psáno, že Duch svatý sám se za nás bez ustání modlí a prosí. Římanům 8, 26 až 27. Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným mlkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha, neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

Bůh Otec, Syn a Duch usiluje podepřít nás v modlitbách, v životě, ve zkouškách. Uvěřme tomu, že Bůh je náš Abba, táta. Je blízko nás a myslí to s námi dobře, daleko líp, než si dovedeme představit. Seberme odvahu a pojďme ho důvěrně prosit, důvěrně s ním mluvit. Jen nehrozme pěstmi, i když přicházíme s hlubokými bolestmi. Ale přicházejme v hluboké opravdovosti, takový, jací jsme, s opravdovými otázkami, strachem, bolestí, slabostí, s hříchy, se slzami, s touhami, s vášní. Boží odpovědi na otázky nebo na prosby nemusí být v rovině odpovědí na otázky nebo v rovině věcí, které se stanou. Mohou být v rovině pocitů nebo změny v nás vevnitř. Může to být naše duchovní obdarování nebo změna našeho charakteru. Nemusí přijít hned, ale až po delších vytrvalých modlitbách. Nemusíme si jich ani brzy všimnout. Ale naše modlitby nás čím dál víc posouvají k Bohu. Žádná z nich nezůstane bez odezvy. I když třeba odezvu na některé modlitby nevidíme, nebo nikdy neuvidíme. Osobní zkušenost modlitebníků je, že Pán na modlitby odpovídá. V 18. až 20. verši 6. kapitoly listu Efeským apoštol Pavel prosí efeskou církev, aby se modlila za některé konkrétní věci v jeho službě. Pavel se necítí být dost duchovní, povýšený a sebejistý. Věří, že nutně potřebuje modlitební podporu spoluvěřících. Efeským 6, 18 až 20. V každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste. Bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství Evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Můžeme se teď podobně modlit za ty, kteří potřebují naši modlitební podporu.

Dnešní modlitby podle Bible pomalu končí. Mluvili jsme v nich o poslední z duchovních zbraní zapsaných v 6. kapitole Efeských, o modlitbě. Věřím, že tímto pořadem naše prosby za duchovní dar modlitby nekončí. Říká se, že ďábel se směje, když vidí různou jinou církevní práci, ale třese se, když se věřící modlí. Proto vám přeji odvahu k modlitbám. Slovy zaslíbení zapsanými v listu Filipským ve 4. kapitole od 4. do 7. verše se s vámi loučí Helena Brdečková. Filipským 4:4-7. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

0: I příští týden se budeme modlit podle Bible. Čeká nás poslední ze série Boží zbroj. Poslouchejte v premiéře v neděli v 21 hodin, ale k modlitbám se můžete připojit v repríze také v sobotu v 7 hodin, v úterý ve 4:15 a v neděli v 5 hodin a 15 minut.
1: Pod tvým oknem z velkého vozu hletíš, toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak.

0: co mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích. To je život. A život jsi ty.
1: Posloucháte Rádio 7, rádio, které nemyslí za vás.

není nic skryto, byla hlavní myšlenka písně, která právě dozněla. Matta Redmana jste možná poznali, píseň se jmenovala Fearfully and Wonderfully Made a je inspirována Žalmem 139. Tak kdybyste nevěděli třeba, kam v Bibli zalistovat, tak můžete na Žalm 139

0: Píseň o tom, že v manželství zažíváme různá období, tedy seasons, tak se jmenuje píseň kapely For King and Country. A není to vždy jednoduché, ale podívej, kam už jsme došli spolu. Nikdy tě neopustím. Tak to byla taková inspirace. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7. Blíží se nám 22. hodina. S ní také pořad Řeka života. Tentokrát nahlížíme do historie české Bible.
1: כי בך בטחתי, הודיעני דרך זו אלך, כי אליך נסעתי.

Poslouchej, Bože, moji modlitbu, mé prosby, prosím, popřej sluch, odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v bránu před tebou.

0: tobě svou duši svěřil jsem. Plnit tu vůli, prosím, nauč mě. A strápení, strápení, vyveď mě. Vyslyš mě dřív.
1: Vyslyš mě dřív.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

I po 22. hodině ladíte Rádio 7 a jsou tu pro vás připravené kvalitní pořady. Je neděle 23. srpna a od mikrofonu vám společnost dělá Kateřina Fridrichová, i když teď předává slovo Kateřině Hodecové a jejímu hostu Jiřímu Sladkému, aby nám zase řekli něco víc o historii české Bible. Je tu totiž pořad Řeka života a jejich letní série na téma Česká Bible.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Vítejte u posluchu dalšího pořadu, ve kterém společně mapujeme dějiny ne tentokrát konkrétního člověka, ale dějiny Bible, konkrétně české Bible, českých překladů. Se mnou ve studiu je opět Jiří Sladký, historik a také farář Církve Československé husitské v Hrotovicích. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My už jsme se k povídání o Bibli sešli dvakrát a teď stojíme před velkým dílem, totiž před Biblí kralickou. Dílem, které dalších mnoho a můžeme říct mnoho set let ovlivňovalo tady tu naši českou kotlinu a dění v ní. Ale abychom se alespoň trošičku vrátili k těm minulým dílům, co tady předcházelo samotnému překladu Bible kralické?
1: No tak samotnému překladu Bible kralické předcházel celý ten dějinný vývoj české Bible nebo českých překladů Bible, který jsme zde mapovali v předchozích dvou vyprávěních, v předchozích dvou pořadech. My jsme zde jenom opravdu ve stručnosti načrtli všechny ty čtyři recenze české Bible. Připomeňme, že autorem té druhé je mistr Jan Hus, třetí recenze je takzvaná husická recenze a čtvrtá také, ta se příliš nelišila. A z té právě vycházely potom všechny ty prvotisky, které byly tištěny do konce 15. století. Důležité je, že Jednota bratrská hned od počátku se velice intenzivně Biblií zabývala. Dokonce to můžeme číst, tuším, že to je akta Jednoty bratrské, svazek první nebo druhý, kde je takzvané dílo bratra Řehoře, spis o ouské cestě Kristově všem křesťanům náležející. A tam píše, že tedy každý křesťan má kráčet po té úzké cestě a tedy vychází z Nového zákona, vychází z Bible. Ano, Jednota bratrská totiž ve svých počátcích kladla veliký důraz především na Nový zákon a ten Starý zákon u nich zůstával v pozadí. To by jistě nebyla dobrá příprava na tak vynikající překlad Bible, jako je Bible kralická. Proto musela Jednota bratrská ještě absorbovat, řekněme, od toho 16. století i jiné teologické vlivy, než byl ten vlastní tedy směr chelčického potažmo, tedy bratra Řehoře. Možná, že v tomhletom směru starém, té staré jednoty, můžeme aspoň po té biblické práci sledovat i bratra Lukáše. Připomeňme zde jeho dva překlady Nového zákona, a to je překlad z roku 1518 a 1525, a ty se vyznačují právě naprostou strnulostí, až on až dogmaticky prostě lpí na vulgátě a překládá tedy ty vazby velice strnulé, úplně nečesky, dává přednost tedy těm latinským vazbám. To byl jeden směr a já bych řekl, že toto právě v Jednotě bratrské byl takový krok zpátky, určitě ne, tedy krok dopředu právě k tomu překladu Bible kralické. My zde v souvislosti s Biblí kralickou a s tím, co tomu tedy předcházelo, musíme připomenout ještě jedno veliké dílo, které tedy je dílo husitské utrakvistické církve dvou odborníků, Beneše Optáta a Petra Gzela. Ti v roce 1533 vydali takzvaný Nový testament. A ten Nový testament je nový především v tom, že už nepřekládali z vulgáty, ale měli k dispozici řecký text Nového zákona, takzvaný text Koiné, text, který vydal Erasmus Rotterdamský v roce 1516. A to už je ten směr, kterému my laicky říkáme, že překládáme tedy ne z vulgáty, ale z těch původních jazyků. Jak dále uvidíme, ono to tak úplně není pravda. Důležité je, že jednota bratrská v průběhu toho 16. století se seznámila tedy nejenom s tím novým testamentem, který je mohl nějakým způsobem nasměrovat, ale hlavně s tím prostředím, ze kterého tedy takováto díla mohla vznikat. Absorbovali luterství, absorbovali kalvinismus, ale absorbovali také renesanci a humanismus. A to je právě směr, nebo to jsou ty metody humanismu, které je přivedly k tomu opravdu bádání, tedy jít k těm kořenům, k tomu bádání z těch, nebo překládání z těch původních jazyků. A tady už je cesta právě k prolomení té bariéry vůči vyššímu vzdělání, která stále ještě panovala v jednotě bratrské, taková ta nedůvěra. A tu bariéru tedy prolomil Jan Blahoslav, který propagoval vyšší vzdělání. A jedině skrze to vyšší vzdělání, skrze tu odbornost byla opravdu možná cesta k Bibli kralické.
0: Jsme tady u Jana Blahoslava, ale to nebyl jeden jediný člověk, který se kolem překladu Bible kralické podílel. K těm ostatním se ještě dostaneme. Pojďme tedy si povědět o tom zásadním vlivu Blahoslavově na překlad Bible kralické.
1: Ten hlavní vliv Blahoslavu tkví především v tom, že on byl pověřen překladem Nového zákona, a tedy překladem z těch v uvozovkách původních jazyků nebo z těch v uvozovkách opět originálů. On sám se toho díla zhostil, kdežto Starý zákon pozdější tedy je už překladem kolegia překladatelů, kteří na něm pracovali postupně. Ale důležité u toho Blahoslava je, že on tomu dal ten impuls. Tím, že existoval už ten Nový zákon, vydaný tedy mimo jiné dvakrát v roce 1564 až 1568, a teda s tím Novým zákonem se ta církev zžívala, to se četlo, že jo, při těch shromážděních, tak samozřejmě dlouho to na sebe přece nemohlo nechat čekat a jednota bratrská jistě chtěla mít i překlad tedy Starého zákona, to znamená překlad celé Bible, včetně apokryfů, to je zajímavé. Takže on, ten Blahoslav, dal vlastně tou svou prací, tím svým dílem takový impuls, byť na Starém zákoně se nepodílel vůbec nijak a ten Starý zákon, ten první díl vyšel tuším až několik let po jeho smrti, přesto on dal ten impuls k tomu, aby tedy bratři možná svým způsobem dokončili ten jeho odkaz a přeložili tedy Bibli celou. Co je ovšem důležité, že on tomu celému dílu nedává jenom tedy tak to možná nepřímo ten impuls, ale oni ti další překladatelé, ti další spolupracovníci se prostě řídili i tím jeho slohem, i tím jeho stylem. Takže on tomu všemu dává opravdu takový ten ráz, ten sloh, tu češtinu a to takový úžasným způsobem, že jazyk Bible kralické se stal vzorem spisovného českého jazyka a to minimálně na 250 let, tedy až do národního obrození.
0: Jen pro jakýsi přehled o Bibli kralické, o které teď mluvíme, je důležité asi říct, že vycházela po částech tedy, jak se dařilo překládat jednotlivé knihy. Můžeme říct v kolika a co

Úplně první díl byl vytištěn už v roce 1579 a naprosto teda logicky obsahuje takzvaný Pentateuch, tedy prvních pět knih Mojžíšových. Druhý díl byl vytištěn hned rok na to, v roce 1580 a obsahuje knihy Josue, soudců, knihu Rut, knihy Samuelovi, královské, knihy Paralipomenon, Ezdráš, Nehemiáš a Ester. Potom třetí díl hned za dva roky vyšel v roce 1582 a ten obsahoval knihu Job, Žalmy, Přísloví, Kazatel a píseň Šalamounovu. A čtvrtý díl vyšel s určitou přestávkou asi až po pěti letech v roce 1587 a to kvůli smrti jednoho z překladatelů bratra Izajáše Cibulky, který byl velice důležitým činitelem a tady je vidět, že prostě jakmile zemřel pět let, se prostě ta práce zastavila. Takže tenhle ten čtvrtý díl obsahoval proroky, velké i malé proroky. No a pak je tady pátý díl, který tedy vyšel hned zase rok na to, v roce 1588 a ten pátý díl obsahoval starozákonní apokryfy, tedy knihy, v římskokatolickém prostředí se říká takzvané knihy deuterokanonické, tedy knihy druhotně kanonizované. To jsou knihy, které byly přidány do souboru starého zákona, řeckého starého zákona, kterému říkáme Septuaginta, pochází tedy ze 3. století před naším letopočtem, ale také se považuje svým způsobem za druhý kánon a také lze o něm říci, že je svým způsobem původní. Ovšem samozřejmě, že v protestantských církvích stejně tak jako u bratří k těm apokryfům nebo k těm deuterokanonickým knihám velice takový rezervovaný vztah. Oni jako si nebyli úplně jistí tím, že je tam chtějí dávat. Nakonec je teda zařadili do toho pátého dílu, ale to teda s takovou určitou předmluvou, byli si vědomi, že ty apokryfní knihy mají menší význam a že je tam taky spousta nánosů, tak nějak, a že ta pravda možná tam někde dole pod těmi nánosy bude, tak oni říkali, že ty knihy jsou určeny pro čtenáře, který ale musí být opatrný při hledání zlata v blátě. Takže to zlato v blátě je tedy ten pátý díl. No a pak uběhlo několik let a opravdu až tedy zhruba po 5-6 letech, v tom roce 1594 byl vydán, 93 vytištěn, to byl ten Blahoslavův nový zákon, který teda po delší době asi po vzrušenější debatě asi ne všichni ten Blahoslavův nový zákon chtěli do tohoto kánonu přijmout, ale nakonec po některých úpravách v tom roce 1594 se stal šestým dílem Bible kralické, šestidílky.

0: Tak, tady máme klasickou šestidílku a pojďme se tedy ještě vrátit právě k osobě Jana Blahoslava, muže, který stál na počátku celé té práce, byl takovým tím impulzem. Myslím, že by stálo za to se zastavit u něho jako u osobnosti, té vůdčí osobnosti tady toho velkého díla. Co tedy lze říct o Janu Blahoslavovi, o tomto velkém muži?
1: No, tady možná na úvod k Janu Blahoslavovi je potřeba teda říci, že i přesto, že jeho nový zákon je takovým tím impulzem k práci na Bibli kralické, na té šestidílce, a i přesto, že jako poslední kniha ten nový zákon byl do té Bible přijat, on v podstatě ale s Biblí kralickou přímo nic společného nemá. On je tím impulzem, který stál před tím, než se na té

0: Biblii vůbec začal pracovat. Začal se na ní pracovat 6 let zhruba po jeho smrti. Nicméně, Jan Blahoslav je velice mimořádnou postavou. Dokonce se můžeme dočíst, že jeho osobnost lze srovnat pouze s bratrem Lukášem a nebo klidně s Janem Amosem Komenským. Jen pro zajímavost, ve své době on byl protiváhou bratra Augusty, také výrazné osobnosti v jednotě bratrské té doby. Ovšem Jan Augusta byl právě ještě takový, nechci říct zpátečník, stál na těch starých pozicích jednoty, tedy bránil tomu vysokému vzdělání, kdežto Jan Blahoslav právě prosazoval vysoké vzdělání. Jan Blahoslav, to se tak moc nezdůrazňuje, se narodil tedy v Přerově. Narodil se ale v bohaté rodině. V poměrně bohaté měšťanské rodině. Možná, že právě to také mu umožnilo ta rozsáhlá vzdělání, která teda absolvoval po Evropě. Narodil se 20. února v roce 1523. Od počátku tedy se mu dostalo náboženské výchovy v jednotě bratrské, tedy ve sboru. Tam v Přerově byl poměrně veliký a známý sbor, kterým prošla každá osobnost jednoty bratrské, možná podobně jako v Třebíči, kde byl taky velice známý sbor. Jen pro zajímavost, té Třebíči byl třikrát Komenský, tuším dvakrát. Dvakrát tam byl fyzicky na návštěvě přítomen, takže to byly opravdu velké sbory tady na Moravě. V takovém sboru on vyrůstal tedy samozřejmě pod bratrskou kázní, pod tím bratrským dohledem, pod tím bratrským řádem. Začal studovat nejprve tedy v Goldbergu na gymnáziu, potom studoval 4 roky ve Wittenbergu. Tady je velice důležité, že v tom Wittenbergu poslouchal přednášky právě Martina Luthera a Filipa Melanchtona, které tedy znal osobně. To bylo v letech 1544 až 1548. Tady v tom Wittenbergu si změnil jméno. Už uměl asi latinsky dobře a asi se mu líbilo to české slovíčko blahoslavenství nebo blahoslavený, ke kterému on díky těm překladům se právě dostal, a on si změnil tedy to typické české příjmení Blažek. Nijak zvláštní na to krásné ušlechtilé Blahoslav. Takže od toho Wittenbergu on se podepisuje ne jako Jan Blažek z Přerova, ale Jan Blahoslav. No, poté ještě studoval tedy, vrátil se do Přerova, pak studoval ještě v Mladé Boleslavi, studoval krátce ve Vídni, studoval v Bazileji asi rok. Dejme tomu, že celá ta studia trvala tak do toho roku 1550. To jsou všechno vlivy, které pomáhaly utvářet takovou tu široce vzdělanou humanistickou osobnost. A pomáhalo to utvářet jeho ten humanistický pracovní styl, samozřejmě humanistické metody, tedy já už jsem to tady dneska jednou říkal, ale to je to jít k těm kořenům, ten návrat k těm kořenům, hledání pravdy, návrat k pramenům. Systematika se zde konečně pořádně objevuje, to znamená systematické utřídění toho vědeckého materiálu. Opravdu tady začíná ta skutečně odborná práce a ten Blahoslav je opravdu tím fundovaným vědcem, jazykovědcem, odborníkem. On využíval všechny tyhle ty metody, které se naučil v historii, v překladatelství, ale také třeba v hudbě a v literatuře. Nemůžeme Blahoslava vnímat jenom jako překladatele Nového zákona. Na rovinu řeknu, že to možná ani nebyla jeho hlavní činnost. Mnohem víc ho zaměstnávali jiné činnosti, především tedy jeho činnost pedagoga, jeho činnost teologa, později kněze, ale pak také biskupa, jo, takže správce, dozorce, tedy jemu svěřené církve. On sloužil tedy od toho roku 1550 v jednotě jako tedy pedagog, vychovával ten kněžský Doro sloužil jako teolog, a to nejprve v Prostějově, potom v Mladé Boleslavi a zhruba od toho roku 1555 se stává jedním z biskupů jednoty. Přesídlí do Ivančic v roce 1558 a to je vlastně začátek té jeho činnosti, o které se bavíme. Tam působil ale mimo jiné jako historik a archivář. Tady to je potřeba říci, že on se svojí rukou podílel na uspořádání některých těch akt jednoty bratrské. Těch svazků je asi 14, u nás v Čechách jsou pouze dva ty svazky, zbytek je uložen v Ochranově, v archivu jednoty bratrské. On uspořádal ten, tuším, že 8. svazek. Ty první dva vyšly edičně, tuším, že ještě snad za Rakouska někdy v roce 1515 vydal to bydlo. A je to první a druhý svazek akt jednoty bratrské a tam se tedy, tam jsou všechny ty prameny k dějinám. Právě, že někdy už v tom Goldbergu si nejspíš oblíbil takovou tu humanistickou latinu a tu také samozřejmě využíval jednak při těch překladech, protože ne vždy, no skoro nikdy ten překlad neprobíhal tím způsobem, že by bratr Blahoslav prostě vzal řecký text a normálně takhle nebo meziřádkově si psal překlady, to není pravda. Vždycky se přihlíželo k tomu latinskému překladu a spíše ten překlad právě probíhal takovou tou formou srovnávací. Takové to jakési přehlédnutí, zpřesnění, zdůraznění. Tedy k tomu potřeboval tu latinu. Ač se nám může zdát, že prostě teď překládá z těch původních jazyků a ta latina, ty vulgáty je špatně. Ono to tak úplně není pravda. V roce 1558 tam byla zřízena tedy kněžská škola. Blahoslav věnoval právě mnoho času tomu kněžskému dorostu. Oni všichni bydleli společně v takovém bratrském domě. Tam byl dodržován přísný pracovní pořádek, ale také přísný řád, řád toho bydlení nebo řád toho soužití. Samozřejmě on nad nimi konal dohled jako biskup a také jako jejich učitel a jako jejich vychovatel. Hlídal, jestli je dodržován tedy ten bratrský řád a ta bratrská kázeň. A tak nějak věnoval se třeba novému bratrskému kancionálu, který vydal, věnoval se hudbě, věnoval se písním, věnoval se celé řadě věcí, těch spisů je dost. Připomeňme zde takové spisy, které mnozí, co dělali maturitu z literatury, tak si to musí pamatovat. Tak například Filipika proti Mizomuzům, což je spis zaměřený právě proti bratru Augustovi, kde tedy zdůrazňuje to vyšší vzdělání Jan Augusta, nebo zásadní spis, který je teď důležitý pro to vyprávění, které zde máme, a to je spis Gramatika, kde on víceméně vědomně ten spis vydává jako příručku pro případné budoucí překladatele starého zákona, tedy s touto jeho gramatikou pak pracovali právě ty osobnosti pozdější, v mnohem to byly třeba i jeho žáci, ty pozdější osobnosti, které tedy překládali Bibli kralickou. Tedy
1: v čem byla ta gramatika tak zásadní?
0: Starý zákon. Ta gramatika byla zásadní v tom, že váží si vlastnosti českého jazyka. To znamená, že ti dosavadní překladatelé překládali víceméně pod diktátem latiny, kdežto on je tím tvůrcem vlastně českého jazyka a on tedy už nevychází z těch latinských vazeb, ale právě porovnává to s těmi vazbami českými. Tedy ta gramatika je nová v tom, že je to první gramatika česká především a že tedy jsou tam zdůrazněny ty české vazby, ten český slovosled, tak jak se to tedy má překládat správně. On si třeba uvědomuje, že třeba žádné slovo nemá v cizím jazyce úplně 100% vždycky ten stejný význam. To znamená, že zase jsou tam ty různé vazby a on třeba překládá jeden řecký výraz třeba 8 různými českými slovami. Takže ta gramatika opravdu slouží proto, pro ty budoucí překladatele, aby ten překlad byl opravdu překladem do českého jazyka. Aby to nebyl nějaký polatinštěný český jazykolon.

0: Posloucháte zajímavé dějiny české Bible. Dějiny, které nám přibližuje Jiří Sladký, církevní historik a farář církve Československé husitské v Hrotovicích. Už po třetí si dnes povídáme o tom, jak se ta česká Bible formovala během staletí a jak se vlastně dostala i k nám. Dnes mluvíme konkrétně o překladu, takzvaném kralickém překladu. Zatím mluvíme o Janu Blahoslavovi, člověku, který dal impuls, ten první impuls k tomu, aby vůbec celý tento překlad vznikl postupně. Pojďme tedy k jeho překladu Nového zákona. Zatím jsme mluvili o jeho osobnosti, o tom, kde studoval, co ho formovalo, na čem všem se podílel. Zajímavé je, že právě ten Nový zákon, byť je to z našeho úhlu pohledu asi to jeho stěžejní dílo, tak jak jste říkal, že v jeho době to byla možná ne ta nejdůležitější, věnoval se mnoha dalším velmi důležitým věcem. Pojďme tedy k tomu, co ho vlastně inspirovalo vůbec, aby se tím Novým zákonem začal zabývat, aby ho tedy upravil tak, jak ho udělal.
1: Domnívám se, že k tomu jej podnítilo jednak tedy to už zmíněné dílo Beneše, Optáta a Petra Gzela, Nový testament z roku 1533, který byl přeložen tedy zase v uvozovkách z těch jako originálů. A tak to byl možná takový první impuls, že si říkal, že teda v prostředí utrakvistické církve už tento překlad z těch původních tedy jazyků mají a v Jednotě bratrské tak nějak stále se čtou ty Lukášovi strnulé polatinštěné překlady. Takže to byl možná jeden z takových impulzů. On to dílo Nový testament velice kladně hodnotil, ale jako správný odborník a vědec s ním nebyl úplně spokojen. Samozřejmě, že všude viděl, že prostě, že jezdil po té Evropě, říkali jsme si, kde všude studoval. On všude viděl ten humanistický zájem o ty kořeny, o ty prameny teda, viděl, jak všude v tom světě se vydávají, že jo, ty původní tedy texty Bible. A tak nějak určitě chtěl toto tedy z takového toho vědeckého zájmu učinit i pro Jednotu bratrskou. A tak nějak samozřejmě vyslovil, to bylo zrovna v tom díle Gramatika, kde vyslovil ten právě ten požadavek, tedy, že by se nemělo už překládat z té Vulgáty, ale že by se mělo překládat tedy pokud možno podle řeckého textu. Píše tam, že ta Vulgáta má spoustu chybných míst, no mezi náma on ten řecký text, který měl v rukách, na tom byl jenom o trochu lépe než ta Vulgáta, ale to přece nemohli vědět v té době. A tak tedy souhlase tak nějak s tím a na základě tedy pověření, protože o tom se bavili v úzké radě Jednoty bratrské, to nebyl vyloženě úplně jeho nápad, možná ho prosadil, ale je to myšlenka toho vedení té Jednoty bratrské. On byl tedy pověřen tím novým překladem, tedy podle té řečtiny. Já se pořád domnívám hlavně proto, aby ta Jednota bratrská skutečně šla tím moderním směrem v tom překládání a aby opustila takovou tu dogmatickou strnulost těch předchozích, tedy bratrských překladatelů. Na základě tedy toho pověření vydal v roce 1564 Nový zákon v Ivančicích a druhé vydání, řečeno jeho slovy pečlivě přehlédnuté, vyšlo v roce 1568 a to ve větším formátu. Ty texty toho prvního a druhého vydání od sebe zasaž tak moc nelišily. Tady je potřeba říct, že on se v předmluvě obrací ke kněžím a ke správcům církve, tedy obrací se k těm, kteří konají bohoslužby. Obrací se k ním česky a poukazuje tedy na to, že ten jeho překlad se s jinými prostě shodovat nebude, že je prostě jiný. Ono je důležité, že k těm kněžím a správcům se obrací právě proto, že těmto je určen jeho překlad Nového zákona. On se rozšířil i do těch domácností, ale původní určení tohoto překladu je pro liturgické předčítání. Proto i ten slovosled mnohdy je takový básnický, i když na druhou stranu můžete číst i kritiku, že zas až tak moc ten slovosled podle češtiny neudělal, že se také někdy a někde otrocky prostě i Blahoslav držel latiny. No, určitě chtěl, a to byla jeho snaha, chtěl vytvořit překlad, který teda se nevzdaluje od toho původního textu, ale překlad, jak už zde zaznělo, který dbá na ten český jazyk a na ty jazykové vlastnosti, vazby češtiny. Samozřejmě, že on sám si je vědom, že to jeho dílo není bez nedostatků a prosí tedy v té předmluvě všechny, aby případně ho upozornili laskavě na nějakou chybu. No, z čeho vychází? Tak on, stejně jako ten Beneš Optát a Petr Gzel, vychází z Erasmova nového řeckého nového zákona. A ten Erasmus řecký nový zákon byl vydán v Bazileji v roce 1516 a byl vydán spolu s novým latinským překladem. Ale to není vulgáta. To je prostě překlad latinský z té řečtiny. No, samozřejmě to je typ textu, který je dneska označovaný jako syrský nebo jako byzantský. Je to typ textu, kterému říkáme koiné. A většina moderních odborníků tedy jako tento text nepovažuje za zrovna nejlepší, je také plný různých chyb. Rozhodně to není ten opravdu nějaký ten nejpůvodnější text. To ovšem samozřejmě v té době nemohli vědět a oni to považovali prostě za opravdu původní text. Nicméně nakonec, i když ten Blahoslav asi možná neměl příliš možností to srovnávat s nějakým lepším textem. Ani ten Erasmus tu možnost neměl. Ten Erasmus rotterdamský, když to vydával, tak on měl před sebou několik málo nějakých rukopisů, které nebyly takové hodnoty. A měl trošku smůlu, protože ono totiž v roce 1516 vyšel v Bazileji ten Erasmův nový zákon. Ale už myslím, že rok předtím už bylo připraveno k tisku, k vydání takzvaná komplutenská polyglota, což je svazek, tedy Bible, který obsahuje mnohem kvalitnější řecké, tedy originály. A ono to bylo připraveno do tisku předtím, než Erasmus vydal ten nový zákon. No jo, ale tiskem to vyšlo, ta komplutenská polyglota, až v roce 1517. Takže on asi pak, možná se ten Erasmus trošku jasně chytil za nos, protože potom vychází další teda díla Erasmova, řekněme revize toho nového zákona, kde už přihlíží i k těm snad originálnějším rukopisům, které právě obsahuje ta komplutenská polyglota. No, nicméně, Blahoslav přeci jen je daleko od té Bazileje asi. Blahoslav byl přesvědčen, že to Erasmovo vydání a těch jeho pokračovatelů, že tedy na rozdíl od vulgáty, to je opravdu ta původní věrná tedy podoba nového zákona v řečtině. Toho samozřejmě vede k prosazování tady tohodle toho textového typu a Tady možná je potřeba říci, že to neznamená, že by překládal výlučně z řečtiny. On překládal z řeckého textu, ale přihlížel k té vulgátě. Tady dokonce můžeme říci, že mu nešlo ani tak o nový překlad, ale že mu šlo o nějakou novou revizi, nějaké nové přehlédnutí českého překladu Bible. Prostě já bych dokonce řekl toto, že mu nešlo ani tolik o úplně nový překlad, protože on přihlížel k těm starým biblím a přihlížel dokonce k těm husitským biblím ještě. A to někdy nešťastně. On některé věci prostě tam z toho přepsal, z těch starých husitských biblí, i když to třeba nebylo přeloženo správně, a to tam klidně ponechal. A jinde to zase moderně upravuje a tak dále. Ale jemu šlo ne o nový překlad, ale o prosazení nového textového typu v překládání. Jestliže tedy základním textovým typem ve středověku byla vulgáta, tak teď základním textovým typem už není vulgáta, ale je to prostě ten řecký nový zákon, ten Erasmův nový zákon Koiné, možná upravený ještě podle té komplutenské polygloty. A jenom pro zajímavost jedno takové místo, kde třeba to opisuje z těch husitských biblí. My známe všichni z Markova evangelia, je to tedy z druhé kapitoly, to vyprávění o uzdravení ochrnutého, jak probourali, že jo, ten strop, prostě tam dole seděl Ježíš s těmi učedníky a kázal a teďka spustili toho člověka na tom lůžku a pán Ježíš říká, odpouštějí se ti hříchy a pak, aby teda viděli ti zákonníci, takže má tu moc, tak říká, vstaň, vezmi své lože a jdi. Ale ještě říká, to je důležité, že odpuštění je důležitější než uzdravení. A tenhle ten příběh všichni známe a v tomhletom příběhu se prostě v těch husitských biblích objevuje jedno slovíčko, které v tom řeckém textu nemá žádné opodstatnění. Objevuje se tam slovíčko, že toho chromého spustili po provazích. Samozřejmě, jak jinak, ale v tom originálním řeckém textu o provazech není ani slovo. A tak tedy ty provazy, to je nějaký pozdější, asi husický vykladačský doplněk, který úplně nekriticky ten blahoslav přejímá prostě do nového zákona. Takže můžeme to asi zhodnotit takto. Blahoslav sice ty předchozí revize tedy českých biblí, ten dosavadní tedy český překlad, nepřijímá nekriticky. Ale přesto tam najdeme místa, že tam ty staré překlady do toho svého překladu vkládá. A tak, jak bychom to charakterizovali, ten jeho vztah k těm starým překladům lze charakterizovat možná jako, že je na nich svým způsobem závislý a svým způsobem nezávislý. Totiž na jedné straně prostě kopíruje tu dřívější předlohu, ale na straně druhé se snaží o nový překlad podle té nové předlohy a ten se teda potom také prosadí v Kralické Bibli, protože jestliže nový zákon blahoslavů bude přijat do Kralické Bible, tak ty husitské fráze tam už nebudou.

0: Pojďme tedy ke Kralické Biblii jako takové. Zatím jsme mluvili celou dobu o Novém zákoně Jana Blahoslava, ale pak jsou tady mnozí další, kteří se tady podíleli na tom překladu Starého zákona a jejichž jména dnes alespoň laické veřejnosti jsou zhusta neznámá. Můžeme se zastavit u několika tvůrců nebo překladatelů právě té Staré smlouvy.
1: Já bych tady na úvod snad jenom řekl tolik, že jestliže tedy Nový zákon je v podstatě jako celek dílo jednoho muže, byť to není vyloženě úplně nový překlad, je to spíš nové přehlédnutí Bible, tak tedy ten Starý zákon a vlastně tedy Bible kralická, protože tohle ten Nový zákon v té původní blahoslavově podobě vlastně není Biblí kralickou, tak na Bibli kralické se podílela celá řada překladatelů, celá řada tedy nejvzdělanějších odborníků z řad jednoty bratrské. Střediskem tedy těch překladatelských, těch redakčních prací byly Ivančice na Moravě a Kralice. Je to zajímavé, překlad nového, teda Starého zákona, i když jej pořizovalo mnoho učenců, tak je nelze poznat, kdo na kterém díle pracoval, nelze vůbec, nikdo není pod ničím podepsaný a to dílo vystupuje takovým jednotným prostě dojmem a tady je vidět, že prostě opravdu se tady uplatňovala ta bratrská teze, ten jejich vztah k písmu, že tedy písmo svaté otvírá jenom sám Duch svatý. A tady já se domnívám, že ti překladatelé opravdu stáli pod tím tlakem Ducha svatého. Ale to jistě i Blahoslav a podařilo se jim v skutku dílo prostě jednotné a naprosto jedinečné, i když na něm pracovali 15 let zhruba a asi víc než 10 osobností. Zkusme tedy si udělat takový opravdu krátký přehled, jenom snad takový výčet těch nejdůležitějších osobností, které se tedy podílely na překladu, tisku a vydání Bible kralické. Tak takovým prvním důležitým byl biskup Ondřej Štefan, to byl biskup v Ivančicích. On je jedním tedy z právě z těch žáků Jana Blahoslava, takže tady zase vidíme ten přímý vliv. Ovšem on také pobýval na těch stejných místech jako Jan Blahoslav, a to tedy na tom gymnáziu v Goldbergu a pak na té univerzitě ve Wittenbergu. Seznám s Lutherem už nemohl, ale s Filipem Melanchtonem se bratr Štefan znal také osobně, a pak ještě tedy s učencem Rüdingerem, který teda později, on teda vůbec neuměl česky, ale později se stal, ale byl to vynikající znalec hebrejštiny a řečtiny. A latiny, no tak samozřejmě, oni mluvili latinsky mezi sebou, to nevadí, že neuměl česky, to nebylo až tak úplně důležité. Hlavně on jistě měl také vliv právě na ten překlad, protože v pozdější době, někdy nevím přesně teďka v kterém roce, ale myslím, že 1575, v době, kdy byla vydána česká konfese, se stal ředitelem bratrské školy v Ivančicích, i když byl Němec, tuším. Takže to byla ta postava Ondřeje Štefana. On upravoval kancionál, on jednal tedy o tu českou konfesi, udržoval rozsáhlou korespondenci a po Blahoslavově smrti v roce 1571 tedy nastoupil na to místo bratrského biskupa v Ivančicích. Také byl tím archivářem, také pořádal ty bratrské folianty. To je všechno pravda, ale pro nás je důležitá trošku jiná věc. On byl především znamenitým vykladačem Božího slova a jako takový se velice horlivě pustil do příprav na překladu Starého zákona, to bylo teď nejdůležitější. Ovšem, Nedočkal se bohužel ani prvních tištěných stránek, protože zemřel tedy v roce 1577 raněn v mrtvicí někde v Jaroměřicích u Jevíčka, a to tedy při cestě asi z lázní nebo z nějaké zotavené. Ale měl dobrého nástupce, takže ta práce mohla pokračovat. Jeho nástupcem se stal bratr Jan Eneáš, další student z Wittenbergu, pořád to má jeden zdroj. Jeden z pomocníků Jana Blahoslava, takže opět jsme u stejného zdroje, to byl farář ve Slavkově, v Holešově a v Třebíči. A samozřejmě měl na starosti bratrskou konfesi, měli přeložit do latiny a byl také zvolen za biskupa a za archiváře jednoty bratrské v Ivančicích po zemřelém Ondřeji Štefanovi. No, on uspořádal ty další bratrské folianty, celkem tedy 11., 12., 13. svazek těch akt jednoty bratrské. A on je ten, který pokračoval v těch přípravách bratra Štefana na překladu Starého zákona. On je také ten, který přemístil tajně, protože to přeci jen v těch Ivančicích to bylo příliš na očích. Ono nešlo o to, mě pořád zajímalo, teda pardon, že odbočuju, ale mě zajímalo, proč to přesouvali, když ty Ivančice, to bylo taky poddanské město a v podstatě taky na území spřátelený šlechty, že by to nemuselo až tak vadit, není to úplně pravda. Ono to mohlo být prostě do očí, akorát ten sbor v tom městě a to, že se tam tiskne a že se tam vydávají knížky. Jasně, bylo to do očí, to v té době znamenalo jedno, že se musel najít někdo, nějaký závistivý utrakvista nebo katolik, a katoliku moc nebylo. Takže spíš nějaký utrakvista, možná nějaký teda ten katolík, který žaloval třeba císaři, že jo, Ferdinandovi nebo Maximiliánovi, že tady nejsou prováděny ty mandáty proti jednotě bratrské. No a ten císař, jemu to bylo v podstatě, ho to až tak taky netrápilo. No ale když přijde žaloba, musí reagovat. No, takže mu poslal, že jo, nějaký ty dráby, začal se vyšetřovat a bylo to nepříjemný. Nejenom pro ty věřící, no ale i pro toho pána, který byl taky členem té jednoty bratrské. A proto se to řešilo takovým způsobem, že v podstatě ta tiskárna opravdu byla do očí. To bylo skutečně kulturní centrum. A proto to tedy se muselo udělat tak, že ta tiskárna se přesunula do Kralic, což je malá vesnice, není to tak daleko. Tam na té vesničce to nikoho tak úplně netrápilo, nikdo nežaloval, byl klid a mohlo se vydávat a vlastně se nerušeně jelo dál, protože oni ty mandáty byly, i když se nevykonávali vyloženě teď už, tak ale pořád prostě byly v platnosti.

0: Pojďme k dalším osobnostem, které se podíleli na překladu staré smlouvy.
1: Jistě musíme zmínit významnou osobnost Izajáše Cibulky, který teda se podílel na těch prvních třech dílech Bible kralické, byl právě velice oddaným spolupracovníkem Jana Eneáše, byl duchovním v kralicích, farářem v kralicích, byl to zbožný muž, muž učený a také, ano, on je také jeden z těch blahoslavových žáků. Také studoval ve Wittenbergu, působil na různých bratrských sborech ve Strážnici Slavkově v Holešově a byl tedy v roce 1577 povolán do úzké rady jednoty bratrské a když zemřel v té době biskup Ondřej Štefán, tak on byl pověřen úzkou radou spoluprací s bratrem Eneášem, tedy s novým biskupem, na pokračování tedy v tom překladu, na překladu starého zákona. Přičem se uplatnil? On se uplatnil asi nejvíc, protože on tam každý trošku dělal jinou práci. To zase nebylo každý, na co se nejvíc specializoval. To nebylo, že by jeden přeložil první knihu Mojžíšovu a druhý, že udělá teda tu druhou knihu Mojžíšovu. Ne. To bylo víceméně podle takové opravdu specializace. Takže on se uplatnil ani ne tak při tom překládání, ale spíš právě při těch výkladových poznámkách a také měl tedy dozor nad tím tiskem. A snad to byla jedna opravdu z nejvýraznějších osobností při tedy té tvorbě Bible kralické, protože ve třech letech prostě za něj vyšly hned tři díly, můžeme klidně říci skoro každý rok jeden díl se všemi těmi poznámkami, to nejde jenom o ten text, to bylo opravdu odborné dílo z výklady. A pak když tedy zemřel v roce 1582, tak jednota bratrská byla dost bezradná a to poznáme z toho, že to dílo se na pět let úplně zastavilo, protože nemohli pět let najít nikoho takového, jako byl právě bratr Izajáš Cibulka. To jsou možná takoví ti úplně nejdůležitější, ale zmiňme teď už snad jen ve zkratce i ty ostatní. Tak důležité jméno je Mikuláš Albert z Kamenka. To byl znalec hebrejštiny. Ano, on má možná ten lví podíl na překladu těch starozákonních knih a také studoval ve Wittenbergu, ale byl také profesorem hebrejštiny na bratrské škole v Ivančicích, takže k té hebrejštině měl vztah. V roce 1578 přesídlil do Kralic a stal se součástí tedy toho překladatelského kolektivu jednoty bratrské v Kralicích. No, on měl ještě po dokončení té šestidílky, to už je takové jeho dílo, řekněme, kde víc o tom rozhodoval, měl na starosti druhé vydání z roce 1596, spolu tedy s bratrem Sušickým, s bratrem Felinem, a to tedy bylo vydání Bible bez poznámek. Možná, že ještě zmiňme jednoho člověka, který ovládal hebrejštinu. To byl bratr Lukáš Helic. On byl původně židovského původu, byl to Polák, ale byl takový světošlápek, bych řekl. Aspoň bratři o něm píšou, že byl těkavé a neklidné povahy a že teda bratřím tím svým tou roztěkaností a dobrodružností své povahy teda působil starosti, takže víme, že oni hodně dbali na kázeň a takovýhle lidé, ale měl prostě nějaký podíl, jistě přispěl tedy k tomu překladu, hlavně tou znalostí hebrejštiny. My už jsme zde zmiňovali ředitele bratrské školy v Ivančicích, Esroma Rüdingera, tedy člověka, který pocházel z Německa, který neuměl česky, ale přijal v roce 1575 nabídku bratra Štefana a stal se tedy ředitelem bratrské školy. Ovšem, on tam učil řečtinu a hebrejštinu. Takže opět tady nějaký, i když nebyl přímo přizván do toho kolegia těch překladatelů, tak přesto jeho znalosti přece museli mít nějaký vliv na ty překlady. A jenom pro zajímavost, on také ale měl dva žáky, tenhle ten ředitel, dva žáky nesmírně teda důležité v té době. To byli žáci šlechtického původu, Karel ze Žerotína a Karel z Lichtenštejna. Ten druhý přešel ke katolici, ale ten první právě, to je ta bratrská šlechta, to je ten majitel toho panství, na jehož území se ta Bible kralická může tisknout. To je ten Karel starší ze Žerotína, který chrání jednotu bratrskou a ty sbory podporuje je. A to je také ten, a proto ho zmiňuju, protože on nese veškerý náklad. On nese náklad na vydání kralické Bible. Takže on, byť jako asi tam u toho překladu nebyl, přesto je nesmírně důležitý, protože bez jeho peněz a bez jeho podpory a ochrany by se takové dílo nikdy nezdařilo. Takže tady opět vidíme, jak si Pán Bůh umí vždycky ve správnou dobu, ve správný čas a na správném místě používat úplně různé lidi. Řekli bychom, šlechta, toho to nemuselo moc zajímat, že jo? A tady nějaký bratříci se tajně schází, to jsou takoví ti dole. Ale tady vidíte, že Pán Bůh opravdu povolává každého podle jeho obdarování, podle možností, které on sám mu dává. Protože ten Karel starší ze Žerotína by nebyl šlechticem, kdyby to Pán Bůh nechtěl, a nebyl by ani členem jednoty bratrské, kdyby to Pán Bůh takto nechtěl. Tedy Pán Bůh potřeboval někoho tak důležitého, jako byl ten Karel starší ze Žerotína, aby skrze něho mohl chránit to svoje dílo slávy, tedy Bibli kralickou.
0: Bible kralická potom prošla ještě několika revizemi a v roce 1613 se datuje ta poslední revize, ten překlad Bible kralické, který držíme v ruce i my dnes. Od roku 1613 do současnosti jsou ještě nějaké stěžejní překlady, stěžejní vydání české Bible?
1: Tak, je tady jedno vydání teda Bible kralické po tom roce 1613 a to je vydání v cizině. Na rovinu řekněme si, u nás nic. U nás prostě žádné vydání nebylo. Jediná vydání Bible kralické, která tuším byla možná, tak byla možná až po vydání tolerančního patentu v roce tedy 1781 Josefem II., ale tuším, že to byla vydání až tak v průběhu toho 19. století, protože tak nějak těsně po vydání tolerančního patentu ono těch nekatolíků zase tolik nebylo a ti, co teda udržovali si víru svých otců, tak pokud jimi katolíci nezabavili, tak měli kralickou Bibli, tu původní, pravděpodobně asi jenom tu jednodílnou, tu poslední bez těch poznámek z roku 1613, šestidílka by se těžko schovávala a navíc byla nákladná, drahá, to ti obyčejní lidé také na to neměli, ale na tu malou Bibli už měli, takže vytáhli ty původní Bible, které vytahovali celou dobu proti reformace. Takže opravdu až nějaká ta vydání, tedy až v tom 19. století, já jsem možná to nedopověděl, ale ještě v tom roce 1658 vydává Komenský takzvaný manuálník, a to je taková, on tomu říká biblička, taková malá Bible zkrácená, jsou tam tedy texty z Bible kralické, ale to už je prostě vydání exilní. Samozřejmě v exilu, tam i v tom 18. století, zvlášť tedy pak v těch místech, jak je Herrnhut, Ochranov, tak tam vycházejí další vydání Bible kralické. Ale tady u nás opravdu ne, tady až skutečně po tom tolerančním patentu a potom tedy až po roce 1918 vychází z prostředí nekatolických církví různé překlady.
0: I v tom je význam kralické Bible, že skutečně přenesla český národ přes takzvanou dobu temna, tu dobu po bělohorskou dobu, kdy nekatolíci v českých zemích byli pronásledováni, a to tvrdě. Takže v příštím dílu tohoto povídání se podíváme nejen na exilová vydání Bible kralické, ale taky na ta česká, která se datují už do 19. století a těch pozdějších. K rozhovoru opět zvu Jiřího Sladké, faráře církve Československé husitské v Hrotovicích a církevního historika, a zároveň vám moc děkuji za dnešní povídání.
1: Děkuji vám mnohokrát za pozvání a budu se těšit zase příště na naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová a za týden se těšíme oba na slyšenou.
1: Na slyšenou.
0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.

0: A k historii České Bible se v premiéře ještě vrátíme jednou ve středu od 10 hodin dopoledne. Po 23. hodině je tu poslední hodina dnešního večerního vysílání na Rádiu 7. A co znamená dnešní? No to znamená neděle 23. srpna. A znamená to také, že je tu poslední hodina, kdy vám ještě od mikrofonu bude společnost dělat Kateřina Frdychová z brněnského studia Rádia 7. No a se mnou tu budou také Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka, protože budou číst z knihy Davida Louly České studny. Je pro vás připravená relace Večer pod lampou, ve které pročítáme jednotlivé kapitoly této knihy. Vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel. Už jsme prošli 10 studní zasypaných zapomněním a je nejvyšší čas je znovu hloubit. Tak příjemný poslech.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 11. Studna svobody.
1: Duch je tím pánem. Kde je duch páně, tam je svoboda. 2. list Korintským, 3. kapitola, 17. verš. Ježíš řekl, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8. kapitola, 32. verš. Jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci boží. 1. list Petrův, 2. kapitola, 16. verš.
0: Listina základních práv a svobod dnes zaručuje svobodu každému občanu České republiky. Stát zaručuje občanům svobodu osobní, svobodu pohybu, svobodu myšlení, svědomí i náboženského vyznání. Právo svobodně se sdružovat je zaručeno stejně jako svoboda projevu. V oblasti náboženského přesvědčení listina i ústava zajišťují velkou svobodu.
1: Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru, buď sám nebo společně s jinými, soukromně nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadů.
0: Policie, soudy i soud ústavní dbají o to, aby tato práva a svobody mohl každý využívat. Lze říci, že v české historii neměli obyvatelé nikdy tolik svobod jako od roku 1989, snad s výjimkou první republiky, kdy však země byla zmítaná antisemitismem a mnohými předsudky vůči národnostním menšinám. Po druhé světové válce za vlády komunistů byly sice tyto svobody deklarovány, avšak ve skutečnosti nezachovávány. Ve prospěch celku, státu, byla svoboda utlačovat svědomí, přesvědčení, náboženské vyznání i omezovat svobodný projev či sdružování se. Jedna věc je, co občanům zaručuje zákon, a druhá, zda skutečně svobodní jsou. Od sametové revoluce máme vnější svobodu, ale jsme skutečně svobodní? Po této něžné revoluci se u nás hodně mluvilo a psalo o tom, zda budeme umět s nově nalezenou svobodou zacházet. Existuje totiž jakýsi syndrom exodu, nebo jinými slovy duch otroctví, který se projevuje u národů, jež dlouhý čas žili pod nadvládou jiných národů, nebo jimi byli zatročeni. Když Bůh vyvedl Izraelce z egyptského otroctví, byli svobodní. Navenek. Dalších 40 let trvalo Bohu, než Izraelce osvobodil od ducha otroctví, útlaku, a mohli jim svěřit zaslíbenou zemi. Ti Židé byli svobodní, ale smýšleli jako otroci. Neuměli žít svobodně, báli se svobodně myslet, svobodně jednat, nést odpovědnost za svůj život a svá rozhodnutí. Báli se Bohu důvěřovat a pověsit se na něj, protože jim to duch otroctví nedovolil. Podezírali Boha z toho, že je z Egypta vyvedl jen proto, aby je umořil na poušti hlady. Jednoduše, Boha měli jen za dalšího faraona, který nad nimi chce krutě vládnout. Strach, nedůvěra, podezírání, přetvářka, lež, vzpůrnost, závist a nepřejícnost i neschopnost nést odpovědnost a autoritu, to jsou vlastnosti lidu, který žije pod duchem otroctví. Tento charakter se nezmění změnou politického systému nebo ústavním prohlášením. Český národ žil 300 let pod krušnou nadvládou Habsburků. Počítáme-li to od prohrané bitvy na Bílé hoře po vznik samostatného státu, tedy v letech 1620 až 1918. Bylo to období národnostního i duchovního útlaku. Čechům byla vnucena katolická víra jako jediná správná. Potlačení svědomí a přesvědčení vedlo českého člověka k postupné vnitřní proměně. Ze sebevědomého, pevného, zodpovědného Čecha se časem stává nejistý, podezíravý a podlézavý Čech, kličkující mezi zákony, utíkající před osobní odpovědností, uhánějící mezi překážkami za svým osobním prospěchem. Možná inteligentní, možná šikovný a schopný, dobrý voják Švejk, přetvářkou bojující ne za pravdu, ale za vlastní zisk. Publicista Smetana podává přesný a výstižný popis dnešního českého člověka ve vztahu k hrdinům.
1: Hrdina v Čechách užije těžkostí mnohonásobně víc než kdekoliv jinde, neboť se proti němu postaví dřív nebo později záludná malichernost a závist. Tahle závist je u nás rubem popularity. Hrdý, upřímný a pravdivý člověk je v Čechách lidem trnem v oku, ať je politik, podnikatel nebo umělec. Demokratické cítění se u nás už odpradávna zvrhlo v jakési rovnostářství, které nesnáší autority, neuznává odpovědnost, všechno rozleptává pochybnostmi a pomluvami. Jakoby lidé u nás nevěřili, že velikost je skutečnou velikostí, ušlechtilost ušlechtilostí, pravda pravdou. A v českém politickém i společenském životě se to tradičně projevuje mimořádnou nesvorností, přímo hašteřivostí a nesnášenlivostí, sobeckým handrkováním, a to i v těch chvílích, kdyby bylo mnohem užitečnější táhnout za jeden provaz. Dokud se u nás hrdina nepromění v mučedníka, národ není spokojen.
0: Jak je vidět, svoboda není dána vnějšími podmínkami. Je možné žít v ideálních podmínkách ke svobodě a přitom být otrokem. A naopak je možné být otrokem a přitom žít svobodně. Vždyť Kristus řekl skrze apoštola Pavla:
1: koho Pán povolal jako otroka, má v Pánu svobodu. Koho Pán povolal jako svobodného, je v poddanství Kristově.
0: O jaké svobodě se zde mluví? Jaká svoboda může být uprostřed otroctví? Existuje snad nějaká svoboda ducha, vnitřního člověka? Pakliže ano, jak se to projeví? Žili v Čechách lidé takto svobodní? Jistě, že ano. Byli to naši otcové, jenž pili ze studny svobody a osvobodili České království z nadvlády hříchu.

Mistr Jan Hus dozajista rozuměl svobodě jinak než my nyní. Ano, Hus bojoval za svobodu svědomí, ale jaksi nepřímo, tím, že absolutně nadřadil zákon boží, Bibli, řádům a zákonům církve i světské moci. Ale jaká pak to byla svoboda, když v zápětí zavázal věřícího odpovědností vůči Bohu a jeho řádu? Jenže právě v tom viděl Hus skutečnou svobodu. Člověk je osvobozen z falešných závazků lidem a církvi, aby mohl svobodně sloužit Bohu dle svého svědomí a poznání. Hus byl přesvědčen, že zachovávání božích příkazů člověka

Nepřijímali slepě to, co se jim skazatelen předkládá, ale sami to srovnávali s písmem a oddělovali pravdu od lži. Též se staví za svobodu shromažďovací. Když je mu zakázáno kázat v Betlémě, milý Hus si z toho nic nedělá a svobodně ve své práci pokračuje. Český univerzitní mistr odhodlaně hájí tyto svobody i tváří v tvář smrti ve shromáždění národů v Kostnici. Husova smrt vyvolala v Čechách bouři husitské revoluce. Husité svůj program zhrnuli do 4 pražských artikulů, které předložili na sněmu v Bazileji roku 1432 a obhájili je tam. O co jim tedy šlo? O 4 svobody, totiž za prvé, aby slovo boží bylo po království českém svobodně a bez překážky kázáno v každém jazyce. Za druhé, aby svátost oltářní pod obojí způsobou, totiž chleba a vína, všem věrným křesťanům, jimž hřích smrtelný nepřekáží, svobodně byla podávána. Za třetí, aby kněžstvo po svěcku nepanovalo, to znamená, aby kněží světskou mocí neutiskovali poddané, aby se vzdali, nebo aby jim bylo zabaveno bohatství i majetky a kněží se navrátili k apoštolské prostotě. Za čtvrté, aby všichni hříchové smrtelní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu božímu odporní byli v každém stavu řádně a rozumně od těch, kterým to přísluší, stavování a potírání. To znamená svobodu světské moci trestati zjevné hříšníky podle zákona božího. Z těchto 4 bodů je vidět, že si mnozí husité cenili duchovní svobody více nežli vnější, a že jejich hlavním nepřítelem není papež a katolická strana, ale jejich vlastní hřích. Brzy jim však ze 4 článků zůstal v praxi pouze jeden, a to kalich. Nakonec se i z něj časem stala pouhá forma, a ta tam byla touha po krvi Kristově, která má moc očistit hřích. Český národ se opět ocitl v otroctví ducha, v temnotě.

Různé skupiny, dá se říci sekty, si svoji svobodu hájily. Zrodila se jednota bratrská, která utekla před světem do Kunwaldu. Více než po svobodě občanské prahla po svobodě od bohatství, moci a násilí. Bratři chtěli mít svobodu žít tichým životem v ústraní podle Ježíšova příkladu a učení. Na obvinění, že svým odtržením se od utrakvistů působí škodu a potupu království, namítají, že jim svědomí nedovoluje, aby si nechali sloužit od zlých, hříšných kněží, neboť Pán Ježíš řekl, že když slepý vede slepého, oba padnou do jámy. Naléhají na krále, aby jim dal alespoň takovou svobodu, jakou mají Židé v království trpění. Po smrti Jiřího z Poděbrad měla jednota víceméně klid, takže se rozvinula do krásné a ušlechtilé podoby. Zdá se, že dokud jednota zachovávala vnitřní svobodu od hříchu, dopřával jí Pán prostoru i navenek, a to i bez přispění světské moci a meče. Jakmile jednota podlehla hříchu a nechala se jím zotročit, přišel vzápětí i útlak vnější. Pán dává půdu k životu tomu, co je z něj. A každou rostlinu, kterou nezasadil jeho nebeský otec, vytrhává i z kořeny. O některých je však napsáno, že jich svět nebyl hoden, viděděl je a oni bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. Slabá vláda Jagellonců umožnila velký rozvoj jednoty bratrské, ale co víc, z Českého království se stala jediná země v Evropě, kde byla, ač nedokonalá, svoboda vyznání a tolerance náboženských přesvědčení. Žili zde vedle sebe poměrně v pokoji katolíci, utrakvisté, Židé i jednota bratrská. Do země přicházeli všude pronásledovaní valdenští a novokřtěnci, ti postupně splývali s jednotou. Na přelomu 16. a 17. století začala jednota vadnout a schnout. Navenek byla dobře zajištěná, měla majetky, ochranu šlechticů, sjednotila se s utrakvisty a tak dál. Duchovně byla vlažná, malátná, srdce bylo pomaleji, ztratila se ostražitost. Krev byla otrávená.

0: Zastavená jedem hříchu. Praha v době rudolfínské se stala centrem okultismu v Evropě. Okultní prvky se dostávaly i do jednoty. Duch okultismu se projevuje silnou touhou pomoci a nadvládě a kdokoliv se mu otevře, podlehne jeho otroctví. K trůnu se dostává silně prokatolický Ferdinand II. Habsburský. Češi si volí vzdorokrále Fridricha Falckého a bratřím nastává vážné dilema. Mohou jít do povstání proti králi nebo ne? Karel starší ze Žerotína neváhal dříve vypovědět poslušnost Rudolfovi II. A zvolit na Moravě za krále Matyáše. Nyní váhá. Jiný bratrský šlechtic a diplomat Václav Budovec z Budova zachoval Rudolfovi věrnost. Vymohl na něm majestát, zaručující bratřím svobodu a rovnost dokonce i s katolíky. Nyní volá do zbraně, ač ví, že povstání je Bohu nemilé. V dopise Žerotínovi Budovec píše s naléhavostí, aby se moravské stavy přidali k českým a šli do boje za svobodu.
1: Neboť králům, překračujícím hranice svého povolání a samozřejmě si přivlastňujícím žezlo boží, aby se, když ne sami, tedy prostřednictvím druhých, zmocnili vlády nad svědomím. Bůh obvykle nejen jejich žezla ohrozí, ale vymění je. Těm pak, kteří zmoudří a užívají křesťanské mírnosti, tatáž ohrožená žezla upevní a odňatá vrátí.
0: V tom chtěli české stavy Bohu trochu pomoci, ale Bůh s nimi nebyl.

0: Následky byly hrozné. Ferdinand II. Zavedl vládu teroru, oloupil zemi o všechna práva i svobody. Veden svými rádci, jezuity, znásilnil svědomí 9/10 obyvatel království, jenž byli nekatolíky. Jezuité na Ferdinanda tlačí a poučují ho.
1: Vaše milost jest povinna očistit království od kacířství, bludu a lidí je provozujících a rozšiřujících. Kacíři právě proto, že jsou kacíři, jsou hrdi, příliš zaujati sami sebou, stavějí své mínění vysoko nad soud církve, tak vysoko, že nemohou než strachem být přivedeni, aby poslouchali kazatelů pravověrných. Strach, vzbuzený mocí královskou, připravuje oddanost a poslušnost. V přírodě vše se povznáší znenáhla k dobru, zpočátku tělesnost, pak duch, zpočátku bázeň a úzkost, pak láska k pravdě a Bohu.
0: Jaká lež! Z písma vyplývá pravý opak. Nejprve láska a pak poddanost s poslušností. Nejprve duch a poté tělo. Ale jezuité se nestydí apelovat na moc císařskou, aby strachem před ní lidé zapřeli víru i Krista. Roku 1624 je vydáno nařízení, které zakazuje každou víru, kromě katolické. Šlechta má několik týdnů na prodej majetků a musí odejít do vyhnanství, chce-li zachovat víru. Měšťané jsou týráni vojskem, zastrašováni, nekatolíci nesmí provozovat řemesla, nakupovat majetky, ani nesmí držet úřady. Konšilé jsou vybíráni pouze z lidí nemajetných, bez vlastního přesvědčení. Sňatky, křty a jiné obřady smí uzavírat pouze katolíci. Děti musí povinně docházet do katolických jezuitských škol. Měna je devalvována, nastává státní bankrot. Povstává duch otroctví. Lidé jsou vedeni k udavačství, zavedena je všeobecná kontrola. Jsou zavedeny cedulky, které se povinně odevzdávají kostelníkům po mši. Stát sleduje, kdo se ještě drží staré víry. Roku 1627 je vydáno obnovené zřízení zemské, které ruší svobody země i práva stavů ve prospěch habsburského absolutismu. Nekatoličtí kněží jsou ze země vyhnáni. V době všudy přítomného zmatku se dějí mnohé krádeže, vraždy a znásilnění. Přichází mor a hlad. Města jsou vylidněná na polovinu. Jezuité zavádí procesí k různým místům a svědcům. Pompézní manifestační pochody s hudbou, zpěvem a maškarami mají dokázat vítězství jediné pravé víry. Na závěr procesí se pálí kacířské knihy i Bible. Předvádění této barokní nádhery má přesvědčit nerozhodná srdce o tom, že se mýlí ve své víře. Není přece možné, aby jedinec měl pravdu a celá církev katolická se mýlila. Silný útlak vedl 10 000 lidí k emigraci, jiné k přetvářce, další k zoufalství. Mnozí míní, že je zde počátek ateismu v Čechách. Ateisté jsou prý husité, jenž ukrývali svoji víru, až ji ztratili úplně. Našli se i tací, kteří zvítězili nad zlým pro krev Beránkovu a slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Nezapřeli Krista a jeho slovo, protože se naučili pít ze studny svobody. Oni byli svobodní. Jak se jejich svoboda projevovala? Každý, kdo je v Kristu svobodný, je radostného, pevného, přímého, odvážného ducha. Nebojí se mluvit pravdu, nebojí se lidí, nebojí se odpovědnosti, nebojí se autority, která je mu svěřena. Je přející a důvěřivý. Ať se děje cokoliv. Jeho láska vydrží, jeho láska věří, jeho láska má naději, jeho láska vytrvá. Celých 160 let do vydání tolerančního patentu císařem Josefem II. V roce 1781 odcházeli bohatí i chudí z Českého království za svobodou. Byli svobodní. Pro Ježíše dokázali opustit všechno – majetky, statky, postavení, živnosti, vztahy, vlast a mnohdy i ty nejmilejší. Odešli kvůli svědomí, nemohli už déle s tou přetvářkou zapírat Krista. To je ta touha české duše po svobodě. V takových chvílích je svoboda vzácnější nad všechny poklady světa.

0: Pohleďme do jedné duše hladovějící po Bohu roku 1731.
1: Tu mě tak bývalo, popatřil-li jsem k nebi vzhůru anebo na něco na zemi dole, všecko mne jen soudilo. Když jsem v epištolách četl o církvích, o věřících a spasitele milujících, ohlížel jsem se v úkol. Myslel jsem sám v sobě, nikdež jsem nic tomu podobného spatřiti nemohl. Potom jsem myslel, že snad přece někde na světě něco takového je a takový lid svatý a pobožný se nalézá. Myslel jsem, kdybych se toho dověděl a někdo mě, kde to je, pověděl, že bych tam jít chtěl. Třeba tam měl kousek chleba a vodu za pokrm míti, ano, třeba mne to mnohé těžkosti, i samou smrt státi mělo, že bych já na to dbáti nechtěl, když bych jen spasen býti mohl.
0: Toto přání se mu splnilo a ještě toho roku šťastně unikl do Saska, kde v Gerlachšajmu takovou církev nalezl. Jan Jílek nalezl svobodu, napil se z této studnice a nemohl si to nechat pro sebe. Znovu a znovu se vrací do Čech, aby z toho Babylona vyvedl na svobodu další strápené duše. Když byl v Čechách po sedmé, byl chycen a uvězněn v Litomyšli. Autentickým dokladem toho, že je možné být svoboden i ve vězení, je Jílkovo svědectví.
1: Tak jsem potom za ten čas blízko Vánoc tuze blažený čas měl, který jsem prvé ještě jakživ neměl, takže se mně zdálo, jako bych životně ve dne v noci se spasitelem rozmlouval. Jestli mě nějaké nečisté myšlení aneb cokoliv jiného na mysli přišlo a já jen vzdechl aneb slovíčko k spasiteli řekl, hned jsem jeho pomoc a vysvobození od toho cítil a vždy zase nové potěšení jsem od spasitele dostal, takže mě spasitel vždy milejší a sladší býval. Neboť když jsem jen to slovo Ježíš jmenoval, aneb jen na něj pomyslil, vždy taková sladkost a milost srdce mi prošla a mysl má jakoby na široké pole se dostala, kdež mnoho rozvažovat měla, přičemž často tak velice srdce mé radostné bylo, že jsem mohl radostně na harfu hráti, neb jsem skoro všecky písně z ní naspaměť uměl a mnoho jsem si zpíval.
0: Jílek si počínal velmi svobodně i u výslechu jezuitů, kteří mu stále vyhrožovali mučením i smrtí.
1: V čase tom mě jezuita jen asi dvakrát navštívil a jen se mne ptával, jestli již přece na obrácení své myslím, abych zatracen nebyl. Já mu ale tak svobodně jsem odpověděl, že nic o tom nemyslím, protože o mé víře žádnou pochybnost a o jejich žádné jistoty nemám. A protože to činiti nemohu, že snáze hlavu i také nohy i ruce usekati dáti si mohou, nežli abych jejich víru přijmouti měl. On ale pravil, že prý jejich víra je apoštolská, že on mě od Petra až do nynějšího biskupa posloupně všecky biskupy vypočítati může. Já mu zase pravil, kdyby apoštolská byla, že by také tak muselo býti, jak za apoštolů bylo, kteří nikoho vězením k víře nenutili. Na to odešel brzo pryč. Já jsem zase děkoval spasiteli.
0: Vznešená svoboda ze strachu z bolesti, utrpení i smrti byla znát též u všech moravských misionářů vyslaných z Hernhutu. Jednou, když hrabě Zinzendorf plul s několika Moravany na ostrov svatého Tomáše v západoindickém oceánu, kde již několik let žil Friedrich Martin, přepadla ho obava, zda Friedrich ještě žije. Zeptal se svých moravských průvodců.
1: Což kdybychom zde nenašli žádného? Kdyby všichni misionáři byli mrtví?
0: Na to odpověděl tiše mladý misionář.
1: Pak jsme zde my.
0: Načež hrabě pronesl často citovaná slova.
1: Věčné pokolení, ti to Moravané.

0: Dnes je tato vzácná studna zasypána prachem a kamením, přestože máme svobodu zaručenou ústavou. Češi se necítí svobodní, spíše působí jako otroci. Panuje nedůvěra a podezíravost vůči každému, kdo vybočuje z normálu, kdo má veliké touhy a smělé vize. Panuje odmítání každého, kdo je úspěšný, neboť toho úspěchu jistě dosáhl nepoctivě. Je strach z každého, kdo má vliv a autoritu, neboť ji jistě zneužije. Duch otroctví. Mentalita otroků. Mnohaletý útlak způsobil pokřivení českého člověka, takže přímých a pevných lidí roste v Čechách jako šafránu. I sobectví, hledání svých věcí zanáší studnu svobody, tak jako jiné studny. A strach. Strach paralyzuje mnoho Čechů. Strach z lidí, z jejich odmítnutí, jejich hodnocení a soudů. Strach, že se nevejdou do jejich představ. Strach být jiný než masa. Strach být sám sebou. Strach z Kristovy identity. Křesťané jsou světlo světa. Světlo je jiné než tma. Ve světle je vidět. Křesťané jsou Kristovou vůní. Pro jedny vůní životodárnou, pro druhé smrtonosnou. Satanova taktika je stále stejná, zastrašování. Funguje mu to. Nemá nic a přece strachem drží v otroctví mnohé národy. Komunistické, muslimské, buddhistické, hinduistické, ale též ateistické a křesťanské. Stalin i Hitler byli satanovými nástroji. Jakou měli zbraň? Strach. Koho sevře zbabilost, je zotročen. A naopak, nejsvobodnější lidé v stalinském Sovětském svazu byli ti, kteří byli ve vězeních. Uvěznění, ale hrdí, nezlomení, přímí. O bezbožném je psáno:
1: uchváceno bude z stánku jeho, doufání jeho, a to jej přivede ke králi strachu.
0: Ďáblova vláda se zakládá na strachu, on je král strachu. Žádný strach není z Boha. Strach vede do poroby. Je tedy nějaká naděje pro Čechy? Ano. Lidé český, napij se ze studny svobody a narovnej se. Poznávej pravdu, Krista. To tě osvobodí. Krom Ježíše jiné naděje není. Sami už si nepomůžeme. Jediná naděje pro český národ je Ježíš Kristus. On má moc napřímit páteř celého národa. Nezávislost na něm vede do ještě hlubší poroby. To znal i učitel národů Komenský.
1: O blahoslavená porobo synů božích, nad níž nic svobodnějšího vymyšleno býti nemůže. Kdež člověk samému Bohu se podrobuje, aby jinde všudy rozvázán byl. O nešťastná světa svobodo, nad níž otročtějšího nic býti nemůže. Kdež člověk samého Boha nedbaje, jiným věcem mizerně se v manství podrobovati dá. Jmenovitě, kdež slouží tvorům, nad nimiž panovati měl, a odporuje Bohu, jehož poslouchati měl. O smrtelní, kéž tomu rozumíme, že jediný jest, jediný toliko, vyšší nad nás, Hospodin, učinitel náš a budoucí soudce, kterýž sám moc maje rozkazovati nám, nerozkazuje však jako otrokům, ale jako dítek zůve ku poslušenství svému, svobodně nás a nesvázané, když posloucháme, míti chtěje. Jistě, žeť Kristu sloužiti jest královati. Nýbrž manem božím býti větší jest sláva, nežli všeho světa monarchou býti. A co pak přítelem a dítětem božím býti bude. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte na sebe znovu vložit otrocké jho.

Poslouchali jste čtení z knihy Davida Lowley České studny Areb Hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel a pro Radio 7. Ji načetli Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. Technicky spolupracoval Michal Crhák. Závěrečnou kapitolu nabídneme k poslechu zase za týden. V neděli ve 20 hodin anebo v repríze v následující pátek po 22. hodině. K dispozici je také archiv pořadu ke stažení na našich webových stránkách s adresou www.radio7.cz.

Lásko, kde jsi? Smutně volám, v očích slzy nabírám dech. Už pro mě nejsi dokonalá, moc mě to mrzí, tak si tato slova nech. Vzpomínám na dny, kdy jsem tě učil zpívat.

A tohle je z dnešního večerního vysílání všechno. Samozřejmě Rádio 7 vysílá i po půlnoci, bude tu noční vysílání, takže si ho nenechte ujít, pokud nepůjdete spát, tak je tu pro vás připravená celá řada pořadů, je tady jejich repríz, no a také samozřejmě písničky, takže nebudete ochuzení, ale pokud půjdete spát, tak vám příjemné sny. Od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Fridrichová.

S půlnocí začíná pondělí 24. srpna. Na Prahu nočního vysílání Rádia 7 vás zdraví Broňa Procházková, váš průvodce vysíláním v hodinách před námi. Než se do toho vysílání ponoříme, pojďme se podívat, co je nachystané k poslechu. Za čtvrt hodiny začíná relace Světem Bible. Boží soud je stejně reálný jako každodenní východ a západ slunce. Ačkoliv tomu na první pohled náš svět nenasvědčuje, v duchovní dimenzi už je pro tento konečný okamžik zúčtování vše přesně připraveno. Výrazně na tyto události upozorňuje novozákonní kniha Zjevení, kterou otevíráme spolu s teologem Johnem Vernonem McGeem v relaci Světem Bible od čtvrt na jednu. V dnešní pohovce si pořádně zahopsáme. Budeme totiž poslouchat hudební elektronickou tvorbu a rozhovor ze stagíku z festivalu United s DJem Galactusem Jackem. O jeho službě a formě zábavy, prostřednictvím které sděluje příběh o Ježíši Kristu. Co to obnáší a co u toho zažívá, nalaďte si pohovku od 13:00. Ve čtení na pokračování se vrátíme do roku 1932, kdy byl Miloš Scholtz druhým nejlepším tenistou u nás. Na prvním místě měl ale Boha a jeho slávu. Čekalo ho další mistrovství světa, jak uslyšíme ve čtvrt na tři, kdy otevřeme knihu Jak život šel. Se třetí hodinou repríza Rozmaríny, ve kterém si o mateřství, o výzvách mateřství, povídá Lída Pohanková s Denisou Vampolovou. Ve čtvrt na pět je tu pak štafeta, která se podívá na téma skautských rituálů. Toto téma přiblíží Sára Zončová a Helen Mrázková. A od 17:00 začíná pak pořad Nejen chlebem s kazatelem Jaroslavem Pokorným. No a noční vysílání uzavře Séla manželů Šanderových. Bohoslužba slova zní vysíláním od 17:30.

0: Vítejte u poslechu pořadu Světem Bible s teologem Johnem Vernonem McGeeem, se kterým se zaměříme na závěr 14. kapitoly Zjevení Janova. Otevřeme téma Božího soudu nad lidským hříchem a položíme otázku, zda bude muset církev procházet obdobím velkého soužení. Výklad o tom, jaký plán má Bůh pro křesťany v běhu posledních událostí, zazní v podání Pavla Vopaleckého.
1: Jak jsme si slíbili posledně, milí posluchači, dnes náš pořad začínáme čtením 19. verše ve 14. kapitole knihy Zjevení. Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil víno země a uvrhl je do velikého lisu Božího hněvu. A v lisu za městem byly hrozny stlačeny a vytékající krev dosahovala až po uzdy koní na vzdálenost 160 mil. Tolik tedy Zjevení 14, verše 19 a 20. Vyjádření za městem se vztahuje na město Jeruzalém. Jak vidíme z řady dalších veršů, tyto události se budou točit kolem Jeruzaléma. Výrok až po uzdy koní představuje přirovnání pro zobrazení výšky hladiny vražd.

všedně prolité válečné krve v té době. Je to hladina ve výšce nejméně 1 metr nad zemí, spíš více. 1600 honů, 1600 stadií, anebo 160 mil, jak to podávají různé překlady. To je mimochodem vzdálenost mezi městy Dan a Bersabé, Beršeba, čili mezi nejvzdálenějšími místy na severu a na jihu Izraele jako celku. Odtud vidíme, že celá Palestina bude dějištěm této poslední války, jež skončí bitvou u Armagedonu. Asi uprostřed doby velkého soužení válečné akce začnou a o pár let později osobním návratem Krista na zem to všechno hrůzné dění na této zemi skončí. V žalmu 45. je starozákonní předpověď těchto událostí. Ty jsi krásnější než synové ličtí, milost se rozlévá ve tvých rtech, proto ti Bůh požehnal na věky. Připaš si, bohatýre, k boku svůj meč, svou velebnost a nádheru. Vyjeď v zájmu pravdy a potlačované spravedlnosti a tvá pravice ti dokáže úžasné věci. Tvé šípy jsou špičaté, pod tebe padnou lidé, v srdci královi nepřátelé. Tvůj trůn, Bože, je věčný a navždy. Žezlo přímosti je žezlem tvé vlády. Tolik citát ze žalmu 45. verše 2 až 6 podle překladu doktora Zemana. Už je tomu dost dávno, kdy jsme si řekli, že 45. žalm je mesiášský žalm. Hovoří tedy s prorockým výhledem na Krista, čili na Mesiáše. Chci, aby bylo jasné, povídá v těchto ponurých a hrůzných souvislostech náš učitel, že nepovedu žádnou obrannou řeč pro tyto scény, v nichž vidíme Boží svrchovaný rozsudek nad lidstvem a nad celou zemí. Bůh mě nežádal, abych omlouval jeho slovo. Řekl mi jen, abych to slovo předával tak, jak je. Z toho, co Bůh ve svém slově říká, jasně plyne, že se musíme postavit tváří v tvář skutečnosti. Náš učitel ji vyjadřuje nyní ve 4 bodech. Za prvé, hřích je strašná věc, která v Boží přítomnosti prostě neobstojí. Za druhé, hřích je na světě a lpí na každém člověku. Za třetí, jediným prostředkem, jak se hříchu zbavit, je vykoupení, zástupná oběť. Výkupné nabídl Pán Ježíš Kristus, když na kříži prolil svou krev a tak zaplatil pokutu za naše hříchy. A konečně za čtvrté, vzhledem ke svému hříchu si zasluhujeme Boží trest. Můžeme mu uniknout jenom tak, že skrze důvěru přijmeme Kristovo dílo, které za nás on sám vykonal na kříži.

Židům, 2. kapitola, verš 3. Jak bychom mohli uniknout, pohrdneme-li tak slavným spasením? Uniknout čemu? Uniknout soudu. Doba velkého soužení bude představovat soud. Vyhnout se mu je možné jedině tak, že přijmeme Boží spásu, to znamená, že přijmeme Krista. Chceš-li, nazvi to třeba zabezpečovacím mechanismem, anebo únikovou cestou, připouští náš učitel disputaci o pojmosloví. Příteli, nepřeji ti zlého, ale kdyby začal hořet dům, ve kterém jsi právě teď, určitě bys bez váhání hledal cestu úniku. A nejen, že bys ji hledal, ihned by ses po ní vydal. Tak funguje náš přirozený pud sebezáchovy. Půda země, po které chodíme, je doslova horká. A přijde okamžik, kdy tento svět viditelně zaplane ohněm Božího soudu. Soud velkého soužení nevyhnutelně dopadne na každého Kristova odpůrce a na každého, kdo jej odmítl, kdo jej prostě nepřijal. Lidstvo Pána Ježíše, Mesiáše, zavrhlo. Lidstvo pošlapává Božího syna a znesvěcuje krev smlouvy. Jestli je Bůh, a on je, tak bude také soud. Dnešní generace to potřebuje srozumitelně slyšet. Ovšem, co je pro dnešního člověka srozumitelné, když zavírá oči před realitou a uniká do svých vysněných světů, od hmotářství až po zřetelný okultismus? Odmítá realitu. Místo toho, aby církev dnes předkládala lidem právě to podstatné, co se týká spásy, mnohde donekonečna nabízejí drobné zlepšovací metody, návody, jak žít takzvaný křesťanský život, pokud jde o morálku, pokud jde o určité úpravy v myšlení, čili v psychice všeobecně, a tak podobně. To všechno může být určitým způsobem dobré, ale bez jasného poznání vlastní bídy a bez rozhodného přijetí Krista nic z toho nemá hodnotu pro Boží odpuštění. Na základě jistých zkušeností náš učitel dr. McGee v kontextu se soudy, které jsou zachyceny v našem základním textu knihy Zjevení, dodává tuhle poznámku. Příteli, nic tak nenapřímí tvůj život, jako vědomí, že náš Bůh je svatý Bůh, že Pán Ježíš Kristus je spravedlivý a že nebude tolerovat hřích ve tvém životě. Potřebuješ poznat pravdu o sobě a současně pravdu o zachraňující Boží lásce. Bible ukazuje Boha jako nesmírně milostivého a trpělivého. Ukazuje jej jako toho, který různé formy trestu dlouho, dlouho odkládá a mnohočetně před těmi svými soudy a tresty varuje. Ale když člověk po přemnohém varování svou cestu hříchu nehodlá opustit a stále si kráčí pryč od Boha, není možný jiný způsob dalšího jednání, než aby obdržel plnou hodnotu důsledků svých činů a svých rozhodnutí, před nimiž byl varován. To je konec konců přístup, jaký rodiče někdy aplikují na své děti, nebo by tak aspoň měli přiměřeně činit. Jsem povzbuzen, povídá zase náš vyučující, když vidím, že někteří psychologové se do jisté míry vracejí k této zásadě. Příteli, pokračuje starý pastor osobním oslovením rodičů, problém s tvým malým klučinou je v tom, že je to obyčejný malý dareba, který bude nejlépe rozumět tomu, když ho ohneš přes koleno a naplácáš mu, místo aby se s ním pořád zacházelo jako s jakýmsi křížencem mezi figurkou z porcelánu a třeba orchidejí. Kdo si to vyjádřil docela zajímavě?
Nejsem si jist, jestli se mi ten anglický originál podaří dobře vystihnout. Základna výchovy by měla být aplikována na sedací plochu vyučování. To je tedy to zajímavé vyjádření. Základna výchovy by měla být aplikována na sedací plochu vyučování. Jinak řečeno, někdy je srozumitelnější a účinnější prostý výchovný čin, než mnoho docela marných slov, která nikam nevedou.

než se rozloučíme s naší 14. kapitolou knihy Zjevení, náš učitel chce obrátit náš zájem znovu k názoru některých lidí, kteří mají za to, že církev bude procházet obdobím velkého soužení. Mám před sebou článek z jednoho časopisu, povídá přemýšlivý stařec, ve kterém se uvádí toto teologické nebo eschatologické stanovisko. Cituji. Křesťanství v celé naší vlasti je mělké. Ti, kdo nemají kořeny zapuštěny hluboko v Kristu, couvají před myšlenkou, že by Bůh vedl svůj lid zkouškou soužení, nebo že by použil utrpení, aby církvi pomohl připravit se na setkání s jejím ženichem. Nicméně je úplně jasné, že právě utrpení je cestičkou ke slávě, jsme k tomu povoláni. Jak to? Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 1. Petra 2.21. Tyto myšlenky způsobily, že už déle křesťany neučím, že nebudou muset projít velkým soužením. Možná, že opravdu nebudou muset, praví autor dále ve svém článku, ale víc pro ně mohu udělat, když je připravím pro situaci, že budou čelit zkouškám v jeho jménu, než kdybych jim vštěpoval, že je Pán vezme k sobě před hodinou největší zkoušky. Autor článku, tento laik, o kousek dál pak říká, že to bude znamenat ohromný duchovní vzrůst pro toho, kdo si oblékne celou boží zbroj. Bude pak schopen odolat v den zlý. To je citát ze epištoly Efeským 6.13. A na tohle pojednání, které jsem vám právě přečetl, náš starý teologicky vzdělaný biblista reaguje slovy: Příteli, chci, aby sis uvědomil, že velké soužení není nazýváno zlým dnem, nýbrž představuje velký den božího hněvu. Těmito slovy popisuje Bible soužení. Nechápu, jak může někdo číst a studovat knihu Zjevení a přitom věřit, že tím, když církev projde velkým soužením, bude nějak očištěna, nebo že se nevěsta tímto způsobem musí ještě přichystat na setkání se svým ženichem. Co pak myslíte, že udělal Kristus, když zemřel na kříži? Vždyť právě on to byl, kdo nás očistil pro sebe samého, kdo nás připravil pro setkání se živým Bohem. My se nikdy sami o sobě nemůžeme stát hodni toho, abychom před Boha předstoupili. Vstoupíme do jeho přítomnosti jen a jedině v Kristu. To nemůžeme ničím nahradit, ani k tomu nemůžeme sami vůbec nic přidat. Nemůžeme položit rovnítko mezi hodinu zkoušky a velký den božího hněvu, který jednou zažije tato zem. Jsem přesvědčen, že církev bude z této země odvedena dřív, než ta všechna hrůza nastane. Kniha Zjevení to jasně říká. Zástup 144 tisíc znamenaných jsme zřetelně identifikovali jako Izraelity, dokonce i totožnost jednotlivých pokolení z písma známe, takže nám nikdo na světě nenamluví, že jde o církev. Církví, čili nevěstou Kristovou, není ani ten veliký zástup, který by nikdo nedokázal sečíst, podle Zjevení 7.9. Církev je prostě církev. Beránkova nevěsta, o níž v těchto pasážích jednoduše není řeč.

Měli jsme jednou rozhovor na toto téma při společném obědě s jedním z mých přátel. Byl to kazatel a zastával stejný názor, že církev projde velkým soužením. Právě pojídal kotletu a mluvil o velkém soužení s takovou bezstarostností, jako by se nejednalo o nic horšího, než třeba přebrodit řeku nebo přečkat horké léto, anebo snad zažít výpadek elektrické energie. Zřejmě ani nepomyslel na hrůzy té doby, jak nám je líčí kniha Zjevení. Což pak by nám Bůh ty skutečnosti zatemňoval, zkresloval, snaží se nás snad vyděsit? Přátelé, v této knize jsou místa, kde Bůh používá symbolů. Víte, proč je používá? Nedělá to proto, aby zamlžil fakta natolik, že bychom je pak raději měli pustit z hlavy, ale dělá to proto, že skutečnost, kterou příslušný symbol představuje či zastupuje, je mnohem horší, mnohem větší než samotný symbol. Mnohé věci, které se nám Jan snaží popsat, se ani popsat nedají. Dokonce ani Bůh nám některé z nich nemůže oznámit. Ne proto, že by nechtěl, nebo že by nebyl schopen, ale protože nemáme uši k slyšení, jak Pán Ježíš řekl. Protože jsme tupí ke slyšení, k porozumění. Nevždycky rozumíme a obávám se, že je velice mnoho lidí, kteří si ani neuvědomují, jak strašné je velké soužení. A bude to skutečně zázrak, že těch 144 tisíc věrných z Izraele přežije. Ani jednoho z nich Pán nestratí. Proč? Protože to budou velcí, silní, robustní chlapíci? Ne. Oni zvítězí pro beránkovu krev. Takže otázka, zda Bůh může zachovat církev počas velkého soužení, je a priori zodpovězena. Samozřejmě, může. Kdyby ovšem taková byla jeho vůle a jeho plán. Ale podle Božího slova věřím, že to jeho vůle ani jeho plán není. Pán Ježíš řekl, já tebe ostříhati, čili chránit, budu od hodiny pokušení, která přijíti má na všecken svět. Zjevení 3.10 podle kralického překladu. Tedy on bude chránit svůj lid, svou církev od té strašné chvíle přicházejícího hněvu. Rád bych to vyjádřil asi takto, pokouší se náš učitel o dílčí zhrnutí. Církev dobou velkého soužení, což je vlastně označení zcela určitého období, nebude procházet. Ale v průběhu času, konec konců už teď, prožívá celou řadu různých soužení, která sama o sobě mohou být velmi bolavá a těžká. Všichni přece máme své trampoty a pokušení. A neznám křesťana, který by těžkosti a problémy neměl.

Nikdy se nestaneme báječnými božími svatými, kteří by neměli problémy a vlastní chyby. Jsme jen jeho děti, stále v něčem nedospělé a nedokonalé. Ovšem, až před něho jednou předstoupíme a spatříme jej tak, jak je, budeme přijati na základě toho, co Kristus pro nás vykonal, ne kvůli tomu, že jsme vydrželi velké soužení. Dalším bodem ke zvážení je zde skutečnost, že většina církve už je mimo dosah velkého soužení, i kdyby začalo teď hned. Již skoro 2000 let vcházejí věřící do přítomnosti Kristovi branou své tělesné smrti. Doufám, že si nepředstavujete, že Bůh pošle zpátky na zem tyhle lidi, tyhle své boží věrné lidi, aby mohli zakusit velké soužení a tak být ještě nějak pročištěni. Oni jsou spaseni pro oběť Pána Ježíše. Vždycky jsem měl dojem, že ti, co věří, že církev bude procházet velkým soužením, jsou lidmi, kteří cítí, že naše shromáždění potřebují nebo si snad zaslouží soužení. A že zejména já jako pastor něco takového potřebuji. Souhlasím, že si to opravdu zasloužím a zasloužím si úplné peklo. Ale já nepůjdu do pekla, protože Kristus to za mě protrpěl. Já jsem jej přijal jako Bohem nabídnutou zástupnou oběť. Já jsem mu uvěřil, povídá náš starý kazatel. Stejně tak nebudu procházet velkým soužením. Proč? Protože za mne Kristus zemřel a svou milostí mne spasil, dokonale mne očistil. Což pak neříká, že je bohatý v milosti, že je mocný, aby mne vysvobodil z velkého soužení. Je pravda, že nás náš dobrý Bůh nechává prožívat různá soužení našeho pozemského života. Potom, co jsem onemocnil rakovinou a podstoupil několik větších operací, mám pocit, jako bych prošel obdobím malého soužení. A to je boží metoda, jak nás tříbí a očišťuje. Nedávno se vyjádřil můj přítel kazatel. Mohu ti říci, že od té doby, co si prodělal ty tvoje hrozné nemoci, je ve tvé službě znatelný rozdíl. Věřím, že to správně vystihl, zhrnuje náš doktor McGee. Vím, že to mělo důvod, proč to Bůh v mém životě dovolil. Proč se to stalo? Tolik, milí posluchači, komentář našeho učitele doktora McGee ke 14. kapitole knihy Zjevení. V příštím pořadu, jestli Bůh dovolí, se podíváme na 15. kapitolu. Do té doby bude dobré, když si ji přečtete, a těším se na setkání u rozhlasových přijímačů.

Likvida. V závěru nám Pavel Vopalecký dal domácí úkol přečíst si 15. kapitolu z knihy Zjevení. Příští setkání nad knihou Zjevení to bude v dnešním večeru ve 20 hodin a 15 minut. Připomeňme, pořad Světem Bible je sestavován na základě výkladových poznámek doktora Johna Vernona McGeeho.

Pomalu se blížíme ke 1:15. V jednu nabídne vysílání Rádia 7 pohovku s tvorbou Galactuse Jacka a také s rozhovorem s tímto DJem a ve 14:15 čteme na pokračování z knihy Jak život šel.

stát opodál, chci ti dát vše, co mám. Mám tě rád, chci být tam, kde přebýváš, nechci brát, jen cítit, být milován.

0: Naladěno máte Rádio 7. Vysíláním provází Broňa Procházková. Z pondělí 24. srpna uplynula první hodina. A ta je časem pro pohovku. Už za moment nabídneme záznam rozhovoru s britským disc-jockeyem Galactusem Jackem, který byl pořízen na festivalu United 2023. Povídání o hudbě a životě s Bohem připomínáme v rámci letní série The Best of Pohovka 22-25. Rozhovorem provází Karolína Vološinová, tlumočí Lída Matušková.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítejte u poslechu dalšího dílu pořadu Pohovka z produkce Rádia 7. Uslyšíte rozhovor s hudbou ze stagíku s britským DJem Galactusem Jackem před kulturním domem města Vsetína z letního multižánrového festivalu United. Příjemný poslech nejen výběru písní například o identitě, lžích, kterým věříme, strachu a svobodě v Kristu, přeje Karolína Vološinová, co by moderátorka tlumočila Lída Matušková.

0: jsem moc ráda, že vám můžu tady představit a můžeme si spolu popovídat s DJem, s producentem a Gospel Ninjou, jak má napsáno na Facebooku, z Manchesteru, s Galactusem Benem Jackem. Vítej.
1: Hey, good to see you.
0: Tak zahřívací otázka. Bene, máš raději Manchester United anebo City?
1: I live in the city of Manchester, but I don't support either of those teams.
2: Bydlím sice v Manchesteru, ale ani jednomu týmu nefandím.
1: My wife is here with me and she supports Manchester United.
2: Moje žena je tady se mnou a je pro Manchester United. Je tu někdo takový? Nebo jsou to sami City?
3: There he is.
1: Oh,
3: the
1: you
3: blue
1: do?
3: Hat, the blue cap.
1: You need to tell him to come and see me for prayer afterwards. He needs healing.
2: Prosím tě, jestli opravdu seš za Manchester United, tak navštív ho za chvilku a on se za tebe bude modlit.
1: I'll pray for you, friends.
2: A ty potřebuješ modlitbu.
1: God can help you.
2: Pán Bůh ti z toho může pomoci.
0: Benny, kdy jsi byl naposledy na diskotéce?
1: Nightclub
3: disco? Yeah, you as guest, just enjoying the party.
0: Yep.
1: It's been a long time. I'm so busy, I don't get much time to party for fun.
2: Takže když jsme si vyjasnili, že se ptáme na diskotéku jako host, který si tam jde prostě jenom zapařit a nemá tam žádnou povinnost, tak v tu chvíli to už je hodně, hodně dávno, co se
1: It's probably when one of my friends were doing a concert. Maybe a lot of my friends are musicians and DJs, so maybe I went to see one of my friends.
2: Mám spoustu kamarádů, kteří jsou DJové, tak bych řekl, že když už se vypravím, tak když někdo z nich má svoje sety.
0: Když někdo chce být, já nevím, dobrý kytarista, nebo se chce naučit hrát na klavír, tak jako dítě navštíví Lidušku, nebo teda Zušku, základní uměleckou školu. Tak jak to bylo jako v tvém případě? Chodil jsi na nějaké DJské kurzy? Jak to začalo, že jsi se rozhodl pro to stát se DJem?
1: When I started DJing, it was 24 years ago.
2: Před 24 lety jsem začal s DJskou kariérou.
1: So longer than a lot of you guys have even been living.
2: Mám za to, že to je déle, než spousty z vás jsou vůbec na tomhle světě.
1: And DJing was popular, but it wasn't as popular as it is today.
2: DJing v té době byl populární, ale zdaleka ne tak, jako je to dneska.
1: DJing was popular in the nightclub scene, but it wasn't popular in the mainstream scene.
2: Takhle, DJing byl populární v těch večerních nočních klubech, ale ne na běžné scéně.
1: So back when I started, if you wanted to learn how to DJ, you either taught yourself or learned from another DJ.
2: Takže v mých dobách, pokud jste se chtěli stát DJem, tak jste se museli spoustu věcí naučit sami anebo okoukávat od jiných DJů.
1: And this was before YouTube, like now you just go on YouTube and it will tell you everything.
2: A taky pozor, přátelé, bylo to před YouTube. Bylo to před YouTube, takže dneska si tam dojdete a všechno si tam nastudujete a máte vlastně kurz, jaký potřebujete.
1: So I bought some decks that have records, big record vinyls on them, and I taught myself and I made friends with other DJs who helped me as well.
2: Takže já jsem si kupoval ty vinylové desky, měl jsem ty mašiny, na kterých se vinylové desky hrají a tam jsem to míchal a taky jsem se kamarádil s různými DJy a tak jsme si jako koukali pod ruce.
1: And I still think that's the best way to learn most things, to be honest.
2: Ale upřímně, já jsem doteďka přesvědčený, že to je ten nejlepší způsob, jak se něco učit.
1: To learn with others.
2: Učit se s ostatními, s dalšími.
1: You know, and
2: protože vedle toho,
1: together, you grow together.
2: Vedle toho vzniká přátelství a můžete vlastně růst společně.
1: It's always more fun when we're together.
2: Je to totiž vždycky mnohem lepší zábava, když něco děláme spolu.
1: But it's also good to not have all the answers.
2: A taky důležitý je, že já nemám všechny ty odpovědi.
1: Because then you got to figure stuff out for yourself.
2: Protože pak si na věci přicházíš jako vy sám.
1: And sometimes when you have to figure something out for yourself, you learn it even more deeply.
2: A když takhle na věci přicházíte, tak prostě vás to přinutí, abyste šli hlouběji, než když to jenom skonzumujete.
1: But today you can go and study DJing at music college, no problem, yeah.
2: Tak dneska je skutečně možné dokonce jít a studovat DJing na hudební škole. Pohodě.
0: Když si vytvoříš set nějaký, tak stává se, že do toho i zpíváš?
1: I don't want to offend God, so I don't sing.
2: Já bych nechtěl, aby moje publikum omdlelo, takže já opravdu nespívám.
1: He's blessed me with many gifts, but singing is not one of them.
2: Bůh mě požehnal mnoha dary, ale mezi nimi tedy zpěv rozhodně není.
1: So I love to collaborate with other people.
2: Já moc rád spolupracuji s dalšími.
1: And that's one of the best things about making music or creation of art of any type is collaboration.
2: Protože já jsem přesvědčený, že to nejlepší na hudbě je, když můžete spolupracovat, když ty věci vznikají společně.
1: Yeah, because you get to hang out together and have fun, but you learn from each other as well.
2: Jste spolu, baví vás to, ale taky se spolu učíte.
1: Yeah.
0: Do jaké míry vystupuješ na sekulárních a křesťanských akcích?
1: Okay, yeah, so I was a professional DJ in the secular world for 6 years.
2: 6 let jsem byl profesionálním DJem normálně na sekulární scéně.
1: So I traveled around the world playing in nightclubs and bars.
2: Cestoval jsem po světě, hrál jsem v nočních klubech, v barech.
1: I used to play a lot of shows for big companies and corporations as well.
2: Taky nás zvali, když potom byla nějaká velká akce v nějakých podnicích, tak nás zvali. Takže v různých společnostech jsem dělal opravdu jakoby svůj job, sekulární činnost.
1: But my primary reason for being in those environments was not actually to be a DJ.
2: Ale bylo to tak. Mým tím hlavním cílem, když jsem byl v tomhle tom prostředí, nebylo být tím DJem pro ně.
1: Before being a DJ, I've always considered myself to be an evangelist and a missionary.
2: Já už tenkrát jsem měl úplně jasno. Víc než DJ, tam přicházím jako křesťan, jako evangelista, jako ten, kdo nese dobrou zprávu o Ježíši.
1: And there's a lot of people in the nightclub scene that are never coming to church on a Sunday.
2: A věřte tomu nebo ne, v nočních klubech je spousta lidí, kteří by v neděli do církve nešli.
1: So if the only opportunity for them to hear about Jesus is on a Sunday morning,
2: pokud tedy pro ně jediná příležitost, kdy budou moci slyšet něco o Ježíši, bude nedělní ráno v církvi,
1: they're not going to hear about Jesus because they're hungover on a Sunday morning from the night before.
2: Tak neuslyší nic, protože v té době budou mít kocovinu.
1: The goal was always to go and be a presence of light on behalf of the kingdom of God in those dark places.
2: Takže mým cílem vždycky bylo, aby v těchto těch místech, abych mohl být zdrojem světla.
1: But now I mainly play festivals around the world where we can draw a crowd and preach the gospel.
2: Ale dneska se rád účastním festivalů, kde se s lidmi setkáváme a společně oslavujeme Krista.
1: I just got back from Kenya about 10 days ago.
2: Před 10 dny jsem se vrátil z Keni.
1: I was there for 2 weeks.
2: 2 týdny jsme tam byli.
1: And we were playing concerts every single night.
2: A každý večer jsme měli koncert.
1: And we were seeing 20-25,000 people come to the concerts.
2: A na koncert přišlo 25,000 lidí vždycky večer.
1: And they were desperate to have a party.
2: A oni byli fakt připraveni.

0: Jaký vnímáš rozdíl v tom, když tvoje obecenstvo je křesťanské nebo ne, tak jak vnímáš jejich reakce z toho, co oni slyší z toho?
1: No, not really. Music moves people.
2: Nemyslím, že je velký rozdíl. Prostě muzika se lidí dotýká.
1: And when the spirit of God gets involved within the music and the environment, it really moves people.
2: A když dojde k tomu, že tu muziku uchopí Duch svatý, tak prostě to do těch lidí jde.
1: The question is, do people understand why they're being moved?
2: Otázka je, jestli dokážou lidi uchopit, co se s nimi děje. Proč jsou takhle dotčení?
1: In all my years in the nightclubs, I noticed Friday night, Saturday night, Thursday night, people always came for the same reason.
2: Když jsem byl v těch nočních klubech, páteční večer, sobotní večer, nedělní večer, přicházeli a měli jediný důvod.
1: Life is hard, so people want to escape from reality.
2: Život je těžký a oni přišli vypadnout od té těžké životní reality.
1: They want to have a couple of hours where they can have fun and not worry about the bills and the job and raising the kids.
2: Potřebovali těch pár hodin, kdy úplně od všeho vypnou, odejdou, nebudou přemýšlet o účtech, práci, dětskách, prostě vypnu to.
1: So I don't mind someone coming to the concert looking to escape from reality. I don't mind it.
2: Já vlastně nemám problém s tím, když si člověk přijde pro tohle na koncert.
1: But we're not going to give them an escape, we're going to give them a connection.
2: Akorát, že my jim tohle nedáme. My jim nedáme útěk, ale naším cílem je, aby naopak dostali propojení, vlastně opak útěku, rozpojení.
1: At our concerts is all about connecting people to true reality and his name is Jesus.
2: Všechny koncerty, které děláme dneska, jsou o tom, že se lidé mohou propojit se skutečnou realitou a to je Ježíš.
1: So the music is cool, but the Holy Spirit is the one that actually does the work.
2: Muzika dobrý, super, ale bude to vždycky Duch svatý, který udělá to, co se bude dít v lidských srdcích.
0: Kdy nastane ten moment, že uctíváme Boha někde v klubu nebo na poli, záleží, kde máš ten koncert. A když se jen tak pohazujeme, vrtíme a dupeme v rytmu. Jo, kdy nastane ten rozdíl v tom uctívání? Jak to vypadá?
1: There is and it happens in a lot of different ways.
2: Ano, tenhle ten moment já vnímám a děje se to různými způsoby.
1: One of the things that I will do in every concert that I play is about halfway through we'll stop the partying to focus on the message of Jesus.
2: Já dělám tohle. Rozjedeme tu party a někde v polovině, když je to našláplý, tak zpomalíme a najednou tam pošleme ta slova o Ježíši.
1: And then the second half of the concert becomes not just a regular party.
2: A pak se to stane. Najednou ta

0: Druhá půlka koncertu není obyčejná party.
1: It becomes a much more focused celebration of how God is at work in that place.
0: Najednou se začne více to celé soustředit na to, že Pán Bůh je tam přítomný a že ho oslavujeme tím, co tam společně prožíváme.
1: It's not any less fun. It's not like it suddenly gets very serious and boring.
0: Jako nepředstavujte si, že se v tu chvíli stane takový to církevní vážný, seriózní, nudný, vůbec ne. Pořád je to zábava, pořád si to užíváme.
1: But as we narrow the focus onto Jesus, actually you see people released into the joy of their salvation.
0: Ale v okamžiku, kdy se vlastně do zřetele, do toho úhlu dostane ta realita toho, že člověk může být zachráněný, spasený, že může mít novou realitu, tak najednou ta radost vypadá jinak.
1: And I promise you this, I have played concerts all over the world, everywhere.
0: A můžu vám říct, hrál jsem na všech možných místech světa.
1: I have played to 50,000 people and I've played to 5 people.
0: Já mám za sebou koncerty, kde jsem hrál 50,000 lidí a mám koncert, kde se dělo 5 lidiček.
1: But it's never about how big the crowd is.
0: Nikdy to nesouvisí s tím, jak obrovský je tam ten dav lidí.
1: Or how loud the music can go.
0: Ani to nezávisí na tom, jak dokážeme nahulit tu hudbu.
1: It's about inviting God into the moment and saying, God, this has to be about you.
0: Je to o tom, nakolik dokážeme, chceme, jsme ochotní pozvat Pána Boha do toho a vyjádřit mu tohle, co se tady děje. Nechť je celé o tobě.
1: There are a million better DJs than me in the world.
0: Na světě jsou miliony lepších DJů než jsem já.
1: If it's about my skill, then we're in trouble.
0: Kdyby to totiž bylo jenom o mých dovednostech, tak máme problém.
1: I try to be as good as I can be and I've been doing it for a long time, so you get quite good.
0: Jakože ano, už to dělám dlouho a zlepšuji se, takže ano, nejsem žádný mizerný DJ.
1: But it's not about how skillful I am.
0: Ale to celé není o tom, co umím.
1: Or any of the external factors that we might think make a concert good and exciting.
0: Není to o tom, co všechno můžeme zařídit, aby ten koncert byl úplně super, aby to byla jízda.
1: There are times when all of the boxes are ticked of what should be good. Big crowd, loud sound system, exciting.
0: Někdy je situace, že byste si zaškrtli všechny ty kolonky toho, jak má vypadat fantastický koncert. Spousta lidí, výborný sound system, všechno je.
1: But you walk away from it and it's like, eh, so what? So
0: ale
1: what?
0: Odcházíš a říkáš si, a, takže, co?
1: And then there are times when it's a bit messy and it doesn't all go perfectly.
0: A pak jsou chvíle, kdy si uvědomuješ, že to nejde, že tam jsou takový ty mouchy, že to není tak, jak bys si to představil.
1: And maybe the crowd is smaller than I wanted it to be and maybe I make more mistakes while I'm DJing than I want to.
0: A je tam méně lidí, než jsem si představoval, že tam bude a sám tam přehmátnu v těch svých setech a neudělám dobrý vazby tam.
1: But you see God move.
0: Ale
1: and when you see God move,
0: že se tam Pán Bůh pohybuje, že se dotýká.
1: It's better than any party that I could ever manufacture in my own skill.
0: A můžu vám říct, že to jsou chvíle, kdy ta party je milionkrát lepší, než bych kdykoliv já se svými dovednostmi dokázal nabombit.
1: Jesus is greater and when he takes over, it's always
0: better. Protože Ježíš je větší a když on to celé přebere, tak jo, tak je to ono.

0: To vypadá. Takový moment, kdy se Pán Bůh projeví a pohne tím davem. Je to mexická vlna?
1: Yeah, you see people get very focused is the word I would use. You see people like people are free when they're in nightclubs, right?
2: Jo, když na tě natřím, já bych to popsal, jakože najednou zjistíš, že ty lidi se začnou koncentrovat. Jasně, tak jak vypadá elektronická hudba, všichni jsou tam rozpohybovaní a úplně mimo sebe.
1: You don't need to have ever been to a nightclub, maybe you just put some music on with your friends and everybody's hey having a good time.
2: Nemusíte kvůli tomu chodit do nočního klubu, abyste zjistili, jak to vypadá. Stačí, když si nějakou takovou hudbu pustíte, třeba v partě přátel a už vidíte, co to s vámi dělá.
1: But what I see God do amazingly is that during the concert you see people are still free but they're just their eyes. You see like a focus.
2: A já bych to asi popsal tak, že lidi jsou pořád úplně v pohodě, úplně free a úplně tam paří, ale ten moment je, že něco mají v očích, že něco se odhraje, něco vnímají jakoby za tou party.
1: Let me give you a quick story example to explain it.
2: Možná mám příklad, který to vysvětlí a ukáže.
1: I was touring through Japan.
2: Byli jsme na jedné šňůře v Japonsku.
1: And we were doing concerts every night in Japan.
2: Každý večer jsme měli nějaký koncert.
1: And we were playing one concert in a suburb of Tokyo that's very trendy and very cool.
2: V jednom místě v Tokiu, v jednom příměstské, jedné příměstské oblasti jsme hráli.
1: It's a very cool nightclub that we were playing this concert in.
2: Tak, místo, který je jako hodně stylový, takový hodně vyhlášený.
1: And all the way through the concert, I saw one guy partying harder than anybody else.
2: A celý ten večer jsem sledoval borce, který byl úplně nejvíc v tom.
1: He was raving, he was going crazy.
2: On tak jako šílel.
1: And I was watching this guy, and I was like, this guy knows how to party.
2: A já se na něj dívám, říkám si, no, tenhle kluk ví, jak se dělá party, jak si to užít.
1: But then when I brought the music down.
2: A pak jsem stlumil hudbu.
1: And I preached the gospel.
2: A začal jsem říkat.
1: And I explained the way of salvation.
2: A vyprávěl jsem o tom, jak může být člověk zachráněný.
1: And this guy moved from waving his arms around to suddenly getting really small. He suddenly came really like close in.
2: A já jsem se na něj díval a měl jsem úplně takový ten vjem, jako by ty rozhozené ruce, jako by se úplně jakoby zmenšil, jako by se zavřel do sebe.
1: And then I saw him weeping.
2: A najednou jsem zaznamenal, že pláče.
1: As he received Jesus as his savior.
2: Protože to k němu promluvilo a on otevřel svoje srdce Ježíši.
1: And then we started the music again and did the second half of the concert.
2: A my jsme teda potom zase začali, jak jsem vám popisoval, druhá část koncertu jela.
1: And he was raving again like he was before.
2: A on se do toho opřel úplně stejně jako předtím, padil o život.
1: But I'm telling you, his face looked different.
2: Ale jeho výraz, jeho tvář vypadala jinak.
1: He was raving the first time like if he stopped raving, he would die. Like he was raving like his life depended on it.
2: On v té první části pařil stylem, jakoby musel umřít, když se zastaví, jakoby se nemohl zastavit, jakoby to byla úplně životní nutnost.
1: But the second half of the concert, he was partying like he knew the one that had given him life.
2: V té druhé části se na něj díváte a vidíte, že se do toho vkládá jako někdo, kdo poznal toho, kdo mu dává život.
1: After the concert, him and four other guys came to see me.
2: A po koncertě přišel ještě se čtyřma dalšíma klukama za mnou do backstage.
1: And it turns out that they're all friends and four of them were already followers of Jesus.
2: A ukázalo se, že jeho kamarádi byli následovníci Ježíše Krista, žili s Ježíšem.
1: But this one guy that had been raving, he wasn't following Jesus.
2: A on v té partě byl jediný.
1: He was only living for the weekends.
2: Byl to ten, který žil jenom pro ty víkendové akce, pro ten únik.
1: And they lived 5 hours away from Tokyo.
2: Bydleli 5 hodin cesty od Tokia.
1: But when they heard that a Christian DJ was putting a club night on,
2: ale když se ti kamarádi doslechli, že v nočním klubu bude křesťanský DJ,
1: they put their friend in the car and they drove him 5 hours to Tokyo.
2: Narvali ho do auta a prostě ho vezli 5 hodin do Tokia.
1: Because they knew if they could get him to something that he was excited about, dance music.
2: Protože si říkali, když ho dostanou na místo, kde mu srdce bude hořet, protože má rád taneční hudbu,
1: maybe he could encounter Jesus through the gospel.
2: Možná tam na tom místě, kde mu to známé a blízké, se bude moci setkat.
1: And they came at the end and they were all crying with joy.
2: A jak tam tak přišli ta parta těch pařmenů, tak všichni jako i tekli slzy štěstí.
1: And this is why we do what we do.
2: To je proč děláme to, co děláme.
1: This is why we go to the nightclubs or the town square.
2: Proto chodíme do nočních klubů, na náměstí.
1: This is why we invite our not yet Christian friends in a car and drive them 5 hours somewhere.
2: To je důvod, proč popadneme svého kamaráda, který ještě Ježíše nezná, nacpeme ho do auta a vezeme ho 5 hodin někam na koncert.
1: Because we know if we can get them in front of Jesus in a way that connects with them, life will never be the same again.
2: Protože věříme tomu, že když se potká s Ježíšem na místě v prostředí, které k němu promlouvá, které je jeho, tak se může změnit jeho život. Wow.

0: V rytmu gospel se přesunu k další docela očekávané otázce, bych řekla. Proč si říkáš Galactus? Jak to jako vzniklo, ta přezdívka?
1: It's a very silly name, stupid name.
2: Je to hodně šílený, praštěný jméno.
1: When I started DJing, I was part of a DJ group. There were three of us.
2: Na začátku jsme byli tři DJové, kteří jsme začínali.
1: And we were playing at a festival in the UK, near where I live.
2: Hráli jsme na nějakém festivalu, kousek od toho, kde bydlím.
1: And we were going around the room saying if ever we went solo as DJs, what would we call ourselves?
2: A sedíme tam a říkáme si, kdyby se někdy stalo, že budeme mít svoji solovou DJskou dráhu, jaký bychom měli jméno umělecký?
1: I wasn't taking the conversation very seriously.
2: Já jsem tedy v tom rozhovoru nebyl úplně vážný.
1: So I said, well, I'm the best DJ, so I want the best name.
2: Tak já jsem nejlepší DJ, tak abych potřeboval úplně to nejlepší jméno.
1: Now my surname is Jack. My name is Ben Jack.
2: Moje příjmení je Jack. Jmenuji se Ben Jack.
1: So I said I want to be called DJ Grand Emperor Galactus Jack.
2: Já bych chtěl být DJ Velký Imperátor Galactus Jack.
1: I was just joking.
2: To byl jenom vtip, to jsem prostě tam jako plácnul, takový to p.
1: 2 years later, I got a deal to go solo and do concerts around the world on my own.
2: O 2 roky později jsem opravdu dostal solovou smlouvu.
1: And they said, what name are you going to use?
2: A ptali se, a jaké jméno budeš používat?
1: I had to think quickly. It was like they gave me 2 days to come up with a name. I was like, oh.
2: A protože ta celá smlouva, to musíte reagovat rychle. Během 2 dní vymysli si svoje umělecké jméno, které tě bude provázet na solové kariéře.
1: And I thought back to that conversation. I thought I can't be called Grand Emperor Galactus Jack, but maybe I'll just do Galactus Jack.
2: Jako říkám si, OK, tenkrát ta konverzace, to bylo první chvíle, kdy jsem přemýšlel o svém umělecké jméně. Asi se nemůžu jmenovat Velký Imperátor Galactus Jack, ale možná to Galactus, že teda zůstane.
1: But I regret it because people always get it wrong.
2: Ale je mi to líto, že jsem to takhle udělal, protože lidi to vždycky motou.
1: I was at a festival in Canada.
2: Byl jsem na festivalu v Kanadě.
1: And I'm about to walk out on stage to thousands of people.
2: Tak jsem tam byl, tisíce lidí.
1: And the guy introduces me.
2: A ten týpek mě tam představuje.
1: He says, all the way from the UK.
2: A říká, tak přímo až ze Spojeného království.
1: Please welcome.
2: Přivítejte.
1: Cactus Jack.
2: Cactus Jacka.

0: To jsme nechtěli. Ty jsi DJ, producent, ale také spisovatel. Napsal si knihu Jestli Ježíš odpověď, co je potom ta otázka. S jakým záměrem si ji napsal? A mluvíš tam o dynamické evangelizaci. Co to znamená?
1: Dynamic evangelism is evangelism that reacts to what's going on rather than just relies on methods.
2: Když se řekne dynamická evangelizace, to, co vlastně používám v té svojí knize, tak jde o to, že evangelium, tu dobrou zprávu o tom, že Bůh lidi miluje a že se jim dal, přináší člověk ne podle nějakých jakoby struktur, podle zaběhaných metod, ale tak, jak situace přijde, dynamicky, tak, jak to přinese okamžik.
1: Because methods for evangelism are helpful, but they don't actually save anybody.
2: Protože si uvědomujeme, že metody evangelizace pomáhají, ale nedokážou nikoho zachránit.
1: So you might have a little card that explains the gospel in 4 points or a Jesus at the door that asks 9 questions. These are useful tools.
2: Můžeš mít nějakou tu cedulku, kde ve 4 bodech vysvětlíš, jak to je mezi Bohem a člověkem. To jsou dobré věci, nic proti.
1: But it's not the method itself that saves anybody, only Jesus saves.
2: Ale tohle není to, co člověka zachrání. To není to, co mu může dát věčný život. Jenom Ježíš sám a setkání s ním.
1: So dynamic evangelism is just saying my hope is in Jesus, not in a particular way of doing evangelism.
2: Takže když mluvíme o dynamické evangelizaci, tak mluvíme o tom, že věříme, že to Ježíš může udělat. To je celé. To je podstata dynamické evangelizace.
1: And it also helps us to treat people as people rather than as projects.
2: A myslím, že nám to také pomáhá, abychom k lidem přistupovali jako k lidem, jako člověku, a ne jako k projektu.
1: We don't tell people about Jesus because they're evangelistic targets. We tell them because God loves them and he's asked us to go.
2: Neříkáme o Ježíši lidem, protože jsou naše cíle, naše položky, protože je chceme získat, ale proto, že je chceme představit Ježíši, který je miluje a stojí o ně.
0: Ty taky jezdíš po školách, po středních školách, s nabídkou okruhu přednášek o existenci Boha, o tom, co je víra, o apologezi.
1: Yeah.
0: Co studentům vrtá hlavou? Na co se ptají, když začneš mluvit o Bohu?
1: Oh, identity. Like that's the biggest question that this youth generation has. Who am I?
2: Současná otázka současné generace je identita. Kdo jsem?
1: Yeah. Everybody's trying to work out who they are and what they're here for.
2: Většina těch lidí, nebo každý se snaží nějak dojít na to, kdo jsem a proč tady vlastně
1: and
2: jsem.
1: Every social issue that this generation is concerned about. Whether it whatever human rights they're trying to solve or whatever climate crisis they're trying to solve.
2: Každý ten problém, každý to téma, které dneska mladá generace nějak přetřásá, má potřebu řešit. Klimatická záležitost, sociální projekty.
1: Yeah, it ultimately comes from a place of trying to understand yourself and your place in the world.
2: To všechno ale vychází vlastně z toho, že hledám, kdo jsem a jaké je moje místo, jaký mám roli, jaký je můj důvod existence. Tady.
1: And that's a good thing, because there is no more important question than why am I here.
2: To je strašně dobrý, protože není žádná lepší otázka, než proč jsem tady.
1: However, there are a lot of bad answers you can come up with that question. You can answer that in some really unhelpful ways. There's one answer. You're here to be loved by God and love him in return.
2: Otázka je výborná. Musíme si ale říct, že odpovědi mohou být někdy zavádějící, nenaplňující a můžeme tu odpověď najít v nějakém projektu, ale pravda je taková, že to, jak sebe definuji, můžeme najít jedině ve vztahu s naším stvořitelem, Bohem, s Ježíšem. Nikdy nezjistíte, kdo jste, dokud nebudete vědět, kdo je on.
1: You're created by God, he loves you.
2: Jste stvoření Bohem, který vás miluje.
1: And despite the fact that you ran away from him and the Bible says all of us have run away from God's love.
2: A vůbec nezáleží na tom, jestli třeba zrovna teď seš zády k němu a utíkáš od něj, protože Bible říká, že tohle jsme udělali všichni. Všichni jsme se otáčeli k Bohu zády.
1: He sent his son Jesus to live the perfect life that we should have lived.
2: Ale on poslal svého syna Ježíše, aby prožil ten dokonalý, ten propojený život s Bohem, tak jak to mělo být. V případě každého z nás. A tak, jak to nikdo z nás nedokážeme.
1: And Jesus took the death that we had chosen by our rebellion against him.
2: Ale byl to Ježíš, ten, který jediný to dokázal, který se rozhodl, že ten dluh, který vzniká tím, že my takhle nežijeme, že ho vezme na sebe.
1: And he rose again because God is life.
2: Zemřel a znovu vstal, aby nám ukázal, že Bůh je život.
1: The Bible says if you openly declare that Jesus Christ is Lord.
2: Říká, pokud se otevřeš a vyznáš, že Ježíš je Pán,
1: believe in your heart that God raised him from the dead.
2: A když ve svém srdci uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,
1: you will be saved.
2: Budeš spasen.
1: And restored
2: zachráněn.
1: To what you were created for, your true identity as a child of God.
2: Začne to ta úplná rekreace, nové stvoření a budeš moci být tím, kým jsi měl být.
1: So whatever the question anybody has, that's the answer that we're looking to give.
2: Takže když se tak bavíme o otázkách, se kterými studenti přicházejí, kterákoliv otázka, která nás nějak, v nás nějak pulzuje, odpověď na ní je, poznáš Ježíše a budou se ti otevírat odpovědi.
0: Ještě mám jednu otázečku. Je nějaká možnost se s tebou setkat, až odjedeš z United, třeba prostřednictvím sociálních sítí nebo nějakého kanálu na YouTube? Si procvičil angličtinu třeba?
1: Yeah, well, social media is good, isn't it? Like Instagram. That's the thing I'm most on. Yeah, Instagram. You can find me there. Galactus, at Galactus Jack on Instagram.
2: Galactus Jack, a najdete mě třeba na Instagramu.
1: And the music is all on Spotify and you find it all there, so yeah.
2: Moji hudbu najdete na Spotify, takže jo, můžeme zůstat ve spojení. Moc děkuji.
1: Bless you guys. Bless you. Thank you.

0: Poslouchali jsme záznam rozhovoru Karolíny Vološinové a Lídy Matuškové s britským diskjokejem Galaktusem Čekem, který byl pořízen na festivalu United 2023. V aktuální sérii The Best of Pohovka 2022 až 2025 budeme pokračovat zase příště závěrečným rozhovorem s Lídií Ryšovou. A to v premiéře v úterý v 21 hodin.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. www.radio7.cz

Pondělí 24. srpna uplynula 2. hodina. Na Rádiu 7 ráda s vámi Broňa Procházková. Vysílání nabídne v hodině před námi čtení na pokračování, a to za 15 minut. Za čtvrt hodiny se vrátíme do roku 1932, kdy byl Miloš Scholtz druhým nejlepším tenistou u nás a kdy ho také čekalo další mistrovství světa. O tom všem i o jeho víře uslyšíme z knihy Jak život šel ve 14:15.